over.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají naše pravidelná folková pohlazení. Ta naše folková sezóna se s Černem rozjíždí naplno. Takřka o každém víkendu se někde konají nějaké venkovní festivaly, potlachy či akce, kde můžete tuhle naši muziku slyšet a nutno říci, kolikrát to zní lépe než v nějakém Nobel koncertním sále, co si budeme povídat. Pozveme se dnes třeba na Modřanský festák, na Orlické ozvěny, na Muzafest, na Broumovsko, na Folkaliště u Humpolce, na Isaru třeba v Pardubicích a tak dále a tak dále. Uvidíme, co se nám všechno vejde. Na úvod však vybírám písničku od pana doktora Ivo Jahelky. Jeho vystoupení ve středu 3. června v Crosscafé Pražská v Liberci uzavře tříletý seriál koncertu na tomto místě v rámci písničkářů v kavárně. Další akce se totiž budou konat v experimentálním studiu, tedy v libereckých Lidových sadech.

jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas. Táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání.

jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc. Jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas. Jak tě tak slyším, máš už trochu jiný hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší. No a

vzpomínáš si ještě na ten rok? Každá naše píseň měla nejmín 30 slov. A my dva jako jeden ze starých reprobeden, přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačká, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko nesmí.

A s dovolením, alespoň maličký pohled do kalendária folkových osobností v tomto týdnu. To musíme, protože 7. června 1953 se narodil a tedy narozeniny slaví démon české folkové scény Jaromír Nohavica. Milovaný i zatracovaný. I když ne každému je srozumitelné jeho lidské počínání, jeho písním, troufnu si říci, v určitém věku či době může podlehnout každý dodnes. A bezesporu jde o nejnavštěvovanějšího, tedy z určitého úhlu pohledu, nejúspěšnějšího písničkáře a zpívajícího básníka naší historie. Svědčí o tom i vyprodanost jeho koncertu, a to hodně, hodně dopředu. Ostatně pokud posloucháte náš pořad v premiéře na vlnách Českého rozhlasu Pardubice v úterý večer, patrně nejste fyzicky na jeho koncertě ve Skutči. Taková perlička, tamní kulturák, kdo znáte, krásný, ale velikost města dost velký sál. Zhruba 420 míst k sezení. Málo který interpret dokáže tamní hlediště zcela zaplnit, protože to je Skuteč, tvrdohlavá žula, co se kultury týče. Místní si nic nezadají s pověstí obyvatelů Bruntálu. Díval jsem se, jestli se nedají sehnat lístky na Nohavicu, a bylo jich včera volných 6, což je úžasné číslo, kterého v dohledné době v tamním programu dosahuje jen talk show Miroslava Donutila a samozřejmě travesty show. A pozor, rok dopředu. Ale to je jev, který potvrzují pracovníci mnoha kulturních domů. Často říkají, že u nás lidi chodí jen na travesty show. My jsme divnej národ. No aspoň, že veselej. Díky bohu pak za Nohavicu, který to bezesporu umí krásou slova trumfnout, nebo alespoň dorovnat. Tak všechno nejlepší k narozeninám, mistře.

A takhle hraje úžasná mladoboleslavská skupina Isara, která se věnuje keltské muzice a v současné době více mateřským povinnostem. Je trošku vzácnější na Isaru teď narazit na festivalech, tak doporučuji třeba v pátek 5. června výlet na mezinárodní folklorní festival Perštínská noc do Pardubic. Bývá tam báječná atmosféra, paří se na ulicích v duchu folkloru a přidružených žánrů, tedy world ethno, do kterých samozřejmě Isara se svými famózně přeloženými keltskými baladami báječně zapadá. Od 22 hodin vystoupí na krásném příhrádku před zámkem. Samozřejmě slyšet budou třeba i v sobotu na folkališti. Na ten festival si ještě pozveme v samostatné pozvánce za chvilku. Ale dovolím si teď přiložit ještě osobní radost z toho, že spolu s Marien a Isarou budeme v září gratulanti na velkém narozeninovém koncertě keltské legendy, tedy skupiny Azonance, která slaví 50 let existence. Bude to 12. září v amfiteátru u zámku Konopiště u Benešova. Byl už spuštěn předprodej, tak vás srdečně zveme. Tady ještě jednou Isara a pro úplnost za chvilku i jubilující Azonance.

Dnes je to rok, co před knězem jsem tohle sliboval. Dnes poprvé můj malý syn spatří nový den a já jim nesu domů ty 4 pence jen. 4 pence jen mi dají, 4 pence jen a já jim nesu domů ty 4 pence jen. Náš novej pán Lord Williams nám

Brožovi a jejich devítka. Už jsem v souvislosti s Isarou zmínil, že tento víkend, tedy 5. a 6. června, to je termín konání už tradičního festivalu Folkaliště v krásném prostředí kolem chalupy na Bělici u obce Kaliště nedaleko Humpolce. Pokud jste festival v minulosti navštívili, pak místě dáte za pravdu, že je to moc povedená a skvěle organizačně zajištěná akce, vstřícná nejen k milovníkům muziky, ale nabízí fajn zázemí pro celé rodiny a naopak možnost útěku do nádherných okolních divokých lesů pro drsnější trampíky. Ten festival vznikl původně jako akce fanklubu Žalmanova Spolu, ale myslím, že už bezmála 15 ročníků, a teď nevím přesně, covid ty počty trošku zašmodrchal, vytvořilo se za tu dobu dostatečně početné publikum pro fajnovou atmosféru a noční sejšny. Když se podíváme na letošní program, věřím, že to bude letos opět super. Na hlavní scéně v pátek vystoupí třeba Strandě Band, Hluboké nedorozumění, Žamboši, Spirituál Kvartet, Fopa, Fonet, Malina Brothers, v sobotu pak Jen tak tak, Pavlína Jišová s Bohadlem, Isara, Pasáž, Devítka, Nezmař, Jirka Vondráčku se svým Spolem, Míša Leicht a Forehand, a k tomu je dopoledne připravena ještě druhá scéna Totem, tam zahrají Taky tak, Martin Čepelík, Andrea Mineva, Hřích, Mňau Mňau Band, Pražec, Meziměsto. Od nich bychom si teď mohli pustit písničku, ale předtím ještě řeknu, že je připraven i program pro děti, divadlo, Free Zone, hřiště a tak dál. Tedy Folkaliště tento víkend 5. a 6. června v Kališti u Humpolce. A teď to Meziměsto.

pokud vám vrtá hlavou, co bylo tohle za písničku a zpěvačku, pak vězte, že jde o východočeskou písničkářku, která si říká Klára Sára. Píseň se jmenovala Touha. Minulý týden mi volala, jestli bych nedostal do pořadu ještě pozvánku na festival Muza Fest, který spolu pořádá. No jasně, s radostí. Muza Fest se koná 5. a 6. června v malebném areálu kempu u zámku v Meziměstí na Broumovsku a profiluje se jako originální multižánrový festival autorské tvorby, stojící mimo hlavní komerční proud. Ono to celé vlastně funguje jako jedinečná komunitní platforma v České republice, kde se cíleně propojují samotní muzikanti mezi sebou a zároveň se zde setkávají umělci s organizátory kulturních akcí a eventuálně manažery. Místo masové honby za ekonomickou úspěšností akce nabízí komorní a přátelskou atmosféru, kde návštěvníci s interprety mohou společně jamovat do brzkých ranních hodin nebo si jen tak popovídat u táborového ohně. Celý uvolněný koncept potrhuje romantické prostředí zámeckého parku s rybníkem, které je součástí kempu, ve kterém je možné se na festival ubytovat a užít si taky celý a v neděli si třeba dopřát výlet po malebném okolí Adržpašských skal a Broumovska. Moc sympatická myšlenka, ostatně dost souznící s naším žánrem, tedy není překvapením, že v programu najdeme mnoho vyloženě folkových osobností. V pátek 5. června zahrají třeba písničkářka Blondýna, Michal Vilí Sedláček nebo Saša Niklíčková, Mirit, Ježíšek a Apoštolové, Jožo a Sirka. V sobotu v programu vidím třeba své milované a vzácné přátelé Duoťuk ze Žamberka, Hinek Kočí z Plzně, Jirka Škrdla, Milan a Bosorky, Vlasta Procházka, Letíto, Flinking Duo Jasa, Michal Krásný Kvartet, Chráněná dílna. Já teda nevím, jestli ty interprety znáte, ale o to vlastně jde, poznat něco nového. Tedy Muza Fest v kempu u zámku v Meziměstí na Broumovsku tento víkend 5. a 6. června. Srdečně zve písničkářka Klára Sára a dlouho jsme si nepouštěli Duoťuka Michala Sedláčka. Tak i písničky od nich prosím berte jako pozvánku.

jsme o folkališti a Muzafestu. Rád by se těch fajn akcí účastnil osobně, ale jsme letos Mariany objednání na jinou akci. O tomto víkendu se totiž konají také tradiční orlické ozvěny na koupališti v Bystrém v Orlických horách v sobotu 6. června. Hrají tam třeba i Malina Brothers, Jdou na boso, Živelná mandala, o který jsme teď slyšeli písničku Kolik týdnů sčítám. Dále hrají třeba Martin & Gibson, Dobrý struny, N.O.T. Avízo. Festival Orlické ozvěny startuje tuto sobotu 6. června ve 14 hodin na koupališti v Bystrém. Ještě předtím ale s Mariany jedeme do Prahy. V Modřanech se koná už třetí ročník festivalu Modřanský festák v areálu u Viničního domku. V programu vidím také hodně blízkých kamarádů, třeba jeho českou epidemii, Žambochy, Roberta Křesťana s druhou trávou, Jimmy Bosmana a Lazy Pigs, Zavěšený kafe. Festival startuje ve 12 hodin Vojta Nedvěd, tedy Modřanský festák 6. června v Praze u Viničního domku v Modřanech. Neseďte doma, doražte téhle muzice, prostě open air moc sluší.

0: Na závěr snad jen upozornění, že zbývá opravdu posledních pár lístků na letošní ročník našeho festivalu Folkové chvojení, který se uskuteční 19. a 20. června ve Vysokém chvojeně u Holic. Program je tradičně nabitý, koukněte na webovky chvojení.cz, ale zároveň musím s lítostí oznámit smutnou zprávu, že náčelník kultovní kapely Kamelot Roman Horký je bohužel ze zdravotních důvodů mimo provoz. Moc mu držíme palce, ať se co nejdříve uzdraví. Kamelot vyhlásil nucenou pauzu na celý červen s hlubokou omluvou svým fanouškům na sociálních sítích. Mrzí nás to, samozřejmě to chápeme, posíláme srdečné pozdravy a věříme, že se nám podaří díru v programu důstojně doplnit ke spokojenosti posluchačů. Dáme si dnes alespoň historickou nahrávku Kamelotu na rozloučenou a myslíme na Romana z největšího z hitmakerů, kterého na poli současné novodobé trmské písně máme. Pro dnešek z folkových pohlazení tedy vše. Loučí se a naslyšenou se za týden bude těšit váš průvodce folkovým světem Vítěz Roníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, dobře vyladěný tež.
1: I dnes nás čeká soutěžení nad větší zábavu, prostě není skromně řečeno. Pojďme do toho.
0: Humoriáda.

spát a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí.

0: Skupina Krištof si podala svůj inzerát hudební úvodem dnešní humoriády. Ještě doplním informace o soutěžení, které tu dnes máme, stejně jako skoro po celý červen. Můžete si vybrat jednu knížku z edice humoriády. Máme tu Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. To můžete vyhrát, až přijde čas, a zároveň budete mít šanci na týdenní losování o digitální rádio, takže ještě můžete poslouchat v digitálu. A Jirka se na mě dívá a chce říct, že by doplnil ještě o knihu Ptákoviny Jirky Ptáčníka. Nebo...
1: No, něco takového zaznělo.
0: To bys... Tak třeba to přijde. Doufej, vyšli do vesmíru přání. Ne, myslím jako
1: to by
0: knihu.
1: Bylo několik dílů asi.
0: Myslím knihu. Ty jsi myslel Ptákovinu nějakou, kterou si teď vymyslel pro nás tady? Ne,
1: ale on něco takového zmínil Patrik a Aha. Já teďka jsem jako dodal jenom, že by to mělo několik pokračování, protože těch ptákovin za můj život bylo hodně.
0: Dobře, tak tolik přiznání Jirky. Ještě se mi přiznej, jak se máš, co děláš?
1: No, děkuju, mám se dobře, jak na dotaz, nebo na, ano, na tento dotaz já odpovídám. Je to dobrý, domů a do huby trefím.
0: Tak to by stačilo
1: a
0: pro začátek.
1: Taky se mě někdo ptal a říkal, jestli ještě pracuju, a já jsem říkal, že to je dobrý, že už mám všecko hotové.
0: Tak bezva, ale co nemáme hotové, je první výběr pro naše posluchače, takže prosím tě, zapracuj na tom, koho nabídneme právě teď.
1: Teď nabídneme Josefa Dvořáka a Ivu Janžurovou, která slaví významné výročí a teď je teda bohužel nemocná, ale je na tom velice jako lépe, takže jí přejeme brzké uzdravení a hodně síly do té slávy, která teď určitě vypukne.
0: A teď navštívíme?
1: No ano, protože jsme v humoriádě, tak můžeme navštívit humorest Ustonožky.
0: Z Českého rozhlasu nahrávka dokonce, možná i z československého, téma svatební fotografie.
2: Dobrý den, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
3: Víte, já bych chtěla, mistře...
2: Ano.
3: Fotografii. Ano. No, ale aby to bylo něco...
2: Chápu. Jste umělce. Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
3: A nepoznám, ale já mám bradičku.
2: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je růžovej záhoneček.
3: Jo.
2: A ta očka, kukadýlka.
3: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
2: No tak já a Alain Delon, no. Že? Ne, to nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
3: No.
2: Tedy ten váš obrázek, že?
3: No.
2: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
3: Jo.
2: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
3: No, totiž...
2: Ano?
3: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
2: Svatební... Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte, kam jste ho schovala?
3: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
2: Upřímnou soustrast.
3: No, dík.
2: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, leda, že já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
3: Co? Klofnout?
2: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
3: Jo, vlastně, proč ne?
2: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
3: Akt?
2: Akt.
3: Akt?
2: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
3: Jo.
2: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
3: Jo.
2: Tak takový solidní, až staročesky pojatý materiálek, jaký ukrýváte vy, madam.
3: A tohle navrhujete mě, vy čuně z fotoaparátu.
2: Ano, já čuně z fotoaparátu. Ne, pardon, ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
3: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit,
2: ano.
3: Že se o svou pověst dovedu sama postarat.
2: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
3: Fajn.
2: No, já totiž znám muže, že?
3: Jo.
2: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
3: Zajíc v pytli? To ano. Mám být já?
2: No, obrazně řečeno, madam. obrazně řečeno, ovšem takový akt. Vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
3: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
2: No, jak myslíte?
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Josef Dvořák, Iva Janžurová. Tak Jirko, co ty a fotografování? Máš to rád? Jako když někdo tebe fotí?
1: Ne. Strašně to nemám rád. A dokonce mi tak jako, musím říct, někdy to nepříjemný, i když jsou to třeba kamarádi, nebo tak jako, že se pořizují obrázky, protože můžou být v různý kvalitě. No já jsem
0: scenzorovat takhle, potom, jsem, že jo, řekneš, tohle je hezký, to si můžeš nechat, tohle smaž.
1: No to nemůžu, ne? Přece to jako do toho zasahovat, nemůžu, to je jejich majetek. Ale jako pokud jde o profesi, tak jsem samozřejmě byl na to zvyklý a měl jsem tu obrovskou kliku, že jsem jednou v životě měl nejkrásnější fotky, takový už nikdy mít nebudu, nikdy jsem je ani předtím neměl od Lenky Hatašové. Uh-huh. Když mi bylo 70, tak jsem dělal nějaký rozhovor a ona k tomu dělala fotky a poslala mi, abych vybral. A já jsem říkal, to se mi ještě nikdy nestalo, když jsem ještě v pradávnu byl v divadle a dostali jsme kontakty a vybírali jsme fotky, které bychom chtěli, aby nám zůstaly nebo aby se vyvěsily. Tak já jsem všechny ty fotky, které ona poslala, jsem říkal, se všema souhlasím. Samozřejmě,
0: že
1: mi to úplně jedno, která to bude. Ona je nesmírně. Ona tudíž vůbec, tam není nic, žádný počítač, nic. Ona se tebou zabývá. Ona s tebou si povídá a to je na tom vidět.
0: A umí to vyfotit i bez úprav dodatečných.
1: Přesně tak.
0: A je tam atmosféra.
1: Ano.
0: Tak prostě to umí. Dobře. A co z druhé strany, ty, když něco fotíš nebo někoho, baví tě to?
1: Tak já se snažím jako vyhnout tomu, co sám nemám rád. Takže nikoho nechci zvětšovat, komu by se to nelíbilo. Ale jo, no tak teďka je to úžasný, protože máme telefon a tam je všecko, tam je video, tam je fotoaparát a mě to na tu jako dobu, kdy si to chci zaznamenat a chci se na to podívat a abych se vyvolal určité vzpomínky, tak mi to stačí.
0: Dobře, tak my jdeme teď vyvolávat vzpomínky na humorná vystoupení. Bude pokračovat z našeho archivu Josef Dvořák s Ivou Janžurovou, anebo nastoupí Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou, vydá tvůj kolega z Hlasatelny, někdejší. Tak posluchači nám vyberou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 SMS-kou, anebo zavolají na 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jiří Ptáčník a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování na telefonu. V tuto chvíli chceme přidat další hlasy. Ještě připomenu pro koho. Pro Josefa Dvořáka s Ivou Jančurovou nebo Jiřího Krampola s Alexandrem Hemalou. Tak co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Standa Zemník vás, oba borci i Humoriády, zdraví.
2: Ano, my vás.
4: Pan Ptáčník vybral dobře, já bych chtěl slyšet ten dovětek i v Janžurovi, takže jsem pro Ačko.
2: Mm-hmm, a taky to focení, jak dopadne, že jo? Tak děkujeme, no. Naschledanou.
3: Díky za tip.
2: Dobré odpoledne, zdravíme dalšího, dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Michal, Dobromic, hlasuji pro Ačko.
2: Ačko,
3: no, děkujeme.
2: Michale, díky, naslyšenou.
3: Naschle.
2: Další, prosím, je kdo? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Už se slyšíme. My vás, halo, halo. Ano, vy nás.
6: Tady Jirka Šerčan, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tak, povídejte.
6: Pozdravuju vás i vašeho hosta ve studiu. Přeju vám hodně zdraví oběma.
3: Ano, my vám taky.
6: A chtěl bych Bčko.
2: Bčko, máme zapsáno. Hlas pro Jiřího Krampola s panem Hemalou.
3: Zdravíme do Čerčan.
2: Přesně. Dobré odpoledne, vítejte.
3: Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Ptáčínko, a zdravím taky Pavlíčka, přeju vám oběma krásný den a zbytek dne a večera a byla bych pro pokračování.
3: Dobře, děkujeme.
2: Za vás a mějte se hezky, naslyšenou.
3: Hodně zdraví.
2: Kdo je dál s námi?
3: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím vás Pavle a vašeho milého hosta pana Jiřího Ptáčníka, dobrý den pane Ptáčník.
3: Taky zdravím, dobrý den.
8: Jsem ráda, že vás po delší době slyším, přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer či příjemné středeční ráno všem posluchačům, možná trochu deštivé. Mějte se krásně.
3: Taky se mějte krásně.
2: Děkujeme pěkně. Tak přátelé, sečteno, přičteno, SMS hlasy, všechno, co dorazilo a výsledek je tady, pokračujeme ve focení.
9: Myslíte tak, že, madam, co si račte přát?
10: No chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?
9: No na ženicha, bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře, chcete chlapa, dejte si udělat akt.
10: Tak vy s tím nepřestanete.
9: No.
10: V tom případě vás musím upozornit, že na těhle těch rukou ještě neoschla krev.
9: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
10: Jo. Řízla. Podřízla jsem. Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, oči jako dva talíře a v každém chtíč, víčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
9: Na hřbitově? To vy, madam?
10: Jo, já. Nebo ten Japonec, Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
9: Na hřbitově leží?
10: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen, slepičky nad ním hrabou. Koutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
9: Paní, já mám slabé nervy.
10: ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl při tom vášní. A kde je teď?
9: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madame. Šmaria, já to nechci slyšet.
10: A tě mu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každej knír jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
9: Ty taky? Ale paní, prosím, ty těch mrtvejch je jako hub po dešti.
10: Nebo ten... Hele,
9: ano?
10: Vy ale máte pěkný krče.
9: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
10: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
9: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom, paní, já mám žaludeční vředy.
10: Nebo tehdy ten Kubánec? U pasu mačety? Přivili hrůzou, protože ve vzduchu byla krev. Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
9: Mějte smilování, paní.
10: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
9: No to kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
10: Jo. Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
9: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
10: Jo, a hezky mě obejmout.
9: Cože? Ne, to nikdy, to, ne, to mě radši klidně taky.
10: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
9: Ne, já to nechci vědět.
10: No,
9: já to
10: kde?
9: Nechci vědět.
10: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
9: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
10: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
9: Šmarja, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
10: Jo.
9: Já vás radši obejmu.
10: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
9: Ano.
10: Je to naše svatební fotografie.
9: Ano.
10: A na tý mají manželé vypadat šťastně.
9: Ano, ano, ale co pak to děti? Vždyť já se třesu jako ratlík.
10: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
9: Ano?
10: Můj první se položil už u těch tří Arabů.

0: Tak přátelé, Tichá dohoda, to byla skupina, která nám zahrála další písničku v Humoriádě a my jdeme hrát o zmíněnou výhru v naší humoriádnické soutěži. V tuto chvíli na telefonu 731 800 900 čekáme jednoho z vás. Kdo pak to bude, kdo se nám umístí na lince? Dobré odpoledne, zdravíme.
1: Dobrý den.
0: Stlumte si rádio, prosím, uslyšíte nás ve sluchátku.
1: Už jdu vedle, jo.
0: Ano.
1: Tady Petr z Letovic.
0: Petře, vy víte, že budeme hrát o jednu z knížek z edice Humoriáda. Kterou jste si vybral? Máte ano. Už nějakou vyhlídnutou?
1: No, mám už dvě.
0: No, doma.
1: Chtěl bych pana Krampola, jestli
0: pana Krampola byste chtěl, když to vidíte. Budeme držet palce, jinak je tu ještě k tomu, když řeknete správnou odpověď, je tady šance na to digitální rádio v pátečním losování. Takže, otázka je na našeho dnešního hosta, Jiřího Ptáčníka, a ptáme se, kde Jiří Ptáčník prožil své nejdelší divadelní angažmá, a je to za A v Kolíně, za B ve Zlíně. Nejdelší.
1: Zlín.
0: Ta knížka ani rádio to zatím nebude. Kolín
2: tak
0: to byl.
2: Tak se vám nepřines štěstí.
0: Tak nezanevřete na nás, bavte se s námi i dál.
2: Budete mít štěstí v
0: lásce. Určitě.
1: Jo, díky. Na
0: shledanou. A nebo ve sportce, nebo v jiné hře.
2: No,
0: kde jde o daleko méně než u nás v Humoriádě, no, samozřejmě. Tak, ten Kolín, to byla léta 70 až 90?
2: Přesně.
0: 20 let si vydržel?
2: Ano.
0: To už se dneska nenosí úplně u mladé generace?
2: Já si nevím tak úplně přesně, ale nebo skoro bych řekl, možná i s jistotou, že už ne asi, protože dneska se hraje na různých scénách a jako pokud je někdo v angažmá, tak je to bílá vrána, skoro bych řekl, ale možná, že třeba na oblasti ano. Je pravdou teda, že ke svým kolegyním hlavně, které měly třeba děti, jako jsem neskutečně z nich nadšenej a skláním se před nima, protože oni se starali o děti, starali se o rodinu, jezdili zkoušet, vraceli se v noci ze zájezdu a to nebyla jako legrace, navíc tam ještě bylo nutné vzít v ohled to, že neexistovaly telefony, mobilní telefony, teda telefony existovaly, ale neexistovaly
0: to už byly.
2: Mobilní telefony, ano. Takže se tam jezdili do Kolína koňkou.
0: A svítili petrolejové lampy.
2: Tak to ne, ale přece jenom to do určitý míry jako nervy byly, že jo, protože jedna kolegyně Evička Kelemenová třeba se vrátila, měla dvojčata, vrátila se v noci ze zájezdu ve 3 hodiny a ráno vstávala v 6 hodin, aby byla na zkoušce, že jo, aby tam připravila, takže ty děvčátka, který s námi byli v angažmá, tak opravdu hluboko sklon.
0: Ano, vzpomínáš na to rád.
2: Je, moc. Byli každý
0: Kolínské
2: rok,
0: zastavení mnohaleté.
2: Tak, každý rok vzpomínám na to, jak jsme se o prázdninách nebo po prázdninách na sebe těšili, že jsme se těšili na to, kdy ty prázdniny vlastně skončí.
0: A my v tuto chvíli připomeneme jinou tvou milou kolegyni, která také slaví, už jsme zmínili, Ivu Janžurovou s narozeninami a přáním hodně zdraví. Tak
2: ano, to je pravda.
0: Pojď.
2: Ano, já jsem si na to vzpomněl, protože shodou okolností je to spolužačka Ivy Janžurové z divadelní fakulty a je to Madlenka Drahokoupilová, která 12. tohoto měsíce oslaví stejné výročí, čili 85. Takže já bych si dovolil takhle předčasně jí popřát všecko nejlepší a aby byla pořád v té fazoně, v jaké je.
0: A my se s dovolením i s našimi posluchači k tomu rádi přidáme všechno nejlepší.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: A pokračujeme, jsme u našeho archivu, koho vylovíme a pustíme posluchačům.
2: No výborně, dopřejeme si finanční kontrolu ze Silvestra televize Nova a uslyšíme Petra Novotného.
4: Já se vám musím svěřit s nejpříšernějším úředním jednáním ve svém životě. Já začnu ze široka. Možná si pamatujete, jak jsem jednou v Ptákovinách dostal rosáka. Já jsem ho pozval do restaurace, když nám přinesl jídelní lístek, přišla sympatická paní, řekla, že je majitelka, že si váží takovéto úžasné návštěvy, že všechno, co sníme a vypijeme, je na účet podniku. Tak bychom jedli a pili asi za 2,5 tisíce. Potom přišel vrchní, chtěl peníze, my jsme říkali, že paní majitelka nás pozvala. Zaražený vrchní říkal, že tady není žádná majitelka, že oni mají majitele. Teď rozsah začal nadávat. My jsme se začali divit. Vrchní říkal, že si chceme, že může zavolat policii, pokud nemáme peníze. Hodně veselé to bylo. Nakonec rozsah řekl památnou větu. Ty vole, tady kdyby filmovala nějaká skrytá kamera, tak si zmlsne, co? Pak jsme se tomu všichni zasmáli, rozsah mě i poděkoval, že to bylo vtipný a celkem uměřený. Měl obrovskou radost, když zjistil, že jsme nepoužili druhou variantu, já měl původně dvě, tuhle jsme si vybrali. Původně jsme mu chtěli vybydlet byt bezdomovcema. Jsme chtěli, aby přišel domů, aby tam uprostřed pokoje hořel jeho nábytek. Kolem ohně by seděli ty nepřizpůsobiví, vařili by si polívku a říkali, my teď tady bydlíme, pane Rosák. No, takže prostě on byl rád, že to také dopadlo, podal mi ruku, na rozloučenou mi řekl zajímavou větu. Řekl, Petře, je ti jasný, že teď seš na řadě ty. A já jsem říkal, to víš, jo, vy dobráci, co tak můžu od vás čekat? No, já jsem byl od té doby ve střehu každý den, jo. Jsem si říkal, kdy na mě vlítne skrytá kamera. Každý policajt, co mě zastavil, mě byl podezřelej. Každý telefon jsem zkoumal, kdo mi volal. Nic, hele. Po 14 dnech mě najednou volali z finančního úřadu. Já jsem podnikatel, víte? Že prej finanční kontrola u mě. Já jsem se takhle rozklepal. Říkám, a to jako přijdete teď? A oni říkali, ne, vy přijdete k nám. Já jsem říkal, a hned? A oni říkali, ne, až budete mít čas. Já si říkám, to je ale divná kontrola. Teď mě to došlo, jo. Jsem si říkal, ptákoviny. Mě žena byla bledá jako křída. Já jsem říkal, neboj, tohle je sranda, jo. A normálně jsem řekl, když já mám ale čas až za měsíc, boha. Oni říkali, to nevadí, tak přijdete za měsíc. Já si říkám, říkali, přijdete 13. příští měsíc, vemete si sebou, prosím vás, peněžní deník, knihu faktur, faktury došle, faktury odešle, rozvahu, výsledovku, pokladní výdajové bloky, příjmové bloky, knihu jíst. Já jsem se smál. Já jsem si nic nepsal, jo, prostě. Já jsem byl tak šťastný, jak jsem na to brzo přišel, jo. Prosím vás, nedělá se to, prozradím rovnou pointu celé veselé příhody. Nebyli to ptákovi.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak téma finanční kontrola, Jiří, taková otázka jednoduchá, asi spořivý nebo spíš přející? Třeba co se týká spropitného, když jsme u návštěvy restaurace?
2: Já si myslím, že celkem jsem asi s určitou mírou, no podle toho, když jsem spokojený, tak jako to dám znát. Já si myslím, že to patří, protože tím jako vyjadřuju vlastně spokojenost, jak proběhla ta večeře, či oběd, nebo prostě návštěva.
0: Myslím, že spokojenost je v tom, že to zaplatíš.
2: No to samozřejmě snad. To,
0: ten základ.
2: To bych dopadl nějak špatně, jak šel v pau, to utek asi.
0: Krace samozřejmě.
2: No, ne, dobrý. Takže tohle to je jenom jako taková nadstavba, no, ale jako myslím si, že snažím se být spořivej, protože jsem celkem ve věkový kategorii, kdy jako to musím.
0: Máš
2: to mi nic jiného nezbývá.
0: Svůj polštář, takový
2: ale
0: zobecníme.
2: Co, jestli mám polštář?
0: Finanční. Polštář asi máš,
2: mám,
0: jinak by tě bolo za
2: krkě. Já jsem si ušetřil na polštář.
0: Ty postel k tomu má. Je to bohatý muž. Však je to herec.
2: No jo, tak samozřejmě, že musím mít nějakou rezervu, že?
0: Ano,
2: když
0: určitě.
2: Si něco porouchá.
0: Tak opustíme to.
2: Nebo já,
0: ty jsi to vzal
2: porouchám.
0: Moc vážně. Ty jsi to vzal moc vážně. Dobře, pojďme do toho vesela. Posluchačům nabídneme Petra Novotného anebo Františka Nepila. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Stojí to 4 koruny. Myslím si, že to nezdražilo. Nevím, teď ještě to ověřím. A nebo zavolejte na 731 800 900.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

0: SMS zprávy.
1: Tak popojedem v naší humoriádě. Jiří Ptáčník je zvědavý, koho si vyberete. Bude to Petr Novotný anebo František Nepil. Chceme znát váš názor na telefonu 731 800 900. Co bude humor podle vašeho gusta? Prosím, máte slovo. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Špatně slyšíme, zkuste ještě. Haló.
3: Dobrý den, Brian z Martina.
1: Už je to v pořádku, tak.
3: Hlasujem za Pečko a prajem vám pohodový šok dňa, dovidenia.
1: Ďakujeme.
2: Ano, my vám taky přejeme všecko dobré, až do Martina.
1: Mm-hmm. Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady je Monika, zdravím pana Ptáčníka a pana Kučaru. Trošku mě mrzí, že zdravíte jenom posluchače, pane Kučaru, a přátelé, a ne posluchači a přítelkyně.
1: A, jinak, a tak Jiří taky říkal celý život, milí diváci, a ne divačka, divačata, divačačata.
4: Já si panu Ptáčníkovi nenávidím dubbing, ale vy jste jednička dubbingu. Melrose Place, to prostě úžasný dubbing. A chci ještě pozdravit pana Patrika Rozehnala a nedávejte tomu název ptákoviny, vy jste gentleman, vy byste tomu měl dát název něco jako tajnosti nebo smůžnosti. Moc se na knížku těším a chci Petra Novotnýho. Děkuju, hezký den.
2: Děkuju.
1: Děkujeme.
2: Dělala jste mi radost s Merlows Place, to je tak dávno. Děkuju, mějte se krásně.
1: Tak jo, další prosím, dobrý den.
5: Dobrý den, tady je na Zroudnice nad Labem, oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
1: Zdravím divačku.
2: Díky.
1: Mějte se hezky, díky moc.
5: Naschledanou.
1: Přátelé, máme vyrovnáno, kdo pak nám to rozhodne? Petr Novotný nebo František Nepil bude vystupovat v dnešní humoriádě z našeho archivu. Finanční kontrola bude pokračovat ze Silvestra televize Nova a nebo se dostaneme do Řecka s panem Nepilem. Tak čekáme na telefon a nebo na SMSku. Kdo bude rychlejší? Tak, SMSka Ačko, je to tam, takže pokračujeme s Petrem Novotným.
6: Hele, takhle tenkou složku jsem si sebou nes. V ní 10 nějakých debilních dokumentů. S tím jsem tam přišel, ty na mě koukali jak na zjevení, co jsem to přines na kontrolu. Jo, nic, jenom koukal, abych dobře hrál pro tu kameru skrytou, rozumím. Já pořád a byla legrace, abych to klukům neskazil. Mikrofon mě byl jasný, okamžitě jsem si říkal, ten je tady v těch kytkách přede mnou v té váze. To znám a furt jsem si říkal, kde mají ty prviti tu kameru, he? Chtěl jsem na ní hrát a furt jsem nevěděl, kde je. Tam byly dvě dámy, poměrně hodně přísny. Ty byly úplně vyjeveny z toho mýho takového rozjetého nonchalantního chování. Teď já jsem je ještě hodnotil, ty. Jsem si říkal, ta mladší hraje dobře, ta je dobrá. Ta stará, ta je na prdele. Jsem si říkal, ta už je hodně zlá, ta přehrává, tu babu tam neměli dávat, tam měli dát nějakou jinou, jo. Teď já jsem pořád, já byl ale dobrý, jo. Opravdu jsem byl dobrý, já jsem říkal, ta může být blbá, jak chce, já jim to neskazím, jo. Prostě stojí to hodně peněz, to natáčení a tak jsem si furt, oni chtěli po mně knihu jíst, já jsem říkal, co to je? Oni říkali, vy nevíte, co je kniha jíst? Říkal, no nevím. Oni říkali, vy nejezdíte pro firmu svým vlastním autem služebně? Říkám, jo, takhle. Myslíte cestovní deník, takovou tu věc, co si vždycky ten sešit, co si píšu zpětně až na konci roku. A připisuju si tam, aby bylo hodně. Ty země byly úplně skoprnělý. Ta jedna mi začala nadávat, že už 3 roky neplatím daně. Já jsem říkal, pač jsem pořád ve ztrátě. Ale já si ji umím sám vyrobit, když cíba. Nakonec jsem přidal svoje parádní číslo. Řekl jsem, hele, dámy, víte, co to jsou zaplacené daně? To je pokuta za špatně vedený peněžní deník. Hele, ty byli na omdlení. Mně už vám najednou přišlo, že už toho natočili dost. Tak jsem se rozhodl, že provedu závěrečnou show. Bav jsem tu celou kytku, co jsem si myslel, že je v ní mikrofon. Takhle jsem si dal k hubě, ty byli úplně na mrtvici a já jel a teď jsem říkal, tak, a kde máme tu kameru? Lezl jsem jim do skříně, říkám, tady kamera není a ta bude tady, ta je taky není. Lezu do další skříně, říkám, tady taky není. Teď vám mě v jedné vteřině došlo, že tohle je opravdu finanční kontrola. Víte, jak já jsem vypadal? Já tam stál u nich ve skříni s kytkou v hubě.

0: Hele, země leje, takhle země lilo jako teď. Teď já jsem se úplně jako debil uklonil. Jsem řekl, víte co, dámy? Co kdybych teď jako vyšel ven, zaklepal, vešel znovu, vy byste jako zapomněli, co jste slyšeli a začali bychom od začátku. Se na mě tak podívali, ta jedna, co tak blbě přehrávala, ta mi říkala, ano, pane Novotný, my začneme velmi důsledně a určitě od začátku. Ale vy jste skončil. Teď já jsem jel domů jak blázen, abych si přinesl to celé účetnictví, co tam mám, abych zachránil, co se dá. Já přijel domů, já nevěřil vlastním očím. V obyváku uprostřed oheň, kolem 4 bezdomovci, jeden mi říká, tady bydlíme my, pane Novotný, převlečený rosák a ve skříni skrytá kamera.
1: Tak, tolik Petr Novotný v Humoriádě, tolik i Jirka Ptáčník, uteklo to je jako voda Jiří, na co se těšíš? Máme červen, to už je pro meteorologie v podstatě léto.
2: No, nejenom pro ně, ale já si myslím, že i pro běžného člověka, protože my jsme už zažili vlastně horka, který jsou už tropický, že kolem 30.
1: No, ale to bylo i v květnu, ale no, to neoficiální, že?
2: No takhle, já bych přál všem krásné počasí, a aby se radovali z toho, že je sluníčko, aby se radovali z toho, že jsou na světě a aby měli spoustu důvodů k té radosti. Protože já si myslím, že to je jediná věc, kterou nám nemůže nikdo vzít.
1: Tak bručouny umíme udělat každý ze sebe
2: ne,
1: někdy,
2: ne,
1: že jo?
2: Ne, neumíme.
1: Ať nejsme mračouny, ty neumíš nikdy. Ale teď se přiznej, že si někdy zabručíš.
2: No tak určitě, to určitě, ale nedělám to rád. No.
1: Nic velkého, nedobrovolně prostě.
2: Tak.
1: Tak přátelé, ať máte úsměv na tváři, ať se vám dál dobře poslouchá Český rozhlas. Těšíme se opět příště v Humoriádě. Jiří Ptáčník i Pavel Kučera vám přeji pěkný den.
2: Naschledanou.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Oddlužení v Česku využívá jen 15% lidí s exekucemi. Kvůli rekonstrukci silnice je dnes a zítra omezený provoz na cyklostezce Varhany u České Lípy. Mezi Postolprty a Žadcem na Lounsku se dnes uskuteční připomínkový pochod k uctění památky obětí poválečného násilí. A dnes bude zataženo a deštivo, teploty vystoupí jen na 15 až 18 stupňů. Zprávy připravila Lída Jiroutová, přeji hezké ráno. V takzvaném oddlužení bylo letos na konci prvního čtvrtletí 90 tisíc lidí. To je jen 15% ze všech, kteří mají v Česku exekuci. Upozorňuje na to konzorcium dluhových poraden. Do oddlužení můžou lidé vstoupit s nesplacenými dluhy u dvou a více věřitelů. Pohledávky musí splatit 3 roky, zároveň ale insolvenční správce celou dobu posuzuje jejich příjmy. Podle ředitelky konzorcia Pavly Ašermanové lidé oddlužení tolik nevyužívají, třeba proto, že na něj nemají prostředky.
2: Ať už proto, že nejsou schopni uhradit minimální splátku v oddlužení, anebo proto, že ve chvíli, kdy by zlegalizovali veškeré své příjmy, tak to oddlužení vlastně nezvládnou, protože by nezaplatili nájem, neměli by peníze na běžný život.
1: Lidé podle Ašermanové o podmínkách oddlužení taky často nevědí. Informace můžou najít třeba na stránkách dluhového patrona, včetně seznamu autorizovaných poraden. V Manušicích u České Lípy je dnes a zítra omezený přístup na cyklostezku Varhany. Důvodem je pokračující rekonstrukce krajské silnice 3. třídy z Manušic ke křižovatce u Častolovic. Kvůli frézování povrchu musí lidé na křížení silnice a cyklostezky sledovat pokyny stavbařů.
3: Příští týden 8. a 9. června bude cyklostezka mezi Českou Lípou a Kamenickým Šenovem v Manušicích přerušená úplně. Bude se pokládat nový asfalt. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, pro pěší budou v úseku vyhrazené koridory po stranách silnice. Rekonstrukce a s ní i úplná uzavírka silnice skončí 10. června. Z České Lípy Jiří Línek, Český rozhlas.
1: V Liberci dnes začíná 3denní festival dětského čtenářství. Tématem 23. ročníku je kniha Planeta divů. Scénické čtení z knih Mami pocem, Pan smrďuch nebo Soběstačný uvedou tvůrci z projektu Listování. V krajské vědecké knihovně se uskuteční řada workshopů, her pro děti, návštěvníci se vyzkouší například tvorbu vlastní animace. Chybět nebudou autorská čtení a několik výstav. Desítky studentů, žáků i dalších účastníků dnes projdou trasu z Postolprt na Lounsku přes zámek Stektník až do Žadce. Připomenou si poválečné události z roku 1945 a uctí jejich oběti. Účastníci budou mít na krku kartony se jmény takzvaných obětí tak postpoloprtského masakru. Při násilném odsunu německých obyvatel zemřelo zhruba 800 civilistů. Žatecký okrašlovací spolek letos pořádá pochod po 5. Akce je součástí roku smíření vyhlášeného pražským arcibiskupem Stanislavem Přibylem. Pochod zakončí v 17 hodin poutním vše v kostele korunování Panny Marie v Žadci, kterou arcibiskup povede.
0: Počasí.
1: A dnes čekejme převážně zataženo, na většině území déšť, později odpoledne budou přehánky ustávat a ubývat bude i oblačnost. Teploty dnes vystoupí na 15 až 18 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A na silnici 3. třídy z obce Svitava do Velenic na Českolipsku padá ze skály kamení, proto je tam silnice uzavřená.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 5. hodině, pokud možno, přejeme tedy poklidné ráno ve společnosti Českého rozhlasu Liberec, a to dnes s datem 3. června. Je to také datum, kdy se budeme mít možnost vydat do Jablonce nad Nisou a pozastavit se u vyhrocené atmosféry na Jabloneckém gymnáziu u Balvanu. Ta totiž dospěla do bodu, kdy se část učitelského sboru rozhodla podat výpověď. Proč nedokážou dál snášet dění ve škole? Také otázka, kolik jich je, kdo je vlastně nahradí, a nevadí to zřizovateli školy, tedy v tomto momentě Libereckému kraji. Tomu všemu se společně budeme věnovat poměrně intenzivně už za okamžik v dnešní první reportáži. Přejeme tedy dobrý poslech a dobré ráno.
0: Dobré ráno s Martinem Kolínem.

0: Ivona Přenosilová v úvodu našeho dnešního vysílání, dnešní tedy znamená 3. června a také středu. 10 minut po 5. hodině, kdy přejeme příjemný poslech, ideálně tedy úspěšný rozjezd nového dne, a to v naší společnosti. Je to také čas, kdy se můžeme vydat do Jablonce. Ostatně o dění na Jabloneckém gymnáziu u Balvanu jsme vás ve vysílání Českého rozhlasu Liberec už informovali. Studenti, vyučující ani rodiče totiž nejsou spokojeni s novým vedením školy. Můžeme doplnit, stěžují si především na špatnou komunikaci a celkový organizační chaos. Minimálně 3 učitelé proto podali výpověď a očekává se, že další ještě budou následovat. Za končící učitele se postavili i studenti, kteří také uspořádali akci přímo před budovou školy. Na tomto shromáždění byl i náš reportér Patrik Fischer, který situaci dlouhodobě sleduje.
1: Nebuďte sticha, udělejte pořádný randál. Vychází Simon.
2: Setkání přímo před školou studenti původně naplánovali jako rozlučku s rodilým mluvčím Simonem Borským, který na škole 14 let učil angličtinu. V posledních dnech ale podali výpovědi někteří učitelé, kteří situaci ve škole vnímají jako neúnosnou. Na to zareagovali i studenti. Proč, to popisuje studentka Tereza.
3: Jsme teďka znepokojení, bojíme se, co bude, a máme strach, jak bude gymnázium pokračovat.
2: Strach o budoucnost školy mají i rodiče. Na shromáždění vystoupila mimo jiné předsedkyně školské rady Hana Antonínová-Hegerová.
4: Jako rodiče myslím, že máme obrovskou obavu o to, že 2 fyzikáři ze 2, kteří odcházejí, budou jednoduše nahraditelní, že 2 francouzštináři ze 2 budou jednoduše nahraditelní. Jako člověk, který pracuje 20 let ve školství, mám velkou skepsi, velkou nedůvěru k tomu, že se to podaří během letních měsíců zařídit.
2: Podle ředitelky gymnázia u Balvanu Michály Mutl starosti o kvalitu učitelů nejsou na místě.
5: Jde o to, že u každého vyučujícího já si stáhnu jeho reference, kontaktuji předchozí zaměstnavatele, případně udělám i náslech hodiny anebo pozvu i učitele sem, takže snažím se, aby odbornost byla co nejvyšší.
2: Mezi učiteli, kteří podali výpověď, je i bývalý zástupce ředitele Petr Kvoch.
6: Problémy jsou 2. Nikdo z kantorů a z žáků vůbec neví, jako, co se tady má dít, kam ta škola má pokračovat, jak má pokračovat, co je prioritou téhleté školy. A ruku v ruce s tím jde taková nešťastná úroveň komunikace ze strany vedení směrem dovnitř školy, která se odráží v tom, že věci za A se dovídáme pozdě, za B rozhodnutí jdou, jak se říká, od zeleného stolu ve sportu. Takže tohleto všecko prostě vyústilo v to, že já už jsem to dál nedával.
2: Ředitelka gymnázia u Balvanu Michála Mutl dlouhodobě říká, že situaci řeší i s pomocí mediátorky. Stejný postoj zaujímá i krajská radní pro školství Jitka Skalická ze starostů pro Liberecký kraj. Mediaci zpočátku učitelé podle Petra Kvocha uvítali.
6: Měli jsme z toho velikánskou radost, sice už to bylo trošičku pozdě, ale měli. Sezení s paní Veselou proběhlo v prosinci, vlastně ještě někdy před Vánocema. Paní Veselá si zmapovala situaci, udělala si jasno a v podstatě jsme se domluvili na tom, jak budeme spolupracovat na nějakých dalších sezení, a od té doby 0.
2: Podle Jitky Skalické je mediace dlouhodobý proces a výsledky teprve přinese. Na výzvy k odvolání ředitelky kraj zatím reagovat nebude. Důvody k odvolání podle ní musí být dost silné na to, aby nebyly napadnutelné právně.
7: My tak, jak to vyhodnocujeme, tu situaci, tak vlastně ty důvody stále nemáme, tak pádné.
2: Jak se bude vyvíjet situace na gymnáziu u Balvanu, budeme sledovat i nadále.
0: Vy se případně podrobnosti můžete najít a také dočíst na webu liberec.rozhlas.cz.

0: počasí.
1: Během středy v Libereckém kraji očekáváme převážně zataženou oblohu a na většině území k tomu také déšť. Později odpoledne to budou postupně přehánky a místy také oblačno. Srážky budou ustávat během večera. V noci na zítřek bude také výrazněji ubývat i oblačnost. Nejvyšší denní teploty 15 až 18, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Ráno ještě vítr slabý a biometeorologická předpověď pro dnešek zatím mírná, tedy na jedničce.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: Lenka Filipová ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, teď už tady v čase 5:21, také moment, kdy se společně můžeme vydat i k odpoledním hodinám, protože po dnešní 13. opět nabídneme pořad Alex a host. Tak koho si Alex Minářová pozvala dnes a na co se bude ptát?
1: V Alex a host si budu povídat s herečkou Nicole Kouklovou, která nedávno uzavřela jednu životní kapitolu. A jak se říká, když se jedny dveře uzavřou, jiné se otevřou. A to se přesně stalo. Nicole založila vlastní divadelní společnost, aby mohla hrát, co ona sama si přeje. Jakou první hru představí a koho v ní uvidíme? Stále ji ještě i po rozchodu s manželem Karlem Heřmánkem mladším můžeme potkat v divadle Bez zábradlí. A jaké má další plány? Dozvíte se v Alex a host.

0: Jaké omezení čeká na obyvatele Turnova právě během června? To se za okamžik dozvíte v dalších zprávách Lídy Routové.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Povodí Labe plánuje posílení kapacity přehrady Josefův důl v Jizerských horách. Nádrž je zásobárnou pitné vody pro Liberecko a Jablonecko. Aby měla přehrada dostatek vody i během sucha, bude nově napájena i z Jeleního potoka. Městská policie v Jablonci nad Nisou má nový okrsek Vrkoslavice. Podle mluvčí magistrátu Anny Fričové vzniklo rozdělením původního okrsku Kokonín. Aktuálně je tak ve městě celkem 8 okrsků. Turnově v červnu neprojdou lidé po lávce přes řeku Libuňku. Radnice příští pondělí začne s její rekonstrukcí. Do té doby na ní můžou současně vstupovat pouze dvě osoby. Místo budou muset lidé obcházet přes Soboteckou ulici. Rodičovský příspěvek by se mohl od nového roku zvýšit o 50 tisíc korun. Návrh vládní koalice schválili v prvním čtení poslanci. Rodinám s jedním dítětem se má zvýšit na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka stoupla na 800 tisíc. Česká armáda bude nabírat víc vojáků. Českému rozhlasu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Upravil tak armádní koncepci podle připomínek premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO. Na většině území Libereckého kraje dnes bude zataženo, s deštěm srážky by měly během odpoledne ustávat a teploty vystoupí jen na 15 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A jsou to ještě informace pro řidiče. Ulice U Obrázku v Liberce je kvůli stavebním pracím uzavřena, objížďka je značená.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dvě minuty po půl šesté za námi další zprávy Lídy Routové. Od mikrofonu přejeme příjemný poslech našeho středečního dobrého rána. Byť tedy dnes nám trochu zmizel ten letní lesk posledních dní, což ničemu nevadí. Naopak náladu si zlepšíme už za okamžik dalšími písničkami a k tomu se společně budeme moci vydat v další reportáži do lázní Libverda. Tam se totiž klientům špatně chodilo po dožilém chodníčku v lázeňském parku. Majitelé tam tak kompletně renovují 2 500 metrů. Nových chodníků, sázejí rostliny, zvětšují jezírko. Ostatně za chvíli se právě do lázní společně vydáme v další reportáži našeho středečního dobrého rána.

0: Na pozitivní notě pokračuje středeční ranní vysílání a my jsme rádi, že jste si dnes naladili Český rozhlas Liberec, teď už tedy v čase 8 minut po půl šesté, a to po písničce, myslím si, skvělé dvojice, Helena Vondráčková, také Václav Neckář, a s nimi píseň Znala pana pána. Je to ale také čas, kdy se společně můžeme vydat na sever libereckého kraje. Ostatně 2,5 kilometru nových chodníků momentálně staví v parku v Lázních Libverda. Kromě toho tam budou také nové sluneční louky, rostliny, keře a jezírko. Do lázní jezdí řada lidí s nemocemi pohybového aparátu a majitelé chtějí park více přizpůsobit klientům.
1: Všechny ty chodníky jsou na místech, kde byly ty původní, ale je to úplně nový povrch, tak aby se tady každému dobře chodilo.
2: Byly tady takové ty kostičky, vidíte?
1: Ano, kostičky.
2: Říká obchodní ředitelka Eva Olšová. Teď je tady plochá dlažba.
1: My jsme vlastně i nově spolupracovali s klientkou, která jsem přijela taky na léčení. A zároveň má na starosti aplikaci Vozejk Map. A je na vozíku, takže nám i dávala právě takový ty typy opravdu člověka, který to vidí z toho svého handicapu, takže nám i pomáhala přesně, kde má být, jaký nájezd, kde se například má rozšiřovat stup, jak máme posouvat stroje ve fitku, takže to bylo pro nás hodně i přínosné, že jsme se snažili i ty chodničky tomu takhle přizpůsobit.
3: Vít Vinkovič, obrubníky pokládáme.
2: Jak dlouho to bude trvat?
3: To by vám spíš řekl asi šéf, ale termíny jsou docela ještě tak 2 měsíce minimálně, si myslím, než se položí celá ta oblast tady v tom parku.
1: A tady už je právě udělaná jako částečně nová sluneční louka. Účelem je helioterapie, takže lidi, aby se léčili i pod vlivem sluníčka, takže tady relaxujou. A co já chodím okolo, tak jsou tady opravdu od rána až do večera.
2: Tady bude asi to jezírko, že?
1: Tady bude jezírko. Já se tomu vždycky tak jako směju, protože to původní mělo tak 3 na 2 metry. A teď je to teda podstatně větší. Ale samozřejmě pak bude velice příjemný, až u toho právě budou ty lavičky a uděláme vlastně i cestičku k tomu jezírku, aby to bylo komfortní. Je nám tam skáče veverka, aby to mělo efekt.
2: Kromě prací v parku se rekonstruují také 2 hotely, pokračuje Olšová.
1: Drtivá většina našich budov je opravdu historických, takže postupně všechny takhle hezky renovujeme a dáváme jim zase nový život. Budova bývalého ředitelství, jmenovala se Zámeček, a tam vzniknou 2 velké apartmánové byty, které budou k dispozici taky na pronájem, spíš zase pro jinou klientelu, kde třeba jezdí větší rodina.
2: Práce v parku budou hotové do konce léta a hotely příští rok na jaře. Z Lázní Libverda Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Také na Frýdlansku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme.

0: počasí.
1: Dnešek bude skutečně pochmurný, minimálně tedy co do sluníčka v Libereckém kraji. Očekáváme totiž převážně zataženou oblohu. Na většině území také za doprovodu deště, později odpoledne postupně přehánky a místy až oblačno. Srážky tedy budou ustávat až během večera. V noci na zítřek budou také výrazněji následně vedle srážek ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme a to mezi 11 až 14 stupni. Ráno bude vítr převážně slabý, proměnlivý nebo západní, přes den už následně mírný západní až severozápadní a později odpoledne bude vítr slábnout. Biometeorologická předpověď dnes ale na jedničce, to značí mírnou zátěž a přesně ve 6:45 vás i během středečního ranního vysílání zdraví Český rozhlas Liberec.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 10 minut nás dělí od 6. hodiny, my jsme si čas zpříjemnili písní Lucie Vondráčkové, to byla Růže ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a asi neexistuje žádná oblast života, o které by se nedal vymyslet nějaký vtip. Humoru neunikla ani taková činnost jako tapetování bytu. Teď vás o tom přesvědčí, myslím si, známá adresa, v tomto případě to bude Zdeněk Izer.
1: Jak se potkají dva chlapy v baráku, jeden říká, prosím vás, vy bydlíte nade mnou? No, asi jo. A vy máte stejný byt jako já? On říká, nevím, jestli je stejný, já mám 63 metrů čtverečních. Jo, tak to je stejný. A vy jste tapetoval, ne, před Vánocema? Jo. Ale a kolik je potřeba rolí těch tapet? 8. Aha, tak jo, díky, naschle. A druhý den, si děláte srandu, 8 rolí, mě 4 zbyly a on, no mě taky, právě.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Školní rok si do 30. června prodlouží 23 škol z celé republiky. Stavbu druhé silnice do průmyslové zóny v Liberci stále brzdí problémy s výkupy pozemků. Poslanci se znovu vrátí k vládní novele zákona o podpoře bydlení. A dnes bude zataženo s deštěm a přeháňkami a teplotami do 19 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobré ráno přeje Lída Jiroutová. Celkem 23 škol a vzdělávacích zařízení po celé republice požádalo ministerstvo školství o prodloužení aktuálního školního roku. Reagují tak na zkrácení výuky o 2 pracovní dny, které oznámil ministr Robert Plaga za hnutí ANO letos na konci března. Ministerstvo všem žádostem vyhoví, říká jeho mluvčí Ondřej Macura.
2: V návaznosti na rozhodnutí ministra školství ukončit školní rok dříve požadují některé školy prodloužení aktuálního školního roku z důvodu plánovaných akcí nebo klasifikovaných vystoupení žáků. Celkem požádalo o změnu 8 středních škol, 15 základních škol a 2 konzervatoře.
0: Liberecký kraj chce v příštím roce zahájit stavbu druhé silnice do průmyslové zóny jih v Liberci. Projekt už je před stavebním povolením, stále ho ale brzdí problémy s výkupy pozemků. Většinu z nich už kraj získal, dohodu ale stále nemá s posledními třemi vlastníky. Ti chtějí za výkup násobně víc, než kolik je hejtmanství připraveno dát. Výkupní cena je přitom vyšší než cena v místě obvyklá, aby si lidé mohli pořídit nové nemovitosti, říká hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Ve dvou těch případech jsme se posunuli ne k dohodě, ale k tomu, že jsme se dohodli, jakým způsobem k té dohodě budeme směřovat. Znamená znalecký posudky a nemůže to být znalecký posudek, který třeba tvoří někdo, kdo nemá oprávnění tvořit znalecký posudek, ale věřím, že jsme schopni se posunout a v tom třetím případě jsme zatím nedospěli ani k termínu.
0: Na sjezdovce Skalka na Ještědu se bude ode dneška pást stádo ovcí. Českému rozhlasu to řekl ředitel Libereckých městských lesů Jiří Bliml. Na sjezdovce bude ohrada s 8 ovcemi plemene Skude. Zvířata budou ve výběhu v blízkosti horní stanice Lanovky. Sjezdovku budou spásat do podzimu a následně pracovníci městských lesů přestěhují do zimoviště. Sněmovna se vrátí k novele o podpoře bydlení, počítá mimo jiné se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. To kritizují například opoziční piráti, podle kterých jsou už přetížené a s bytovou politikou nemají zkušenosti. Sport. Čeští basketbalisté vstoupili do mistrovství světa ve hře 3-3 dvěma výhrami. Ve Varšavě zvítězili 17-14 nad Mongolskem a porazili i favorizované Američany. V základní skupině B tak jsou Češi jako jediný bez porážky, ještě se utkají s Lotyši a Poláky. Počasí. A očekáváme převážně zataženo, na většině území déšť, odpoledne postupně už jen ojediněle přehánky, večer budou srážky ustávat a na západě kraje očekáváme až oblačno a později až polojasno. Teploty dnes vystoupí na 16 až 19 stupňů, na horách naměříme mezi 11 až 14 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Kvůli práci na silnici druhé třídy 268 jsou ve Svojkově na Českolipsku zúžené jízdní pruhy. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 6. hodině od mikrofonu vám přejeme příjemný poslech, také poklidné ráno, dnes tedy během středy, a to 3. června. A už za okamžik se společně budeme mít ve vysílání možnost pozastavit u poměrně zajímavého příběhu. Můžeme doplnit, že půjde o dívku, které v 7 letech na IKEMu transplantovali játra a dnes plnohodnotně žije. A teď už tedy 20-letá Natálie se totiž narodila bez žlučových cest a její příběh budeme mít možnost ve vysílání přiblížit za okamžik. Pokud snídáte, přejeme dobrou chuť, pokud se chystáte do práce, hlavně tedy úspěšnou středu a k tomu samozřejmě příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec.
1: Dobré ráno s Martinem Kolínem.

0: S Pavlem Bubkem jsme měli možnost nabídnout další písničku, která nám nezestádla. Lásko mě ubývá sil, a to 13 minut po 6. hodině. Čas, kdy vás zdravíme do nového dne, a to do středy 3. června. Je to ale také čas, kdy se můžeme společně trochu vrátit v čase a připomenout k tomu jednu statistiku. Necelá stovka pacientů, včetně 4 dětí, čeká totiž v Česku na nová játra. Vypovídají o tom aktuální data koordinačního střediska transplantací. Natálie Číšková dostala tento orgán před 13 lety. Narodila se totiž bez žlučových cest. Dnes je jí 20 a má plnohodnotný život.
1: Tak teďka to zatáhnem.
2: Upozorňuje zdravotní sestra Helena Lišková pacientku Natálii Číškovou. Při krevních odběrech se s ní setkává opakovaně.
1: Musíme vzít takovou jemnou jehlu, jako vždy.
3: Takže máte 3 zkumavky.
1: Červená je biochemie, ta fialová to je krevní obraz, pak léky hladina, jakou mají tu imunosupresi, jak to je takový základ, co oni mývají na té kontrole po transplantaci.
4: Ty vzpomínky na tu transplantaci v těch 7 letech jsou velmi matné. Musím říct, že člověk si spojí nějaké střípky, kdy jsem přicházela vlastně na ten sál a tak jako jsem usínala, ale od toho to mám matné.
5: Natálko, dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Zdraví se s Natálí chirurg Libor Janoušek, který ji operoval.
5: Jak se máte?
4: Dobrý? Dobře.
2: Na nový orgán nečekala Natálie dlouho. Na čekací listině byla přesně 1 měsíc.
5: Ten dárce se objevil rychle, byl vhodný. Museli jsme ty játra zmenšit, protože to byl dospělý dárce, tak aby se vešly do těla Natálky, zároveň je nezmenšit moc, aby začaly hned fungovat.
4: Život po transplantaci je za mě naprosto běžný. Pokud se ho člověk nastaví, tak ho může žít naplno.
2: Říká Natálie, která sice pravidelně užívá léky a celoživotně se bude vyhýbat alkoholu, jinak ale žádné zásadní omezení nemá. Aktivně se věnuje také sportu.
4: Lyžuju, v létě hraju golf, tenis, cvičím klasický silový cvičení a podobně.
3: Soňa Fraňková měří tlak Natálii.
6: Jste na 60. Tak, my jsme minulý rok trošku bojovali s kamínkem ve žlučových cestách.
4: Ano.
6: Boj byl úspěšný a Natálka od té doby zase má úplně normální jaterní testy, tak jako měla dříve. Příště to bude roční kontrola. Všichni pacienti jednou za rok mají kožní vyšetření, oční vyšetření, vyšetření na ušním, nosním, krčním. A je to zejména jako prevence nádorových onemocnění po transplantaci jater. Uvidíme se při roční kontrole. Bude to 13 let. Uteklo to jako voda.
4: Uteklo to jako voda.
6: Ahoj, mě se hezky. Uvidíme se včera.
2: Loučí se se svou pacientkou hepatoložka Soňa Fraňková. Podle dat koordinačního střediska transplantací dostává v Česku nová játra v průměru 10 dětí ročně. Z pražského IKEMu Andrea Skalická, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Deštivé ráno nám pokračuje, můžeme připomenout, že dnes očekáváme převážně zataženo a na většině území déšť. Odpoledne tedy už postupně jen ojedinělé přehánky. Večer budou srážky ustávat a na západě kraje očekáváme až oblačno, později až polojasno. Teploty 16 až 19, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Biometeorologická předpověď mírná, tedy na jedničce, a mírný bude také západní až severozápadní vítr.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hessem.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Středa 3. června. Svátek má Tamara. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dnes máme světový den jízdního kola. Tak aspoň řetěz namazat a tradá. Celonárodní zemský sněm začal v Čáslavi v roce 1421, to je 605 let. Za účasti panstva, měst, zemanstva, dvou zástupců krále Zikmunda a také části moravské šlechty. Někdy bývá označován jako první evropský parlament. Zoologická zahrada na olomouckém svatém kopečku byla slavnostně otevřena před 70 lety v roce 1956. Dneska je tam víc jak 350 druhů zvířat z celého světa. Vidět můžete i žraloka na korálovém útesu. Další země na mapě Evropy přibyla přesně před 20 lety. V roce 2006 ve 20 hodin a 34 minut vyhlásil černohorský parlament samostatnou republiku Černá Hora. Legendární americký boxer Muhammad Ali zemřel před 10 lety. Kolem soupeřů létal jako motýl a bodal jako včela. Narodil se jako Cassius Clay. Dožil se 74. Skladatel naší hymny František Škroub se narodil v roce 1801 v Osicích u Hradce Králové. 65. narozeniny by dneska měla atomová lady Dana Drábová.
2: Co ty seš za sněhuláka?
1: Kulatou 60. slaví jeden z nejobsazovanějších českých herců, Jiří Langmajer.
2: Tebe staví až na jaře, ne?
1: 40. má bývalá španělská tenisová hvězda Rafael Nadal a také náš krasobruslař Tomáš Werner. Já přeju hezký den.

0: Jak to vypadá s koupací sezónou na přehradě Mšenov v Jablonci? Nejen to se dozvíte za okamžik v dalších zprávách Lídy Routové.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Letos bylo v takzvaném oddlužení na konci prvního čtvrtletí 90 tisíc lidí, to je jen 15% ze všech, kteří mají v Česku exekuci. Ministerstvo spravedlnosti ale zatím žádné změny nechystá. Podle mluvčího Vladimíra Řepky současné podmínky chrání práva věřitelů i dlužníků. Vedení Liberce uvažuje o prodeji fotbalového stadionu Unisi prvoligovému klubu FC Slovan Liberec. Prodejem by mohlo město získat stovky milionů korun. Magistrát aktuálně nechává zpracovat znalecký posudek na hodnotu areálu. Na přehradě Mšenov v Jablonci nad Nisou začala koupací sezóna. Vedení města proto na sociální síti upozornilo, že se v první nádrži nesmí koupat psy. Zákaz tam platí od května do konce září. Psy mají vstup povolený pouze do druhé a třetí nádrže. Český voják po návratu z mise v Kongu skončil v izolaci ve specializovaném centru armády v Těchoníně na Orlicko-Ústecku. Ve středoafrické zemi se šíří ebola, voják příznaky nemá. Tenista Jakub Pinčík porazil 3-0 na sety Fonsesu z Brazílie a na Roland Garros postoupil do semifinále. Tam českého reprezentanta čeká Němec Zverev. A čekejme zataženo s deštěm, srážky by měly během odpoledne ustávat, tak večeru ubude i oblačnost. Teploty vystoupí maximálně na 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A kvůli práci na inženýrských sítích je ulice Tržní v České Lípě uzavřená. V Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už tedy 2 minuty po půl sedmé, za námi další zprávy Lídy Routové. Pokračujeme také ve středečním ranním vysílání v éteru Českého rozhlasu Liberec, u kterého vás zdravíme v případě, že se postupně probouzíte do nového dne. K tomu tedy připomínáme i dnešní datum, a to 3. června. Co nás čeká už také za okamžik ve vysílání Českého rozhlasu. Připomeneme další aktuality Libereckého kraje, ty jednoduše nebudou chybět, a tradičně se před 7. hodinou vydáme také za předškoláky a společně s nimi dnes zamíříme na cyklostezky. Na co konkrétně se jich budeme ptát, to se právě před 7. ve vysílání Českého rozhlasu Liberec dozvíte. Přejeme nejen příjemný poslech, ale také úspěšnou polovinu pracovního týdne.

0: Dobré ráno nám v poklidu pokračuje i 10 minut po půl sedmé a to také po písni Karla Gotta. Nabídli jsme další písničku, která nám nezestárla, v tomto případě Zůstanu svůj. K tomu můžeme nastínit a také v tomto momentě můžeme i prozradit další aktuality a zajímavosti Libereckého kraje, o kterých jsme mluvili. Ku příkladu celý tento týden není k dispozici dětská lékařka, a to paní Hana Kubinová, která ordinuje v Rokytnici nad Jizerou pacienti, kteří potřebují nějaké lékařské potvrzení nebo konzultaci stavu, pro ty je v ordinaci v Jelemnici přítomna sestřička, a to mezi 7 až 12 hodinou. Přesunout se můžeme i do Plavů na Jablonecku. Ty totiž zvou právě dnes na cestopisné vyprávění s besedou s názvem Proč se nebát cestovat letadlem. Odpovídat vám bude zkušený pilot, a to Maximilián Policer. Začátek je v tamní Sokolovně, a to v 17 hodin a také 30 minut. Ještě informace z Josefova dolu, ten potěší tuto sobotu především děti. Připravena je totiž pro ně cesta pohádkovým lesem. Start je otevřený mezi 13. až 15. hodinou v parku naproti tamním potravinám. Na příchozí čeká spousta zábavy, soutěží a nakonec i odměn.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Převážně zataženo a na většině území déšť. Takový máme výhled na většinu středy 3. června. K tomu můžeme doplnit odpoledne už jen ojediněle přeháňky a večer budou srážky ustávat. Dokonce na západě kraje očekáváme až oblačno a později polojasno. Nejvyšší denní teploty 16 až 19 stupňů, na horách dnes mezi 11 až 14 stupni a biometeorologická předpověď i pro dnešek mírná, tedy na jedničce. K tomu mírný západní až severozápadní vítr, který se bude večer postupně měnit na jihozápadní a bude částečně slábnout.
2: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
3: To štěstí chtěl bych jednou mít.
2: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
3: Jenže blázni si dělá dás.
2: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 11 minut nás dělí od 7 hodiny 3. června v kalendáři a právě dnešní den patří všem milovníkům cyklistiky, a to od roku 2018, kdy byl vyhlášený Světový den jízdního kola. A kolo, to je také dnešní téma pro děti a redaktorku Terezu Brázdovou.
1: Co je jízdní kolo?
2: Jízdní kolo je, že jezdí vedle vlaku a je automatický.
1: Kolik má kol?
2: 2.
1: Počkej, proč 8? To mi vysvětli.
2: Já jsem kecala, jenom 2.
1: Co nesmí kolu chybět?
2: Nesmí chybět ty žlutý na kole ty a myslím ještě světýlko na kole a ještě brzda.
3: Ještě
2: matla. Jo, ještě tam nesmí chybět růžová odrazka.
3: A nebo šlapadla.
1: A co zvonek?
2: Jo, zvonek a klaxon.
1: A od kolika let jezdíte na kole?
2: Já asi od 7, myslím.
1: A už je tě 7?
2: Ne, ale až mě bude za chvilku, já mám až 7.
3: No já jezdím třeba od 5.
2: A je mi 5.
4: Jezdím od 4.
3: Jo, a počkejte, a víte, kolik mě 5 a půl čtvrtě?

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Přehrada v Josefově dole v Jizerských horách posílí kapacitu. Semily se nechávají zpracovat analýzu, jak lépe zhospodařit v oblasti školství. V Liberci začíná 23. ročník třídenního festivalu dětského čtenářství. A dnes bude zataženo až deštivo, teploty vystoupí jen na 16 až 19 stupňů. Zprávy připravila Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. Povodí Labe plánuje posílení kapacity přehrady Josefův důl v Jizerských horách. Nádrž je zásobárnou pitné vody pro Liberecko a Jablonecko. Aby měla přehrada dostatek vody i během sucha, bude nově napájena i z Jeleního potoka. Náklady na více než 2-kilometrové podzemní potrubí jsou kolem 127 milionů korun. Soutěž na firmu, která stavební práce zajistí, povodí vypíše během léta, říká jeho generální ředitel Marian Šebesta.
2: Pod hráz je zaústěn Jelení potok a my ho na horní části přehradíme a potrubím budeme převádět část té vody do té nádrže, čímž o 8% zvýšíme plochu povodí, která vlastně plní tu nádrž. Samozřejmě zase větší průtoky, než pojme to potrubí, tak zase potečou tím Jelením potokem.
0: Radnice v Semelech se nechává vypracovat analýzu, která jí má pomoc v rozvoji školství. Kvůli klesající demografické křivce chce vedení města vědět, kolik stojí provoz jednotlivých školských budov. Výzkum vypracovává Masarykova univerzita v Brně. Analýza by měla také pomoc v případě slučování škol. Náklady na vypracování analýzy dosáhnou zhruba 300 tisíc korun. Výsledky město zveřejní na zářijovém zastupitelstvu. Lidé v Liberci můžou ode dneška do pátku zavítat na festival dětského čtenářství. Akce věnovaná dětské literatuře se letos zaměří na téma přírody. Dnešní program nabízí setkání se spisovateli i ilustrátory výtvarné nebo animační dílny. Festival se koná v Liberecké knihovně, na Jivním divadle i v kavárně Pošta. Doplňuje organizátorka Radka Vojáčková.
3: Ve středu dopoledne se děti potkají s tvůrci dětských knih, mezi kterými jsou třeba Petr Váša. Pak to bude paní Vetešková, která učí děti, jak být takovým malým novinářem. Návštěvníky můžeme pozvat na scénické čtení listování.
0: Desítky studentů, žáků i dalších účastníků dnes projdou trasu z Postoloprt na Lounsku přes zámek Stekník až do Žatce. Připomenou si poválečné události z roku 1945 a uctí jejich oběti. Účastníci budou mít na krku kartony se jmény obětí tzv. Postoloprtského masakru. Při násilném odsunu německých obyvatel zemřelo zhruba 800 civilistů. Žatecký okrašlovací spolek letos pořádá pochod po páté. Akce je součástí roku smíření vyhlášeného pražským arcibiskupem Stanislavem Přibylem. Pochod zakončí v 17 hodin poutní mše v kostele Korunování Panny Marie v Žatci, kterou arcibiskup povede.
1: Počasí.
0: A dnes bude převážně zataženo s deštěm, odpoledne postupně už jen ojediněle přehánky, večer čekejme ustávání srážek a na západě kraje bude až oblačno a později i polojasno. Odpolední teploty dnes vystoupí na 16 až 19, na horách na 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Kvůli stavebním úpravám je ulice Božiny Němcové na křižovatce s ulicí Palackého v Novém Boru částečně uzavřená.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Středeční dobré ráno pokračuje, teď už tedy 4 minuty po 7. hodině 3. června v kalendáři a právě ještě v ranních hodinách popřejeme příjemný poslech vysílání Českého rozhlasu Liberec. K tomu můžeme připomenout, že se krajské město skutečně stane alespoň na okamžik opět světovým, neboť Liberec se chystá na utkání světových šampionů ve stolním tenise. To je akce, na kterou se společně podíváme už za okamžik a k tomu v následujících 30 minutách opět připomeneme a přidáme informaci, která jednoduše nebyla v učebnicích. Na co se zaměříme dnes, to se ve vysílání Českého rozhlasu Liberec dozvíte. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Martin Kolín.

0: Do další hodiny dobrého rána jsme vkročili pohádkově s písničkou Teď královnou jsem já. Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková ve vysílání Českého rozhlasu Liberec 11 minut po 7 hodině. K tomu míříme za sportem, neboť Praha a Liberec už příští týden přivítají exhibici špičkových stolních tenistů historie. V České republice se představí Jan Ove Waldner, také Jürgen Persson, spolu s nimi pak nejlepší čeští hráči a s jedním z organizátorů, tedy Martinem Protivou, o akci natáčel i kolega Pavel Petr. Protiva na úvod říká, že tyto dvě osobnosti nebylo vůbec jednoduché pozvat.
1: Přes jejich manažera se nám to podařilo, takže jsme velmi rádi, že takhle významní hráči pro tu vlastně pingpongovou komunitu se objeví dva dny v České republice.
2: Můžete představit vlastně tyto dva světové hráče?
1: Jan Ove Waldner je vlastně úplná pingpongová celebrita, je to několikanásobný mistr světa, mistr Evropy, vítěz světového poháru a vítěz olympijských her 1992 v Barceloně. Přezdívá se mu pingpongový Mozart a je vlastně ve světě velmi známý, možná v Číně úplně nejznámější. Tam se říká, že nemůže ani vyjít na ulici a jeho parťák Jürgen Persson, jsou to oba Švédové, je rovněž několikanásobný mistr světa i Evropy.
2: Nebývá často, aby tyto osobnosti se objevovaly v České republice, tak po jaké době se třeba sem vrací?
1: Zajímavé bude takové jubileum, kdy to je 40 let od mistrovství Evropy v Praze, kde vlastně začala taková velká kariéra Jürgena Perssona, protože v roce 1986 zde vyhrál titul mistra Evropy v singlu, takže se sem vlastně po této době vrací a oslavíme spolu s ním tohle jubileum.
2: Ten program ale bude doplněný o další vystoupení, tak kdo třeba v Praze se představí kromě těchto dvou hvězd?
1: Tak můžeme se těšit na velmi netradiční souboj v pingpongu v podání Jakuba Koháka a Richarda Genzera, ale samozřejmě zde budou i další pingpongové osobnosti z České republiky, nejlepší hráči posledních dekád Iveta Vacenovská a Petr Korbel, budou zde i legendy Milan Orlovský, Jindřich Panský, a nebo se můžeme těšit na osobnosti, které rovněž hrají občas stolní tenis, a to třeba Antonín Panenka nebo tenistka Helena Suková.
2: Co v Liberci, jak tam to vypadá s tím doprovodným programem?
1: Tak v Liberci uvidíme Petra Korbela v souboji s Janem Ove Waldnerem, což bude takový souboj králů, jak jsme to pojmenovali, českého světového stolního tenisu. A z těch mimo pingpongových osobností bude určitě zajímavá účast dalšího olympijského vítěze Dominika Haška.
2: Říká za organizátory Martin Protiva. Z Liberce Pavel Petr, Český rozhlas.
0: Já k tomu jenom doplním, že pražská Unip Arena exhibici stolních tenistů uvidí 10. června. Diváci v hale Liberecké Dukly o den později. Začínat se bude v 18 hodin.

0: počasí.
1: Zataženo a také spousta deště. I tak by šla shrnout předpověď na dnešní den, můžeme tedy ale doplnit například situaci teplotní, ta se bude pohybovat mezi 16 až 19 stupni, na horách naměříme mezi 11 až 14 stupni. Čeká nás tedy převážně zatažená obloha a na většině území déšť. Odpoledne postupně už jen ojediněle přehánky. Mírný západní až severozápadní vítr, k tomu biometeorologická předpověď, poté mírná, tedy na jedničce.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

summer. On sait bene se tu sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že kromě kontaktních čoček vynalezl chemik Otto Wichterle také Silon? Asistovali mu kolegové Novotný a Procházka a proto se mělo nově vyvinuté vlákno jmenovat původně Vinop. Z obchodního hlediska se ukázalo, že je vhodnější nalézt název připomínající již existující populární nylon a Silon byl na světě. Silon je polyamidové vlákno typu 6 a jeho historie začíná ve zlínské laboratoři firmy Baťa, kde vynálezce Otto Wichterle v roce 1940 vypracoval výrobní postup k přípravě kaprolaktamu, výchozí suroviny pro syntetická vlákna. Aby se výsledky projektu udržely v tajnosti před Němci, prováděly se pokusy jen v malém rozsahu. Průmyslová výroba Silonu v podniku stejného jména v Plané nad Lužnicí byla zahájena teprve v roce 1950. Silon byl původně luxusním materiálem, je levný, nemačkavý, pevný, dobře se barví a rychle suší. Vyrábělo se z něj kromě punčoch i spodní prádlo a oděvy. Nicméně se brzy ukázalo, že svou neprodyšností dokáže způsobit i řadu kožních problémů. I přesto byly silonové výrobky vysoce módní a žádané.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Společně s Lídou Jiroutovou v dalších zprávách připomeneme i netradiční novinku na sjezdovce Skalka na Ještědu.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Sněmovna se vrátí k novele o podpoře bydlení, počítá mimo jiné se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. Město Jablonec nad Nisou zahájí opravu zdi v Tovární ulici. První etapa začne v letošním roce a práce budou pokračovat i příští rok. Na sjezdovce Skalka na Ještědu se bude ode dneška pást stádo ovcí. Českému rozhlasu to řekla ředitel libereckých městských lesů Jiří Bliml. Na sjezdovce bude ohrada s 8 ovcemi plemene Skude. Obžalobu hnutí SPD za údajně nenávistné plakáty bude řešit soud. Jednání začne v 10 hodin. Podle obžaloby se hnutí dopustilo podněcování k nenávisti. Žalobu podalo státní zastupitelství kvůli dvěma plakátům z předvolební kampaně hnutí do krajských a senátních voleb v roce 2024. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS pokračuje ve své návštěvě Tajvanu. Na dnešním programu má například jednání s tajvanským ministrem Národní rady pro vědu a technologii Wu Cheng Wenem. Na většině území Libereckého kraje dnes bude zataženo s deštěm, srážky by měly během odpoledne ustávat a teploty vystoupí jen na 16 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A v Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní, objížďka vede Tovární ulicí.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Lídy Routové, dobré ráno stále pokračuje a dobré ráno přejeme vám, tedy našim posluchačům, 2 minuty po 7:30. K tomu už za okamžik další aktuality z Libereckého kraje, chybět v následujících 30 minutách vysílání nebude ani telefonát meteorologům a před 8:00 připomeneme různé filmové role, třeba takového Vojína Koubu. Tomu je totiž dnes 60 let, myslím si v tomto momentě, že tušíte, kdo tedy slaví své jubileum, ostatně narozeniny tedy před 8:00 v éteru Českého rozhlasu Liberec.

0: S Věrou Martinovou jsme se vydali až na vrcholky hor, 9 minut po půl osmé. Spíše ale než z vrcholku hor se vydáme opět tady do celého Libereckého kraje a k tomu můžeme připomenout další aktuality. Ku příkladu tu máme informaci pro obyvatele České Lípy právě na dnešek. Je totiž z technických důvodů naplánováno uzavření pracoviště evidence obyvatel v nové úřadovně u synagogy. Bude se jednat jen o tento jeden úřední den, v ostatní dny už bude pracoviště otevřené jako obvykle. Můžeme se přesunout i také na informace ze Smržovky, konkrétně tedy na komorní koncert se můžete vydat v sobotu, a to 6. června právě od 17 hodin, tedy do Smržovky, konkrétně do kostela svatého archanděla Michaela. Respektive vystoupí dívčí smyčcové kvarteto z umělecké školy Turnov. Zazní mistrovská díla baroka a také klasicismu, například Johanna Sebastiana Bacha, anebo také dalších autorů, tak v případě, že například v sobotu nevyjde počasí, anebo si jednoduše budete chtít víkend zpestřit také hudbou. V tomto směru věříme, že jsme dobře poradili.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Minuta nás dělí od 7:45. Já jsem rád, že v tomto čase můžu přivítat ve vysílání Českého rozhlasu Liberec pana Hrubého z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Hrubý, začnu asi otázkou týkající se teplot. Ty se nám oproti těm předešlým dním tak trochu stáhly, blíže tedy řekněme k tomu jaru, opět tomu tradičnímu jaru. Prozraďte, jak se aktuálně teploty pohybují a kolik dnes tam měříme?
2: Aktuálně na stanicích měříme od 13 do 15 stupňů Celsia. Nejtepleji je právě na stanici Česká Lípa, kde máme rovných 15 stupňů a na horách máme okolo 11 stupňů Celsia a dneska během dne očekáváme, že bude chladněji, než bylo včera a v těch maximech odpoledních to bude od 16 do 19 stupňů Celsia.
1: Také, myslím si, nesmíme opomenout oblačnost, to nám přibylo, respektive teď už tady do zatažené oblohy se mnozí naši posluchači probouzí. Je, tak myslím si tedy otázka, která se v tomto směru nabízí, jak to bude dnes vypadat s přeháňkami?
2: Když ještě se podívám na aktuál, tak aktuálně nám právě máme teda zataženo a na většině území Libereckého kraje se vyskytuje občasný déšť, anebo i déšť a během dne vlastně očekáváme, že by ty srážky měly postupně přecházet do přeháněk a ty vlastně už odpoledne čekáme jenom ojediněle a večer ty srážky by měly ustávat a postupně čekáme odpoledne nebo až na večer, že by i oblačnost měla částečně ubývat a to na oblačno a večer až na pálo jasno.
1: Tak je to přinejmenším tedy velká změna oproti, dejme tomu třeba včerejšímu počasí. Je tedy lepší s tím počítat. Informace nám v ranních hodinách z Českého hydrometeorologického ústavu předal pan Jan Hrubý. My mu za ně děkujeme, popřejeme krásný den. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: přání dobrého rána také v písničce Jabko, jak zpívá František Nedvěd a společně s ním Jan Nedvěd 11 minut před 8 hodinou 3. června v kalendáři a dnes oslaví 60. narozeniny herec Jiří Langmajer, rodák z Plzně, který patří několik desetiletí k nejvýznamnějším tvářím českého filmu, televize, divadla, ale i rozhlasu. Jeho kariéra prakticky začala filmem Copak je to za vojáka a pokračovala přes desítky rolí třeba svůdníků nebo kriminalistů až k hokejovému trenérovi Hrouskovi v současném nekorektním komediálním seriálu Lajna. My si ale připomeneme jeho účinkování právě v Českém rozhlase.
1: Já budu přinucen tě vážně sfackovat.
2: No tohle!
3: Mon fleury!
1: Tak táhni, jak se sluší, nebo tě vykuchám a utrhnu ti uši.
2: Snad přece.
1: Dost?
2: No já.
1: Tak?
4: Role hrdiny s velkým nosem, Cyriana z Bergeraku, pochází z roku 2015 a portál Můj rozhlas nabízí tuto hru od tohoto týdne k poslechu znovu. Jiří Langmajer je sice známý jako herec televizní, ovšem základem herectví je divadlo a Langmajerovi pomohl i Český rozhlas.
5: Škoda, že jsem v té době byl ještě mladý a nedokázal jsem to do sebe jako nasát víc, abych z toho ještě žil, ale pamatuju si to a jsem za to vlastně nesmírně vděčný, protože to mi profilovalo potom na další leta, jako v té herecké, divadelní, rozhlasové i filmové práci.
4: Jiří Langmajer odešel z Plzně ve 14 letech studovat na Pražskou konzervatoř. Rychle se objevil před filmovými kamerami a postupně se stal hereckou stálicí. Ovšem jeho práci významně ovlivnil rozhlasový režisér Karel Weinlich.
5: Absolutně jednu z nejdůležitějších byl to můj vlastně první velký učitel toho, jak se mám chovat, jak mám k mikrofonu přistupovat, jak vůbec mám pracovat v rozhlase. To za prvý a za druhý jsme k sobě měli strašně blízko i jako lidi. On mi říkal vlastně nevlastní synáčku a já jemu nevlastní tatínku. Jakože to je herecký tatínek můj, tak tenhle ten pán mě i v době, kdy jsem prožíval svý nejhorší chvíle v životě, měl vždycky rád a vždycky mě do toho rozhlasu pozval. A za to jsem mu hrozně vděčný, tak Karličku, ahoj.
4: Hlas Jiřího Langmajera znají posluchači Českého rozhlasu z rozhlasových her, ze čtení knih, ale i z pohádek. Celkem to bylo za uplynulých 40 let téměř 400 děl. Kdo by to byl řekl, že takový bouřlivák se v mládí uklidňoval s pohádkami?
5: Do dneška si vzpomínám, že jsem spoustu těch pohádek točil s panem Brodským, že jsem točil Bajaju s panem Macháčkem. To prostě byla pecka veliká, no.
6: Podívejme na to hrdopyšné princátko.
7: Já ti přikazuji, abys nezavedl domů.
6: Nejsem tvůj sluha.
7: Jestli neposlechneš, napravím ti bičem neposlušnou hlavu.
4: V rozhovoru pro Radiožurnál Langmajer mluvil i o tom, že se během let naučil lépe oddělovat vlastní život od hereckých rolí.
5: Leckdy se povaha trochu mění, někdy k lepšímu, někdy k horšímu. V mém případě doufám pevně, že k lepšímu. A někde to umí oddělit, někdo ne. Já jsem to mnoho let oddělit neuměl. Teď se teda o to snažím a pevně věřím, že se mi to povede.
4: Za své divadelní herecké výkony získal Jiří Langmajer cenu Thálie a za filmové role byl dvakrát nominován na Českého lva. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Mozaika lásek a osudu zaměstnanců jedné chemičky podle románu Vladimíra Párala Milenci a vrazi. ČT 2. Sama vychovala a vycvičila svého asistenčního psa. O handicapu ne jako překážce, ale jiné cestě v premiérovém dokumentu Šestý smysl. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního předávání cen 66. ročníku největšího mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Gala večer Zlín Film Festivalu 2026. Středeční večer s Českou televizí.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Poslanci v prvním čtení projednají znovu zavedení EET. Kvůli rekonstrukce silnice je dnes a zítra omezený provoz na cyklostezce Varhany u České Lípy. Kriminalisté obvinili muže, který podle nich vyhrožoval útoky v českých školách i obchodech. A dnes bude zataženo s deštěm a přeháňkami, teploty vystoupí do 19 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobré ráno přeje Lída Jiroutová. Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby. Návrh vládního zákona dnes míří do prvního kola projednávání v Poslanecké sněmovně. Evidovat všechny platby by podle předlohy museli restaurace, obchody a nově taky řemeslníci. Povinnost zavést EET by naopak neměli živnostníci s příjmy do milionu korun. Nejmenší podnikatelé by naopak mohli vstoupit do systému EET OFF, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Změna pro něho bude taková, že místo takové té známé 100 korun na daní z příjmu zaplatí 1500, čili o 1400 více měsíčně. K tomu samozřejmě sociální, zdravotní. To bude cena za EET OFF.
1: Znovu zavedení EET by podle Schillerové mělo do státního rozpočtu každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun, to ale zpochybňuje opozice. Návrat EET naopak vítá Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo Hospodářská komora. V Manušicích u České Lípy je dnes a zítra omezený přístup na cyklostezku Varhany. Důvodem je pokračující rekonstrukce krajské silnice 3. třídy z Manušické křižovatce u Čestolovic. Kvůli frézování povrchu musí lidé na křížení silnice a cyklostezky sledovat pokyny stavbařů.
4: Příští týden 8. a 9. června bude cyklostezka mezi Českou Lípou a Kamenickým Šenovem v Manušicích přerušená úplně. Bude se pokládat nový asfalt. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, pro pěší budou v úseku vyhrazené koridory po stranách silnice. Rekonstrukce a s ní i úplná uzavírka silnice skončí 10. června. Z České Lípy Jiří Línek, Český rozhlas.
1: Liberecký kraj chce v příštím roce zahájit stavbu druhé silnice do průmyslové zóny Jih v Liberci. Projekt už je před stavebním povolením, stále ho ale brzdí problémy s výkupy pozemků. Většinu z nich už kraj získal, dohodu ale stále nemá s posledními třemi vlastníky. Ti chtějí za výkup násobně víc, než kolik je hejtmanství připraveno dát. Výkupní cena je přitom vyšší než cena v místě obvyklá, aby si lidé mohli pořídit nové nemovitosti, uvedl hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Policie obvinila muže, který podle ní v září 2024 vyhrožoval bombovým útokem stovkám českých škol. Zároveň ho stíhá i kvůli stejným výhruškám třem pražským obchodním centrum loni v červnu. Serveru iRozhlas.cz to potvrdil vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje. Policie mladíka stíhá jako uprchlého, přestože byl loni zadržený na Ukrajině, podařilo se mu následně utéct do Běloruska. Za vyhrožování terorismem mu hrozí až 15 let vězení. Podobně měl podezřelý vyhrožovat i na Slovensku nebo v Lotyšsku. Podle BIS se v aktivitě útočníka angažovalo Rusko.
2: Počasí.
1: A očekáváme převážně zataženo, na většině území déšť, odpoledne postupně už jen ojediněle přehánky, večer budou srážky ustávat a na západě kraje očekáváme až oblačno a později až polojasno. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A kvůli výměně kanalizace a vodovodu je v Liberci uzavřena frekventovaná Jablonecká ulice. Objížďka je značená.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 8 hodině od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vám příjemný poslech přeje Martin Kolín. Dobré ráno, ostatně pokračuje a to dnes tedy s datem 3. června. Můžeme zároveň připomenout, že je to také datum, kdy v Liberci započne 23. ročník, a to festivalu dětského čtenářství. O čem bude festival, to je poměrně patrné z názvu, co ale nabídne konkrétně a kde si ho tedy budeme moci užít, na kterých místech, to vše se dozvíte už za okamžik v další reportáži středečního dobrého rána.

0: písnička pro dnešní den, pravděpodobně trochu tematická, nicméně stále nestárnoucí Jaroslav Uhlíř a společně s ním také Severní vítr. 11 minut po 8 hodině, to je také čas, kdy pokračuje vysílání Českého rozhlasu Liberec, tedy teď v tento moment to raní, a je to také možnost, kdy se společně vydáme právě na vlnách Českého rozhlasu Liberec za dobrou knihou. Děti i dospělí v Liberci totiž můžou právě ode dneška navštívit festival dětského čtenářství. 23. ročník akce přinese několik novinek a představí známé osobnosti ze světa dětské literatury. Vystoupí třeba básník a hudebník Petr Váša, ilustrátorka Markéta Šmalcová nebo spisovatel Marek Řeháček. Program potrvá až do pátečního poledne.
1: Hlavní myšlenkou je, aby se děti potkali s tvůrci dětských knih, s knížkou taky trochu jinak, než tak, jak to klasicky znají, kde se knížka čte, aby si uvědomili, že knížka může být i uměleckým artefaktem.
2: Říká Radka Vojáčková, hlavní organizátorka festivalu dětského čtenářství v Liberci.
1: Hlavním festivalovým centrem bude knihovna liberecká. Výtvarným centrem se stane kavárna Pošta, která už je na 3 dny výtvarnými dílnami, a další programy se budou odehrávat v Severočeském muzeu. A letos se k nám nově připojila i botanická zahrada, která nabízí přírodovědné workshopy. Je to prolnuto s naším letošním tématem Kniha Planeta divů, a tím tématem se obracíme do přírody a do světa kolem nás.
2: Dopolední program na festivalu je určený především pro školy a rodiče s dětmi, vysvětluje Vojáčková.
1: Ve středu dopoledne se děti potkají s tvůrci dětských knih, mezi kterými jsou třeba Petr Váša. Pak tu bude paní Vetešková, která učí děti, jak být takovým malým novinářem. Pak tu bude divadlo Čučka, které dělá takové scénické čtení, ale už opravdu divadelní podobě. Máme poměrně dost programů letos pro pedagogy. Ve čtvrtek pro ně máme připraveny 2 programy. Jeden se týká učení, tomu, jak uvolnit děti, aby se jim lépe učilo. A druhý se týká knihy paní Krtičkové, která se věnuje dětským poruchám příjmu potravy.
2: Ve čtvrtek v 17 hodin začíná takzvaný knihospodský kvíz, říká Helena Kovalová z knihovny pro děti a mládež.
3: Je určený pro školáky, takže dětské skupiny, ale taky pro rodinné týmy. Přihlásit se můžete na stránkách festivalu, kde je registrační formulář. Nezapomeňte si vymyslet nějaké jméno pro svůj tým.
1: Budou tady animační stanoviště, kde děti zjistí, jak to ty stroje umí udělat. Děti si tu budou moct koupit knihu. Budou tady vystavovat 10 nakladatelů, kteří se věnují dětské literatuře.
2: Doplňuje Radka Vojáčková. Podrobný program lidé najdou na webu festivalu. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ve středu očekáváme převážně zataženou oblohu a na většině území také déšť. Odpoledne už postupně jen ojediněle přehánky a k večerním hodinám očekáváme, že srážky budou postupně ustávat a na západě kraje dokonce až oblačno, později polojasno. Nejvyšší denní teploty, ale o něco chladnější oproti těm předešlým dním, dnes mezi 16 až 19 stupni, na horách naměříme mezi 11 až 14 stupni. K tomu hlášený mírný západní až severozápadní vítr. Večer se bude postupně měnit na jihozápadní a také částečně slábnout a biometeorologická předpověď dnes na jedničce, tedy na mírném stupni zátěže.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Pavol Habera ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Dobré ráno pokračuje. My vás do něj zdravíme a připomínáme také dnešní datum, tedy 3. června. Máme také možnost popřát řidičům šťastnou cestu, ať už vyrážíte kamkoliv, a k tomu ostatně na silnicích zůstat. Na ty důležité v našem kraji se teď ve vysílání podíváme. Co se na nich v nejbližší době chystá, to nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Od pondělí je kvůli stavbě obchvatu Svoru zavřená silnice 1/9 mezi Svorem a Novou Hutí. Objízdná trasa vede přes Českou Kamenici, Chřibskou a Horní Podluží. Uzavírka je nutná kvůli technicky náročným pracím, pokládce nových vrstev vozovky, výstavbě mostů, řešení odvodnění i napojení nové silnice. Potrvá přibližně 20 týdnů. Obchvat Svoru o délce téměř 2 kilometry plánujeme zprovoznit ještě letos. Náklady na stavbu dosahují téměř 500 000 000 korun.

0: V dalších zprávách Dobrého rána se společně s Lídou Jiroutovou podíváme i na aktuální sezónu, co se letního kina v Turnově týče.
1: 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Přehrada v Josefově dole v Jizerských horách posílí kapacitu nádrže zásobárnu pitné vody pro Liberecko a Jablonecko. Aby měla přehrada dostatek vody i během sucha, bude nově napájená i z Jeleního potoka. V Liberci dnes začíná 23. ročník třídenního festivalu dětského čtenářství. Do krajské vědecké knihovny, naivního divadla a botanické zahrady můžou návštěvníci přijít na čtenářské a výtvarné dílny, scénická čtení, hry a kvízy. Po dvou sezónách bude letos opět promítat letní kino v Turnově. Projekce tam nebylo možné kvůli stavbě nové moderní knihovny ve Skálově ulici. Nově se budou filmy promítat přímo na jedné stěně knihovny. Žáci a studenti 45 základních a středních škol po celém Česku budou letos mít další prázdniny. Ředitelé požádali ministerstvo školství o zkrácení školního roku kvůli plánovaným větším opravám budov. Portugalské odbory vyhlásily na dnešek generální stávku. Zavřené jsou školy a nemocnice poskytují jen nezbytnou péči. Nevyjela ani většina vlaků a spojů městské hromadné dopravy v Lisabonu nebo Portu. Stávka pozemního personálu na letištích i posádek a letadel ovlivní na 500 letů, včetně spojení s Prahou. A čekejme zataženo s deštěm, srážky by měly během odpoledne ustávat a k večeru ubude i oblačnost. Teploty vystoupí maximálně na 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Ploužnici na Českolipsku je částečně dopravní omezení kvůli opravě mostu. Silnice je tam zužena na jeden jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Také po 8:30 popřejeme šťastnou cestu, a to i s ohledem na dnešní krimi příběh. Jak čas napovídá, krimi příběh nás čeká ve vysílání už za okamžik a právě dnes se podíváme na nehodu. Konkrétně tady liberecká policie momentálně hledá svědky dopravní nehody na kruhové křižovatce. Kdy se co konkrétně stalo? To vše se za okamžik od Miroslava Holubce ve vysílání Českého rozhlasu Liberec dozvíme.

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Vladimír Mišík společně se skupinou Blue Effect, také filmová záležitost, ta nám zpestřila naše středeční ranní vysílání v Českém rozhlase Liberec. S písní Sluneční hrob jsme zamířili ku příkladu k filmu Pelíšky, tedy do roku 1999. To jsme zvládli i 9 minut po půl deváté, kdy se ale vracíme do současnosti a k tomu zamíříme na silnice. Ona, velká část dopravních nehod se stává na křižovatkách. Častým řešením nebo částečným řešením by v tomto případě bylo zavedení kruhových křižovatek, ale i tam občas dochází k nehodám. Jednou poněkud kuriozní nám a proto dnes přiblíží Miroslav Holubec, a to v Krimi příběhu.
2: Krimi příběhy.
3: Dnes tu máme oblíbené téma cyklisté versus motoristé. I já jsem kdysi býval vášnivým cyklistou, ale krátce po absolvování autoškoly mě tato vášeň opustila a já jsem přeběhl do tábora automobilistů. Nicméně, když v provozu potkám člověka na kole, snažím si vzpomenout na svá mládenecká léta za řídítky. Každý řidič, který se na silnici setká s cyklistou, snaží se ho pokud možno bezpečně a pokud možno co nejrychleji předjet. Což dnes v době elektrokol a elektrokoloběžek nebývá zrovna jednoduché. Většinou vám zbývají dvě možnosti. Buď to šlápnout na plyn a navzdory tomu, že jste v obci, těch pár metrů zrychlit na 70, anebo se táhnete 30 či 40 za elektrokolem a čekáte, kdy vás začnou předjíždět auta z kolony, která se utvořila za vámi. No, někdy je těžké posoudit, co je menší zlo. Každopádně jsou situace, kdy byste cyklistu předjíždět prostě neměli. Jednou z nich je kruhová křižovatka. 22. května kolem 15:30 odpoledne se na kruhovém objezdu ulic Doubská a České mládeže v Liberci jeden řidič rozhodl předjet cyklistu, ale v zápětí chtěl kruháč opustit. Odbočil doprava, čímž ale skřížil cyklistovi cestu. Ten takový bezohledný manévr nečekal, nestačil včas zabrzdit a auto ho srazilo. Řidič se ale pranic nezajímal o to, že právě způsobil dopravní nehodu a že svým počínáním způsobil cyklistovi zranění. Prostě z místa nehody ujel. Což v době palubních a jiných kamer nebylo zrovna moudré. Jedinou šancí pro tohoto řidiče je okamžitě se sám přiznat a vyrobit si aspoň polehčující okolnost. Jelikož za tento trestný čin, tedy ujetí od nehody se zraněním, hrozí až 5 let vězení a zákaz řízení, o trestných bodech nemluvě. Pokud jste byli svědky této nehody, ozvěte se na čísle 158.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Počasí nám oproti včerejšku skutečně otočilo o 180 stupňů, dnes totiž očekáváme převážně zataženou oblohu a na většině území déšť. Odpoledne už poté postupně přehánky jen ojediněle. Večer budou srážky ustávat a na západě kraje očekáváme mezi oblačnem až polojasnem. Nejvyšší denní teploty dnes 16 až 19 stupňů Celsia, na horách naměříme kolem 11 až 14 stupňů. Hlášený máme mírný západní až severozápadní vítr a biometeorologická předpověď dnes zůstává mírná, tedy na jedničce. Přesně ve 8:45 vás třeba při vstávání anebo do nového dne zdraví Český rozhlas Liberec.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Zpěvák Jasona Donovana v závěru našeho dnešního putování rozhlasovým éterem 8 minut nás dělí od 9. hodiny a právě po 9. hodině už se můžete těšit i na Dopoledne pod Deštědem a také kolegyni Ivetu Kalátovou. Je to skutečně tak ráno, tedy během středy 3. června, což znamená polovinu pracovního týdne jsme společně zvládli úspěšně. Mně zbývá v tomto čase nic jiného než popřát příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec. Samozřejmě úspěšnou středu, řidičům hlavně šťastnou cestu, pokud možno také dnes v ideálním poklidu. Od mikrofonu se tak pro tuto chvíli, tedy i s přáním hezkého dne, loučí Martin Kolín.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Jablonci nad Nisou schválili opravu zdi v Tovární ulici. Sjezdovku z Kalkana ještě do budou spásat ovce. Ruská protivzdušná obrana sestřelila desítky dronů v okolí Petrohradu. Dnes tam začíná Mezinárodní ekonomické fórum, na které má vystoupit i ruský prezident. A bude zataženo a deštivo, teploty vystoupí jen na 15 až 19 stupňů. Zprávy připravila Lída Jiroutová. Přeji hezké dopoledne. Město Jablonec nad Nisou zahájí opravu zdi v Tovární ulici. První etapa začne v letošním roce a práce budou pokračovat i příští rok, oznámila mluvčí magistrátu Jana Fričová. Zeď je dlouhodobě v havarijním stavu.
2: Za opravu kamenné zdi zaplatí město téměř 6 milionů korun. Jak upozornil náměstek primátora pro správu majetku Petr Roubíček z ODS, stav zdi neumožňuje další odklad prací. Už statické posouzení z roku 2019 označilo stav konstrukce za závažný s hrozícím zřícením některých částí. Z Jablonce nad Nisou Viktoria Židlíková, Český rozhlas.
0: V Doxech na Českolipsku radnice vybuduje hřiště na discofold nebo fotopointy na pláži Máchové jezera. Obyvatele města si jeden z projektů vyberou v participativním rozpočtu. Hlasování začne v polovině června. Různých nápadů na zlepšení města lidé zaslali celkem 7. Na sjezdovce z Kalkana Štědu se bude ode dneška pást stádo ovcí. Českému rozhlasu to řekla ředitele libereckých městských lesů Jiří Bliml. Na sjezdovce bude ohrada s 8 ovcemi plemene Skude. Zvířata budou ve výběhu v blízkosti horní stanice Lanovky. Sjezdovku budou spásat do podzimu a následně je pracovníci městských lesů přestěhují do zimoviště.
3: Podle ředitelsky areálu ještě Tratka chalupy ovce nahradí mechanické sekačky. Spásáním budou bránit zarůstání louky náletovými dřevinami, keři nebo mladými stromky. Díky tomu podle něj zůstanou sjezdovky travnaté. Areál se tak vrací k šetrné péči o krajinu. Plemeno Skude patří mezi nejstarší plemena v Evropě. Berani mají výrazné spirálovité rohy. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Ruská protivzdušná obrana v Leningradské oblasti sestřelila 50 dronů. Na sociální síti Telegram to napsal guvernér oblasti Alexander Drozděnko. Dnes přitom v Petrohradu, který v oblasti leží, začíná Mezinárodní ekonomické fórum. Promluví na něm i ruský prezident Vladimír Putin. Útoky hlásí taky město Mičurinsk v centrální části evropského Ruska. Vzdušný úder podle tamních úřadů zasáhl mimo jiné průmyslový areál, bytový dům a knihovnu.
1: Počasí.
0: A bude převážně zataženo s deštěm, odpoledne postupně už jen ojediněle přehánky, večer čekejme ustávání srážek a na západě kraje bude až oblačno a později i polojasno. Teploty dnes vystoupí na 16 až 19 stupňů, na horách naměříme mezi 11 až 14 stupně Celsia. Vítr fouká mírný západní a severozápadní, večer se bude měnit na jihozápadní a bude částečně slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou to ještě informace pro řidiče. Kvůli dopravnímu omezení se tvoří na silnici první třídy číslo 35 u Jeřmanic kolony aut. Počítejte tam se zdržením. V ulici Purkyňova v České Lípě se srazila dvě osobní auta, na místě je policejní hlídka a ve Václavicích u Hrádku nad Nisou ve směru na Chotyni odklízí hasiči padlý strom u Václavické přehrady. V úseku se lehce zdržíte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Příjemné a dobře naladěné dopoledne pod ještědem, to vám přeje Iveta Kalátová, tak 9. hodina odbyla a to je úplně jasné, že nás čeká 3hodinový blok plný hezkých písniček, které máte rádi, které nestárnou a také vás čeká řada informací a aktualit. Například pivovar Volt koupil areál bývalého jabloneckého pivovaru. Jak to v opuštěném areálu vypadá a jaké s ním má plány, to se dozvíme už za okamžik. Také navštívíme Turnov, protože po 2 letech bude opět v provozu letní kino v Turnově. A budeme vás zvát s regionálním stopařem na pouť mezi dvěma Jány. Je to hodně, na co se máte těšit. Takže mě už nezbyde nic jiného, abyste si s námi užili i dnešní den, středu 3. června.

0: Jak už zaznělo v úvodu našeho dopoledního vysílání Českého rozhlasu Liberec, řeč bude o Jabloneckém pivovaru, tak ten kdysi patřil k těm největším v Česku. Od 90. let se v něm ale pivo nevaří a celý areál pouze chátrá. To by se ale do budoucna mělo změnit. Objekt totiž odkoupil jablonecký řemeslný mini pivovar Volt, který chce komplex začít opravovat a zase v něm začít vařit pivo. Podrobnosti zjišťoval náš reportér Patrik Fischer.
1: Historie areálu Jabloneckého pivovaru představuje sládek pivovaru Volt Martin Palouš.
2: Víme, že se pivovar začal stavět 1833 a 1835 už byla první várka. Pak vlastně pivovar na přelomu, někdy bylo myslím 1908, jestli se nepletu, tak vyhořel. Oni toho využili a rovnou ho rozšířili, takže z něj udělali větší pivovar. Ve své době byl čtvrtý největší v republice. Větší byl jenom Prazdroj, Staropramen a Popovice, a pak byl právě Brauer Jablonec.
1: Z historie se trošku posuňme k tomu současnému stavu, jak to tam teď vypadá. Co s tím pivovarem vlastně momentálně je, v jakém je stavu vůbec?
2: No, je trošičku v dezolátu, můžeme říct úplně na rovinu. 30 let se tam pivo nevařilo. Poslední várka byla SMPTU 91, pak to jenom chátralo, bohužel se do toho jako žádný peníze nepustili. Sladovna na tom je o něco líp, ta fungovala, jestli se nepletu, 4 roky zpátky ještě něco takového. Dnes už teda taky nefunguje, plány s ní zatím nemáme, i když už jako trošičku nějaká myšlenka, že bychom tam třeba do budoucna obnovili i sladování, tam jako v hlavě je, ale uvidíme časem. Teď pro nás nejdůležitější je ten pivovar, takže prostě dát dokupy pivovar, tak, aby jsme zároveň nenarušili vlastně ráz toho pivovaru, že využijeme starou kotelnu, která by ani v dnešní době pro tak velký pivovar, jaký Jablonec byl, by se stejně nevyužila, protože byla jako příliš velká a my to využijeme prostě pro malý pivovárek a když se bude dařit, tak se uvidí, jak se bude rekonstruovat ty části jakoby dál.
1: Máte už nějakou představu, kolik zhruba to obnovení pivovaru bude stát? Vzhledem k tomu, v jakém je stavu?
2: Kdybychom chtěli jako celý areál jako ze dne na den dát dokupy, tak by to byla asi miliarda plus, ale my prostě teď potřebujeme dát dohromady pivovar, což by asi kolem 100 milionů. Uvidíme, no. Postupně budeme jako dávat dokupy další a další části. Je tam historická varna krásná, takže určitě až zprovozníme pivovar, tak se budeme třeba pomalinku věnovat těm částem a aspoň je dávat dokupy, sice třeba bez nějaký technologie velkého, ale prostě aby tam šli udělat nějaký prohlídky a vidět, jakou krásu tam naši předci zanechali.
1: Máte už nějakou představu, kolik toho, co z pivovaru zbylo, půjde využít i pro dnešní vaření piva a pro dnešní fungování?
2: Tak to vím přesně, nic. Jelikož tam zůstal, jako z pivovaru tam zůstal jenom šrtovník a nic víc. Tam se bude muset všechno ta technologie nová.
1: Shrnuje sládek Jabloneckého pivovaru Volt Martin Palouš. Areál pivovaru přitom nebude sloužit jenom na vaření piva, ale počítá se i se společenskými akcemi.
3: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: na čase být.
1: Dobrý kafe a Lucie Bílá. Dobrý nápad si dát dopolední kafe a třeba i s námi s Českým rozhlasem Liberec, anebo dát si kávu a jít do letního kina, tam si posedět. Dokonce tam máme i ty hvězdy, když se vyjasní. Tak po dvouleté pauze se letos v Turnově znovu otevře letní kino ve Skálově ulici. Bylo zavřené kvůli stavbě nové moderní knihovny. Architekti využili jednu stěnu budovy jako promítací plochu. Kulturní centrum v areálu ještě dokončuje terénní úpravy a staví jeviště.
2: S ředitelem kulturního centra v Turnově jsme v letním kině. Jak to bude vypadat? Já tady koukám, že tady ta středová část toho jeviště, tak že už je vybetonovaná. Ta bude vybetonovaná i na těch stranách, nebo tam budou prkna?
3: Ne, celý to bude betonový. Jde o to, že je to veliká plocha a nemůže se betonovat najednou, takže se betonuje po částech. No, je to taková vyšší dívčí betonářská. Dlouho se tady na kulturních dnech spekulovalo o tom, jak k tomu přistoupit tak, aby celá ta obrovská plocha držela pohromadě, nepraskala a tak dál.
2: Říká ředitel kulturního centra David Pešek. V letním kině jeviště vlastně ve finále není zas tak úplně potřeba, ale hodí se třeba na pořádání nějakých koncertů nebo divadelních představení.
3: Přesně tak. To jeviště tady v minulosti bylo, právě proto, že se areál letního kina využíval hojně i na divadelní představení, na koncerty, na akce pro děti a tak dál, tak jsme trvali na tom, aby se sem jeviště vrátilo.
2: Kulturní centrum se snaží vrátit areál do původního stavu, znovu se staví věci, které zanikly při stavbě knihovny.
3: V roce 2024 došlo k redigitalizaci Kinosféra. Do té doby jsme vlastně vždycky v létě zavřeli sféru a promítačku převezli sem. Ale to v létě, to je vlastně jako poměrně zásadní novinka, pojede jak letní kino, tak i Kinosféra, což do té doby nebylo z technických důvodů možné.
2: Letní kino by mělo být poprvé otevřené 25. června a 27. se bude konat tradiční promítání Za vysvědčení. Lidé se můžou letos těšit také na srpnové celovíkendové promítání. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Také na Turnovsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Středeční dopoledne pod Ještědem v našem vysílání pokračuje. Mám tady ještě pár informací, které by se vás možná mohly týkat, milí posluchači. Pokud nás posloucháte v Jilemnici, tak vězte, že právě dnes bude přerušena dodávka elektrické energie v ulicích ke stadionu sportovní Tkalcovská Žižkova. Elektřina nepůjde od 12 do 14 hodin. Podrobný seznam adres i s mapou, kterých se odstávka týká, najdete na webových stránkách společnosti ČES. No a ještě tady máme zprávu z Jablonce nad Nisou. V Jablonci opravují opěrnou zeď v Tovární ulici, která je v havarijním stavu. Řidiči tady musí počítat s dopravním omezením a uzavřením jednoho jízdního pruhu řízeného semafory v krátkých intervalech.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ano, k Malému prince se všichni rádi vracíme, rádi zalistujeme k tímto krásným malým dílem, ale velice výstižným a moudrým. Ovšem také se rádi vracíme na různá místa, kde se něco zajímavého děje, a na jedno z takových míst nás zavede regionální stopař.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Ano, už od roku 2011 se na prahu léta v Letařovicích na Českodubsku odehrává pouť mezi dvěma Jány. Středobodem podještěckého kulturního festivalu je Letařovický kostel svatého Jakuba a jeho okolí. A hlavní pořadatelskou silou je spolek Dubáci. A za jeho předsedou Janem Havelkou se vydal i náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Hezké dopoledne přejeme.
2: Dobré dopoledne z Českodubska. Jana Havelku jsem zastihl v Trávníčku, což je od Letařovic jen pár kroků. A hlavně tu je historický Beranův hostinec, kde jsme se schovali před deštěm. Než se dostaneme k programu letošní poutě mezi dvěma Jány, zeptám se vás, Jene, jak vůbec vznikla tato tradice?
3: Ta tradice vlastně vznikla tak, že v kostele přímo na stropě máme krásný kazety malovaný z roku 1722 a tam je také procesí, jak jde k Letařovickému kostelíčku. A nás to inspirovalo vlastně, když jsme chtěli začít opravovat ten kostel, což se taky povedlo potom, že uděláme to procesí. A tak se to v roce 2011 poprvé udělalo z Českého dubu. A moc se nám to líbilo, je to takové pěkné putování tou českodubskou krajinou a podještěckou krajinou a dali jsme tomu už za ta léta nějakou ustálenou formu a je to moc fajn. Tak.
2: K tomu procesí se samozřejmě dostaneme, ale začněme v tom programu pěkně od začátku a ten je už v pátek.
3: Ano, naše pouť mezi dvěma Jány vždycky začíná v pátek večer a vždycky si sdělíme nějaké novinky, co se děje v kostele, ohledně oprav, třeba ohledně kostnice a tak dále. No a pak je nějaký koncert, a tak letos to bude pan Michal Miller, hráč na citeru, je to opravdu moc pěkný, je to atmosféra při svíčkách v tom kostele úžasný.
2: No a sobota také, to je samozřejmě poutní mše svatá a boží tělové procesí.
3: Ano, ano, vždycky tím ta sobota začíná, je to opravdu krásná mše svatá s tím kadidlem, s barokní muzikou, kapela Ritornello, s horačkama, s družičkama v lidových vlastně podeštěckých krojích a potom putujeme vlastně kolem kostela tou letařovickou krajinou, je to opravdu nádhera, ale máme i bohatý program potom na návsi, vystupují horačky samozřejmě, máme divadlo pro děti, máme spoustu dobrot připravených, spoustu dobrých pití, piva a tak dále.
2: A taky máte zajímavé přednášky a zajímavé přednášející.
3: Určitě, vždycky v kostele máme taky blok přednášek na ta naše regionální českodubská témata. Z Prahy přijede pan profesor Reut, který je stálicí, tak letos bude mluvit vlastně o svatém Jakubu a jeho ikonografii, co ke svatému Jakubu, protože máme kostel svatého Jakuba, tak co k němu patří, jak ho rozeznáte. No a potom další přednášky, třeba pan Sirovátka z Turnovského muzea přijede a bude mluvit o vlastně vývoji historickém našeho letařovického kostela a o tom, jak dělali s archeology záchranný průzkum v kostnici.
2: A bude samozřejmě i divadlo, aby si na své přišli i ti nejmenší.
3: Přesně tak.
2: No a jelikož máme ještě pár vteřin, tak se vás zeptám, jaké jsou novinky, co se týká kostela a kostnice.
3: No, tak v kostnice, tam proběhla celková rekonstrukce, takže máme zachráněno. No a nyní máme takové další věci, jako je třeba varhany a ventilace varhan, aby fungovaly, a nebo obnova barokní kazatelny, která byla před 20 lety zničena zloději.
2: Takže když dorazíte na pouť mezi dvěma Jány, tak si nejen užijete spoustu zábavy, ale vlastně přispějete i na dobrou věc, je to tak?
3: Přesně tak. A tak vlastně celá ta naše pouť na začátku vznikla před 15 lety.
0: No a od
2: tak to je nás všechno.
0: Ano, od nás také letí velké díky, že spolek Dubáci se starají o tyto krásné stavby, jakými jsou třeba opravená kostnice nebo zmiňovaný kostel svatého Jakuba. Věřím, Jaroslave, že tě je dobře v hostinci u Berana. Je tam krásně, ještě že prší, máte se kam schovat.
2: Ano, ano, to je krásné stavení, tady to mám prostě rád.
0: Jaroslav Hoření, děkujeme, přihlásil se nám z nádherné letařovické krajiny s příjemnou pozvánkou. Děkujeme za ní a přejeme hezký den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Divadla, kina, výstavy, festivaly i lidé, kteří mají co říct. Tipy, inspirace a rozhovory z celého regionu. To je Kultura pod Ještědem, pravidelný týdeník kulturního dění v Libereckém kraji. V premiéře v neděli po 9, v repríze ve čtvrtek po 18. hodině, ale vždy s aktuálními pozvánkami. Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Máš tu cti známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi

0: habit.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Středa 3. června. Svátek má Tamara. A tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnes máme světový den jízdního kola. Tak aspoň řetěz namazat a tradá. Celonárodní zemský sněm začal v Čáslavi v roce 1421, to je 605 let. Za účasti panstva, měst, zemanstva, dvou zástupců krále Zikmunda a také části moravské šlechty. Někdy bývá označován jako první evropský parlament. Petr Vok z Rožmberka nechal z Prahy přivést v 6 sudech peníze v roce 1611. To je 415 let. Jimi vyplatil pasovské vojsko, které se stáhlo od Prahy a tenkrát pustošilo jižní Čechy. Pasovští se pak s penězi vrátili za kopečky. Zoologická zahrada na olomouckém svatém kopečku byla slavnostně otevřena před 70 lety v roce 1956. Dneska je tam víc jak 350 druhů zvířat z celého světa. Vidět můžete i žraloka na korálovém útesu. Další země na mapě Evropy přibyla přesně před 20 lety. V roce 2006 ve 20 hodin a 34 minut vyhlásil černohorský parlament samostatnou republiku Černá Hora. Legendární americký boxer Muhammad Ali zemřel před 10 lety. Kolem soupeřů létal jako motýl a bodal jako včela. Narodil se jako Cassius Clay. Dožil se 74. Skladatel naší hymny František Škroub se narodil v roce 1801 v Osicích u Hradce Králové.
6: Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?
5: Může, pokutu 900 tisíc dávno zaplatil, stále se pohybuje kolem fotbalu a dneska má 75. Ivan Horník. 65. narozeniny by dneska měla atomová lady Dana Drábová.
7: Co ty seš za sněhuláka?
5: Kulatou 60. slaví jeden z nejobsazovanějších českých herců, Jiří Langmajer.
7: Tebe staví až na jaře, ne?
5: 40. má bývalá španělská tenisová hvězda Rafael Nadal a také náš krasobruslař Tomáš Werner. Já přeju hezký den.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dostali. Dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z Uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Sněmovna se vrátí k novele o podpoře bydlení. Dobrovolní hasiči v Dalešicích na Jablonecku mají nové vozidlo. Mezinárodní letiště v Kuvajtu zasáhl íránský útok. Na místě je několik zraněných. A dnes bude zataženo s deštěm a přeháňkami. Teploty vystoupí maximálně na 19 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobré dopoledne přeje Lída Jiroutová. Poslanci se dnes znovu vrátí k vládní novele zákona o podpoře bydlení. Na mimořádné schůzi v minulém týdnu nestihli schválit. Novela počítá mimo jiné se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. To kritizuje například opoziční pirátka poslankyně Lenka Martínková, paní Helová.
4: Finální přidělování bytů má navíc dělat úřad práce. Instituce, která už dnes má problém pokrýt svoje stávající agendy a s bytovou politikou nemá prakticky nic společného. Výsledek bude jediný, celý systém se zablokuje a pomoc se k lidem dostane pozdě, v horším případě vůbec.
2: Vrátit by se poslanci měli taky k novele stavebního zákona. Nový automobil mají k dispozici dobrovolní hasiči v Dalešicích na Jablonecku. Dodávka bude mimo jiné sloužit i k přepravě místních mladých hasičů. Stála zhruba 1,75 milionu korun, doplňuje nezávislá starostka Hana Vélová.
5: Pořizovali jsme ho z toho důvodu, že naše obec je hodně sportovní, takže bez sportu, jakoby požárním, hasičským. Takže je to pro bezpečnost našich vlastně dětí, mládežníků, kteří jsou dopravováni na tyto soutěže.
2: Na přehradě Mšenov v Jablonci nad Nisou začala koupací sezóna. Vedení města proto na sociální síti upozornilo, že se v první nádrži nesmí koupat psy. Zákaz tam platí od května do konce září. Psy mají vstup povolený pouze do druhé a třetí nádrže. Na dodržování pravidel dohlíží městská policie a na bezpečnost u přehrady hasiči. Ti mají u přehrady připravený nový záchranný člun. Íránský dronový a raketový útok zasáhl mezinárodní letiště v Kuvajtu. Informovala o tom tamní státní tisková agentura s tím, že úder zranil několik lidí a letiště muselo přerušit provoz. A podle kuvajtského úřadu pro civilní letectví taky poškodil budovu terminálu. Už v noci na dnešek oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě uvedlo, že Írán na Kuvajt zaútočil několika raketami. Podle amerického velitelství se ale při tomto útoku podařilo všechny střely zneškodnit. Spojené státy a Írán se navzdory příměří začaly od včerejška opět ostřelovat. Teherán i Washington údery označují za odvetu za útoky druhé strany.
3: Počasí.
2: A očekáváme převážně zataženo na většině území Libereckého kraje déšť, odpoledne postupně už jen ojediněle přeháňky, večer budou srážky ustávat a na západě kraje očekáváme až oblačno a později i polojasno. Teploty dnes vystoupí na 16 až 19 stupňů, na horách se rtuť teploměru zastaví v rozmezí 11 až 14 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A v ulici na Skřivanech v Liberci se srazil autobus s osobním autem. Policie na místě a hasiči aktuálně odklízí padlý strom přes silnici 3. třídy mezi Příšovicemi a Pěnčínem. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: To byla Lída Jeroutová zprávy 10. hodiny a teď už vás Iveta Kalátová zdraví a vítá v pokračování středečního dopoledne pod Ještědem. Gastronomie, cestovní ruch, obchody nebo třeba i zemědělství. Ve všech těchto odvětvích schání podnikatele a firmy letní brigádníky a nabídky jsou k dispozici i necelý měsíc před začátkem prázdnin. Kolik si tak letos brigádníci vydělají? Tomuto tématu se budeme věnovat už za okamžik. A v seriálu týdne se také zaměříme na příměstské tábory o prázdninách, kde myslí i na děti v mateřských školkách. Tak se máte určitě na co těšit. Pěkný poslech.

0: Jsem moc ráda, že jste se nás naladili i dnes ve středu 3. června, tak do prázdnin už nám zbývá pouze několik týdnů. Také jste se občas vrátili v myšlenkách, jak jste si užívali prázdniny. No mnozí, to nebylo jenom na nějakých dovolených nebo u babičky u dědy na chalupě, ale také jste určitě chodili na brigády, abyste si něco přivydělali. No, ty letošní prázdniny, ty začnou už za necelý měsíc a znamená to tedy i v současné době pro řadu studentů také možnost přivydělat si na brigádě. Tradičně je o ně zájem v gastronomii, cestovním ruchu nebo například v zemědělství. Už teď jsou na pracovních portálech tisíce nabídek denně. Firmy poptávají hlavně brigádníky, kteří jsou ochotni o prázdninách pracovat delší dobu než třeba jen 2 týdny.
1: Já jsem teďka začala pracovat v kavárně. Je to jako celoroční brigáda a ještě jsem byla teďka na pohovoru na letní brigádu za bar, ale tam jsem ještě jakoby nebyla na normální směně.
2: 19-letá Julie studuje v Praze na univerzitě. Brigádu hledala aktivně na pracovních portálech, ale nakonec narazila na obě nabídky přes sociální sítě. Právě v gastronomii vzrostl o brigádníky před letní sezónou zájem, potvrzuje předseda sekce gastronomie v Hospodářské komoře Luboš Kastner.
3: Myslím, že ta poptávka bude zejména u těch sezónních provozů, kde se vlastně očekává velmi dobrá sezóna, protože očekává se, že lidé budou méně cestovat do zahraničí a budou více preferovat tu zemský cestovní ruch.
2: Pomocnou sílu na léto hledají taky třeba obchodní řetězce anebo firmy v oblasti logistiky. Místa jsou taky mezi manuálními profesemi a v administrativě. Nabídek bude ještě v červnu a v červenci přibývat. Už teď ale třeba společnost Alma Career, která provozuje například web jobs.cz, nabízí přes 5000 pozic. Jejich počet se ale liší podle regionů, říká analytik pracovního trhu Alma Career Tomáš Ervín Dombrovský.
4: S velkým odstupem na těch velkých pracovních portálech vede Praha, tvoří víceméně třetinu celé poptávky po brigádnicích. Následují Jihomoravský kraj se 14%, Středočeský kraj s 12% nebo Moravskoslezský kraj se 7%. Zbylé regiony mají 5 a méně procent z celé poptávky.
2: Rychleji podle Dombrovského ubývají pozice ve větších městech a taky ty lépe placené. Pro letošní rok je minimální hodinová sazba necelých 135 korun. Podle vedoucí sekce zaměstnanosti v Hospodářské komoře Jaroslavy Rezlerové, ale nejnižší nabídky začínají na 160 až 180 korunách.
5: Nicméně pokud chce firma fakt lidi s nějakou aspoň trochu odborností, IT, marketing, grafika, hostesky, recepce, kde potřebujete trochu úroveň vystupování a tak, tak musíte zaplatit minimálně 220, 250 korun.
2: Brigádníci pracující na dohodu mají navíc od roku 2024 nárok na dovolenou, pokud mají smlouvu aspoň na 28 dní a odpracují minimálně 80 hodin. Letos se taky zvýšila částka, kterou není nutné při práci na dohodu danit, a to na 12 000 korun. Brigádníci by si měli taky kvůli odvodům pojistného dát pozor na to, jestli jim v létě platí status studenta. To se nemusí týkat třeba těch, kteří po střední nebo vyšší odborné škole nepokračují ve studiu. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Tak předpokládám, že všechny děti, žáci, studenti už se dívají do kalendáře a už se všichni těší na to, až začnou prázdniny, až se kamsi rozjedou. Ovšem někteří rodiče mají stále ještě vrásky na čele, protože mají ještě stále nějaké takzvané prázdné týdny o prázdninách a kam s dětmi, zejména s těmi nejmenšími. Tak právě tomu se věnujeme v seriálu Týdne, protože se bavíme o letních táborech, o příměstských táborech. No a já už mám teď na telefonu ředitele a zakladatele sportovní agentury Sport Kids, pana Filipa Zemana, kterého zdravím. Dobrý den, dobré dopoledne.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Sport Kids, co si pod tím máme představit? Vy oslovujete děti, které mají rádi sport, rádi se hýbají, je to tak?
1: Tak možná z toho názvu to tak vyplývá, nicméně my se hlavně snažíme rozsportovat všechny děti, nejenom ty, kteří sport mají rádi, ale naše aktivity se zaměřují i na děti, které úplně sama nesportují. Každopádně organizujeme příměstské sportovní tábory, kde se scházejí děti, které samozřejmě mají kladný vztah sportu, ale i třeba děti, které jako nesportují a jejich rodiče by chtěli, aby začali nějakým způsobem mít kladnější vztah k sportu. Na to v podstatě školíme naše trenéry a naše instruktory, kteří pracují s dětmi celoročně, a to nejenom v jednom sportu, ale máme vlastně akreditace od ministerstva školství na několik našich programů, od lyžování přes cyklistiku, inline brusle, nebo teď velmi populární skateboarding, který se vrací zpátky.
0: No, o co je tak největší zájem?
1: Tak vlastně jako sportky z tradice je cyklistika, kterou jsme začali v Liberci v roce 2009 a postupně jsme ji rozvedli do trailové cyklistiky, takže tam bych řekl, že sportky má nejsilnější jako jméno. Nicméně na to jsme pak navázali jako všestrannými sporty dalšími, tak aby děti měly šanci se rozvíjet i v dalších sportech a vlastně ukazovali jsme jim krásu jako všech sportů. Takže přes inline brusle, míčové hry, samozřejmě nesmí chybět fotbal, máme i třeba bezpečnou lukostřelbu, která výborně děti zlepšuje v soustředění a tak, jak jsem říkal, skateboarding.
0: No a to znamená, že tomu se věnujete i v příměstských táborech. Já se tady dívám, vy tady máte třeba freestyle, scootering, příměstský tábor.
1: No, tak ono v podstatě vycházíme původně z kola. My jsme dělali primárně cyklistiku, ale odpoledne na příměstských táborech jsme doplňovali všestrannými sporty, který jsem vyjmenoval. A postupně během let děti chtěli se prostě v těch konkrétních sportech zlepšovat dál. Takže jsme vytvořili speciální metodiku pro malé děti a už jsme začali dělat tábory, které jsou jako soustředí na jeden sport, například freestyle koloběžků nebo skateboarding, kdy se s dětmi vlastně vyjíždí i do okolních skateparků v okolí Liberce. A u těch cyklistických je to tak, že vlastně dopoledne se jezdí na kole a odpoledne jsou doplňkové sporty, které jsem jmenoval.
0: Ano, tady mě právě zaujalo, že příměstské tábory máte třeba ten cyklistický příměstský tábor pro děti už od 3 let, pro takováto malá mrňata.
1: Tak ono to vlastně vychází z tradice sportky. Táta můj učil děti lyžovat z mateřské škol už od 80. 90. let. To znamená, že jsme vozili děti celých mateřských školek už od 3 let. A v podstatě na to jsme navázali. Máte pravdu, je to mnohem složitější, není to úplně o výkonu, je to hlavně o radosti ze sportu a pozitivním prostředí a dobré atmosféře. Je to mnohem víc práce, je tam potřeba mnohem víc instruktorů na tyhle ty malé děti, ale my prostě zastáváme názor, že čím dřív ty děti se naučí mít rádi sport, tím déle jim to vydrží v životě a to je podle nás nejdůležitější.
0: Přesně tak. Dodává náš host, dalo by se říci, po telefonu ředitel a zakladatel sportovní agentury Sport Kids Filip Zeman, tak vy máte ve svém portfoliu 53 příměstských táborů, takže pokud ještě stále někdo tápe, tak určitě ví, kam se obrátit. Mějte se moc hezky, popřeji vám, ať se vám i nadále dobře daří a budeme se na vás někdy těšit. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, moc rád děkuji za pozvání, všem hezký den.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Michal Tučný, Zdeněk Rytíř, kosmický Vandr. Ano, Zdeněk Rytíř, který otextoval právě toto písničku. 10 hodin 41,5 minuty je tady s vámi dopolední vysílání Českého rozhlasu Liberec a náš pravidelný spotřebitelský servis pokračuje další odpovědí Josefa Černého. Dnes vás zajímají náhradní díly.
1: Dnešní dotaz přišel od pana Jardy, kterému v autoservisu vyměnili u jeho auta výfuk. Pan Jarda se domníval, že by mu ten vadný měli vrátit, ale dostal odpověď, že vadné díly nevracejí. Pane posluchači, záleží na tom, jestli se jednalo o záruční nebo placenou opravu. U záruční opravy skutečně vadný díl zůstává v servisu a ten ho následně zpravidla vrací výrobci nebo dodavateli jako důkaz, že byl vyměněn oprávněně. Pokud se jednalo o placenou opravu, starý díl je vaším majetkem a servis by vám ho měl vydat.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Právě.

zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: Přiblížil se nám čas ve vysílání Českého rozhlasu Liberec na to, abychom se opět seznámili s dalším receptem. V receptech našich babiček nám dnes Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření přiblíží pravidla dobového stolování a přidají recept z Podkrkonoší nad Kalcovské placky.
1: V našem vyprávění o dobrotách kuchyni našich babiček si dnes něco povíme o stolování.
2: Důležitou součástí života odedávna nebylo jen samotné vaření. Velký význam měl také způsob podávání jídla a takzvaný pořádek u stolu, který měl svá pravidla. Lidé totiž dříve vnímali jídlo jinak než dnes. Nešlo pouze o nasycení, ale také o chvíli, kdy se rodina scházela u jednoho stolu.
1: Proto hospodyňky dbaly na to, aby byl pokrm nejen chutný, ale také hezky upravený a správně naservírovaný. Způsob stolování se samozřejmě lišil podle prostředí i majetku rodiny. Ve městech se více dodržovala společenská etiketa a důraz

0: se kladl na správné servírování i slavnostnější vzhled stolu. Na venkově mělo jídlo hlubší význam, představovalo odměnu za těžkou práci na poli a zároveň dar, kterého si lidé vážili. Dříve bývalo běžné, že celá rodina jedla z jedné společné mísy. Postupem času však začaly společné nádoby nahrazovat menší hliněné misky a později talíře. Proměňovalo se také používané náčiní. Dřevěné lžíce vystřídali kovové a téměř každý stolovník nosil u sebe svůj vlastní kapesní nůž. Vidličky a kompletní příbory se na venkově rozšířily až během 20. století. Změny se dotkly i prostírání stolu. Úbrusy byly ještě v 19. století spíš výjimečností a používaly se jen o svácích nebo při důležitých rodinných událostech. Každodenní stolování bylo jednoduché, ale mělo svůj řád.
1: I to mělo vliv na to, jak členům rodiny chutnalo. I když to bylo třeba jídlo obyčejné, jako tkalcovské placky z podkrkonoší.
0: Budeme na ně potřebovat půl kila vařených brambor, jedno vejce, 10 deka hrubé mouky, 3 deka krupice, sůl, žíci hladké mouky, 30 deka nakrouhaných jablek, mletou skořici, cukr, sádlo a máslo. Z uvedených přísad uděláme bramborové těsto. Vyválíme z něj placky, které poklademe krouhanými jablky, posypeme je skořicí a cukrem. V polovině každou placku přeložíme a kraje pevně spojíme. Takto upravené placky smažíme na sádle. Horké je potřeme máslem a posypeme cukrem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Čas nám docela příjemně plyne ve středu 3. června. Za chvíli už je tady 11. hodina, čas pro zprávy a po 11. hodině už se máte na co těšit nebo na koho těšit, milí posluchači. Před časem nás navštívila herečka Michaela Lohnická a tak jsme nelenili a s touto herečkou jsme natočili zajímavý rozhovor. Ano, samozřejmě je to dcera velice známého herce a režiséra Václava Lohnického. Jak vzpomíná na svého tatínka a jak vypadala její filmová divadelní tvorba, nejenom to se dozvíme, také zavzpomíná na Jiřího Šlitra. Pěkný poslech.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Přehrada v Josefově dole v Jizerských horách posílí kapacitu. V Turnově bude letos po dvou letech opět v provozu letní kino. Odbory na úřadu vlády vyhlašují stávkovou pohotovost. A dnes bude zataženo a deštivo. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezké dopoledne. Povodí Labe plánuje posílení kapacity přehrady Josefův důl v Jizerských horách. Nádrž je zásobárnou pitné vody pro Liberecko a Jablonecko. Aby měla přehrada dostatek vody i během sucha, bude nově napájena i z Jeleního potoka. Náklady na více než 2-kilometrové podzemní potrubí jsou kolem 127 milionů korun. Soutěž na firmu, která stavební práce zajistí, povodí vypíše nejběhem ledna. Během léta, říká jeho generální ředitel Marian Čebesta.
2: Pod hráz je zaústěn Jelení potok a my ho na horní části přehradíme a potrubím budeme převádět část té vody do té nádrže. Čímž o 8% zvýšíme plochu povodí, která vlastně plní tu nádrž. Samozřejmě zase větší průtoky, než pojme to potrubí, tak zase potečou tím Jelením potokem.
0: V Manušicích u České Lípy je dnes a zítra omezený přístup na cyklostezku Varhany. Důvodem je pokračující rekonstrukce krajské silnice 3. třídy z Manušické křižovatce u Častolovic. Kvůli frézování povrchu musí lidé na křížení silnice a cyklostezky sledovat pokyny stavbařů. Po dvou sezónách bude letos opět promítat letní kino v Turnově. Projekce tam nebyly možné kvůli stavbě nové moderní knihovny ve Skálově ulici. Nově se budou filmy promítat přímo na jedné stěně knihovny. Stavbaři v areálu letního kina také pracují na dostavbě opěrných zdí a nového jeviště. Pokračuje ředitel kulturního centra David Pešek.
3: To jeviště tady v minulosti bylo, právě proto, že se areál letního kina využíval hojně i na divadelní představení, na koncerty, na akce pro děti a tak dál, tak jsme trvali na tom, aby se sem jeviště vrátilo.
0: Letní kino v Turnově by se mělo poprvé otevřít 25. června. Letos bude poprvé fungovat zároveň s kinem Sféra v kulturním centru Střelnice. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s převodem agent na některá ministerstva. Od 1. července se mají pod jednotlivé rezorty přesunout útvary v oblasti závislostí, duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů. Zároveň se mají rušit některé pozice. Pokud úřad vlády podepíše převod těchto agent, jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta Českému rozhlasu řekla, že plánované změny pozice lidskoprávních organizací naopak posílí. Zítra se chce se zástupci odborů setkat k dalšímu jednání.
1: Počasí.
0: A bude převážně zataženo s deštěm, odpoledne postupně už jen ojediněle přehánky, večer čekejme ustávání srážek a na západě kraje bude až oblačno a později i polojasno. Odpolední teploty dnes vystoupí na 16 až 19, na horách na 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A pozor, se aktuálně dávejte v ulici Moskevská v Liberci, tam havarovalo osobní auto, na místě policejní hlídka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Stále příjemný dopolední středeční červnový čas, teď už 4 minuty po 11. hodině, tu už mám přijet z Českého rozhlasu Liberec Iveta Kalátová. Za chvíli už si budete moci poslechnout rozhovor s herečkou Michaelou Lohnickou. Nositelka slavného hereckého jména spojila největší část svého hereckého života s libereckou činohrou. Jak vypadala cesta studentky střední sklářské školy v Železném Brodě k herectví? Jaký byl její tatínek, režisér a herec Václav Lohnický? A setkala se s ním někdy před filmem novou kameru a jak vzpomíná na Jiřího Šlitra. Nejenom to se dozvíte už za pár minut. Pěkný poslech.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Liberec a já už jsem moc ráda, že jako hosta u nás můžu přivítat herečku Michaelu Lohnickou. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy pocházíte z herecké rodiny, maminka byla také herečka.
1: Ano, ano. Absolutně herecká rodina. Všichni mí známí byli herci, že moje dětství bylo plný herců a divadla.
0: Teď se dostaneme k vašemu herectví. Vy jste paní Lohnická, ale co by mladá dívka nějak moc neuvažovala nad tím, že byste byla herečkou, protože jsem se o vás dočetla, vy jste studovala sklářskou školu.
1: Ano, já jsem původně vlastně chtěla dělat bytový interiér. A to je vlastně kousek od domu, kde v Praze bydlím. Ale tam bylo strašný zájem o to a můj tatínek usoudil, že by možná nebylo od věci, když chci dělat něco výtvarného, ten železný brod, protože se znal s panem Libeňským, takže mě tam zavez a byli jsme tak. Nebyla to protekce, já jsem ty zkoušky opravdu udělala. No ale prostě po roce v tom železném brodě jsem pochopila, že bez toho divadla nějak neumím bejt vůbec. Strašně se mi stejskalo. Tam potom kluci dělali nějaký divadelní představení ochotnický, no tak do toho jsem naskočila strašně rychle a ta škola šla trochu stranou. No. Naštěstí si mě vyhlédnul pan režisér Oldřich Daněk do svého filmu Spanilá jízda, takže jsem tu školu opustila tak jako, aniž by mě museli vyhodit.
0: Režisér, spisovatel, kterého známe z historických husitských filmů. Ano. Co jste měla za svou první roli?
1: No, ve Spanilé jízdě, kde jsem hrála vedle Petra Kostky. A toho jsem taky znala od dětství z Plzně. A byl tam pan Průcha a Martin Růžek. To byl film plný osobností úžasných z Národního divadla. A já jsem tam hrála takovou Katruši, no, takovou holčinu.
0: A to vám bylo kolik let?
1: 16.
0: Vy jste se potom také představila, teď když to hodně moc přeskočíme, tak s vaším tatínkem ve známém hudebním filmu Kdyby tisíc klarinetů. Upřímně, to je pro mě srdeční záležitost.
1: No, to pro mě taky, ale s tatínkem jsem se tam nepotkala. Vůbec. No, já jsem dělala jednu ze schovanek, že? Takže jsme měli to, ty velké scény na zámku Kinžvart. Puste na nás světla, ať nás vidí svět. No a můj tatínek byl v tom bunkru, kde plánovali ty válečné věci, takže my jsme vůbec jsme se nepotkali, ale pravda, v titulkách jsme oba. Mm-hmm.
0: No ale prý jste se k této roli, té schovanky, dostala takzvaně nahodilé?
1: Ano. Já jsem byla v té době jako elef v divadle v Chebu a protože jsem končila a už jsem měla podanou přihlášku na školu a bylo jasný, že budu odcházet, tak už jsem nebyla obsazená, měla jsem volno. A byl tak květen, červen, když se to točilo a z Chebu do Františkových lázní, to je kousek, tak jsem tam došla vždycky pěšky. No a protože jsem se znala s panem Šlitrem, tak on říkal, no když už jako seš tady a koukáš se na to, na všechno, nechceš taky něco. Já jsem říkal, tak jo. A dostala jsem kostým, podepsala jsem každý den jaksi nějakou, jako že jsem tam byla, že jsem točila. A pak jsem odpoledne nebo k večeru, když skončilo natáčení, jsem dostala tuším 100 a šla jsem zpátky do Chebu. Moc vidět tam nejsem, protože nás tam bylo těch děvčátek opravdu hodně a byly tam takový ty jako ze Semaforu, který to uměli a já jsem se trošku stáhla vždycky do zadní řady, že jo. Zelenohorská, úžasný babi.

0: Naším vzácným hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je i nadále herečka Michaela Lohnická. Nemůžu se nezeptat, paní Lohnická, právě na Jiřího Šlitra. Jak jste se seznámili, nebo jak to, že jste si byli takto poměrně blízcí?
1: No, já vlastně nevím, jak jsme se seznámili. Potkali jsme se někde, asi v semaforu možná, že... A já jsem pro podpisy nechodila, to nebyl můj styl. On bydlel kousek od nás na Vinohradech. Tak jsme se nějak potkali a pak už on mě občas pro mě třeba přišel a odvez mě na výlet na Karlštejn nebo tak někam, povídali jsme si. A vlastně jsme byli tak přátelé.
0: A jaký byl?
1: Milý. Byl skoro takový, jako ho znáte ze semaforu, skoro. Byl nesmírně vzdělaný, nesmírně inteligentní a já jsem ho hrozně ráda poslouchala, když vyprávěl, anebo když hrál na piano. Jednou mi říkal, jestli bych jako třeba nechtěla do toho semaforu a já jsem takovou blbost. Já jsem řekla, no ano, ale můj rozsah je tercie. Nevím, proč jsem to řekla. Prostě jsem tak jako plácla vtipně. A on řekl, no tak nic. My máme akorát jednu písničku, která je tento tón, to je on. Tak to bys mohla, ale to už zpívá někdo jiný. A tím to skončilo.
0: Tak vy jste spolupracovala s mnoha známými režiséry. Na koho třeba nejraději vzpomínáte? Kdo se vám hodně zapsal do paměti?
1: No, rozhodně pan Kačer, Ota Ševčík, Lída Engelová. Ta byla mimořádně zajímavá, protože ta hrozně dbala u herců na správnou dikci, na výslovnost. Ráda jsem dělala s Kateřinou Duškovou třeba. Dělali jsme Hotel mezi dvěma světy, to potom přebrala televize. A to byla moc krásná práce a moc hezká role. Těch režisérů byla spousta. Václav Špidla, tatínek teda toho politika. Ale opravdu, víte co, jejich moc asi na všecky teď si nevzpomenu.
0: Působila jste v různých divadlech, ano. Můžeme třeba zmínit, v Chebu jste také působila?
1: Tam jsem začínala.
0: Tam jste vlastně
1: jako
0: začínala.
1: No. Potom jsem byla v divadle Maringotka, který vedla Zuzana Kočová. Pak jsem byla chvíli v Šumperku, ale to byla jenom jedna sezóna a v Mladý Boleslavi. Pak přišly Pardubice v roce 70 a tam už jsem zůstala.
0: No, ale psala se léta 90. a vy jste také zavítala do divadla Efix Šaldy tady v Liberci.
1: Ano, v roce 92 jsem tady nastoupila v lednu do angažmá.
0: No a dokonce jednu dobu jste tady byla i šéfkou činohry.
1: Ano, ale to bylo trošku z nouze, prostě nikdo nebyl a bylo potřeba dělat takový ty úřednické věci a organizační, no tak jsem říkala, dobře, já to udělám, ale není to moje parketa vůbec.
0: Je to lepší na jeviště.
1: No, je.
0: S čím je pro vás třeba právě Liberecké divadlo FX Šaldy výjimečné? Mělo pro vás nějaké určité kouzlo?
1: Mělo samozřejmě. Víte, v těch 90. letech tady třeba už začal se všude samozřejmě dělat repertoár, o kterém se nám v těch Pardubicích mohlo leda snít. A tady to bylo naopak, tady už nic povinného nebylo, čili ten repertoár byl nesmírně zajímavý a pestrej. A to byla jedna z těch věcí. Pak tady byl úžasný, vyrovnaný, báječný soubor. A mně se tady strašně líbilo.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je herečka Michaela Lohniska. Můžeme se teď ještě jednou tak trošku vrátit do vašeho dětství i mladých let. Tak jak už víte, milí posluchači, tatínkem Michaela Lohniské byl velice známý herec a režisér Václav Lohniský a maminka Zora Jiráková, taktéž herečka. Jací byli vaši rodiče? Jaké jste měla dětství? Vedli vás třeba jako už odmala k divadlu nebo bavili jste se o divadle?
1: Ne. Četli jsme si, když jsem byla menší, ale já jsem se naučila číst velice rychle a pak jsem si četla sama. Moji rodiče byli hodně pracovně vytížený, takže tak říkám, většinou mě šoupli někomu v divadle, buď to k fotografce, která měla v Plzni ve velkém divadle takovou komůrku, anebo jsem seděla i nápovědce na klíně. Dokonce párkrát jsem byla i na jevišti, když už nebyl nikdo, kdo by se mě ujal, tak mě navlíkli do nějakého kroje a tam jsem seděla na jevišti. Což tatínek nesl velice nelibě, protože říkal, ty jsi tam seděla, hrála jsi si s panenkou a všichni diváci koukali jenom na tebe. My jsme se mohli uhrát k smrti. Což tak bývá, říká se, děti a psi na jevišti, to je zhouba pro herce.
0: A tatínek byl jaký? Byl hodným tatínkem, byl přísný? Kdo u vás byl přísnější?
1: Víte, já mám pocit, že mě moc nevychovávali. Že se prostě spolehli na to, že tak jako rozeznám, co je špatně a co je dobře. Velký konflikty jsme nikdy neměli a já jsem se snažila, což se mi tak úplně nedařilo, ale ne, no samozřejmě ta výchova ležela na mamince, protože rodiče byli rozvedení od mých 6 let. Ale pak jsem měla Josefa Větrovce, který si maminku vzal, tak ten se snažil mě trošku vychovávat, myslím.
0: A jaký byl Josef Větrovec?
1: Temperamentní, hlučnej, někdy zábavnej a výborný herec. No a tak jako myslím, že tatínek byl velmi svátečný, on samozřejmě za mnou přijel občas, ale nebylo to často, protože třeba režíroval i v Belgii, režíroval v Polsku. Když už pak byl ředitelem divadla, to taky není zrovna jednoduchá pozice, takže čas na nějaký zájezd do Plzně nebyl.
0: A sledovala jste jeho tvorbu? Sledovala jste třeba jeho filmy, nebo řekl vám třeba, budu mít teď premiéru toho a toho filmu?
1: To až později samozřejmě, ale pak byl velice nadšený z mnoha věcí. Říkal Adéla třeba, Adéla ještě nevečeřela, tak to byla v Pardubicích premiéra veliká. Tam jsme byli, teda bez něj samozřejmě, na to jsem šla. Ale třeba mě řekl, že natočil krásný středometrážní film s Dušanem Hanákem, slovenským režisérem, který se jmenuje 322. Teď jestli jsem nespletla číslo, ale myslím, že ano, je to diagnóza rakoviny. Ten byl úžasný, ten film. Ale já jsem na to šla v těch Pardubicích sama do klubu náročného diváka. A když jsem vyšla ven, tak jsem cestu domů probrečela, protože jsem prostě, tatínek tam byl, neměl ho nikdo rád a byl nemocný. A to prostě takový smutný příběh. A já jsem to vnímala strašně osobně. A naopak, já jsem tátu vlastně naposled viděla, když nás navštívil u mě doma, teda mě a mého manžela a moji dceru v Pardubicích. Zastavil se tam a říkal, jedu do Krkonoš a konečně zúročím to, co doopravdy umím, to jest lyžování. A jel tam točit Krkonoše a lyžníky. No a vlastně za 3 dny na to umřel.

0: Paní Michaela Lohnická, herečka, je hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec v dopoledni pod Ještědem. Vzpomínáme na vašeho tatínka, režiséra a herce Václava Lohnického, tak zmiňovali jsme film Krakonoš a lyžníci. Samozřejmě nemůžeme nezmínit Dařbu Jána Pandrhola, Marečku, podejte mi pero, krásný Vláčilův velkofilm Kladivo na čarodějnice. Jak jste se dívala na tyto snímky, nebo konkrétně na Kladivo na čarodějnice, když jste viděla tatínka v jeho roli?
1: A tam já jsem ho nebrala jako tatínka. Byl tam cosi jako, nevím, zlé svědomí. Ale jinak to mě vždycky docela zajímalo, že herci říkají, ty filmoví, že prostě máte jednu roli, která se stane ikonickou a ty už se nikdy nezbavíte. Tak to byl samozřejmě Dařbu Ján a Pandrhola na docela dlouho. Ale když potom začal točit ty filmy Marečku, podejte mi pero, Adela ještě nevečeřela a ještě jeden byl, tak ty byly vlastně ikonický každej. On v každém tom filmu byl prostě nějaký hujer, tady byl, jo. A jméno prostě, jo, Chocholoušek, no jo, na toho bych zapomněla.
0: Ano.
1: Takže ty ikonické figury prostě následovaly takhle po sobě. A to jsem říkala, hele, to se stane málo komu.
0: Bavili jste se třeba takhle, když už jste byla dospělejší, třeba vůbec o herectví?
1: Takhle ne. Můj táta měl vždycky tendenci jako tak trošku to zlehčovat a dělat kolem toho spoustu různých legrácek. O herectví jako takovým ne, ale měla jsem možnost a to jsem dost využívala a jsem do dneška ráda, že se mi to poštěstilo. On když režíroval v divadle, tak vždycky, když se blížily generálky, tak říkal, já už nevidím, co tam dělají, protože už jsem s nima 6 neděl a už to nepoznám. A tak si vždycky někoho bral k tomu režisérskému pultíku, aby vedle něj seděl a aby třeba řekl, hele, tohle je blbý. A on se pak i ptal, jako tak co? On se taky chodíval ptát u vaděček, když končilo představení, co diváci říkali. On říkal, ty druhý oči jsou potřeba. A já jsem ho viděla takhle při několika režiích, že jsem seděla vedle něj, sledovala jsem to, sledovala jsem, co hrajou herci a sledovala jsem jeho, jak on to sleduje. I ty připomínky, který říkal. Takže vlastně jsem měla možnost se podívat do té jeho režijní kuchyně. Tak trochu.
0: A jaký byl režisér? Byl vznětlivý, byl
1: ano,
0: klidný, cholerický?
1: Velmi vznětlivý, velmi cholerický. I stávalo se, že se prostě vymrštil a na to jeviště skočil prostě velkým obloukem a tam pobíhal. A vlastně všichni ho znali samozřejmě. On nikdy nebyl cholerický, takže by na někoho řval. Ale rozhodně teda udělal velký rozruch, to uměl.
0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec byla herečka Michaela Lohnická. Moc vám děkuji. Máte nějaké přání, třeba ještě takové malé, herecké, nebo vůbec něco? Chtěla byste si ještě něco splnit?
1: Ne, myslím, že ne. Můj herecký život byl velmi bohatý. Jistě byly role, které mě utekly, tak. A pak jsem říkala, no a už si je nezahraju, protože už jsem na to stará. Ale vlastně necítím nějaký zklamání z ničeho. Byla jsem šťastná. Měla jsem docela báječný život.
0: Moc vám děkuji, ať se vám i nadále dobře daří a budu se na vás třeba zase někdy těšit u nás ve studiu Českého rozhlasu Liberec. Naslyšenou a naviděnou.
1: Já děkuji a bylo mi velkým potěšením.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Tolik Michaela Lohnická ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. No a protože červen je pro mnoho živočichů klíčovým obdobím vyvádění mláďat a intenzivní péče o potomstvo, tak určitě víme, že nejvíce ohrožení jsou hnízdící ptáci v lukách nebo srnčata při senosečích. Jak bychom měli postupovat při nálezu vypadlého ptáčete, opuštěného srnčete? Nejenom na tato témata se zaměříme zítra hodinu předpolednem s naším hostem, kterým bude vedoucí záchranné stanice Archa Liberec Ivana Hansová.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Babské rady.
1: Květy růží patří mezi nejoblíbenější květiny vůbec. Každá barva navíc nese svůj význam. Červená růže je symbolem lásky a vášně, růžová vyjadřuje něhu a obdiv, bílá symbolizuje čistotu a úctu. Žlutá nese poselství přátelství a radosti. Květy růží jsou jedlé, proto se okvětní lístky používají jako součásti čajů, sirupů, ale i marmelád nebo dezertů, kterým dodají jemnou chuť. Ceněné jsou také pro využití v kosmetice, kde se z nich vyrábí růžová voda, oleje nebo parfémy. Růže má obecně hlavně sklidňující a hydratační účinky. Po odkvetení zastřihněte růži ve

0: Tak prý se tomu říká láska Lenka Filipová ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Asi neexistuje žádná oblast života, o které by se nedal vymyslet nějaký vtip. Humoru neunikla ani taková činnost jako tapetování bytu. Teď vás o tom přesvědčí Zdeněk Izer.
1: Jak se potkají dva chlapy v baráku, jeden říká, prosím vás, vybydlíte nade mnou? No, asi jo. A vy máte stejný byt jako já? On říká, nevím, jestli je stejný, já mám 63 metrů čtverečních. Jo, tak to je stejný. A vy jste tapetoval, ne, před Vánocema? Jo, jo. Ale a kolik je potřeba rolí těch tapet? 8. Aha, tak jo, díky, naschle. A druhý den, si děláte srandu, 8 rolí, mě 4 zbyly a on, no mě taky. Právě.
0: Tak vidíte to, vtipkovat se dá i o tapetování bytu, jak nás o tom přesvědčil Zdeněk Izer. Za 9 minut už je tady pravé poledne, s poledními zprávami přispěchá Iveta Bláhová, po 12. hodině Filip Majsl. Loučí se s vámi od mikrofonu Iveta Kalátová, užijte si dnešní den a zítra ve čtvrtek 4. června opět naslyšenou.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Liberecký kraj nechce i přes protesty odvolat z funkce ředitelku gymnázia u Balvanu v Jablonci nad Nisou. Lidé s exekucí nevyužívají oddlužení. Při dronových útocích na Petrohrad utrpělo zranění několik lidí. Odpoledne bude převážně zataženo s deštěm a teplotami do 20 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké poledne. Vedení Libereckého kraje nemá důvod k odvolání ředitelky Jabloneckého gymnázia u Balvanu Michaely Mutl. Její odstoupení požaduje část studentů, učitelů a rodičů. Důvodem je údajná špatná komunikace ze strany vedení školy. Na protest proti tomu podali výpověď 3 učitelé a další 3 chtějí zkrácený úvazek. Podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj ale nejsou pro odvolání ředitelky žádné legitimní důvody.
3: Pokud bychom to udělali, tak s velkou mírou pravděpodobnosti Liberecký kraj prohraje soudní spor o odvolání, bude platit nějaké náhrady zde za klidně několika leté období, protože ty soudy takhle fungují. Nicméně tu situaci považuji za mimořádně závažnou a do 2 týdnů chceme oznámit, jak se to pokusíme jako zřizovatel vyřešit.
2: Oddlužení v Česku využívá dlouhodobě méně lidí, než kolik by mohlo. Podle dat konsorcia dluhových poraden ho na konci prvního čtvrtletí letošního roku využilo jen 15% dlužníků, kteří jsou v exekuci. Využít oddlužení můžou ti, kteří mají 2 a víc různých věřitelů a nesplacené dluhy. Zároveň ale musí mít i dostatečně vysoký příjem. To může hodně lidí odradit, říká vedoucí dluhové poradny organizace Člověk v tísni Daniel Hule.
4: Ty podmínky jsou nastaveny relativně přísně, takže pro spoustu lidí, kteří dnes jsou v exekucích, pracují na minimální mzdu, tak pokud tu situaci nezmění, tak oni vlastně na tu insolvenci ani nedosáhnou.
2: V Liberci dnes začal třídenní festival dětského čtenářství. Tématem 23. ročníku je kniha Planeta divů. Scénické čtení z knih Mami pod sem, Pan Smraďoch nebo Soběstačný uvedou v tvůrci z projektu Listování. V krajské vědecké knihovně se uskuteční řada workshopů a her pro děti. Návštěvníci si vyzkouší například tvorbu vlastní animace. Chybět nebudou autorská čtení a několik výstav. Ukrajinské dronové útoky na ruský Petrohrad zranili několik lidí a poškodili některé infrastrukturní objekty. Informovali o tom ruské úřady. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že bezpilotní letouny zasáhly petrohradský ropný terminál. Ten leží více než 1000 kilometrů od hranice s Ukrajinou. Podle svědků z města stoupá hustý šedý kouř. V druhém největším ruském městě dnes začíná Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum. Promluvit na něm má i prezident Vladimír Putin. Fórum je pro svůj význam přezdívané ruský Davos podle každoročního zasedání Světového ekonomického fóra ve Švýcarsku.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude převážně zataženo a na většině území déšť, postupně ubývání srážek a postupně už jen ojediněle přehánky. Večer budou srážky ustávat a na západě kraje očekáváme až oblačno a později až polojasno. A nejvyšší odpolední teploty 16 až 19, na Českolipsku ojediněle až 20 a na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jiráskova. Uzavírka potrvá až do konce září. Běžte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A já se připojím, šťastnou cestu a navrch ještě přidám přání krásného odpoledne. Máme středu 4 minuty po 12. To znamená, že ten pracovní týden se nám překlopil do své druhé, řekněme, příjemnější poloviny. A dnes, tedy 3. června, je kromě jiného světový den jízdního kola. Pravda, venku ty podmínky na cyklistiku nejsou úplně optimální, místy poprchává. Nicméně, pokud přesto neodoláte volání svého bicyklu, pamatujte na Zdeňka Svěráka a hlavně nezapomeňte na blatníky. A mezi dupáním do pedálu nezapomeňte také zvednout telefon a zavolat anebo napsat do písniček na přání, které v Českém rozhlase Liberec právě teď začínají. Zdraví vás Filip Majsl a přeju hezký poslech.

Jako velká voda vtrhly do vysílání Českého rozhlasu Liberec Elání a Sestrička z Kramáru a dá se říct, že v podstatě rozrazily dveře písniček na přání, které právě teď začínají. Ještě vám samozřejmě dlužím důležité údaje, jako třeba telefonní číslo, to je 22 155 37 22, nebo e-mailovou adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz, případně SMS bránu 90 011 04, ale tady určitě pamatujte na to, že ty textové zprávy musí být ve tvaru zahrajte Liberec dohromady, potom mezera a potom následuje váš text. Moc se těším a přeju hezký poslech.

Rozhodně jeden z nejhranějších interpretů v Českém rozhlase Liberec a právě pochopitelně mnohonásobný držitel Zlatého slavíka Karel Gott. Když jsem já byl tenkrát kluk, to je oblíbená píseň našeho kolegy Pavla Kudrny, on vždycky u toho tak zjíhne. No ale my budeme pokračovat dál, tentokrát méně něžně. Napsal nám pan Petr, poprosil o písničku od Jaromíra Nohavici a právě tuhle písničku posílá Věře do Semil na Letnou.

A tak to se žije u nás na severu, tedy v tomto případě spíš na severu Moravy, ale my z drsného severního Libereckého kraje také víme, o čem Jaromír Nohavica zpívá. Máme minutu po čtvrt na jednu a budeme pokračovat. Tentokrát tady máme přání, které sice přišlo telefonicky, ale v konečném důsledku je v podstatě písemné, protože jsem ho podrobně zaznamenal. Následující písnička je od pana Zdeňka pro vnučku Dominiku jako gratulace k doktorátu a také k synovi. No tak k těmto gratulacím se pochopitelně přidává i Český rozhlas Liberec.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
3: To štěstí chtěl bych jednou mít.
2: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
3: Jenže blázni si dělá.
2: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

If you can give me love a Suzy Quattro. Musím tedy přiznat bez mučení, že tuhle písničku jsem víceméně do hudebního proudu Českého rozhlasu Liberec vpašoval, abych mohl spontánně připomenout, že tahle americká zpěvačka a multiinstrumentalistka dnes slaví narozeniny. Samozřejmě neprozradím, kolikáte, ale asi si to správně dopočítáte, když napovím, že v roce 1964 se svými sestrami založila skupinu The Pleasure Seekers a to jí tenkrát bylo pouhých 14 let. A mimochodem, když už jsme u těch narozenin, další přání, které dorazilo e-mailem do Českého rozhlasu Liberec, je také narozeninové. Zahrajte mojí mamince, paní Aleně Česnekové, k dnešním narozeninám písničku od Aby. Přeji za celou rodinu nekonečné zdraví, hodně pohody a klidu. Máme tě moc rádi, mamčo. No a já k tomu za Český rozhlas Liberec přidám všechno nejlepší.

švédská a zároveň trochu norská čtveřice ABBA Thank You For The Music. Přesně v půl jedné v písničkách na přání. To znamená, že písničky na přání dospěly do poloviny a připomínám, že dál můžete volat na číslo 22 155 37 22 a dál můžete posílat e-maily na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Tak jako to udělala paní Hana a vybrala písničku, respektive skupinu, která vám určitě jistě vyžene pavouky i z těch nejskrytějších zákoutí vaší domácnosti. Tak tedy takto zní e-mail. Dnes nepůjdeme tak daleko do historie, jelikož tato skupina byla založena v roce 1987 a ukončila činnost v roce 1994 po smrti člena kapely Kurta Cobaina. Její jméno je Nirvana a výběr songu nechám na vás. Písničku posílám samozřejmě všem posluchačům, tak tedy Nirvana, About a Girl.

to byla americká grungeová kapela, která měla v kontextu s jinými kapelami sice jepičí život, ale v tom hudebním světě zanechala nesmazatelnou stopu. Tohle byla jedna z nich, About a Girl. No a my teď naladíme v Českém rozhlase Liberec takovou romantickou notu, protože nám napsal pan Petr a poprosil o písničku od Miroslava Žbirky Jesená láska, kterou posílá své drahé Maričce do Jablonce, protože jí moc miluje.

Jesená láska, Miroslav Žbirka, to je řekněme taková klasika v Českém rozhlase Liberec, ale jinak se nám dnes ty písničky na přání hemží docela unikátními kousky. Před malou chvílí jsme tu ku příkladu měli Nirvánu a dál, no poslouchejte. Zahrajte prosím písničku od ZZ Top, mé sousedce paní Marie, k zítřejším narozeninám. Všechno nejlepší přeje Iva. Tak všechno nejlepší pochopitelně i od Českého rozhlasu Liberec a tady jsou hrající a zpívající fousáči ZZ Top, Rough Boy.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody, jak cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

A píseň, tichá, ale krásná. Teď nás v Českém rozhlase Liberec v písničkách na přání čeká takový menší žánrový skok, ale nic dramatického. Napsala nám paní, která se v e-mailu představila jako Majda, popřála krásný den, my také přejeme krásný den a dále uvádí, prosím, zahrajte písničku Smutná nevěsta od Katapultu pro všechny posluchače.

Katapulta Smutná nevěsta, to byla předposlední písnička v dnešních písničkách na přání. No ta poslední, o tu si e-mailem napsal pan podepsaný Béďa, kterou

lásky posílá své milované Olče. Písnička je připravená, já se s ní s vámi rozloučím, protože za malou chvíli vás čekají zprávy, abych byl konkrétní, za 8 minut a hned po nich Alex a host. A Alex Minářová tentokrát přivítá ve studiu herečku Nikol Kouklovou. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a po 14. hodině se těším na slyšenou.

0: starý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Dobrovolní hasiči v Dalešicích na Jablonecku mají nové vozidlo. V Turnově bude letos po dvou letech opět v provozu letní kino. Vláda navrhuje reformu penzijního spoření. Odpoledne bude převážně zataženo, déšť a teploty do 20 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Nový automobil mají k dispozici dobrovolní hasiči v Dalešicích na Jablonecku. Dodávka bude mimo jiné sloužit i k přepravě místních mladých hasičů. Stála zhruba 1,75 milionu korun, doplňuje nezávislá starostka Hana Vélová.
4: Pořizovali jsme ho z toho důvodu, že naše obec je hodně sportovní, takže bez sportu, jakoby požárním, hasičským. Takže je to pro bezpečnost našich vlastně dětí, mládežníků, kteří jsou dopravováni na tyto soutěže.
3: Po dvou sezónách bude letos opět promítat letní kino v Turnově. Projekce tam nebyly možné kvůli stavbě nové moderní knihovny ve Skálově ulici. Nově se budou filmy promítat přímo na jedné stěně knihovny. Stavbaři v areálu letního kina také pracují na dosavbě opěrných zdí a nového jeviště. Pokračuje ředitel kulturního centra David Pešek.
5: To jeviště tady v minulosti bylo, právě proto, že se areál letního kina využíval hojně i na divadelní představení, na koncerty, na akce pro děti a tak dál, tak jsme trvali na tom, aby se sem jeviště vrátilo.
3: Do Ksech na Českolipsku radnice vybuduje hřiště na disc golf nebo fotopointy na pláži Máchova jezera. Obyvatelé města si jeden z projektů vyberou v participativním rozpočtu. Hlasování začne v polovině června. Různých nápadů na zlepšení města lidé zaslali celkem 7. Alena Schillerová z Hnutí ANO dnes představila návrh na změny v penzijním spoření. Za největší změnu označila ministryně financí snížení poplatků za penzijní fondy. Změnit by se ale měla i podpora pro klienty do 30 let. Kabinet chce třeba snížit dolní hranici státního příspěvku pro dítě z 500 na 100 korun nebo už umožnit lidem do 36 let vybrat si třetinu naspořených peněz. Zákon o změně penzijního spoření by vláda měla projednat do konce června.
2: Počasí.
3: Odpoledne bude převážně zataženo a na většině území déšť, postupně ubývání srážek a postupně už jen ojedinělé přehánky. Večer budou srážky ustávat a na západě kraje očekáváme až oblačno a později až polojasno. A nejvyšší odpolední teploty 16 až 19, na Českolipsku ojedinělé až 20 a na horách naměříme 11 až 14 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Ulice Hambartická v Krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená. Objížďka je značená a vede ulicemi Dětřichovská, Hejnická a Studánecká. V Jablonci nad Nisou je uzavřena komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října. A ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka potrvá až do konce září.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: Nedávno uzavřela jednu životní kapitolu a jak už to tak bývá, když se jedny dveře uzavřou, jiné se otevřou a to se přesně stalo. Založila vlastní divadelní společnost, za sebou má první premiéru a o dalších plánech nám jistě poví. Herečka Nicole Kouklová je naším hostem, vítám vás.
7: Děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dnes vítám herečku Nicole Kouklovou, která založila nedávno vlastní divadelní společnost. I po rozchodu se svým manželem Karlem Heřmánkem mladším ji můžete vidět také v divadle Bez zábradlí. Navíc se věnuje marketingu. V tom, že budete herečkou, v tom jste měla jasno docela brzy.
1: Jo, je to tak. Vlastně jsem se rozhodla jako malá holka a nějak jsem si za tím nápadem tvrdošíně šla, nebo takhle. Na té cestě mě to už nepřestalo bavit, takže to dělám do dneška, no.
0: Bylo něco na té cestě, kdy jste si říkala, že to možná není ta správná cesta, že jste třeba se chvílemi vydala jinou cestou?
1: Takhle, že by jsem někdy došla k tomu, že jsem se spletla, že mě to přestalo bavit nebo nenaplňuje to, ne, ale samozřejmě v různých jako peripetích života herce se stane, že práci třeba nemá vůbec nějakou dobu a někdy jí má zase až moc, to prostě takhle je.
0: A když ji nemá, tak je to ta doba, kdy začne pochybovat?
1: Je to ta doba, kdy o sobě i začne pochybovat, jestli je dostatečně dobrý a tak dále, ale to je na jinou diskuzi a další, ale vlastně mně se to samozřejmě stalo, jako asi každému, a proto jsem se právě začala věnovat PR.
0: Tak zůstaňme ještě u toho herectví. Jak se to v dětství projevovalo, že byste mohla být herečka? Byla jste ráda středem pozornosti? Předváděla jste se?
1: Je to tak. Já jsem strašně ráda vlastně ukazovala všem návštěvám, jak umím zpívat, tančit a něco jsem, strhávala jsem na sebe tu pozornost, nebo jsem o ní bojovala. A že jim něco, že během té návštěvy něco si se cvičím a pak to budu ukazovat. Vzala jsem si vždycky takovou fialovou puntíkatou sukni, to byl můj prostě kostým, a tancovala jsem na Dádu Patrasovou a recitovala jsem z Pejbla a Hurvínka, co jsem měla oposlouchaný z kazet a tak dále. Takže takhle to asi začalo v úplně tom raném věku. No a potom vlastně už na základní škole jsem začala navštěvovat různý kroužky jako dramatický a zpěv a tanec. Takže tam se to projevilo jakoby naplno a vlastně od té doby jako já to jako tak jako přeříkávám to, co mi bylo řečeno mýma rodičema nebo mámou, že od 8 let jsem přišla jednoho dne domů po dramaťáku a pronesla jsem, že prostě budu herečka. Tak úplně to nebylo braný vážně v tomhle věku, ale pak když se mě to nepustilo a přišla jsem v 15, že se hlásím vlastně na Pražskou konzervatoř, tak už to mamka začala brát trošku jako vážněji a domluvili jsme se, že jsem chodila na 8letý gympl, takže si můžu vlastně tohleto zkoušet a dělat v uvozovkách, co chci, a jít tam, kam mě jako tahne srdce, ale že dodělám ten 8letý gympl. Za což jsem taky ráda, za tenhle ten krok, že vlastně mamka chtěla, aby jsem si dodělala takzvaně normální školu. Takže jsem vlastně dostudovala to 8letý gymnázium společně s konzervatoří a pak jsem přišla na DAMU.
0: Abyste měla nějakou jistotu, kdyby náhodou to herectví neklaplo, kdyby pro vás nebyly role a práce, tak abyste...
1: No tak jistotu, spíš to vzdělání, nějaký ten všeobecný tak. Přehled a tak, abych se ještě mohla zapojit to vlastně jako třeba do studia nějakého jiného oboru, protože na pražské konzervatoři vlastně nejsou předměty jako na střední škole, tam jsou povinný úplně jiný předměty, spíš více zaměřený na tu uměleckou část, takže jsem ráda, že jsem to nějakým způsobem zvládla. Byl to takzvaně úlet občas, že prostě chodím na doučování fyziky, matiky, chemie, ačkoliv mi to, jsem tomu a doteďka tomu vůbec nerozumím, ale nějak jsem to do té hlavy musela dát a aspoň projít s odřenýma ušima.
0: Takže gymnázium byla nutnost a konzervatoř byla radost.
1: Ano.
0: Měla jste to tak rozdělené.
1: Je to tak, ale já vlastně si vážím i, když takhle zpětně vzpomenu na paní Hanu Pokornou, která jako měla se mnou obrovskou trpělivost, paní ředitelka, a vlastně i díky tomu, že mě pozorovala od nějakých 11 let a chodila jsem za školu reprezentovat v nějakých recitačních soutěžích a tak dále, tak mě v tom podporovala. Myslím si, že kdyby nebylo tady ty její vstřícnosti, tak vlastně tu školu vlastně nemůžu studovat dálkově. To nebylo úplně obvyklý.
0: Říká Nicole Kouklová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijela herečka Nicole Kouklová. Je herectví dřina?
1: Je.
0: Nebo je dřina jenom v době, kdy třeba není ta nabídka? Nejsou ty role.
1: Ne, tak dřina je to především v době, kdy ta práce je, kdy člověk je nějak plně ponořen do procesu, ať jako asi natáčení a všeho, co s tím souvisí, nebo zkoušení. Je to obrovská časová i investice a tím, že to je herectví, je to obor, jaký je, tak tam musíte prostě být přítomný fyzicky, takže i jako různý proluky, čekání, trpělivost, to všecko ta profese vyžaduje, no.
0: Mm-hmm. Takže když jste potom na place, tak než se nastaví a všechno připraví, nastaví se kamery, nějaký záběr, tak obraz, tak vyděláte co? Jak si krátíte chvíli?
1: Tak já, když teda mám tu příležitost něco natáčet, tak se učím text. A nebo pracuju, že si beru prostě počítač a ten čas se snažím jakoby co nejefektivněji využít, ne prostě jenom sedět a koukat. No. Mm. Takže to prostě takhle k tomu patří a takhle to je potřeba brát. U divadla zase, když prostě člověk je nějakou součástí většího týmu a než na ně třeba přijde řada, zkouší se zase se opozdí něco, je nějaký proces zkoušení, takže se třeba čeká, když je nějaké zrovna tady ta kreativní chvíle, scéna hercu přede mnou nebo po mně, tak prostě to je potřeba s tím jako počítat, no. Vlastně teď si to uvědomu, že herec musí být hodně trpělivý, ale jako i s čekáním na role. Takže vlastně to opravdu je jedno z kritérií.
0: Takže trpělivost. Mm. Vy jste, nevím, jestli vám došla trpělivost, ale nebo jaký byl důvod nebo impuls k tomu, abyste založila vlastní divadelní společnost, tím pádem tak trochu šéfujete, nebo ne, tak trochu šéfujete si sama. Tak chyběla vám trpělivost?
1: Vlastně se to tak dá trochu říct, protože já jsem vlastně nějakým způsobem začala poohlížet po práci, že bych se ráda třeba vrátila i před kameru a tak, a nebo třeba hostovala a podívala se i do jiných divadel. No a vlastně mi bylo všude řečeno, je to hrozně hezký nebo milý, ale my máme třeba plán a máme obsazeno 2 roky dopředu. A já jsem prostě tak nějak jako to nevzdala vnitřně a říkala jsem si, tak asi, nevím, tak si začnu číst prostě hry, třeba mě nějaká trkne. A to se právě stalo u Prádelny v Brooklynu. Mně se do ruky dostal text a až teď, ve chvíli, kdy jsme se jemu i jako velice intenzivně věnovali v uplynulém měsíci, jsem si začala uvědomovat, už jsem věděla, co držím, že držím nějaký trošku takový jako klenot v ruce, ale ten měsíc, co jsem v něm naznačila teďka, že jsme se tomu věnovali, jsem vlastně tak jako hlouběji se dostávala do toho, kdo je John Patrick Shanley. Seznámila jsem se s ním vlastně být takhle na dálku a uvědomila si, že to je neskutečný štěstí, co mě potkalo, protože to je úžasný autor. On je vlastně scenárista i jako filmovej, sám si i režíruje, má třeba na svém kontě i spolupráce s Meryl Streep a opravdu jako hollywoodský režisér, je držitel i Oscara, Pulitzerovy ceny, takže vlastně už jenom tohle je nějaká záruka kvality a já jsem s ním strávila asi tak 2 večery, kdy jsem se jako ponořila do nějakých videí na YouTube a dokumentů a rozhovorů, do kterých jsem se začetla. Je to nesmírně zajímavý člověk, takže já vlastně jsem měla asi nějaký jako dobrý instinkt, když jsem tady ten text přečetla, vlastně jsem ho zhltla a říkám si, tak co, tak já vlastně viděla jsem prostě před sebou Romana Zacha, když jsem si to četla. Pak jsem opravdu i uvažovala, kdo jiný, kdo, jako to není možný, kdo jiný by mě napadl. Samozřejmě mě napadly nějaký jména, ale prostě toho Romana nějakým způsobem už nějakou dobu znám osobně, znám jeho styl práce a prostě se mi na to hodil. Takže jsem přesně hodila na něj ten text a čekala na nějakou jeho reakci, na kterou, který jsem se teda dočkala po pár měsících. Standardně, když jsem spolu hrála, tak jsem říkala, už ses na to koukl, je mě ten mail zapad, já jsem to asi vymazal. Mně se aktualizoval mobil, pošle mi to znova, takže vlastně na několik pokusů, ale ne, že by nechtěla, ale prostě to se občas mužům děje, tak jsem opravdu ho donutila si ten text přečíst a shodli jsme se na tom, že to má potenciál a vlastně zhruba koncem loňského léta jsme jako se shodli, plácli a začali jsme řešit tu samotnou realizaci. S čímž souvisí právě to založení divadla, protože provozovat si nějaký divadelní představení na fyzickou osobu nejde, takže s tím souvisí tady to zařizování a byrokracie a to vlastně mě trošku pošoupla, donutilo si založit tu divadelní společnost.
0: Tak a dotáhli jste to až tady do premiéry a o té budeme mluvit za malou chvíli. Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s herečkou Nicole Kouklovou, která založila vlastní divadlo. Divadlo Uvidíme. To je zajímavý název. Uvidíme. Jak jste na to přišla?
1: No, sama u skleničky s červeným oblíbeným vínem uvažovala jsem nad tím vlastně, aby to mělo nějakou souvislost s divadlem a s nějakou jakou, jako hereckou hantýrkou, co často herec používá. A vlastně jsem došla k tomu, že velice často používáme, no, uvidíme. Jo, tak co zkoušíte, jak to dopadne? Uvidíme. Jak to dopadlo, nebo jak to budou brát? No, uvidíme, jak diváci na to budou reagovat, jo. Takže furt tady to vlastně slovo je skloňovaný, jako ve všech možných situacích. Takže mě napadlo prostě jednoduše to divadlo nazvat Uvidíme.
0: Tak divadlo je tady založené na to, co tomu všechno předcházelo, papírování a tak dále, obíhání úřadu, to, na to se vás ptát nebudu, ale umím si to trošku představit. Nicméně založila jste tedy divadlo Uvidíme, který mělo minulý týden svou vlastně první premiéru, mm-hmm. a to právě hry, kterou jste zmiňovala, Prádelna v Brooklynu. Vtipné, dojemné představení, dva lidé, kteří se potkají v situaci, kdy to není úplně zcela mm-hmm. běžné, a nechám mluvit vás, protože mm-hmm. vy v té hře sama hrajete.
1: Jo, jo, ne, tak když jste to takhle říkala, tak mě hlavou běželo, že to je my třeba nemáme tak ty prádelny, jo, jakoby častý, ale je to jako kdybyste prostě šla vynést odpadky a potkala muže svého osudového, tak vlastně o tom trošku je to představení, že si jde Fran vyprat svůj pytlík špinavého prádla a v takových jako situaci, kdy si běžně vyřizuje jízdenku na vlak a poslouchá hlasovku od kamarádky a řeší práci a je prostě v takových těch rutinním zápřahu povinností, tak vlastně se jí stane to, že narazí na takového zajímavého týpka, kterýho stvárňuje Roman Zach. A vlastně ten příběh není jenom o nich dvou, ale je ještě tam vlastně taková jako kapitola Freněných sester, dvojčat, který hraje Kateřina Zapletalová. Takže to je taky velice překvapivá linka a vlastně já nechci jako prozrazovat, ale ta hra je opravdu hodně dynamická a překvapivá. Já jsem na první čtení, kde byla i fotografka a zbytek týmu, a který třeba tu hru samozřejmě četla, ale ta fotografka ji slyšela úplně poprvé ten příběh, tak ona úplně valela v oči za tím foťákem a říká, žiž, co vypadne z té další kapitoly, mě to úplně zajímá, to je úplně šílený, to je takový extrémy a takovýhle příběh, takže opravdu je o čem hrát. A je to výborně napsané, jak už jsem zmiňovala v předchozím vstupu, vlastně ten autor John Patrick Shanley je výborný scenárista, takže opravdu vzít si do ruky a vlastně i do úst jeho text je radost. A vlastně s nějakou reží a úpravou Romana Zacha si myslím, že se to snad povedlo.
0: A prozraďte právě, jak jste se cítila před premiérou, když jste byla vlastně zároveň herečkou, ano, hrajete v té hře, ale zároveň šéfkou, vlastně zodpovídáte za to. Tak byla ta tréma jiná, byla větší?
1: Ne, já jsem paradoxně, samozřejmě člověk má nějakou trému a prostě je to adrenalin, ale já jsem se snažila uzemnit a být v klidu a vlastně si to užít. A vlastně jsme si to i říkali, hlavně si to užít, ta práce tam už prostě za náma snad nějaká vidět bude. Text, i kdyby jsme popletli, tak to se prostě stane, tak se jde dál. Ale chtěla jsem si to užít. Tam už mě bylo jasný v ten pátek minulý, když jsem stála za tou oponou, říkám, tak snad už všechno je zařízený, co není a co jsem zapomněla, tak prostě už nezměním. Teď už člověk musí koukat dopředu a vlastně jako byla to samozřejmě zodpovědnost. Vlastně jsem si úplně uvědomila tak 3 minuty před posledním zvoním, jsem říkala, panebože, to je vlastně první diváctvo, první potlesk a první premiéra vlastně tohohle toho divadla. Takže jako jo, ale že bych to nějak jako předtím extrémně, tam vlastně bylo takový odškrtávání povinností, všecko zařídit, všechno vykomunikovat.
0: Nebyl čas být nervózní.
1: Hlavně přesně tak, ve chvíli, kdy tohle řeším a k tomu ještě to PR a všechno prostě produkci, organizaci, vůbec té premiéry, pak prostě samotný to hraní. Já jsem se snažila už poslední poslední dny koncentrovat především na to, že chci být i myslí na tom jevišti, aby bylo na co koukat, aby se neříkal uvidíme, ale viděli jsme. Takže vlastně tohle byl můj nějaký cíl a jsem prostě za to ráda, jak to vlastně dopadlo, jaká atmosféra byla a že jsme se to takhle užili.
0: Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou Nicole Kouklovou. Mimo jiné o divadle Uvidíme, které sama založila. Jenom dodáme, že to není kamenné divadlo, ale že máte, nebo využíváte ano. Divadlo Metro. Je to tak?
1: Je to domácí scéna pražská. Tady to, pardon, jako tenhle ten krok vůbec založit divadelní společnost už tak je odvážný a vlastně na to, to bych si vůbec ještě zatím netroufala.
0: Ale vyrazíte do regionu, vyrazíte s Prádelnou.
1: Přesně tak, čeká nás teďka letní hraní, první vlastně i repríza po premiéře teďka v Lulči Panelka na Moravě u Vyškova a vlastně potom se ještě vypravíme 16. června do Vejprnic u Plzně a 14.8. nás čekají Vodě Rádky u Říčan, to je taková krásná letní scéna, kde se hraje pod hvězdama, nebo když prší, tak se zalejede střecha a i to je výhoda.
0: I mokrá varianta.
1: Přesně, i mokrá varianta, takže určitě srdečně zvu.
0: Tak a co nepošilháváte už po nějaké další hře? Neměla jste zase nějaký klenot v ruce? Nečetla jste?
1: Takhle, já bych ráda nejdřív dokončila tady tu a ještě se probrala trošku takzvaně z diskotéky, protože od té premiéry plnou opravdu pár dnů a ještě s tím souvisí další jako dodělávky a dotažení. Ale samozřejmě nebráním se tomu, budu si číst další hry, mám i dokonce nabídky od vlastně autorů, který se mi ozval, že třeba píšou, tak mi poslali své hry, což mě ohromně jako těší. Ale říkám, zatím se nevrhám po hlavě do ničeho, čekám zase, až mi něco jako spíš samo spadne do cesty.
0: Vy jste stále, nehrajete jenom ve své produkci, ale hrajete stále třeba i v divadle Bez zábradlí. V čem vás tam můžeme vidět?
1: Tak divadlo Bez zábradlí je stále moje domovská scéna, kde vlastně působím už přes 10 let a aktuálně tam jsem v 5 inscenacích. Třeba Hra, která se zvrtla, Kabaret, Berlín, Berlín, nebo Láska z mládí, a teď nejnově vlastně Apartma v hotelu Plaza. Takže to je prostě moje domovská scéna, můj domov, kde vlastně jsem každý týden a pak jsem ještě nově začala letos vlastně v letošní sezóně hostovat ve Venuši ve Švehlovce pod společností Didi Art. Takže ještě takhle.
0: Teda, ale nemotá se vám někdy text, musíte se třeba koncentrovat před každým představením, abyste se naladila na tu hru a na text.
1: Víte co, tím, že vlastně i v Bezábradlí není ansábl a vlastně každý představení má jiný složení, jinou partu, tak se ta koncentrace vlastně vytvoří sama už jenom potkáním těch lidí, že se člověk zorientuje, kde je. Ale vlastně mě to baví a myslím si, že zase nemám na repertoáru tolik her, abych ještě si mohla dovolit plíst texty. Já si myslím, že jsou herečtí kolegové, kteří opravdu mají toho mnohem víc a tam už asi nastává v hlavě zmatek ve chvíli, kdy člověk má 15 a víc her na repertoáru, tak tam to si ještě jako nemůžu trufnout jako srovnat, protože jsem se do téhle situace nedostala. Ale tam chápu, že když člověk opravdu má větší plochy a opravdu denodenně hraje něco jiného, tak už ta příprava vyžaduje i jako delší čas, aby si třeba prošel scénář.
0: A když narazíte ale na Romana Zacha, svého partnera v jedné hře a hrajete v jiné, tak ta koncentrace je na místě? Srovnat se, kdo je kdo?
1: Musím říct, že vlastně teď se nám stala v sobotu jako docela vtipná příhoda, protože jsme měli v pátek premiéru a hráli jsme asi po měsíci spolu právě představení Láska z mládí v divadle Bez zábradlí. A Roma na mě v jednu chvíli tak vytřeštil v oči a řekl, Ježíš Kriste, já jsem ti už chtěl říct s tím jménem vlastně tý postavy. Já říkám, jako Romane, uvědom si, nebo jako, kde jsi, v jaký hře, jo. Ale vlastně ne, já si myslím, že to je zase něco, že člověk prostě hraje jiný příběh a je v jiných kulisách a tak, ale samozřejmě stát se tomu, že jsme jenom lidi.
0: Nicole Kouklová je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host je s námi herečka Nikol Kouklová, která 10 let byla manželkou Karla Heřmánka mladšího. Tím pádem vaším tchánem byl legendární herec Karel Heřmánek. Bylo něco, co jste se třeba od něj herecky mohla naučit? Nebo něco, co vám o herectví řekl on sám?
1: No tak my jsme o herectví jako velice často a rádi debatovali a jako naučit to nejde, talent nejde okoukat, ale jde se samozřejmě inspirovat, takže tou inspirací bylo obrovskou a vlastně teď se mi vybaví jedna věta krátká a to si myslím, že mluví za všechno, nebrat se vážně.
0: Řídíte se tou větou.
1: Vlastně jo, vlastně ne, že bych jako to měla jako prostě nějakou mantru a furt si to, ale myslím si, že je to důležitý, akor u toho herce, u toho povolání, dostane se do různých situací, komunikuje se strašnou spoustou lidí, neustále je jako vystavovan třeba nějaký kritice nechtěný, takže si myslím, že člověk, když by se bral vážně, tak by to asi dělat nemohl.
0: Takže třeba když se objeví nějaký hejt, nějaká kritika, tak házíte jí za hlavu, nebo
1: tak člověka to samozřejmě mrzí, ale já bych si troufla říct, že jsem člověk, který, po kterém se tak jako sveze a jde dál. A vlastně řeknu, je chudák, no ten člověk asi, já nevím, já nemám čas na to, jako být na internetu a psát negativně o někom, koho jsem v životě nevěděla, nepoznala, nebo neměla možnost, nebo mám s ním osobní zkušenost. A myslím si, že ve chvíli, kdy opravdu se mě třeba staly situace, že jsem byla velice naštvaná, že jsem třeba byla, nevím, v nějaký restauraci a nevím, čekala jsem dlouho, dostala jsem špatný, všechno bylo špatně, jo. Personál se třeba tak jako, byly samozřejmě situace, kdy jsem si říkala, ty já snad něco napíšu, nebo jako řeknu, ale to byl takovýhle extrémní jakoby pocit sobě samotný a nedokážu si představit, že bych takovýhle pocit měla, abych psala někam online o někom cizím, takže to je prostě každýho věc, ale já ten svůj čas takhle nechci trávit.
0: Ono asi záleží, jaká kritika tam je, pokud je konstruktivní a může přesně vás třeba někam posunout, tak si ji věnujete.
1: To beru, jasně, tak jako myslím si, že ne každému je člověk sympatický, ne s každým se prostě shodne, to je normálně, to je přirozený, jako jo, každý z nás je úplně jiný, tisíc lidí, tisíc názorů, ale jsem jakoby otevřená nějaký jako konstruktivní komunikaci, ne prostě jenom nějaký zbytečným hejtům.
0: Tak to, že nemáte čas se na to se věnovat zbytečným hejtům, jak říkáte, to ukazují vaše činnosti, které máte, protože vlastní divadelní společnost nebo divadlo, to není jediné, čemu se věnujete. Vy se také věnujete akci Basking pro slunce už několikátým rokem, tuším, že devátý.
1: Letos je to devátý
0: ano. Ročník. Co ano. To obnáší?
1: Tak koncem února si zasednu k počítači a začnu obepisovat svoje drahé kolegy a kamarády, herce.

0: Je to jednodenní záležitost. Vlastně takzvaně baskujeme, hrajeme na ulici, tak jak to bývá pouliční umění. Tím vlastně to pouliční umění podporujeme. Nějaký povědomí a nějakou takovou složitější byrokracii, která se tím taky stojí. Takže ta myšlenka je taková. Ale hlavně vlastně basking pro slunce, protože to je pro nadační fond slunce pro všechny, kterého jsem patronkou. A vlastně všichni účinkující vystupují bez nároku na honorář a to, co vlastně kolem jdoucí hodí do pomyslného klobouku, tak to jde za tou nadací slunce.
1: Já jenom doplním, že se to koná na Jungmannově náměstí v Praze.
0: V Praze, ale to je to 15. června, takže určitě přijďte.
1: Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes je v Alex a host Nicole Kouklová, která nám představila divadelní hru ve své vlastní režii. Takzvaně na vlastní pěst se vydala. Ta hra se jmenuje Prádel na Brooklynu. Vy sama máte kladný vztah k New Yorku. Není liž pravda?
1: Ano, ano. Je to tak, no. Ta jsem vlastně brala i vlastně tím, že jsem se do té hry ponořila, četla, tak jsem se vlastně zase dostala do New Yorku a možná i to byl ten důvod, prostě, že mě to šlo po vůli, že vlastně se mi to tak líbilo i to prostředí a do New Yorku se pravidelně vracím, mám to tam strašně ráda, jezdím si tam pravidelně i pro inspiraci, chodím tam hrozně ráda do divadel a je neskutečný, že člověk má možnost na té broadwayské scéně vidět opravdu jako světový herce, takže to mám hrozně ráda. A pak takovou tu autenticitu jednotlivých částí. Jako procházím se po oblíbených místech a teď jsem právě naposledy na jaře, když jsem tam byla, tak jsem strávila hodně času chozením kilometrů a kilometrů, desítek kilometrů po Brooklynu právě. Že jsem nasávala tu atmosféru pro to studium téhle hry.
0: A vyplatilo se.
1: No snad jo.
0: Kam se chystáte v létě? Je to právě New York nebo do zámoří? Ne.
1: Ne, já tam vlastně jezdím pravidelně už jenom z důvodu, že vlastně mám tam i nějaký jakoby povinnosti, že jsem držitel zelené karty, takže já tam vlastně do Ameriky se vracím pravidelně a když můžu jet někam na dovolenou, tak určitě ne tam. Zas a znova, ale nic proti Americe, má spoustu jako národních parků, kam ještě se chci určitě dostat, ale já se strašně těším letos do Albánie, kam vlastně, kterou probádávám už třetím rokem a vlastně jsem tak přičichla k tomu Balkánu, který mě voní a který mě zajímá a má i takový jinak autentický. Je to něco jiného než Evropa nebo Amerika nebo Asie, takže to mě začalo bavit a těším se, že tam vlastně koncem měsíce, když skončí sezóna, ty pracovní povinnosti, takže tam pojedu s kamarádkou, se kterou jsme si slibovali hodně dlouho, že vlastně bychom spolu někam měli vyjet na dovolenou a protože má dítě a povinností taky spoustu, tak vlastně letos to vyšlo, tak na to se moc těším.
0: Na to se těšíte ještě něco, co plánujete během letních měsíců, než zase naplno přijde ten zápřah divadelní?
1: Tak kromě pár nějakých pracovních povinností, jako právě třeba hraní, který jsem zmínila, Prádelnu v Brooklynu, hrám 14.8. na scéně ve Vodě Rádkách a pak samozřejmě s Divadlem bez zábradlí mám taky pár představení v rámci letních scén, tak no, vlastně mám Noir Film Festival, kterýmu dělám PR, a Karlovarský festival. To je tak vlastně hezký, že začátek prázdniny Karlovarský festival, kam jezdím pravidelně už asi 5-6 let a potom na konci prázdniny jezdím na Noir Film Festival už asi čtvrtým rokem. Tak oběma vlastně zajišťuji nějakým způsobem PR. Ne teda pro Karlovarský festival, přímo pro Karlovarský festival, ale vlastně pro nejmenovaný vlasový salon, kterým vlastně spravuje jaký beauty lounge a je oficiálním partnerem. Takže tam vlastně působím pár dnů pravidelně ze začátku a na to se moc těším, i když je to náročný.
0: Jsou tam nějaký film třeba v Karlových Varech nebo vůbec?
1: Musím se přiznat, že vůbec. Já prostě od rána nebo dopoledne od 9:10 jsem až do večera v tom salonu. Vlastně mám tam, starám se i vlastně o různý kolegyně a vlastně herce, herečky, vlastně zajišťuju PR výstupy. A večer jsem ráda, že se takzvaně vyvenčím a můžu třeba jít pozdravit kamarády a vidět se s nima.
0: Tak ať vám všechny plány vyjdou, užijte si dovolenou, mějte se krásně a moc děkuji, že jste přišla. Nicole Kouklová.
1: Děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Akcelerační zóny pro větrné elektrárny v Libereckém kraji nebudou. V Jablonci nad Nisou schválili opravu zdi v Tovární ulici. Sněmovnou prošel návrh na přesun části pomoci lidem v bytové nouzi na úřady práce. Zítra bude ještě polojasno až oblačno, postupně se přidají přehánky a teploty do 24 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Akcelerační zóny navržené Ministerstvem pro místní rozvoj v Libereckém kraji nebudou. Jde o 5 lokalit, ve kterých měl být snažší povolací řízení pro stavbu větrných elektráren. Ty ministerstvo navrhovalo v okolí Košťálova, Mříčné, Borovnice a Lomnice nad Popelkou na Semelsku a také v Ralsku na Českolipsku. Obce ani kraj s návrhem nesouhlasili. Na základě jejich připomínek proto Ministerstvo pro místní rozvoj navrhlo zamýšlené zóny zrušit. Říká náměstek hejtmana Jiří Klápště Stop 09.
2: Ten návrh pracuje s tím, že vlastně těch 5 oblastí se má vypustit. To znamená, v Libereckém kraji by neměla být ani jedna akcelerační oblast pro větrné elektrárny. Na druhou stranu, myslím si, že ty elektrárny v některých místech budou vznikat, protože ty zdroje jsou potřeba, ale je to potřeba podmínit souhlasem těch dotčených obcí.
0: Návrh Ministerstva pro místní rozvoj na zrušení akceleračních zón v Libereckém kraji musí ještě schválit vláda. Město Jablonec nad Nisou zahájí opravu zdi v Tovární ulici. První etapa začne v letošním roce a práce budou pokračovat i příští rok, oznámila mluvčí magistrátu Jana Frečová. Zeď je dlouhodobě v havarijním stavu.
3: Za opravu kamenné zdi zaplatí město téměř 6 milionů korun. Jak upozornil náměstek primátora pro správu majetku Petr Roubíček z ODS, stav zdi neumožňuje další odklad prací. Už statické posouzení z roku 2019 označilo stav konstrukce za závažný s hrozícím zřícením některých částí. Z Jablonce nad Nisou Viktoria Židlíková, Český rozhlas.
0: V Liberci dnes začal 23. ročník třídenního festivalu dětského čtenářství. Do krajské vědecké knihovny, naivního divadla a botanické zahrady můžou návštěvníci přijít na čtenářské a výtvarné dílny, scénická čtení, hry a kvízy. Na programu jsou i workshopy, autogramiády a osobní setkání se spisovateli, ilustrátory a dalšími tvůrci dětských knih. Program je na webu festivalu. Poslanci dnes schválili přesun části pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí na úřady práce. Ty by tak nově měly poskytovat konzultace nebo třeba vyřizovat žádosti o podpůrná opatření. Zvýšit by se taky měl celkový počet poradenských míst ze současných 115 na 205. Část opozice návrh kritizovala, úřady práce by podle nich mohly být kvůli tomu přetížené. Předloha teď zamíří do Senátu.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, nejnižší noční teploty 11 až 8, při celonočním vyjasnění až 7 a na horách 8 až 5 stupňů. Zítra ráno bude ještě většinou polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti, později odpoledne a večer se na západě kraje přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. A teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách na 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka potrvá až do konce září.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Českým rozhlasem Liberec, stále pohodové středeční odpoledne. My se v této hodině svým způsobem podíváme koním na zoubek. Pro nás laiky je to zvíře vepředu a vzadu nebezpečné a uprostřed nepohodlné, ale krásné. No a v Lomnici nad Popelkou se už na tento víkend chystá největší setkání koní v Libereckém kraji a širokém okolí. Na to nás pozve krátce počtvrt regionální stopař. Pak svým způsobem u dopravních prostředků ještě zůstaneme. Dětská anketa dnes ohlední Světový den jízdních kol. To jsou, řekněme, taková odlehčená témata, ale začneme vážně. Jana Pavlíčková monitoruje vývoj vyhrocené situace kolem gymnázia u Balvanu v Jablonci nad Nisou a my s ní za pár minut budeme ve spojení. Od mikrofonu vás zdraví Filip Majsl a přeju hezký poslech.
5: náš svět. Promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co

lékařem odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť,

0: Ladíte Český rozhlas Liberec, máme 9 minut po 14. hodině a teď se budeme věnovat Jabloneckému gymnáziu u Balvanu. Ani po protestech části studentů gymnázia u Balvanu v Jablonci nad Nisou nechce Liberecký kraj odvolat jeho ředitelku Michaelu Mutl. Části pedagogů, studentů, ale i rodičů vadí její způsob vedení školy. Jak chce kraj jako zřizovatel gymnázia situaci řešit, zjišťovala naše reportérka Jana Pavlíčková. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak situace na gymnáziu u Balvanu je vyhrocená už delší dobu. Včera to vyústilo v protest studentů před budovou školy. Původně se šli rozloučit s jedním z učitelů, kterému nebyla prodloužená smlouva, pak ale studenti i za účasti některých pedagogů a rodičů začali vyzývat ředitelku k odstoupení. Tyhle výzvy přitom nejsou ojedinělé, trvají vlastně už více než jeden rok. Nicméně podle náměstkyně hejtmana pro školství Jitky Skalické ze Starostů pro Liberecký kraj nejsou k odvolání ředitelky žádné zákonné důvody.
2: Toho množství e-mailů, dopisů, které nám chodí, tak je to nespokojenost s dílčími kroky paní ředitelky, ale opravdu se tam vlastně ani za ty dva roky neobjevilo nic, co bychom vyhodnotili, že je natolik závažné, že bychom uvažovali o odvolání. Prostě je tam dlouhodobá nespokojenost s dílčími kroky, které paní ředitelka činí, ale to není důvodem pro odvolání.
1: No stejně tak nevidí důvod k odchodu sama Michaela Mutl. Podle ní funguje gymnázium u Balvanu tak, jak má.
3: Já jsem velice vstřícná k vyučujícím žákům. Dveře ředitele jsou vždy otevřené, mohou kdykoliv přijít a kdykoliv se mnou komunikovat. Vždy dostanu ode mě odpověď. Škola funguje dobře. Česká školní inspekce zde byla přesně 11krát od začátku mého působení a všechny ty kontroly, které proběhly, neshledaly takové pochybení, které by vyvozovalo jakékoliv odvolání ředitele školy.
1: Na druhou stranu Česká školní inspekce ve své zprávě uvádí, že uplatňovaný styl řízení negativně ovlivňuje interpersonální vztahy a že i žáci vnímají komunikaci s vedením jako nevstřícnou. No kvůli tomu teď minimálně 3 pedagogové podali výpověď.
0: No a jak tady bude kraj jako zřizovatel postupovat?
1: Také vedení kraje už vloni na podzim najalo školní mediátorku, která měla to klima na škole sklidnit. To se ale moc nepodařilo a navíc po těch včerejších protestech studentů mediátorka rozvázala s krajem spolupráci. Podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj je situace na gymnáziu u Balvanu už vyhrocená a odráží se i ve výuce a to je podle něj nepřípustné.
4: Setkáme se v pondělí se všemi aktéry, se školskou radou, s vedením školy, se sborovnou, se zástupci studentů a rádi bychom do 2 týdnů představili návrh nějakého řešení, které by mělo tu situaci uklidnit. Nechci říkat jako podrobnosti, ale já si myslím, že je silně neprofesionální jak od vedení školy, tak od učitelského sboru to, co se tam odehrává.
1: Dění na škole se zřejmě promítlo také do letošních přijímacích zkoušek, protože zatímco jiné roky se tam hlásilo do prvního ročníku kolem 170 až 180 žáků, tak letos to bylo v tom prvním kole přijímaček jenom 127.
0: Vývoj situace kolem Jabloneckého gymnázia u Balvanů zmonitorovala naše redaktorka Jana Pavlíčková. Mockrát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
5: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A za regionálním stopařem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec pílíme na rozmezí Českého ráje a pod Krkonoší, konkrétně na Semilsko a ještě konkrétněji do Semil, tedy do Lomnice nad Popelkou. Tam totiž bude v sobotu znít ržání a dusot kopyt. 19. ročník Krajského dne koně se tradičně uskuteční v Tyršově parku a okolí a na úvod nebude chybět průvod z Husova náměstí a požehnání koním. A co bude dál, to se vydal zjistit právě regionální stopař Jaroslav Hořenín. Dobré odpoledne.
2: Přeju dobré odpoledne z Lomnice nad Popelkou. Hlavním průvodcem a vlastně i strůjcem dne koně je tajemník lomnické radnice Josef Matura. Já se na úvod musím zeptat, máte koně, když se to jmenuje Já mám koně?
3: Dobrý den, nemám koně. Trošku se jich bojím, mám je jenom rád, ale nemám koně.
2: Nicméně pořádáte vlastně Den koně již po 19. první ročníky. Ty vlastně začínaly v Semilech na Ostrově.
3: Ano, ty začínaly v Semilech na Ostrově, vyštěpilo se z takzvaných krajských dožínek jako samostatná akce a začínaly v Semilech na Ostrově někde v roce 2003.
2: No a teďka už se konají léta tady v Lomnici nad Popelkou, v parku, který je krásně čerstvě posekaný, uhrabaný, dneska kvalitně zavlažovaný a tak věřím, že na sobotu to bude všechno krásně připravené i s hezkým počasím. A takže si užijeme i ten program. Koukal jsem, že koní bude opravdu velké množství. Tady to jsou desítky, skoro až možná stovka koní, která se tady prostřídá za celý den.
3: Tak v tom průvodu, který začíná v 9.30 hodin a jde přes hlavní Husovo náměstí v Lomnici nad Popelkou, tak bude zhruba kolem 60 koní, ať už v zápřažích různých, anebo pod sedlem. A ti pak budou mít jednotlivá vystoupení na tom cermaňáku, to je taková ta louka, kde máme tribunu s vozoučením a tam jsou jednotlivá představení se provádějí. No a potom odpolední drezuře od 14 hodin, tam se zhruba 40 koní také vystřídá v různých kategoriích drezury, takže během dne se tady objeví tak asi stovka koní.
2: Pojďme teďka ještě podrobněji k tomu programu, protože já tady vidím zajímavé věci, jako krojovaná selská jízda a nebo i kaskadéři, westernová vystoupení.
3: Tak letos tady bude zase nějaká obměna, bude tady pan Jimmy Magura, to je takový westernový klasik z jižních Čech, který dělá takového klasického kovboje, pak samozřejmě tradiční selská jízda z Českého ráje, ale podařilo nám se sehnat ještě i účastníky ze Strakonic a z Nechanic, kde ještě jsou organizace selských jízd jako tradičního spolku, který v loni oslavil 100 let svého založení. Pak tady máme takovou velmi významnou kaskadérskou skupinu Niños de Caballos od Prahy, kde prostě provádějí džigitovku a Uherskou poštu, to jsou takové speciální jízdy na více koních. Pak tady budeme mít takové představení filmových koní, vystoupení ve filmu od paní Spáčilové. Pak tady budeme mít samozřejmě ukázku i staré zemědělské techniky v akci od rodiny Nýveltových. Takže i tuhletu věc si připomeneme, pak to bude samozřejmě spřežení různých koní, ať už v zápřeži s historickými kočáry, nebo prostě v různých jiných zápojích. No a taky budeme mít ještě i drezuru frýských koní, to jsou takový ty krásný černý ceremoniální koně.
2: Tak na své si přijdou určitě všichni milovníci koní a samozřejmě, že tady bude i doprovodný program, třeba jako kovářská dílna, a nebo tady bude také něco dobrého k snědku a k pití i z místních zdrojů. No a nebude chybět muzika večer, country dívčí skupina Western Girls a ještě taky Gorale. Takže v sobotu na Den koně do Lomnice.
1: A na Den koně nás lákal náš regionální stopař Jaroslav Hoření, se kterým se ale v tuto chvíli neslyšíme naposledy. My se uslyšíme ještě později odpoledne. A co pro nás budeš mít, Jaroslave?
2: Tak odpoledne pro vás budu mít Akademii Děkujem, že můžem, a přihlásím se vám z Liberce.
1: A my se budeme krátce po 17:15 těšit. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Českém rozhlase Liberec 8 minut po půl třetí. Václav Neckář, kdo vchází do tvých snů, má lásko. Nestárnoucí písnička. V tomto kontextu tedy musím zmínit, že mě naprosto nepochopitelně nedávno do snů vlezl Jiří Lábus. Docela by mě zajímalo, co by na to řekl Sigmund Freud. Ale teď se místo do snáře podíváme do učebnic. Před námi je totiž rubrika Co v učebnicích nebylo, a ta bude patřit Silonu. Jak tohle umělé vlákno vzniklo, přiblíží už teď Martin Písa. Sařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že kromě kontaktních čoček vynalezl chemik Otto Wichterle také Silon? Asistovali mu kolegové Novotný a Procházka, a proto se mělo nově vyvinuté vlákno jmenovat původně Vinop. Z obchodního hlediska se ukázalo, že je vhodnější nalézt název připomínající již existující populární nylon, a Silon byl na světě. Silon je polyamidové vlákno typu 6 a jeho historie začíná ve zlínské laboratoři firmy Baťa, kde vynálezce Otto Wichterle v roce 1940 vypracoval výrobní postup k přípravě kaprolaktamu, výchozí suroviny pro syntetická vlákna. Aby se výsledky projektu udržely v tajnosti před Němci, prováděly se pokusy jen v malém rozsahu. Průmyslová výroba Silonu v podniku stejného jména v Plané nad Lužnicí byla zahájena teprve v roce 1950. Silon byl původně luxusním materiálem, je levný, nemačkavý, pevný, dobře se barví a rychle suší. Vyrábělo se z něj kromě punčoch i spodní prádlo a oděvy. Nicméně se brzy ukázalo, že svou neprodyšností dokáže způsobit i řadu kožních problémů. I přesto byly silonové výrobky vysoce módní a žádané.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Divadla, kina, výstavy, festivaly i lidé, kteří mají co říct, tipy, inspirace a rozhovory z celého regionu. To je Kultura pod Ještědem, pravidelný týdeník kulturního dění v Libereckém kraji. V premiéře v neděli po 9, v repríze ve čtvrtek po 18. hodině, ale vždy s aktuálními pozvánkami. Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Do středečního odpoledne pěkně zvesela 2:45 se skupinou ABBA. Dnes máme 3. června a právě 3. červnový den patří všem milovníkům cyklistiky. A to od roku 2018, kdy byl vyhlášený Světový den jízdního kola. No a kolo, to je dnešní téma pro děti a redaktorku Terezu Brázdovou.
1: Co je jízdní kolo?
2: Jízdní kolo je... že jezdí vedle vlaku a je automatický.
1: Kolik má kol?
2: 2.
1: Počkej, 8. Proč 8? To mi vysvětli.
2: Já jsem kecala, jenom 2.
1: Co nesmí kolu chybět?
2: Nesmí chybět ty žlutý na kole ty a myslím ještě světýlko na kole a ještě brzda.
3: Ještě
4: matla. Jo, ještě tam nesmí chybět růžová odrazka.
5: A nebo šlapadla.
1: A co zvonek?
4: Jo, zvonek a klaxon.
1: A od kolika let jezdíte na kole?
2: Já asi od 7, myslím.
1: A už je tě 7?
2: Ne, ale až mě bude za chvilku, já mám až 7.
4: No já jezdím třeba od 5. A je mi 5.
6: Jezdím od 4.
4: Jo, a počkejte, a víte, kolik má 5,5 čtvrtě? Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mozaika lásek a osudu zaměstnanců jedné chemičky podle románu Vladimíra Párala Milenci a vrazi. ČT2. Sama vychovala a vycvičila svého asistenčního psa. O handicapu ne jako překážce, ale jiné cestě v premiérovém dokumentu Šestý smysl. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního předávání cen 66. ročníku největšího mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Gala večer Zlín Film Festivalu 2026. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Přehrada v Josefově dole v Jizerských horách posílí kapacitu. Kvůli rekonstrukci silnice je dnes a zítra omezený provoz na cyklostezce Varhany u České Lípy. Šéf NATO Mark Rutte přijel do Kyjeva. Zítra bude ještě polojasno až oblačno, postupně se přidají přehánky a teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy s Ivetou Bláhovou. Hezké odpoledne. Povodí Labe plánuje posílení kapacity přehrady Josefův důl v Jizerských horách. Nádrž je zásobárnou pitné vody pro Liberecko a Jablonecko. Aby měla přehrada dostatek vody i během sucha, bude nově napájená i z Jeleního potoka. Náklady na více než 2-kilometrové podzemní potrubí jsou kolem 127 milionů korun. Soutěž na firmu, která stavební práce zajistí, povodí vypíše během léta, říká jeho generální ředitel Marian Šebesta.
4: Pod hráz je zaústěn Jelení potok a my ho na horní části přehradíme a potrubím budeme převádět část té vody do té nádrže. Čímž o 8% zvýšíme plochu povodí, která vlastně plní tu nádrž. Samozřejmě zase větší průtoky, než pojme to potrubí, tak zase potečou tím Jelením potokem.
3: V Manušicích u České Lípy je dnes a zítra omezený přístup na cyklostezku Varhany. Důvodem je pokračující rekonstrukce krajské silnice 3. třídy z Manušic ke křižovatce u Častolovic. Kvůli frezování povrchu musí lidé na křížení silnice a cyklostezky sledovat pokyny stavbařů.
5: Příští týden 8. a 9. června bude cyklostezka mezi Českou Lípou a Kamenickým Šenovem v Manušicích přerušená úplně. Bude se pokládat nový asfalt. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, pro pěší budou v úseku vyhrazené koridory po stranách silnice. Rekonstrukce a s ní i úplná uzavírka silnice skončí 10. června. Z České Lípy Jiří Línek, Český rozhlas.
3: Radnice v Semilech se nechává vypracovat analýzu, která jí má pomoct v rozvoji školství. Kvůli klesající demografické křivce chce vedení města vědět, kolik stojí provoz jednotlivých školských budov. Výzkum vypracovává Masarykova univerzita v Brně. Analýza by měla také pomoct v případě slučování škol. Náklady na vypracování analýzy dosáhnou zhruba 300 tisíc korun. Výsledky město zveřejní na zářijovém zastupitelstvu. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte dorazil na neohlášenou návštěvu Kyjeva. Informovala o tom jeho mluvčí, kvůli bezpečnostním důvodům, ale odmítla upřesnit konkrétní program. Rutteho doprovázejí velvyslanci členských zemí NATO. Jednání by se měla zaměřit hlavně na způsoby, kterými může aliance podpořit Ukrajinu, aniž by se stala přímým účastníkem války. Na to v současné době Kyjevu pomáhá například takzvaným programem PURL. Ten umožňuje, aby se munice a zbraně vyrobené ve Spojených státech prodávaly evropským spojencům a Kanadě, kteří je následně poskytnou Ukrajině.
2: Počasí.
3: V noci bude polojasno až skoro jasno, nejnižší noční teploty 11 až 8, při celonočním vyjasnění až 7 stupňů a na horách 8 až 5 stupňů Celsia. Zítra ráno bude ještě většinou polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnost, později odpoledne a večer se na západě kraje přidají přehánky nebo občasný déšť a ojediněle i bouřky a nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Na silnici u obce Cvikov na Českolipsku padá kamení ze skály, silnice je uzavřena. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 15. stále pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Tady koukám, ten Liberec, to je energické město. Představte si, že Liberec patří v rámci celé České republiky k lídrům ve sdílení elektřiny na úrovni obcí. Díky tomu prý ročně ušetří přes 3 miliony korun. To je rozhodně téma, na které si posvítíme, a to už za pár minut. Pak vás také navnadíme na pokračování úspěšného filmu podle videoherní předlohy Minecraft a s otázkou, co je nového, zaletíme do Jestřebí. Filip Majsl vám přeje příjemný poslech.

0: Českém rozhlase Liberec Pavel Didovič a písnička, které rozhodně čas neubral nic na její kráse, bláznova ukolébavka. Ovšem nám tady zní ukolébavka, naproti tomu Liberec ten nespí, naopak je velmi aktivní. A to ve sdílení elektřiny v rámci České republiky mezi městy a obcemi dokonce patří k lídrům. Liberec je součástí mezinárodní sítě klimaticky odpovědných měst, která se snaží co nejrychleji snižovat emise skleníkových plynů. Výroba a sdílení vlastní energie ze slunce zároveň městu podle jeho propočtů už teď. V počátcích projektu ušetří přes 3 miliony korun ročně. A právě do Liberce míříme v další části naší série, která mapuje rozvoj komunitní energetiky v Česku.
1: Slyšíte, že před Libereckou radnicí se pracuje a opravuje. K natáčení jsem si také vybral den, kdy je zatažená obloha a prší, ale z dlouhodobého pohledu Liberec sází na výrobu energie ze slunce a taky na její aktivní sdílení. V tom chce toto město patřit k lídrům v rámci celé republiky.
2: Primárně byla energetická krize. V podstatě to začalo být obrovský téma. Energie vystřelily do prostě nebeských výšin. To byl ten hlavní důvod, že se jak Liberec, tak ostatní města tady v republice začaly o energetiku a energie zajímat.
1: Popisuje Miloslav Matocha, vedoucí odboru energetického managementu města Liberec. To založilo energetické společenství, do kterého se brzy chystá vpustit i další právnické nebo fyzické osoby. Už teď liberecké společenství vyrábí a sdílí elektřinu v rámci městských budov. Typicky asi 40% vyrobené energie se spotřebuje přímo v daném objektu, zbytek se posílá do dalších budov ve vlastnictví města a jen jednotky procent tvoří přetoky prodávané do sítě.
2: Vybrali jsme ty nejšikovnější objekty, prvních 10, které měly v pořádku střechy, byly správně osluněny, byly ve správném stavu, měly nějakou spotřebu energie odpovídající a tam jsme vystavili prvních 10 fotovoltaických elektráren a budeme dál budovat střešní fotovoltaiky.
1: Tereza Krpková je místopředsedkyní energetického společenství Liberec.
3: Máme 75 odběrných míst a 10 výrobních míst.
1: A my se procházíme teď po chodbě liberecké radnice, která je také zapojená. Vidíme tady svítit světlo, krásný křišťálový lustr na chodbě, tak ten jede na fotovoltaiku komunitní libereckou.
3: Tak podíváme se na naši největší fotovoltaickou elektrárnu, kterou máme na základní škole Broumovská.
1: Tereza Krpková to ladí na svém telefonu a ukazuje mi v aplikaci.
3: Krásně vyrábíme 20 kW a něco nám jde do přetoku, do toho sdílení, takže by se dalo říct, že tato chodba je z části napájená tím sdílením z té obnovitelné energie.
2: Budeme určitě budovat nějakou denní akumulaci, to znamená nějakou baterii, komunitní baterku, která by nám pomohla to sluníčko z poledne přenést na noc, ale nebude to nikdy ostrov. Vždycky budeme závislí na dodávkách z přenosové soustavy, to v každém případě budeme, ale chceme mít výrazný podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů.
1: Říká o energetické vizi severočeské metropole Miloslav Matocha. Z Liberce Jan Kaliba, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pohodové odpoledne vám stále přeje Český rozhlas Liberec a teď tu máme něco pro opravdové fanoušky filmů. Ne samozřejmě pro vás, kteří máte kino jenom na to, abyste se dobře vyspali. Filmový Minecraft nalákal loni do kin desítky milionů lidí po celém světě. Podařilo se mu to i přes rozporuplné ohlasy kritiků. Divákům se teď představuje druhý díl adaptace slavné videohry a ten se vrací se známými jmény v čele s Jackem Blackem a k obsazení se připojuje také Kirsten Dunst.
1: Já jsem Steve. Už jako kluk jsem toužil dolovat. Ale vždycky mi v tom někdo brání.
2: Pokračování se bude oficiálně jmenovat Minecraft Movie Squared. Autoři v názvu využívají slovní hříčku, kdy slovem Squared odkazují na čtverec i matematickou operaci na druhou. Film v nové upoutávce láká na známé tváře. Vrátí se Jack Black nebo Jason Momoa. Nově uvidíme Matta Berryho a Kirsten Dunstovou. Herečka stvární postavu Alex, která vytvoří dvojici s hlavním hrdinou filmu i videohry Stevem. Tvůrci ukázali také první záběry z natáčení na Novém Zélandu.
1: Cokoliv, o čem sníš, se tu dá vyrobit.
2: Loňský první díl v kinech uspěl a stal se po Super Mariovi druhým nejvýdělečnějším filmem podle videohry. Filmu se dařilo navzdory rozporuplným reakcím ze strany odborníků i části publika. Kritici Minecraftu vyčítali povrchnost a prvoplánový humor.
3: K vysoké návštěvnosti přispěla i pověst happeningu, která se vázala na některé projekce, kde diváci živě reagovali na film a přinášeli do kina různé objekty. Recenze většinou zdůrazňovaly hodně absurdní povahu dění v Minecraftu film.
2: Říká o snímku filmový kritik Radiožurnálu Pavel Sladký. Česká premiéra bude 22. července 2027. Filip Svoboda, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je 15 hodin 39 minut, společnost vám i nadále dělá Český rozhlas Liberec a teď už tady víří ve vzduchu otázka, co je nového, jako vždy v tomto čase. No a tato otázka nás dnes přivádí do obce s necelou tisícovkou obyvatel, jen kousek od České Lípy, která je známá třeba díky Dolskému údolí. Najdete tam mimo jiné i docela svérázný hostinec, ale většina z vás zná určitě hlavně Skalní hrad. Ano, dnes je naším cílem Jestřebí a ve vysílání vítám nezávislého starostu Karla Schreiner. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím vás.
0: Tak začneme trochu chlubením. Vy jste vlastně teprve nedávno dostali certifikát ekologické obce, konkrétně stříbrnou medaili. Tak to rozviníte, za co jste ji dostali?
1: No tak to je certifikát, který jsme dostali za to, že třídíme odpad a že odezdáváme, tohleto konkrétně bylo za elektroodpad. Ale snažíme se samozřejmě i jiné odpady. Zavedli jsme systém, kdy mají jednotlivé rodinné domy popelnice na multifunkční odpad, to znamená plast, kov a tetrapaky na papír. Takže snažíme se, aby ta vytříděnost odpadu u nás byla co nejvyšší, protože to je taková asi nejlepší cesta k tomu, aby jsme zvýšili množství směsného odpadu a aby jsme se chovali teda v tomto ohledu co nejvíce ekologicky.
0: No a pro příště tedy, tak říkají, spasete i po zlatu?
1: No tak jistě, budeme se snažit, aby toho vytříděného odpadu bylo co nejvíce.
0: Budeme samozřejmě držet palce. Na chvilku se ale vraťme k loňskému roku, protože tam, jestli se nepletu, jste dokončili dvě opravdu hodně velké akce, pak se pochlubte.
1: Máte zřejmě na mysli nové multifunkční hřiště u školy, kde teda vlastně je umělý povrch, kolem kterého je ovál. To hřiště může sloužit na různé sporty, florbal, volejbal odbíjená, malý fotbal. Byla to na naší obec opravdu poměrně význačná akce, asi za 8,5 milionu. A ta druhá akce asi, kterou máte na mysli, to je teda silnice a chodníky od školy až na konec obce, kdy teda jsme dělali nejenom teda chodníky, a ty chodníky byly hlavně teda u školy, ale silnici a také veřejné osvětlení a parkovací plochy, a celé to vyšlo asi na 20 milionů korun, takže na obec naší velikosti to byla akce skutečně značná.
0: Ano, tady můžeme ještě jednou připomenout, že Jestřebí má vlastně necelých 900 obyvatel, jestli se nepletu. No ale teď se trochu podívejme
1: spíš
0: do budoucnosti.
1: 850, 840 dokonce bych řekl spíš.
0: No o to významnější samozřejmě ty investiční akce jsou. Teď se tady pojďme podívat trochu do budoucnosti. Co se u vás chystá?
1: Tak tady ten rok teda především se zaměřujeme na Jestřebský hřbitov, kde v současné době probíhá oprava věže. Připravujeme opravu kapliček Sedmi bolestí Panenky Marie a připravujeme i částečnou revitalizaci hřbitova, to znamená cestičky, tam, kde nám to teda památkáři dovolí, před celý hřbitov je památkově chráněný. Chtěli bychom na hřbitově vybudovat kolumbárium, trochu opravit skody na hřbitov, takže to je taková naše hlavní letošní akce. No a do budoucna bychom rádi pokračovali v opravách komunikací, které se snažíme tedy opravovat pokud možno co nejlépe, tedy takzvaně celý kufr, to znamená i s podkladovými vrstvami, což je sice nejdražší způsob, ale zároveň i nejtrvanlivější, takže do budoucna by obec neměla mít pak už starosti s tím, že by tyto komunikace vykazovaly nějaké poruchy.
0: No tak budeme samozřejmě držet palce, jenom na okamžik se ještě vrátím k té revitalizaci hřbitova. To asi taky nebude akce za pár korun, podle toho, jak jste to popsal.
1: Tak to určitě ne. Ty celkový náklady se ještě teď špatně odhadují, protože už dva návrhy nám památkáři zamítli, takže to jako upravujeme tak, aby to bylo podle jejich přání, a tím se samozřejmě mění i náklady. Takže nějakou částku ještě říkat teď je předčasné.
0: Dobrá, tak to nechme zatím, tak říkajíc, u ledu a pojďme se trochu pobavit, protože, jak se říká, po práci legraci, a té práce máte opravdu docela dost. Vy něco chystáte už na tento víkend. Co to bude a jestli pak můžeme přijít i my přes Polní?
1: Tak samozřejmě naše kulturní akce jsou otevřené. My budeme mít dětský den. Udělali jsme ho tedy až teď v sobotu, i když dětský den byl v pondělí a většina obcí to ale dělala minulý týden, ale aspoň o to víc teda můžou navštívit náš dětský den i jiní občané. a po dětském dnu potom ještě v večerních a případně až do nočních hodin bude retrodiskotéka.
0: Říká starosta Jestřebí Karel Schreiner. Já vám moc krát děkuju za váš čas, přeju, aby se vám všem v Jestřebí dařilo a budu se těšit zase příště ve vysílání Českého rozhlasu Liberec naslyšenou.
1: Děkuji vám také a mějte se hezky, naschledanou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Kodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

Pohodové odpoledne vám stále přeje Český rozhlas Liberec. Kapela Alphaville pomalu končí. Za malou chvíli ji vystřídá Petr Novák, ten dokonce přijde po špičkách. A po špičkách se pomalu blíží také 16. hodina, která přivede do studia Ivetu Bláhovou s čerstvými zprávami. No a příští hodina se ponese ve znamení humoru a zábavy, protože vás čeká humoriáda dnes ve vybrané společnosti Pavla Kučery a herečky, zpěvačky, konferenciérky a také televizní a rozhlasové moderátorky Pavlíny Filipovské. Filip Majsl vám přeje s Českým rozhlasem Liberec stále příjemné odpolední chvíle a po 17. hodině ve Dni v kraji opět naslyšenou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Radnice v Zákupech na Českolipsku ve městě umístila sloupky pro nouzové nabíjení telefonu nebo elektrokola. Areál v Rokytnici nad Jizerou staví bobovou dráhu. Cenový strop benzínu zítra znovu klesne, u nafty naopak mírně stoupne. Zítra bude ještě polojasno až oblačno, postupně se přidají přehánky a teploty naměříme do 24 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. V Zákupech na Českolipsku si lidé na dvou místech mohou dobít elektrokolo nebo mobilní telefon. Radnice nechala nabíjecí sloupky umístit na náměstí Svobody a v areálu tamního koupaliště. Je to hlavně služba pro turisty, říká starosta Radek Lípa ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Ta frekvence je poměrně vysoká těch turistů. Je to zdarma to dobíjení a bylo to spolufinancováno z dotace z Libereckého kraje. Na nabíjení mobilů jsou tam skřínky s kódem, tak aby nedošlo k odcizení.
0: Majitelé lyžařského střediska v krkonošské Rokytnici nad Jizerou staví bobovou dráhu. Bude mít přes 1,5 km a bude nejdelší v Libereckém kraji. Vznikne u dolní stanice lanové dráhy Horní Domky. Hotová by měla být o letních prázdninách.
3: Podle ředitele střediska Filipa Brauna zatím nemají konkrétní termín otevření bobové dráhy. Půjde o jednotrubkovou rozebíratelnou konstrukci. Turisté na ní budou muset vyjet lanovkou nebo dojít pěšky. Bobová dráha bude částečně překrývat sjezdovku. Na podzimě tedy musí pracovníci střediska rozebrat, aby nebránila zimnímu provozu. Z Rokytnice nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Maximální cena benzínu zítra znovu klesne. Čerpací stanice budou moct litr prodávat nejvýš za 41 korun a 98 haléřů. To je o 27 haléřů míň než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak maximální cena nafty oproti dnešku mírně vzroste. Za litr můžou řidiči zaplatit až 39 korun a 51 haléřů, tedy o 7 haléřů víc. Regulace cen pohonných hmot má pokračovat až do konce června. Volební plakáty SPD z roku 2024 podněcovaly k nenávisti. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí SPD uložil peněžitý trest 3 miliony korun. Rozsudek není pravomocný. Kauza se týká dvou kontroverzních plakátů z kampaně SPD ke krajským a senátním volbám. Obžalobě čelí taky předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Jeho stíhání je kvůli poslanecké imunitě pozastavené.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, nejnižší noční teploty 11 až 8, při celonočním vyjasnění až 7 stupňů a na horách 8 až 5 stupňů Celsia. Zítra ráno bude ještě většinou polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnost, později odpoledne a večer se na západě kraje přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle čekejme i bouřky a nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října. A na silnici i u obce Cvikov padá kamení ze skály. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den.
4: Knížky a rádia v soutěži máme a k tomu scénky, historky a písničky dáme, pěknou zábavu.
1: Humor.

0: Tolik Buty a Tata a ta Pavlína Filipovská je tu s námi, na to Tata, teď v tuto chvíli, Tata taky. Dobře, jak se máte, co děláte? My máme ještě oficiálně vám popřát teď ve vysílání k narozeninám dodatečně, ne?
1: Co to znamená, my vám máme? To je nařízení, ne? To ne.
0: To je moje nařízení.
1: Jo, takhle.
0: Za Humoriádu, za Patrika, za posluchače, za všechny, co vás máme rádi. Všechno nejlepší, hodně zdraví.
1: Řeknu vám, že z toho května oslavovacího, zaplať pánbu, že jsem se ho dožila a zaplať pánbu, že mi bylo gratulováno teď ještě vámi takhle elegantně, ale řeknu vám, že jsem z toho už celá divá. Už potřebuju neslyšet o tom, že je mi
0: až
1: tolik
0: let. Až za rok zase.
1: No, za rok. Vy poťouhlíku. No dobře, no tak za rok.
0: No tak hlavně to zdravíčko, držíme palce a jsme rádi, že sem za námi chodíte do Humoriády.
1: Víte co, je potřeba, aby člověk si udržoval dobrou náladu, úsměv ve tváři, ne křečovitý, ale takový ten normální, a aby byl na světě rád. Mm-hmm. Protože potom působí nejen na svý zdraví dobře, ale taky na ostatní lidi a já si myslím, že si to zaslouží.
0: No, tak
1: starostí máme každý dost.
0: Díky tomu máme tady omlazovací recept, díky vám, že jste tady, nepotřebujeme kliniku estetické medicíny.
1: Ale teď vy ten recept znáte, protože vy jste celý takový usměvavý. Já jsem tady s váma
0: práce
1: ráda.
0: Tady.
1: No.
0: Tak to plním, doufám, že na 100%. Děkujeme pěkně. Koho nabídneme posluchačům, aby se taky mohli smát a prodloužit si život?
1: No tak už jdu na to. Mám tady nabídku pestrou a zrovna tady na mě, jak si ta povinnost je velice příjemná, protože můžu vřele doporučit pana Vlastu Buriana.
0: Tak má u nás přednost, dokonce jako přednost a stanice.
2: Co si děláte tady z mýho okna buben? Co chcete?
3: V kolik hodin jede vlak do Svian Podolí?
2: 8.64.
3: Kolik prosím?
2: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
3: Co pak nemáte jízdní řád?
2: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. Kolik chcete je čete ráno?
3: Ano.
2: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne.
3: Tak třeba odpoledne.
2: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
3: Jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
2: Mě?
3: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Přeměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
2: Jo to, no a teď bych to zas potřeboval.
3: Teď, když jste přednostou, takové krásné místo.
2: Když je to beze stravy, já mám hlad, že bych okusoval nárazníky.
3: No je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
2: To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky.
3: A jak jste tak to místo dostal?
2: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde zadat, tak si tam vemou svýho známýho.
3: Tak mi dejte ten lístek do Svian Podolí.
2: Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
3: Vždyť jsem odtamto přijela do města.
2: No já, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vašich pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
3: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
2: Vy máte peníze?
3: No.
2: Já myslím, že jedete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně?
3: Jen jestli jede k nám?
2: A jo, ten jede všude, to je okružní.
3: Tak mi dejte lístek.
2: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
3: Třetí.
2: Tak já vám dám první.
3: To je dražší, ale ne?
2: To je jedno, dráha dává prémie, víte? My jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak, děkuju.
3: Tak vám moc krát děkuju.
2: No.
3: Na tom lístku je napsáno Brusel.
2: No tak pojďte do Bruselu.
3: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
2: No, No tak, co můžu dělat, no?
4: Vyměňte mi to.
2: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusly. Tak to já vám musím dát ještě jeden pas, na jiný se nemohla jezdit. Tak.
3: A dále se mám 10 koruny, dostanu zpátky.
2: Dráha zpátky nedává, to bychom teprv nic nevydělali.
3: Pane přednosto.
2: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. A jen si klepej, hod. Nejám pokoj.
5: Haló, pane, vy neslyšíte? Klepe se na okénko, to vás nezajímá?
2: To už jsem odbil.
5: Na dráze se nic neodbývá, pane.
3: Pane přednosto!
5: Tak no.
2: Ženská, co chcete? Tady je to jako na poči, když je napsáno. Zavřeno, tak je zavřeno. A za šaltrem se páni bavěj.
5: To ne, pane kolego, nejdříve je obecenstvo,
2: a to
5: rozumíme?
2: Není, to není obecenstvo, to je ženská.
5: No, tak tím spíše máte být zdvořilý, tak otevřte.
2: Co chcete?
3: Mám tu zavazadlo, zapište mi je.
2: Já žádný zavazadla neberu.
5: Od kdy pak nepřijímáte zavazadla?
2: Od čeneška od odpoledne. Jak jsem to? Si to odhlasoval.
5: Tak okýte, nechte žertu a vtipu a přijmete to zavazadlo, prosím, ano?
2: No, tak to sem dejte.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak máme tady další zavazadla, další Vlasta Burian by byl, když dáte Ačko, když dáte Dámy a páni u rádia Bčko, budou tu anekdoty, konkrétně ty policejní ze Zlaté mříže, dokonce s Petrem Haničincem. Podívejme se na to, takový máme výběr. SMS Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04, posíláte za 4 káče, anebo zavoláte ve svém tarifu na 731 800 900.

va tout.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Právě teď vysíláme Humoriádu s Pavlínou Filipovskou. Vy jste na našem telefonu 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Vlastu Buriana anebo anekdoty. Tak kam s vaším hlasem? Ptáme se. Dobrý den.
3: No, dobrý den, tady Jana. A já bych si dala Buriana.
2: Děkujeme za váš hlas. Mějte se.
3: Mějte se hezky, hezky odpoledne.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne dalšímu, kdo pak je s námi.
4: Dobré odpoledne, dáma a pane.
5: Děkujeme, dobrý den.
4: Dobrý den. Vás, Petr Zeloty. Obřád bych si anekdoty.
2: Tak Petr, volí anekdoty, děkujeme. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Jarda, hrace na Moravici. Já bych vám chtěl poděkovat za každý pořad a já bych dal Buriana taky.
2: A my děkujeme.
6: A Holcmana tady nemáte? Holcmana nemáte? Holcmana.
2: Máme Holcmana, ale dneska ne. Poslouchejte ještě další dny. Určitě bude. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Pavle. Standa Zemník vás oba zdraví. A paní Pavlína Filipovská vybrala hezky. Já bych rád slyšel, jak Burian čte tu zprávu z toho telegrafu tečka, tečka, čárka, čárka.
2: Jsem rád, že jste to předvedl vy, protože my máme jinou ukázku s Vlastou Burianem, ale děkujeme. Mějte se hezky.
7: Děkuju vám taky a držte se.
2: Díky.
5: Držíme.
2: My se spolu budeme držet za ruce tady. A tím budeme silnější. Dobrý den, kdo je s námi? Halo, halo. Halo. Už vás posloucháme. Jste tam? Tak, to špatné spojení, zřejmě technicky to nevyšlo. Dobré odpoledne vám tedy.
8: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
8: Také vám přeji hezké odpoledne a já bych hlasoval pro anekdoty.
2: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky.
8: Mějte se.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, Pavle, tady Veronika Rakovník a taky chci anekdoty.
2: A jo, uvidíme, jak to dopadne.
9: Prosím vás, zdravím paní Pavlínku, přeji krásný, ať si krásně užívá to, ať je se dcerou, s vnoučatama a Pavle vám taky krásný a všem posluchačům přeju krásný den a zase bude hezky a zase se budeme chodit koupat a bude to všechno veselý.
2: Tak tolik předpověď, Veroniky. Děkujeme pěkně, poslouchejte u toho. Poslouchejte u toho Humoriádu, ano. Tady se zmínila Pavlína mezi řečí, že její nejmladší generace její rodiny říká babika.
5: Babika, ano, babika. Ano.
2: Tak, my už máme odhlasováno v tuto chvíli, sečteno, podtrženo, Vlasta Burian pokračuje, takže Pavlína vybrala zřejmě velmi dobře. Sedlo to. U advokáta jsme.
10: Na co bylo dát, co vám říkal? No, že tedy, zkrátka dobře povídal, když mu to u soudu odsečím, no, že ten Ratek a tak a tohle že by mě za to dal třeba 500 korun.
11: Za co?
10: Za co, Jezus, mante, vy jste tupej. No, že bych to jako řekl.
11: Počkejte.
10: Kam?
11: Tak řekněte mi to přesně, jak to bylo. Co vám řekl?
10: No, on povídal, když mě odsvědčíte, pane, vy, no, já, že ten pes byl drahocenej a že měl policejní výcvik.
11: Počkejte. Vy počkejte.
10: No, já čekal. No,
11: já bych to chtěl vědět přesně. Přece no. S vámi nemluvil ve třetí osobě.
10: Ne, to ne. My jsme tam byli sami dva. Ale
11: to mi nerozumíte. Když s vámi mluvil, tak mluvil v první osobě, ne?
10: Ne. On o nikom nemluvil a o sobě taky ne.
11: Podívejte se, pane Smutný.
10: Cože?
11: Podívejte se, pane Smutný.
10: Když vy odkaď mě znáte?
11: Vy jste se mi představil, že jste Václav Smutný.
10: No jo, to jsem.
11: No tak.
10: No jo, to
11: tak,
10: je
11: když s vámi mluvil, tak vám řekl. Když mě, pane Smutný, odsvědčíte, že ten pes byl drahocený a že měl policejní výcvik, tak já vám dám 500 korun.
10: Ne, to ne. To já od vás nemůžu vzít. A pak vy jste s tím neměl co dělat. Vůbec jsem o vás nemluvil.
11: No to je teda jedno, ale tak o co vám vlastně jde?
10: No, mě by šlo jako o to, že bych snad takovým věcem mě neměl navádět. A on vás... se sem jdu zeptat.
11: No jo, dobře, ale... On vás naváděl?
10: No, nenaváděl.
11: No tak co vlastně chcete?
10: No, Jezus Maria, já to věděl, že to bude těžký případ. No, já zkrátka u nás do mě, co bydlím.
11: No.
10: Raště rozumět.
11: No, rozumím, no, prosím.
10: Při vašem vzdělání.
11: No.
10: Zkrátka spadnul ze zhora kořenáč.
11: No, to jste mi přeci řekl.
10: To už jsem vám říkal.
11: No, ovšem.
10: To je zajímavý.
11: No.
10: Bylo všechno v pořádku.
11: No to je vyřízený.
10: Nehníváte se, že jsem vás držel.
11: Ale vůbec ne.
10: Ne, no tak to jste hodnej.
11: No.
10: No tak já ještě jsem se vás chtěl zeptat.
11: No.
10: Co jsem dlužen?
11: No to je bezplatná poradna.
10: To je bezplatná poradna?
11: Všem, to je zadarmo.
10: No tak ono to bez toho za víc nestálo. Humoriáda.

0: Tady je Humoriáda, posádka Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k soutěžení. Teď je ta chvíle, 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá právě teď? Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló, dobrý den. Tak kdo pak se dovolal a odkud?
1: Jo, dovolala se Jiřina z Karviné.
0: Zdravíme vás do Karviné. Tak, paní Jiřino, vy máte šanci
1: získat... pane, já půjdu do ložnice, až se to nepřebíjí.
0: Dobře, ať tam nemáme tu ozvěnu, hezky, dobře, můžete si k tomu i lehnout dokonce, když už jste v ležnici. No dobře,
1: no, tak... jsem tak rozrušená, jo.
0: Nebuďte, uklidníme to. Já vám zatím přečtu, co můžete vyhrát, kterou knížku si chcete vybrat. Kulišárny Josefa Dvořáka.
1: Až to bude jisté.
0: No počkejte, tak já to zopakuju ostatním posluchačům, ať víme. Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové a potom, když vyhrajete, tak v pátek je losování o digitální rádio. Tak to jsou naše pravidla. Zbývá už jenom správně odpovědět na soutěžní otázku, která se týká našeho dnešního hosta Pavlíny Filipovské. Ta s Jiřím Sovákem uváděla televizní pořad za A. Dostavník, za B, dostaveníčko.
1: Dostaveníčko.
0: No jo. Tak už můžete vybírat tu knížku, kterou pak byste si chtěla.
1: Ano,
0: vzít.
1: Já bych, ta paní Filipovská mi strašnou radost udělala.
0: Jo.
1: Že jsem u ní vyhrala. Chtěla
2: no já vám gratuluji, když dovolíte, paní Jiřino.
1: Děkuji, Pavlínko, a já vám gratuluji k těm 85. narozeninám. Zdraví,
0: a je to venku.
1: A máte strašně moc pěknou tu Pavlínku veselou a chytrou.
2: Já mám ještě krásnou a hodnou a milovanou Johanku. Takže to
1: no,
2: ona by se cítila...
1: Já nevím.
2: No jo, ona je mladší o něco než Pavlína a mám je obě šíleně ráda a jsem šťastná, samozřejmě jako každá maminka, když se jim chválí děti. Tak jste mě potěšila. Děkuji vám.
0: Paní Jiřinko, vyberete si tu knížku, na koho máte chuť náladu?
1: Jo, tu Libušku Švormovou.
0: Ano, dobře, máme zapsáno a v pátek poslouchejte, jestli z toho nebude i rádio digitální pro vás. Mějte se hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A tu adresu vám dám kde?
0: Zůstaňte na telefonu. Okamžik.
1: Jo?
0: Tak jo, jsme domluveni. Jak vzpomínáte, Pavlíno, na dostaveníčko slavné?
2: Musíme říkat dostaveníčka, protože my jsme je točili hrozně dlouho. Několik partnerů se vystřídalo, ale myslím si, že ti nejlepší, když je vyberu a dovolím si tedy rozhodnout, tak to byl pan Miloš Kopecký a samozřejmě Jiří Sovák, protože to byly dva moudří pánové, od kterých byla radost se učit. Já jsem se učila. Dívala jsem se na to, jak Miloš Kopecký se potýká s textem, který třeba se mu moc ani nehodil do pusy, jak se říká, ale nějak se v toho dostal a já jsem říkala, Miloši, prosím vás, nezlobte se, že já jsem trémista a já z vás osobně mám velikánskou trému, tak když kvůli mně něco budete... Pavlíno, zadržte. Kdybyste nebyla trémista, protože já osobně mám vždycky velikou trému, tak to byste u mě byla špatná ženská. Fuj.
0: Tak to bylo vyznání.
2: To bylo vyznání.
0: Pana Kopecké.
2: Ano, panu Kopeckému.
0: Tak za chvilku pokračujeme.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Tak, Humoriáda jede dál. Zalovíme v našem archivu. Pavlíno, prosím, koho nabídneme posluchačům a posluchačkám?
2: Tak vybírám, je z čeho vybírat. Je to radost tady se zakoukat. Měla bych tu Luďka Sobotu.
0: Dobře, a nebude sám. Jdeme do dívčí školy.
4: Ještě jsme neprobrali třeba takové manželství. Podívejte se třeba na mě. Já jsem si ještě ani neoženil ani jednou. A jsem v zoufalé situaci, když se mám oženit. Tak s nějakou mladou, že jo?
5: Zavoláme si modela. Model a Šafránková. Šafránková, pojďte sem. Vy jste teď mladý novomanželský pár. Tady je novomanželka, mladá, krásná, půvabná.
6: No.
5: Vypadá tak svěže, jak vypadá, a její o 15 let starší manžel, který vypadá také tak, jak vypadá.
6: Ne, to je...
5: Jsme v jejich obývacím pokoji, novomanžel sedí u stolu na židli a věnuje se svým koníčkům. Něco si tam prostě děláte. Máte nějakého koníčka? Já nevím, sbíráte známky třeba?
6: No já je seberu, jestli jsou tady nějaké.
5: Sbírá známky. O chvilku později začne naléhat novomanželka na svého manžílka, že chce cvičit. Zdálo by se normální situace, že chce na aerobik. Ovšem, v tom je ten zádrhel, že novomanželka chce jenom jako cvičit.
4: Jako aerobik.
5: Jako.
4: Jako. No.
5: No rozumíte?
4: Jo, no. No že ona... Jo, že ona tam nebude.
5: No teď se vám rozsvítilo hezky. No. Přestávám se divit, že jste se dosud neoženil.
4: Pane. Jako? Tak.
5: Situace k manželskému duelu je tu. Je všední manželský den. Ten pátek.
7: Tak Kájo, já už jdu, jo. Jo.
6: Ale prosím tě, kam bys chodila?
7: No na gymnastiku, když jsem ti to říkala.
6: A co by si se huntovala? Mně se líbíš taková, jaká seš. Proč taky například nezbíráš známky?
7: Ale Kájo, víš, že mě to nebaví.
6: Ale prosím tě, nebaví. To říkala ze začátku každá. To si zvykneš. Jestli pak si dala králikům?
7: Jo, dala.
6: A co holuby?
7: Co je s nima?
6: Jsou zavřený?
7: Jo.
6: Podej mi Kilimandžáro, prosím tě. Ale ne kinžál. Kilimandžáro, známku, rozumíš?
7: Počkej, já to vemu.
6: Ne, já to vemu, co by ses namáhla.
7: No,
6: halo? Halo? Cože? Omyl? A proč? Halo? Jak omyl, nebo co? Halo? Proč omyl? Jak omyl? Halo? Halo? Tam nikdo není. Zajímavý. Jenom nějaký chlap, že prý nějak ho omyl, nebo co? Já nevím, proč lidi člověku sdělujou takovýhle informace.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Luděk Sobota, Jiří Vimr, Roman Skamene, Adriana Sobotová. Pojďme pokračovat. Luděk Sobota v dívčí škole Ačko, Bčko Luba Skořepová z pořadu Šestý den je sobota z roku 1982. Scénka nebo výstup na téma Tonda Fiat. To zní zajímavě. Vyberte si sami u rádia humor mezera A, humor mezera B. To jsou SMSky, které letí na 90 011 04. Telefon stále stejný 731 800 900. No a vy, co jste chtěli soutěžit a nepovedlo se vám dovolat, tak budiš vám cenou útěchy písnička našeho dnešního hosta, Pavlíny Filipovské. Ta teď trošku koulí
2: no, co jste očima, tak asi
0: ze zvědavosti vybral. Samozřejmě. Láska není kvíz.
2: To je ale pravda.
0: To je paráda.

0: Pavlína Filipovská, Láska není kvíz. Byla by vzpomínka, prosím, na tuhle píseň?
1: To byla poradna, co? No, ráda vzpomínám, protože to byla léta, kdy jsem naspívala tuhle písničku, kdy jsme velice často spolupracovali s panem Karlem Vlachem. Velikánský orchestr. Ovšem, musím říct, že tam seděli samý hodný mužský, který chápali, že mám trému, že nemám hlas, že se bojím a tak.
0: Ale že jste hezká. To taky chápali.
1: To já jsem tak neprohlížela. V tu dobu jsem to neprohlížela a teď už to neprohlížím vůbec. Víte, já říkám, že musím mít pořád tu dobrou náladu, to je důležitá věc. Tak, ale fakt je, že ta léta, kdy jsme spolupracovali s tímhle nádherným orchestrem, že počítám mezi ta nejkrásnější. Bylo to fajn, protože oni byli toho ražení, že když viděli, že je někdo ustrašený a trošku jako v takový, jako ústupové cestě, tak oni pomáhali.
0: Podpořili.
1: A drželi palce. A oni prostě dodali člověku energii a i trošku sebevědomí a ty písničky vlastně šly na odbyt. A to je radost.
0: A my si je po letech můžeme dokonce pouštět tady. Dokonce z počítačů, které tehdy nebyly. To je bezvadné, že vás tu máme i v těchto skladbách. Za chvíli pokračujeme v Humoriádě. Náš dnešní host Pavlína Filipovská bude vybírat, kdo s vámi bude, vyhlasujete dál. Zatím SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonovat ještě stále můžete a budete na 731 800 900. Luděk Sobota nebo Luba Skořepová. Aktuální souboj Humoriády.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Tady je Humoriáda, už vás posloucháme. Dobré odpoledne, koho jste si vybrali? Haló, haló, ano, jste tu s námi.
3: Dobrý den, přeji vám, paní Pavlínce, i vám, Pavle.
1: A dobrý den.
3: Přál bych si toho Luďku, anebo toho Luďku Sobotu, anebo tu paní, jak jste říkal.
0: Luďka nebo Lubu, tak.
3: Lubu, no to je jedno.
0: Takže Pavlínko, Luďka, u vás Luděk vyhrává.
3: Řekněte si vy, co byste chtěla.
1: Víte, ten seznam těch jmen je pro mě tak hezký, hladivej a svádivej, že bych si těžko vybírala. Já naopak obdivuji, že jste se v tom vyznal, že chcete Luběnku Skořepovou.
0: On
1: to bylo
0: Luďka,
1: úžasné.
0: Si myslím spíš.
3: Pavlínko.
1: Jo, vy chcete Luďka Sobotu. Ano.
3: Víte, co máme společného?
1: Co?
3: Rok narození a ten mandl. Jak jste mandlovala, tak my jsme v tom stejně.
1: No tak vy jste kolega vlastně, no jo. No,
0: kolega mandlíš.
3: To mandlovala maminka, víte, ale že jsem si na vás vzpomněl. A minule jsem se zasmál, když jste říkala, když jste nastoupila do semaforu, že jste tam dělali všecko, že jste ji uklízeli, zametali všecko. To dneska ty hvězdy neznají, víte.
1: No to k smíchu není, to je pravda pravdoucí. My jsme skutečně si to divadlo uklidili opravdu. Hadr, koštěc, ryžák pořádnej a šlo to, šlo to. Ono nám to dělalo dobře a lidi se tam taky dobře cítili a to byla největší odměna.
3: Semafor byla zlatý, ano, ano.
0: Tak Františku, děkujeme.
3: Dejte tam někoho sobotu a nebo tu, jak jste říkala.
1: Ano. S Kořepovou, víte. No.
3: Ano, s Kořepovou.
1: Neprohloupíte.
3: Tak jo. Dejte se moc hezky a zdravím vás oba, mějte se.
0: Mějte se.
1: Děkujeme.
0: Tak dobrá, další, prosím, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Robert Solomouce.
0: Ano.
4: A já zkusím hlasovat pro paní Skořepovou. Luděk Sobota je taky sympaťák, ale paní Skořepovou moc neznám, takže je to něco novýho.
0: Dobře.
4: Třeba si z toho něco odnesu. Zkusím tu paní Skořepovou, moc děkuju.
0: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Tady Antonín z Bedihoště a já hlasuju pro pana Sobotu.
0: Máme zapsáno. Díky moc. Mějte se
5: hezky. Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. Přátelé, je třeba spustit další humory, vypustit na vás z rádia. Luděk Sobota to vyhrál v tomto kole, takže pokračujeme v dívčí škole.
6: Já už chci jít cvičit.
7: Podej mi žrádlo, prosím tě.
6: Šmaradiť, už jsi snad dneska večeřil, ne?
7: Ne, já myslím Dafnie pro rybičky. Budeme krmit hezky a budeme si přitom povídat. Třeba v esperantu.
6: No ale mě esperanto nebaví.
7: Nebaví. A co už tě pak baví, když ne esperanto, prosím tebe?
6: No mě baví gymnastika, chci cvičit, no. Počkej, já si to vemu.
7: Ne, já to vemu.
6: Nemusí jej furt sedět.
7: Halo? Halo? Halo? Hola? Nic. Halo? Nic. Mě ani neřekl, jestli už ho omyl, nebo ne.
6: Malsprita.
7: Malsprita. To bylo esperanto. Konečně tě to chytlo. Kde mám ten slovníček? Malsprita, malsprita. To je od M. Malsprita, M. Tupec. Ne. Tupí, výborně. A teď zase já, jak se řekne akra. No přece ostrý. A ostrý úhel akuta, jaký jsem?
6: Bovo!
7: Bovo, výborně, bovo, to je odbn. Bovo, no vydavůl. Tak ty už se učíš i zvířátka. A teď zase já. Jak se řekne králíček a jak se řekne rybička? Králíček? Kunikl, kunikl. A rybička? Fišo.
6: Počkej, kde já to vemu, já to vemu tento.
7: Halo, halo. Co prosím? Že děvčata už čekají u tělocvičny. No, já jí to vyřídím. A kdo volá, prosím vás? Cvičitel, no. Pane cvičiteli, víte, co je zajímavý? Vy máte úplně stejný hlas, jako před chvilkou volal nějaký nějak, že pro jeho omyl nebo co. A vy máte úplně stejný hlas, jako měl on. Cože jsem? Bovo? Bovo, to mi něco připomíná. Není to rybička nebo králíček. Bovo, bovo. No jo, vůl, tak to byl asi kolega.
6: No to teda nebyl.
7: Ale byl, hele, já ti něco řeknu. Esperantista, esperantistovi rozumí jako králík Vojtěžce. A ty si zapíš za uši, když se naučíš esperanto. Mezi námi vznikne daleko větší pouto, než je mezi námi dnes, věř tomu nebo ne.
6: Víš co? Víš co? Já tady popadnu to Kilimandžáro, propíchnu tě jako ty kebe a chci jít cvičit.
7: Prosím tě, běž si cvičit, hlavně mě nikde nepíchej. Odlož tu zbraň. Já mám nápad, ty budeš cvičit, já mezi tím vymetu králíkům koce, dám Dafnie rybičkám a naučím se devátou lekci z esperanta, ono nám to vyjde asi jako minulé, to bylo přece asi taky asi ve 4 hodiny ráno, přece jak jste se vraceli s cvičitelem z Tatran baru, ten vás ale musel honit, že jsi měla takovou žízeň, veď chudáku.
6: Víš co? Ty jsi tak blbej, že já snad dneska radši zůstanu doma.
7: Pane zástupče, pojďte se. No, tak jste se no, slyšel. No. Jak to máte udělat, když si chcete ano. Doma udržet mladou ženu?
8: Ano.
7: Teďka pojde do ložnice, tam se zamkne, rozbrečí se a já hubky dubky za sousedkou, páč už mě půl hodiny čeká.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Luděk Sobota v dnešní Humoriádě. Přátelé, vracíme do finále, do hry Petra Haničince s anekdotami. A na to je Pavlína Filipovská hodně zvědavá.
1: Ano, já jsem Petra Haničince vždycky chápala jako herce velkých rolí, velice vážného a poměrně jako vždycky hrál s tím Čelíčkem zachmuřeným, že jo, no prostě vážnej herec.
0: Drama.
1: Jak on říká anekdoty, to mě skutečně zajímá.
0: Tak to je Ačko a Bčko. Je Luba Skořepová, scénka Tonda Fiat. Tak si vyberte Humor mezera A nebo B, hlasujte na 90 011 04 SMS-kou nebo na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak už je dohlasováno, myslím si, že Pavlína byla vyslyšena, bude mít Petra Haničince, protože no, posluchači jistě, tak vybrali, no. Zvolili.
2: Bod jak živa, on se s ženským strašně líbil.
1: No, ale i chlapi hlasovali tady.
2: No, bych, no tak
1: protože
2: to už je
1: slyšet ty anekdoty o policajtech.
2: Že teď už se to tak nebere.
1: Aha, pořád Zlatá Mříž je zde, Petr Haničinec má slovo.
3: Při noční obchůzce policajt se psem najde polozmrzlého a hladového bezdomovce, vyndá z kapsy chleba a řízek a zeptá se, chceš kousnout? To bych hrozně rád. Azore, vem si ho. Ptá se policejní vyšetřovatel, proč jste uhodil manželku kladívkem? No, to máte tak. Skoro 100krát denně mě nutila, abych jí říkal moje zlato. A já už byl z toho tak zblblej, že jsem mi chtěl udělat punc. Jdou dva policisti po poušti a jeden druhého se ptá, proč pořád nosíš to v okno? Když mi bude horko, tak si ho otevřu. Chlap stojí na břehu rybníka, na krku pro vás a na něm obrovský kámen. Už se připravuje ke skoku. Když k němu přijde policajt a povídá, člověče, stůjte, co blázníte, když tam s

0: Skočíte, budu tam muset skočit pro vás. Než vás vytáhnu, tak se oba promočíme v téhle zimě. Dostaneme oba zápal plic. Tak neblázněte. Jděte domů a tam se objeste. Vejde policajt do baru a rozhlédne se. Uvidí sedět u stolku krásnou dívku. Bar je však plný lidí a on se stydí jít za ní. Vytáhne proto pistoli a všechny postřílí. Potom přistoupí k dívce a ptá se: co pak, slečna, co tak sama?
1: Tak to byly anekdoty s Petrem Haničincem z našeho archivu Humoriády. Loučíme se pro dnešek. Uteklo to jako voda?
2: Mě to strašně uteklo. Asi taky proto, že jsem tu byla ráda. Takže děkuji vám, vážení, kteří jste nás poslouchali, a děkuji tady Pavlovi za jeho, no, byl takový hodný. Byl
1: rádo
2: na mě hodný,
1: stalo.
2: Protože já jsem upovídaná a on trpěl jako zvíře.
1: Já netrpím.
2: Už abych končila.
1: Ne,
2: do tečky.
1: Bylo to zajímavé, krásné. Přeju hodně zdraví a hezké letní dny. Pavlíno, těšíme se na příště. Dobrý poslech našich dalších pořadů. Pavlína Filipovská a Pavel Kučera se loučí. Krásný den.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Sedmnáct hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Děčínský okresní soud poslal do vazby mladistvého lopiče z Českolipska. Na libereckém Ještědu se na sjezdovce pase stádo ovcí. Kvůli rekonstrukci silnice je dnes a zítra omezený provoz na cyklostezce Varhany u České Lípy. Zítra bude polojasno až oblačno, postupně se přidají přehánky a teploty do 24 stupňů. Zprávy připravila Iveta Pláhová. Hezký podvečer. Okresní soud v Děčíně dnes poslal do vazby mladistvého muže z Českolipska. V České Lípě napadl tři ženy. První z nich oloupil v noci z neděle na pondělí u hřbitova. Ukradl jí kabelku a udeřili pěstí do obličeje. Ženu museli ošetřit záchranáři. Stejnou noc muž oloupil a napadl další ženu na sídlišti Špičák. I ta musela navštívit lékaře. Lupiče policie zadržela krátce po druhém útoku. Jeho stíhání pak rozšířila ještě o třetí případ. Stal se v únoru na stejném sídlišti, říká mluvčí Ivana Baláková.
3: V Bardějovské ulici na sídlišti Špičák v České Lípě oloupil jinou mladou ženu. Tu nejprve chytil za vlasy a oblečení a smíkal ji po zemi. Chtěl po ní přitom její peněženku a také ji dostal. I ona musela vyhledat lékařskou péči.
2: Na sjezdovce Nová Skalka ve ski areálu na Ještědu se ode dneška pase 10 ovcí. Ohradu se salaší tam vybudovaly liberecké městské lesy. Ovce budou do podzimu sjezdovku spásat a nahradí tak mechanické sekačky. Na podzimě lesníci převezou do zimoviště v krásné studánce. Jde o plemeno skude. Podle ředitele městských lesů Jiřího Blimla je ideální právě do horských oblastí.
4: Jelikož je to malé plemeno, lehké plemeno, tak nespůsobuje nějaké sešlapávání té půdy. A nám to tady úplně vyhovuje, to je to, je to spíše do těch hor, popřípadě do nějakých podmáčených stanovišť.
2: V Manušicích u České Lípy je dnes a zítra omezený přístup na cyklostezku Varhany. Důvodem je pokračující rekonstrukce krajské silnice třetí třídy z Manušic ke křižovatce u Častolovic. Kvůli frézování povrchu musí lidé na křížení silnice a cyklostezky sledovat pokyny stavbařů. Příští týden 8. a 9. června bude cyklostezka mezi Českou Lípou a Kamenickým Šenovem v Manušicích přerušená úplně. Bude se tam pokládat nový asfalt. Rekonstrukce a s ní i úplná uzavírka silnice skončí 10. června. Rusko pohrozilo systémovou odpovědí na ukrajinský útok, při kterém byl zasažený ropný terminál v Petrohradu. Právě ve druhém největším ruském městě dnes začíná tzv. Ruský Davos, mezinárodní ekonomické fórum, na kterém má pozítří vystoupit ruský prezident Vladimír Putin. Jeho mluvčí Dmitrij Pěskov řekl, že Rusko bude pokračovat ve válce proti Ukrajině právě proto, aby nedocházelo k útokům, jako byl útok na Petrohrad.
1: Počasí.
2: Noci bude polojasno až skoro jasno, nejnižší noční teploty 11 až 8, při celonočním vyjasnění až 7 a na horách 8 až 5 stupňů. Zítra ráno bude ještě většinou polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti, později odpoledne a večer se na západě kraje přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky a nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci je uzavřená Jablonecká ulice, důvodem je výměna vodovodu a kanalizace. Osobní i autobusová doprava je proto svedená na objízdné trasy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Příjemné pozdní středeční odpoledne, máme 3. června, 4 minuty po 17. a v Českém rozhlase Liberec začíná Den v kraji, tedy sumář našeho dnešního vysílání. Ten za malou chvíli otevře Iveta Bláhová událostmi z našeho okolí. Pak se vypravíme s regionálním stopařem na Akademii Díky, že můžeme, což je program, který středoškolákům od září do května pomáhá proměňovat nápady ve skutečné projekty. A s Patrikem Fischerem projdeme areál bývalého jabloneckého pivovaru. Ten koupil pivovar Volt a my zjistíme, jak to v opuštěném areálu vypadá a jaké s ním má pivovar plány. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Vedení Libereckého kraje nemá důvod k odvolání ředitelky Jablonského gymnázia u Balvanu Michaely Mutl. Její odstoupení požaduje část studentů, učitelů a rodičů. Důvodem je údajná špatná komunikace ze strany vedení školy. Na protest proti tomu podali výpověď 3 učitelé a další 3 chtějí zkrácený úvazek. Podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj ale nejsou pro odvolání ředitelky žádné legitimní důvody. Více se dozvíte v této hodině. V zákupech na Českolipsku se lidé na 2 místech mohou dobít elektrokolo nebo mobilní telefon. Radnice nechala nabíjecí sloupky umístit na náměstí Svobody a v areálu tamního koupaliště. Je to hlavně služba pro turisty, říká starosta Radek Lípa ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Ta frekvence je poměrně vysoká těch turistů. Je to zdarma to dobíjení a bylo to spolufinancováno z dotace z Libereckého kraje.
1: Majitelé lyžařského střediska v krkonošské Rokytnici nad Jizerou staví bobovou dráhu. Bude mít přes 1,5 km a bude nejdelší v Libereckém kraji. Vznikne u dolní stanice lanové dráhy Horní domky. Hotová by měla být o letních prázdninách. Turisté na ní budou muset vyjet lanovkou nebo dojít pěšky. Nový automobil mají k dispozici dobrovolní hasiči v Dalešicích na Jablonecku. Dodávka bude mimo jiné sloužit i k přepravě místních mladých hasičů. Stála zhruba 1,75 milionu korun, doplňuje nezávislá starostka Hana Vélová.
3: Pořizovali jsme ho z toho důvodu, že naše obec je hodně sportovní, takže bez sportu, jakoby požárním, hasičským.
1: Po 2 sezónách bude letos opět promítat letní kino v Turnově. Projekce tam nebyly možné kvůli stavbě nové moderní knihovny ve Skálově ulici. Nově se budou filmy promítat přímo na jedné stěně knihovny. Stavbaři v areálu letního kina také pracují na dostavbě opěrných zdí a nového jeviště. Kdyby se kino mělo poprvé otevřít, se dozvíte už za chvíli.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně. Medicine man!

0: počasí.
1: Dnes jsme v Liberci zažili celkem citelné ochlazení a nejen v Liberci, celém libereckém kraji. Jak bude vypadat počasí dál, to už prozradí Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Nejprve se pojďme podívat, co nás v našem regionu čeká dnes večer, v noci a nad ránem.
2: Tak ještě večer očekáváme, že by měla ubývat od západu oblačnost a spolu s tím i srážky, a vlastně srážky se nám aktuálně vyskytují už jen ojediněle, a to ve formě občasného slabého deště nebo přeháněk, a během noci potom očekáváme většinou polojasno až skoro jasno a bez srážek, a ranní teploty očekáváme od 11 do 7 stupňů Celsia.
1: To zní celkem slibně s ohledem na čtvrtek 4. června. Bude to počasí příjemnější?
2: Bude i tepleji, a vlastně ještě ráno očekáváme zmenšenou oblačnost, ale během dne začne od západu přibývat oblačnost a na večer se od západu přidají přehánky anebo i bouřky, a jak jsem říkal, tak teploty budou vyšší než dnes a očekáváme je zítra od 21 až do 24 stupňů Celsia.
1: Tak alespoň dílčí dobré zprávy. Já moc krát děkuju a přeju krásný zbytek dne. Naslyšenou.
2: A naslyšenou.
1: Předpověď počasí nám přinesl Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem a za malou chvíli se živě spojíme s naším regionálním stopařem.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Proměňovat nápady ve skutečnost, rozvíjet kritické myšlení a občanskou angažovanost, to jsou cíle Akademie Díky, že můžem, která letos poprvé proběhne i v Liberci. A právě teď je nejvyšší čas, aby se středoškoláci přihlásili do nového ročníku. Pro bližší informace se regionální stopař Jaroslav Hoření sešel s projektovou manažerkou Akademie Díky, že můžem, Dorotou Mejstříkovou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne z Liberce, kde by měla v září se rozeběhnout další akademie v Novém Městě, už ve třetím, tedy v Liberci. Ale já se nejdřív paní Mejstříkové zeptám, jak ta akademie vůbec funguje, co to je?
3: Akademie je projekt pro středoškoláky, ale taky čerství absolventy středních škol. Je to projekt, kde můžou získat dovednosti, nové kompetence, objevit své silné stránky, ale taky třeba přijít s projektem, který je, jim pomůže zvedat témata, které je zajímají, anebo zlepšovat svoje okolí.
2: A jak to studium na akademii probíhá, jak vypadá?
3: My se setkáváme 5x za rok na víkend. Každý víkend máme připravených spoustu workshopů, spoustu lektorů, spoustu inspirativních osobností, se kterými se studenti můžou potkávat, ale taky nabízíme studentům coaching anebo mentoring, takže se povídáme i mimo tady ty víkendy se studentama, kde si povídáme o tom, čeho by chtěli dosáhnout, kam by chtěli třeba na vysokou školu, anebo zkrátka, jak zlepšovat svoje okolí.
2: Tak už máte za sebou vlastně dvouletou zkušenost, tak nám přibližte nějaký ten workshop, nalákejte.
3: Máme workshopy na osobní zodpovědnost, třeba na komunikační dovednosti, na leadership, protože spoustu studentů, ať se to nezdá, tak v 16 vedou svůj tým. Máme workshopy, které pomáhají s time managementem, to by se hodilo podle mě každému z nás, ale nebo jsou to digitální vědomosti, je to třeba marketing, anebo mediální gramotnost.
2: A musím absolvovat celý ten ročník, tedy všech těch 5 workshopů, a nebo třeba jenom si vyzobnout něco, co mě zajímá?
3: Máme obě varianty, takže ve chvíli, kdy se nám účastníci hlásí a chtějí se zúčastnit celoročního kurzu, setkají se s náma skutečně 5x, dostanou na konci certifikát od celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy, ale pokud si student není jistý nebo už teďka ví, že má jiný závazky o víkendech, tak máme variantu i pro něho. Může přijít na víkend, zjistit, jestli je to vlastně vůbec pro něho, a buď si to s náma zopakovat potom třeba o 2 měsíce později, anebo z toho ustoupit.
2: Přihlásit se do studia nového ročníku Akademie přímo tady v Liberci lze už jenom do neděle. Jak?
3: Je to přes naše webové stránky, ideálně na Díky, že můžem, ještě na vzdělávání Díky, že můžem. Je tam kratičký formulář, kdy my zjišťujeme motivaci, zjišťujeme, co mají studenti za sebou a proč by se chtěli přihlásit. Je to vlastně super jednoduchý, ale zabere to chvilinku.
2: No a třeba nějaké výsledky někoho, kdo prostě už absolvoval, jestli díky akademii něco dokázal?
3: My se zaměřujeme na 3 takové větve. První je osobní rozvoj, kdy se soustředíme hodně na setkávání s koučem a poznávání právě těch silných stránek. Pak je to summit na školách, což je projekt, kdy si studenti organizují summitový festival, zjišťují vlastně od učitelů, jakým způsobem můžou zasáhnout do výuky, přinést svoje témata a taky oslavit 17. listopad. A nebo je to třetí projektová větev, kde studenti skutečně se zabývají duševním zdravím, environmentálníma tématama, snaží se vymyslet svůj vlastní workshop nebo například zlepšit svoji ulici tak, že do ní postaví víc kontejnerů, nebo tam postaví lavičku, na který se můžou setkávat.
2: Zajímavá nabídka pro středoškoláky nebo už absolventy středních škol, jak pokračovat ve vzdělávání Akademie Díky, že můžeme.
1: Říká náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Za doprovodu příjemného reggae jsme doputovali k 17. hodině 31. minutě. Dál je s vámi Český rozhlas Liberec a Den v kraji. Ani po protestech části studentů gymnázia u Balvanu v Jablonci nad Nisou nechce Liberecký kraj odvolat jeho ředitelku Michaelu Mutl. Části pedagogů, studentů, ale i rodičů vadí její způsob vedení školy. Jak chce kraj jako zřizovatel gymnázia situaci řešit, to jsme v odpoledních hodinách probrali s naší reportérkou Janou Pavlíčkovou.
1: Situace na gymnáziu u Balvanu je vyhrocená už delší dobu. Včera to vyústilo v protest studentů před budovou školy. Původně se šli rozloučit s jedním z učitelů, kterému nebyla prodloužená smlouva, pak ale studenti i za účasti některých pedagogů a rodičů začali vyzývat ředitelku k odstoupení. Tyhle výzvy přitom nejsou ojedinělé, trvají vlastně už více než jeden rok. Nicméně podle náměstkyně hejtmana pro školství Jitky Skalické ze Starostů pro Liberecký kraj nejsou k odvolání ředitelky žádné zákony. Důvody.
2: Toho množství e-mailů, dopisů, které nám chodí, tak je to nespokojenost s dílčími kroky paní ředitelky, ale opravdu se tam vlastně ani za ty dva roky neobjevilo nic, co bychom vyhodnotili, že je natolik závažné, že bychom uvažovali o odvolání. Prostě je tam dlouhodobá nespokojenost s dílčími kroky, které paní ředitelka činí, ale to není důvodem pro odvolání.
1: No stejně tak nevidí důvod k odchodu sama Michaela Mutl. Podle ní funguje gymnázium u Balvanu tak, jak má.
3: Já jsem velice vstřícná k vyučujícím žákům. Dveře ředitele jsou vždy otevřené, mohou kdykoliv přijít a kdykoliv se mnou komunikovat. Vždy dostanu ode mě odpověď. Škola funguje dobře. Česká školní inspekce zde byla přesně 11krát od začátku mého působení a všechny ty kontroly, které proběhly, neshledaly takové pochybení, které by vyvozovalo jakékoliv odvolání ředitele školy.
1: Na druhou stranu Česká školní inspekce ve své zprávě uvádí, že uplatňovaný styl řízení negativně ovlivňuje interpersonální vztahy a že i žáci vnímají komunikaci s vedením jako nevstřícnou. No kvůli tomu teď minimálně 3 pedagogové podali výpověď.
0: No a jak tady bude kraj jako zřizovatel postupovat?
1: Také vedení kraje už vloni na podzim najalo školní mediátorku, která měla to klima na škole sklidnit. To se ale moc nepodařilo a navíc po těch včerejších protestech studentů mediátorka rozvázala s krajem spolupráci. Podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj je situace na gymnáziu u Balvanu už vyhrocená a odráží se i ve výuce a to je podle něj nepřípustné.
4: Setkáme se v pondělí se všemi aktéry, se školskou radou, s vedením školy, se sborovnou, se zástupci studentů a rádi bychom do 2 týdnů představili návrh nějakého řešení, které by mělo tu situaci uklidnit. Nechci říkat jako podrobnosti, ale já si myslím, že je silně neprofesionální jak od vedení školy, tak od učitelského sboru to, co se tam odehrává.
1: Dění na škole se zřejmě promítlo také do letošních přijímacích zkoušek, protože zatímco jiné roky se tam hlásilo do prvního ročníku kolem 170 až 180 žáků, tak letos to bylo v tom prvním kole přijímaček jenom 127.
5: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec,

0: I dále ladíte Český rozhlas Liberec, nejlépe pochopitelně na naší ještěcké frekvenci 97,9 FM, posloucháte Den v kraji. Jablonecký pivovar kdysi patřil k těm největším v Česku. Od 90. let se mně malé pivo nevaří a celý areál pouze chátrá. To by se ale do budoucna mělo změnit. Objekt totiž odkoupil jablonecký řemeslný mini pivovar Volt, který chce komplex začít opravovat a zase v něm začít vařit pivo. A podrobnosti zjišťoval náš reportér Patrik Fischer.
1: Historie areálu jabloneckého pivovaru představuje sládek pivovaru Volt Martin Palouš.
2: Víme, že se pivovar začal stavět 1833 a 1835 už byla první várka. Pak vlastně pivovar na přelomu, bylo myslím 1908, jestli se nepletu, tak vyhořel. Oni toho využili a rovnou ho rozšířili, takže z něj udělali větší pivovar. Ve své době byl čtvrtý největší v republice. Větší byl jenom Prazdroj, Staropramen a Popovice, a pak byl právě Brauer Jablonec.
1: Z historie se trošku posuňme k tomu současnému stavu, jak to tam teď vypadá. Co s tím pivovarem vlastně momentálně je, v jakém je stavu vůbec?
2: No, je trošičku v dezolátu, můžeme říct úplně na rovinu. 30 let se tam pivo nevařilo. Poslední várka byla SMPTu 91, pak to jenom chátralo, bohužel se do toho jako žádný peníze nepustili. Sladovna na tom je o něco líp, ta fungovala, jestli se nepletu, 4 roky zpátky ještě něco takového. Dnes už teda taky nefunguje, plány s ní zatím nemáme, i když už jako trošičku nějaká myšlenka, že bychom tam třeba do budoucna obnovili i sladování, tam jako v hlavě je, ale uvidíme časem. Teď pro nás nejdůležitější je ten pivovar, takže prostě dá dokupy pivovar, tak aby jsme zároveň nenarušili vlastně ráz toho pivovaru, že využijeme starou kotelnu, která by ani v dnešní době pro tak velký pivovar, jaký Jablonec byl, by se stejně nevyužila, protože byla jako příliš velká a my to využijeme prostě pro malý pivovárek a když se bude dařit, tak se uvidí, jak se bude rekonstruovat ty části jakoby dál.
1: Máte už nějakou představu, kolik zhruba to obnovení pivovaru bude stát? Vzhledem k tomu, v jakém je stavu.
2: Kdybychom chtěli jako celý areál jako ze dne na den dát dokupy, tak by to byla asi miliarda plus, ale my prostě teď potřebujeme dát dohromady pivovar, což by asi kolem 100 milionů. Uvidíme, no, postupně budeme jako dávat dokupy další a další části. Je tam historická varna krásná, takže určitě až zprovozníme pivovar, tak se budeme třeba pomalinku věnovat těm částem a aspoň dávat dokupy, sice třeba bez nějaký technologie velkého, ale prostě aby tam šli udělat nějaký prohlídky a vidět, jakou krásu tam naši předci zanechali.
1: Máte už nějakou představu, kolik toho, co z pivovaru zbylo, půjde využít i pro dnešní vaření piva a pro dnešní fungování?
2: Tak to vím přesně, nic. Jelikož tam zůstal, jako z pivovaru tam zůstal jenom šrotovník a nic víc. Tam se bude muset všechno, ta technologie nová.
1: Shrnuje sládek jabloneckého pivovaru Volt Martin Palouš. Areál pivovaru přitom nebude sloužit jenom na vaření piva, ale počítá se i se společenskými akcemi.
3: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
3: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
3: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
2: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tři minuty po 6:15, dál je tu s vámi a pro vás Český rozhlas Liberec a Den v kraji. Po dvouleté pauze se letos v Turnově znovu otevře letní kino ve Skálově ulici. To bylo zavřené kvůli stavbě nové moderní knihovny. Architekti využili jednu stěnu budovy jako promítací plochu. Kulturní centrum v areálu ještě dokončuje terénní úpravy a staví jeviště.
1: S ředitelem kulturního centra v Turnově jsme v letním kině. Jak to bude vypadat? Já tady koukám, že tady ta středová část toho jeviště, takže už je vybetonovaná. Ta bude vybetonovaná i na těch stranách, nebo tam budou prkna?
2: Ne, celý to bude betonový. Jde o to, že je to veliká plocha a nemůže se betonovat najednou, takže se betonuje po částech.

0: na akce pro děti a tak dál, tak jsme trvali na tom, aby se sem jeviště vrátilo.
1: Kulturní centrum se snaží vrátit areál do původního stavu, znovu se staví věci, které zanikly při stavbě knihovny.
0: V roce 2024 došlo k redigitalizaci kina Sféra. Do té doby jsme vlastně vždycky v létě zavřeli Sféru a promítačku převezli sem. A letos v létě, to je vlastně jako poměrně zásadní novinka, pojede jak letní kino, tak i kinosféra, což do té doby nebylo z technických důvodů možné.
1: Letní kino by mělo být poprvé otevřené 25. června a 27. se bude konat tradiční promítání Za vysvědčení. Lidé se můžou letos těšit také na srpnové celovíkendové promítání. Studnova Johana Tománková, Český rozhlas.
2: A Johana Tománková měla v dnešním dni v kraji poslední slovo. Za malou chvíli, konkrétně za 9 minut, vás čekají v Českém rozhlase Liberec zprávy a pak setkání u mikrofonu, ve kterém si lékařka Jitka Ferbrová bude povídat s bylinkářkou a lektorkou Kateřinou Bradshaw o moderním bylinkářství. No a bylinky budou vonět v našem vysílání i zítra, až nás náš regionální stopař pozve na bylinkový festival v Semilech. Kromě toho se ale také zaměříme na akcelerační zóny, které navrhlo Ministerstvo pro místní rozvoj. Ty zřejmě v Libereckém kraji nebudou a to je téma, kterému se dopoledne bude věnovat Jana Pavlíčková. No a v odpoledních hodinách se také podíváme na obchvat DOX, který zřejmě nakonec zahrne stávající křižovatku u čerpací stanice Orel, tedy Orlen. Na to si nakonec posvítí kolega Jiří Jelínek. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popolední se těším na slyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Akcelerační zóny pro větrné elektrárny by v libereckém kraji nemusely vzniknout. Areál v Rokytnici nad Jizerou staví bobovou dráhu. Cenový strop benzínu zítra znovu klesne, u nafty naopak mírně stoupne. Zítra bude ještě polojasno až oblačno, postupně se přidají přehánky a teploty naměříme do 24 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. V Libereckém kraji by nemusely vzniknout akcelerační zóny navržené Ministerstvem pro místní rozvoj. Jde o 5 lokalit, ve kterých mělo být starší povolovací řízení pro stavbu větrných elektráren. Ty ministerstvo navrhlo v okolí Košťálova, Mříčné, Borovnice a Lomnice nad Popelkou na Semelsku a také v Ralsku na Českolipsku. Obce ani kraj s návrhem nesouhlasili. Na základě jejich připomínek proto Ministerstvo pro místní rozvoj navrhlo zamýšlené zóny zrušit, říká náměstek hejtmana Jiří Klápště 09.
3: Ten návrh pracuje s tím, že vlastně těch 5 oblastí se má vypustit. To znamená, v Libereckém kraji by neměla být ani jedna akcelerační oblast pro větrné elektrárny. Na druhou stranu, myslím si, že ty elektrárny v některých místech budou vznikat, protože ty zdroje jsou potřeba, ale je to potřeba podmínit souhlasem těch dotčených obcí.
2: Majitelé lyžařského střediska v krkonošské Rokytnici nad Jizerou staví bobovou dráhu. Bude mít přes 1,5 km a bude nejdelší v Libereckém kraji. Vznikne u dolní stanice lanové dráhy Horní domky. Hotová by měla být o letních prázdninách.
4: Podle ředitele střediska Filipa Brauna zatím nemají konkrétní termín otevření bobové dráhy. Půjde o jednotrubkovou rozebíratelnou konstrukci. Turisté na ní budou muset vyjet lanovkou nebo dojít pěšky. Bobová dráha bude částečně překrývat sjezdovku. Na podzimě tedy musí pracovníci střediska rozebrat, aby nebránila zimnímu provozu. Z Rokytnice nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Maximální cena benzínu zítra znovu klesne. Čerpací stanice budou moct litr prodávat nejvýš za 41 korun a 98 haléřů. To je o 27 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak maximální cena nafty oproti dnešku mírně vzroste. Za litr můžou řidiči zaplatit až 39 korun a 51 haléřů, tedy o 7 haléřů víc. Regulace cen pohonných hmot má pokračovat do konce června. Americká administrativa představila nová cla pro Evropskou unii a další desítky zemí. Zdůvodňuje to tím, že tyto země těží z nucené práce a získávají tak výhodu nad americkými podniky. Pro státy Evropské unie, Kanady, Mexika, Tajvanu a dalších několika zemí je v plánu 10% přirážka. Pro další desítky zemí jako Indie, Čína nebo Brazílie budou platit cla ve výši 12,5%. Jde o snahu Trumpovy administrativy nahradit plošná cla, která v únoru označili Nejvyšší soud za protiústavní.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až skoro jasno, nejnižší noční teploty 11 až 8, při celonočním vyjasnění až 7 a na horách 8 až 5 stupňů. Zítra ráno bude ještě většinou polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnost, později odpoledne a večer se na západě kraje přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky a teploty 21 až 24, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Ulice Habartická v Krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená. Objížďka je značená a vede ulicemi Dětřichovská, Hejnická a Studánecká.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Setkání u mikrofonu.
5: Dobrý den, vítám vás u pořadu Setkání u mikrofonu a přímo od mikrofonu vás zdraví lékařka a manažerka Lázní Bělohrad akciové společnosti doktorka Jitka Ferbrová. A s ní samozřejmě i její dnešní host a to je dáma se vztahem k Jizerským horám a Krkonoším, bylinkářka a naturopatka Kateřina Brečo.

0: Ahoj,
1: já vás tady, Katko, zdravím. My si budeme tedy tykat, protože se známe, tak aby jsme nemátli posluchače. A já jsem právě chtěla začít tím, že my jsme se spolu, Katko, setkali na Pasekách, blízko Rokytnice nad Jizerou. A mě zaujalo, s jakým přehledem, láskou a respektem ty dokážeš o bylinkách hovořit. A tak mě zajímá, a určitě i posluchače, jak jsi se vlastně dostala k bylinkářství.
0: Moc děkuji za pozvání, je to pro mě velká čest. A no, začnu tím, že jsem se narodila v Pasekách. To je rozmezí Jizerských hor a Krkonoš. Jsem opravdu křtěná Jizerou.
1: Tak,
0: jsem dokonce rodačka. A do Pasek mě to stále láká, byť mě život zavál do Prahy. Ale narodila jsem se a žiju v přírodě velmi ráda. Doma jsme měli spoustu knížek o bylinkách a celý život jsem vlastně se přírodě věnovala. A nebyla to úplně cesta přímá k bylinkářství, ale jak možná spoustu posluchačů ví, sbírali se byliny do školy a
1: to ještě pamatuješ, jsme... to se myslím, že jsi mladší, takže...
0: jo. Jsem taky už čekatelka na babičku. Už mám dneska velký děti, takže i když jsem třeba studovala zemědělství, výživu, tak a celoživotní zájem o to, co mám na talíři a celkově o ty možnosti léčení, spíš přírodní, tak pak jsem šla do bylinkové školy v roce 2014, která mě velmi zaujala. A pak už jsem vlastně, to byl jenom krok k tomu opustit všechny svoje manažerské role a začít se svýho koníčku dělat svoji práci. Takže jsem začala podnikat a...
1: Tam je hrozně důležitá informace, kterou vám Katka zatím neprozradila, a to, že její prababička byla takzvaná bába Zátocká, bylinkářka v Pasekách, nebo na Pasekách, těžko říct. No a to mě právě zajímá, co vlastně zůstalo v té rodině po téhle bylinkářce, která to měla jako svůj hlavní náplň práce, nebo tam tě to ovlivnilo, nebo kdy se o ní dověděla, kdy tě to začalo nějakým způsobem inspirovat?
0: Moc hezký dotaz, děkuju. No, já vlastně jsem se dozvěděla, že existuje nějaká bába Zátocká, čili Aneška Štěpánková, rozená Hajnová, v době, než jsem začala studovat tu bylinkovou školu. Je to zhruba rok 2013. A mluvil o ní můj tatínek, kdy jsme se šli podívat na jeho a můj rodný dům, protože moji rodiče pak z Pasek se odstěhovali, postavili dům hned vedle v Jablonci nad Jizerou. No a on mluvil o bábě Zátocký a v té době začaly vycházet knížky mého pradědečka Pacholíka, kterýho já se ještě pamatuju. Bylo mi 6 let, když umřel. A pamatuju si ho, že byl velmi milý, příjemný, ale zároveň autoritativní, nás vnoučata vychovával vlastně tak jako citlivě, ale přísně, k lásce k přírodě, ale měl rád pravidla a řád.
1: A dědeček byl taky léčitel?
0: Nebyl, ale bylinky docela znal právě proto, protože vyrůstal u své babičky, jo, což právě byla bába Zátocká.
1: Se nedal pominout.
0: Tak, a on, protože zhruba v 90 letech si řekl, že se píše, co všechno si pamatuje, protože k němu chodili do domu Marie Kubátová, její maminka, Amálie Kutinová, a zmínky o pradědečkovi jsou v mnoha knihách. No a on, protože to sepsal, tak vlastně Pasecké muzeum, památník zapadlých vlastenců, to předal ty zápisky nakladatelství Bor, a vznikly z toho nádherný 4 knihy v různých poudaček a vhaček, vzpomínek. No a tam jsem se právě dozvěděla více o své prababičce.
1: Po bábě Zátocké máš třeba po ní nějaké recepty, nebo co léčila nejčastěji, nebo chodila k porodům, nebo já nevím, rovnala zlomeniny. Co vlastně tvořilo obsah té její práce?
0: Ten její příběh byl hodně zajímavý a je vlastně zaznamenán v těch knížkách, ale bohužel se po ní nic nedochovalo, protože ona má letos 200. výročí narození, takže narodila se 1826 a v roce 1916 umřela. A bohužel, a také to víme vlastně z těch knih nebo z toho vzpomínání pradědečka, že ona dostala knihu s bylinkovými receptama od své učitelky, když to tak řeknu, jedné léčitelky a bylinkářky, a podle ní se řídila, přesně chodila k porodům, nejdřív rodila různě kozy a tak různě, že jo, protože v podstatě...
1: Tak přišla na lidi.
0: Tak.
1: Ne, tak jenom chci říct, posluchačům chci říct, že když už mluvíme o prababičce a tak mi nedá než zmínit docela zajímavou knížku o léčitelích v Jizerských horách a v Krkonoších, která vyšla nedávno. Je to neskutečně zajímavý materiál, který mapuje celé všechny léčitele, napravovače tadyhle v těch podhorských oblastech, kde opravdu asi ten život byl tak tvrdý, že lékařská pomoc tady jako dostupná nebyla a suplovali to vlastně léčitelé, bylinkáři, napravovači. A je to neskutečně zajímavá, reálná knížka s detaily.
0: Je to tak, můžu k ní ještě něco dodat. Má 590 stran a opravdu stojí za to. Koupíte si ji i v muzeu v Semilech, takže protože pan Chvátal, autor,
1: si s tím dal práci.
0: Má. Tak, ano.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Katko, každý z nás má o bylinách nějaké povědomí. Někdo samozřejmě kdysi tak jako ty, nebo jako já, sbíral léčivé rostliny do školních sběrů. Někdo sbírá bylinky v přírodě, někdo pěstuje konopí, ale slyšela jsem, že většina divokých bylin se může použít i jako doplnění jídelníčku. Jako je to taková pro mě trošku novinka, mimo to, že občas si člověk někde zobnul šťavel, tak jako co je na tom pravdy a je to jednoduché?
1: No, mě to zaujalo taky. A vlastně jsem trochu pátrala, jak to bylo v historii. A je ta historie docela nedávná, ještě před, dejme tomu, 70-80 lety. Naši předci docela běžně si přidávali ty byliny, speciálně na jaře. Jo, já jim říkám divoká zelenina, protože co dnes máme na zahradě? Touhle dobou, takhle na přelomu jara a léta. Moc ne, pokud nemáme skleník nebo pařník, tak tam budeme mít možná ranní saláty a nějakou pažitku. Ale třeba v březnu a v dubnu už toho na loukách roste opravdu hodně. A dokonce se tomu někteří třeba v Německu a v Rakousku lékaři věnovali a opravdu změřili v laboratořích výživové látky a hodnoty a vitamíny a minerály třeba u kopřivy, bršlice nebo u divokých česneků.
0: No dokonce u bršlice, ano, to je ten plevel, no, který všichni vytrháváme ze záhon.
1: Přesně.
0: Takže tu můžeme jíst.
1: Přesně tak. A je výborná, obsahuje, možná byste se divili, kolik listy pampelišky nebo právě ty bršlice obsahují vápníku, hořčíku, mnohem víc než konvenčně pěstovaná zelenina. Nehledě na to, že tyhle zelený listový zeleniny dneska v podstatě se pěstují hlavně hydroponě. Takže co se dostane do toho vodního roztoku za hnojivo, tak to bude v té rostlince.
0: Takže zatímco, chceš říct, že když si to nazbíráme na louce, opravdu mimo teda pohnojené oblasti, případně louky polité ronapem,
1: tak
0: jako opravdu získáme maximálně spíš ještě lepší objem minerálů, vitaminů a nevím, látek těch pozitivních, než z té zeleniny, která je kupovaná.
1: Určitě. A když budete pátrat, nebo přijedete třeba na některou moji akci, tak já vám tam ukážu sofistikovaný opravdu měření v laboratoři a některé ty hodnoty jsou třeba 3x, 5x nebo dokonce 7x vyšší. A to si myslím, že stojí za to, protože pak si můžete vzít jenom hrst.
0: A Katko, a teď hrst, tak říkej. Mm-hmm. Říkej to, co vidíš okolo nás. Co si ty lidi můžou pozbírat, vozobat, otrhat?
1: Krásný, krásný. No tak pokud máte plný záhony bršlice.
0: To většina lidí najde.
1: Otrhejte ji a nechte vyrůst mladé listy. Ty jsou křehké, takové ještě stočené, tak ty jsou moc dobré, chutnají trošku jako petrželka. Kopřivy, ty se v podstatě dají taky jíst celý rok, jenom je musíte posekat. Vždycky jsou fajn, kdy jsou třeba 20 cm vysoká
0: ta rostlinka. Jsou štiplaví.
1: Jasně. No. Tak spousta rostlinek se dá jíst čerstvá, třeba i lebeda, nebo popenec, nebo křídlatka.
0: No,
1: ale kopřivu, děkuji za připomínku, tu si určitě uvařte, protože ona štiplavá je.
0: Stačí spařit. Jo.
1: Tak, stačí spařit, přidat do polévky na poslední chvíli, nebo že spoustu lidí ji používá jenom do velikonoční nádivky. Ale za mě je to velká škoda, protože ji můžeme opravdu jíst celou sezónu.
0: Co třeba z květů můžu vozobat, když mi už něco kvete na té zahrádce?
1: No, teď možná, když se podíváte z okna, tak ještě kvete bez černý, tak ten má jedlá poupata a jsou opravdu velmi chutná. A i ten květ se dá sníst, je to spíš taková ozdoba. Ale třeba brzy na jaře, když kvetou javory, nebo teď, když tady v Jizerských horách kvetou borůvky, ochutnejte květy borůvek, budete překvapený, jak jsou velmi sladký a chutnají medově. Jo?
0: Nazbírat misku květů borůvek bude docela výzva. Ale třeba já jsem tě viděla jíst květy denívky.
1: Tak. To je rostlina, kterou si pěstujete pravděpodobně na zahradě a denivka se jmenuje proto, protože vlastně její květ kvete jenom jeden den. Aha. A dost často zaplaví třeba ty babičkovský zahrady a je jich tam opravdu hodně. Dají se jíst i listy, takové mladé šťavnaté výhonky. No a květ ochutnejte, je opravdu moc dobrý, akorát pozor, a to si se moc pěkně ptala na začátku, jestli to je jednoduchý. Musíte tu rostlinu bezpečně poznat. Pokud nebudete vědět, jestli to je lilie nebo denivka, lilie je jedovatá, nebo jestli nerozeznáte divoký česneky třeba od konvalinky, jo, vždycky pozor, musíte tu rostlinu bezpečně poznat, abyste věděli, že si neuškodíte.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Třeba z některých bylin, ale to je i pro sušení, teda spíš teď už opustíme asi ty jedlé byliny, divoké byliny, divoké, jak jsi to říkala?
1: Divoká zelenina.
0: Divoká zelenina, to je hezký název.
2: Jo.
0: Takže z normálních bylin, které chceme sušit, takže buď používáme květy, listy, kořeny, jenom tak rámcově, jak se suší, jaký je v tom rozdíl, kdy se co sbírá, jako co je důležité, takových jako pár základních informací, když někdo něco sbírá, jak dlouho to může skladovat, nebo kdy se to nesmí naopak sbírat. Zkus to malinko shrnout.
2: Jo, tohle je téma, který já vlastně na svých víkendových kurzech věnuju tomu tak hodinu, takže zkusíme
0: tak,
2: to. zkusíme to velmi zkrátit. Mám tam vypsané takové bylinkové desatero, které se tomu přesně věnuje. A zase chci, aby ty pravidla byly jednoduchý, aby to zvládnul každý. Takže vlastně, když ta rostlinka kvete a léčivá látka je v těch květech, tak se sbírá vždycky buď květ, anebo kvetoucí nať, čili v době květu. Jo? Ano. To znamená od dubna, dejme tomu třeba do srpna, se sbírají květy. A když ta léčivá látka je v nati a v listech, tak ty se můžou sbírat v podstatě celou tu sezónu, ale třeba uvedu třeba příklad pampeliška, je vždycky lepší sbírat ty listy před květem.
0: Ten květ to jako vysílí potom tu rostlinku.
2: Přesně tak, jo. Ta rostlina věnuje víc energie na
0: medvědí
2: ten květ.
0: Medvědí česnek, dokud
2: tak,
0: nevykvete, sbíráme.
2: Přesně
0: pak
2: tak.
0: Už ho necháme.
2: Jo. A kořeny, ty se zase mají sbírat taky, když ty léčivé látky opravdu v těch kořenech jsou. To znamená velmi brzy na jaře, anebo pak pozdě na podzim. Jo, pokud chcete, nevím, z kostivalu si třeba udělat mastičku, tak musíte počkat teď až do října.
0: A jak dlouho potom ty, pak to sušíš teda, sušíš to jakým způsobem, většinou přirozenou cestou?
2: Nepoužívám sušičku, používám tu přirozenou cestu, je dobré sušit je ve stínu a naše babičky na to měly přesně ty půdy, otevřený, kde průvan se větralo, trošku. Přesně průvan, ale zároveň by tam nemělo být velké teplo a nemělo by tam padat to sluneční světlo, které
0: a Katko, a jak dlouho, když to jeden rok natrhám, usuším, jak dlouho je pak používáš?
2: Takový zlatý bylinkářský pravidlo je používat to celou tu sezónu, zase do té doby, než byste nazbírali nové. Jo, takže třeba bezový květ, když si nazbíráte, dejme tomu koncem května, tak zase by vám měl vydržet maximálně do konce zimy a neměli byste je skladovat déle. Kořeny nebo některé ty byliny vydrží i třeba 2 roky, ale pak já vždycky říkám, s láskou to vysypte na kompost.
0: Výborně, budeme se tím řídit.
2: Natrhejte nové.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Katko, někdo věří lékům, někdo bylinám. Já jako doktor samozřejmě nebudu tvrdit, že všechno je možné řešit přírodní medicinou, ale jako lékař samozřejmě vidím v těch bylinách a v rostlinách potenciál, který pomáhá za mě spíš při nějakých chronických onemocněních. Ale pak mě napadla jedna věc, třeba to, co opravdu do dneška nebylo úplně překonáno, byl třeba chinin, který v podstatě měl antiparazitický potenciál. Znamená to, že ten chinin, ta chininová kůra opravdu má látky, která zabíjela ty malarické plazmodia v krvi, ne v játrech. A je do dneška účinný. Sice jako už je to nahražované těma chemickýma lékama, ale nicméně můžeme brát, že tam ta funkce je. A kdybys měla ty vybrat pár bylin, na kterých se shodnou jak bylinkáři, tak i lékaři, že ten efekt tam opravdu je, tak které z těch jako důležitých a relativně známých bys vybrala?
1: A tak můžu třeba zmínit meduňko. Jo, to je jedna z hodně prozkoumaných bylin. A roste nám asi téměř každému, kdo má zahradu, tak meduňka je oblíbená bylinka. A ta podle výzkumu opravdu umí porazit i velmi nepříjemný viry, třeba herpes viry. Takže se z ní dá udělat domácí tinktura a na ty opary bude docela pěkně fungovat.
0: Takže lokálně.
1: Tak, přesně tak. Nebo vím, že gynekoložky a gynekologové doporučují třeba hormonální byliny. Jetel, kontryhel, šalvěj, měsíček, že jo, známá bylina.
0: Že to obsahuje část estrogenu, hlavně pro tu ženskou samozřejmě.
1: Přesně tak,
0: ženskou
1: přesně
0: problematiku.
1: Jo, jo, nebo drmek, když bychom zmínili.
0: Drmek ani neznám. Jo.
1: Říká se mu mnišský pepř.
0: Ano,
1: a on
0: ano.
1: Opravdu potlačoval vlastně mužské hormony, testosteron, jo, a dneska se právě používá už asi minimálně na
0: obráceném efektu.
1: Tak, ale spousta lékařů ji zná a třeba
0: teď mě teda
1: lékárníku.
0: Přes drmek jsem se dostala k další zajímavé rostlině, které se v podkrkonoší říkalo chlapice. Já jsem si vždycky myslela, že se jí říká chlapice z určitýho, samozřejmě s určitým účelem, ale ono je to tužebník jilmový a on má trošku jiný efekt. Vlastně na co se teda chlapice, byť už se jí říká chlapice, hlavně používá?
1: Mně se líbí, co mě naučila Lenka Martanová v bylinkové škole, že vlastně tužebník opravdu utuží pomoci vlastně tím názvem. Jo, tak on se používá a jednak snižuje horečku, nebo pomáhá i vlastně při těchto těch stavech, ale já ho dávám často do bylinkových směsí, kde vím, že ta směs potřebuje, jak bych to řekla, jako potencovat. Jo, trošku posílit, zvýšit, zvýšit tu účinnost, protože v tom je vlastně kouzlo bylinkových směsí. A
0: právě zase z té lékařské stránky v tužebníku je kyselina salicylová, acetylosalicylová, takže on vlastně, jak ty říkáš, proti virům asi i ty příznaky, které mohou být virové, tak potom zmenšuje, usnadňuje přežití viroz.
1: Tak.
0: Takže to je docela zajímavé. A dál ještě nějakou zajímavou bylinku, kterou bys chtěla zmínit?
1: Jak jsem studovala školu klinické naturopatie, tak mě zaujaly adaptogeny. To jsou vlastně bylinky, které jsou známé po celém světě a vždycky je to taková jako silná bylinka, nebo já ji tak aspoň mám v hlavě. Jo, je to třeba ashwagandha, v ajurvédě používaná, ženšen v čínské medicíně, eleuterokok, ten zase používali na Sibiři, jo, říká se sibirský ženšen, nebo pupečník asijský. Jo, jsou to všechno byliny, které
0: zlepšují přežití, když to řekneš, se máš adaptovat na stres, který nás není provází. A nějakým způsobem se dostat do formy tak, abyste ten současný tlak, stres a tempo
1: přesně,
0: unesla.
1: Já si myslím, že spousta manažerů zná ashwagandhu. Jo, protože ona opravdu dokáže zmírnit ten stres a připraví nás na tu dnešní dobu plnou prostě nástrah a takového toho nervového vypětí.
0: A Katko, co třeba, jako jak to říká babička, před bezem klekni, před heřmánkem smekni, heřvánek, mně to vždycky přišlo taková obyčejná kytka, která se objevuje všude, jako má ten efekt opravdu tak významný.
1: Je to tak, je několik bylinek, které mají třeba podle průzkumu až 50 možností využití. A heřmánek je jeden z nich, protože obsahuje hořčiny, pomáhá na třeba těžký žaludek a když třeba třeba se nám zdá, že jsme to hodně snědli, tak dá se použít na lepší trávení. Zároveň je antivirový a tak dále a tak dále. A je to velmi univerzální bylina, můžete ji použít i třeba pro, nevím, babičku, která má cukrovku, ale zároveň třeba pro 3leté dítě, které má rýmu. Jo, že opravdu má široký záběr. No a když já chodím do nějakých kaváren nebo čajoven nebo do jakékoliv restaurace a ptám se na bylinkový čaj, tak dost často tam mají právě heřmánek, protože ten je tak, má takže, tak široký tak, uplatnění a nedá se jim ublížit v podstatě, jo, takže možná proto.
0: A to je asi to zajímavé, protože je pravda, že některé byliny do dneška, byť už jako pomalinku z té běžné medicíny to samozřejmě ustupuje, tak to tam pořád vyskakuje, jo.
1: Přesně. A bez je na tom podobně.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Já jsem tady v minulém povídání měla paní doktorku Ondrovou, to je dáma, která je lékařka, dětská gynekoložka a je to zároveň předsedkyně sekce dětské gynekologie, takže dáma, která fakt má přehled o oboru. A vím, že vy jste spolu řešili takovou pro mě zajímavou problematiku šicích bylin. Když jsem slyšela poprvé termín šicí byliny, tak to ve mně vyvolávalo úsměv, no nicméně jako, když jsem viděla, že si s paní doktorkou rozumíte i v tomhletom tématu, řekni nám něco na téma šicích bylin. Je to spíš zase ženské téma, samozřejmě, jsme tady dvě dámy, takže můžeš?
1: Určitě. Mě moc potěšilo, že mě vlastně oslovili z porodnic přímo lékaři, kteří hledali někoho, kdo šicí byliny jim dokáže připravit.
0: Ještě vysvětli trošku, co znamená nebo proč jako šicí byliny, co to je za pojem?
1: Určitě. Složení je vlastně bylinný pudr z kostivalového kořene, z jitrocelového listu a z rozmarínu. A šicí byliny se jim říká proto, protože oni umí hezky hojit a zacelovat poporodní rány. Takže používají se vysloveně v gynekologii, po porodu a tu recepturu jsem přinesla jedna bylinkářka ze Španělska a protože, jak mi ten lékař z pražské jedné gynekologické porodnice vlastně a
0: jako byli spokojeni, nebo jako, jak moc se bránili, když si jim to nabízela? Jak se na to tvářili, jako, jak byli ochotní to použít, nebo jak se k tomu vlastně dostali oni, že to přijali?
1: Tak, bylo to vlastně obráceně. Oni si řekli mně, abych jim pokud možno byla schopná ty bylinky vyrábět, protože ženy, které si tam ty byliny donesly, tak oni sami viděli, jak velký úspěch za 3 dny se s těma bylinkama dá udělat. Jo, že opravdu.
0: Že se ty rány hojí vlastně rychleji.
1: Ano, a šicí byliny se jim říká proto, protože ten lékař vlastně po porodu rozhoduje, jestli třeba tu hrázi potřeba šít, jestli ty prasklinky je potřeba jakkoliv ošetřovat.
0: Takže Katko, ale je to na domácí použití, na použití pouze v nemocnici a ještě třetí moje otázka, nejde to použít teda na hojení nebo na jiné rány, které jsou sešité, jako lze to použít v chirurgii? Třeba.
1: Určitě začnu tu poslední tvoji otázkou. Já jsem vlastně z těch knížek pradědečka pochopila, že ona, moje praprababička, tím kostivalem mletým kořenem léčila taky v podstatě. Ona to nechávala umlít, a nebo asi tenkrát utlouct.
0: No, no, no.
1: A nosili si to chlapi, když chodili do lesa a vlastně pracovali v lese, káceli stromy a vytrhávali pařezy. A různý odřeniny si ošetřovali právě tím kostivalem, protože on dezinfikuje, zároveň zaceluje ty rány v podstatě. No a tady do šicích bylinek je přidaný ještě jitrocel, který taky krásně dezinfikuje, zastavuje krvácení, rozmarín zahřeje, dezinfikuje to místo. No a celkově ta směs je ještě doplněná zeleným jílem, který trošku vysušuje.
0: Pro tu chirurgii.
1: Pro tu chirurgii, tak. A já třeba uvedu takový příklad. Já jsem se nedávno spálila prostě o troubu, kdy jsem pekla koláč na chalupě a neměla jsem tam nic jiného než kostivalovou mast. A byla jsem sama překvapená, jak rychle se ta rána z toho, že jsem tam měla krvavý puchýř a opravdu jako do krve jsem si ho sedřela, jak se ta rána velmi rychle zacelila. Takže přikládám to tomu kostivalu.
0: Takže potenciál, ano, nejenom v gynekologii, ale i v chirurgii, traumatologii. Takže
1: určitě bych to zkusila. Tak, protože dezinfikuje moc pěkně.

Posloucháme povídání s paní Kateřinou Hubrečo, bylinkářkou, naturopatkou, a to je právě ten

0: léčit léčivou silou přírody, léčit konkrétně tu příčinu, pak celého člověka, čili vidět to celistvě, celostně. Zároveň je lékař jako učitel, jo? Takže je tam trošku i ta psychologická stránka. Tak. A má za cíl opravdu prevenci před nemocema, podporovat zdraví a najít tu příčinu a snažit se ji řešit. A řeší vlastně výživovou a nutriční, v podstatě medicínou, pak hodně se používají byliny, ale zároveň tam třeba patří i homeopatie, Bachovy květové esence, tradiční čínská medicína, mluvili jsme tady už i o ajurvédě, ale třeba i hydroterapie. Jo, to znamená
1: lázeňské, ano.
0: Tak, jo.
1: Tak se zpátky vrátíme.
0: Na pana doktora Knajpa nebo Presnicovi lázeň.
1: Fyzikální, jsou to určité fyzikální potom, jak bych to řekla, procesy, které nám mohou nejenom jako ty přírodní, jako ty rostlinné, ale i ty fyzikální záležitosti, jako
0: pomoci.
1: Je voda.
0: No, přesně tak. S tímhle vším pracuje naturopatie, plus třeba, to si myslím, že je docela zásadní v dnešní moderní době, pokusit se odstranit těžký kovy a škodlivé látky, které právě dost často můžou být takový ten poslední kamínek do mozaiky, aby se ta příčina opravdu našla, odstranila a ten člověk
1: a je pravdou, že v momentě, kdy se pohybuješ když to vemu jako natura, tak je to do určité míry, ano, léčba ve větším sepětí s přírodou a je pravdou, že pokud si člověk, to je možná trošku jako odskočení, sám nazbírá, usuší, jako připraví čaj, tak ten efekt, protože se u toho musíme sklidnit, samozřejmě musíme se soustředit na určitou aktivitu, která malinko vyskakuje nebo se vymyká těm běžným aktivitám. Možná je to i ten způsob, kdy ta mentální pohoda k tomu přispěje malinko, ještě k těm přírodním vlivům, to znamená k tomu, co obsahuje ta příroda a k tomu, jak ty říkáš, i ta voda studená, teplá, efekt na to už je i otužování, to bychom se dostali relativně hodně daleko, ale na druhou stranu ano, to je ten způsob celostní medicíny, která neřeší jenom tu konkrétní nemoc, ale i ty souvislosti, které to může v tom organismu vyvolat a ta čínská medicína, která je vůbec zajímavá. Já jsem teda takový trochu skeptik, ale na druhou stranu, čím jsem starší, tak musím přiznat všem těmhletěm směrům, že vzhledem k tomu, že vydrželi po 2000 let a ten čínský systém vzkvétal a byl silný, tak něco na tom určitě bude. Je to docela zajímavý způsob ponořit se někdy, ať už do ajurvédy nebo do čínské medicíny, jenom jak souviselo všechno se vším. Nejenom jako právě medicína, ale i určitá přesně strava, roční období, způsoby chování. Je to opravdu trošku jiný přístup, než máme dneska a asi bychom na něj neměli čas, teda je to pravda. A jo. Katko, ještě pak je teda další dotaz, jestli můžu. Když už teda máš potom kurzy fytoterapie, to jsou kurzy jenom o českých bylinách, jako účinky, jak vypadá, jakým způsobem zpracovávat, nebo co je obsahem kurzu fytoterapie?
0: Jo, říkáš to správně. Já nemám ambice naučit za víkend účastníky, chodí často ženy, ale občas přijde i nějaký muž, aby uměli 80-100 bylin. To opravdu nejde. A věnuju se českým bylinkám a vlastně děláme to tak, že se potkáme přímo na louce.
1: To je daleko
0: tak.
1: Nejlepší.
0: A různý roční období. Dělám ty kurzy někdy na jaře, někdy začátkem léta, někdy na podzim. Vždycky roste a kvete něco jiného a prostě natrháme si na té louce, co tam všechno je pro nás v tu chvíli zajímavé. A pak zbytek víkendu máme o čem mluvit. Jo, takže naučíme se, dejme tomu, 10-15 bylin a já vždycky chci, aby to bylo opravdu bezpečně, jste je poznali a naučili se je zpracovat a využít pro
1: aby
0: svoji rodinu.
1: Aby si v podstatě něco odnesli z toho víkendu.
0: Je to tak.
1: Takže dneska jste poslouchali paní Kateřinu Brečo, naturopatku, bylinkářku a patriotku z Pasek nad Jizerou. Děkuji a krásný den.
0: Děkuju.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Divadla, kina, výstavy, festivaly i lidé, kteří mají co říct, tipy, inspirace a rozhovory z celého regionu. To je Kultura pod Ještědem, pravidelný týdeník kulturního dění v Libereckém kraji. V premiéře v neděli po 9, v repríze ve čtvrtek po 18. hodině, ale vždy s aktuálními pozvánkami. Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Devatenáct hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Skončila stavba nové autobusové zastávky u liberecké nemocnice. V provozu zatím není. V Jablonci nad Nisou schválili opravu zdi v Tovární ulici. Ministerstvo zdravotnictví navrhne zvýšit platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Zítra bude polojasno až oblačno, postupně se přidají přehánky a teploty do 24 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Technické služby v Liberci dokončily a předali novou autobusovou zastávku u areálu krajské nemocnice. Před uvedením do provozu ještě čeká kolaudace. Zastávka měla být hotová už loni na podzim. Stavební firma ale nedodržela podmínky a stavbu převzaly technické služby. Proti původní firmě vede město sankční řízení, říká náměstek primátora Adam Lenert z hnutí ANO.
3: Po odferezování ty spodní vrstvy původního zhotovitele byly opravdu špatně udělané. Nově už je tam pod vlastně asfalt a podkladní vrstvy tak, jak mají být, a mělo by to vydržet i těžší zátěž.
2: O termínu znovu zprovoznění zastávky se cestující dozvědí informačních cedulí. Město Jablonec nad Nisou zahájí opravu zdi v Tovární ulici. První etapa začne v letošním roce a práce budou pokračovat i příští rok, oznámila mluvčí magistrátu Jana Fričová. Zeď je dlouhodobě v havarijním stavu.
4: Za opravu kamenné zdi zaplatí město téměř 6 milionů korun. Jak upozornil náměstek primátora pro správu majetku Petr Roubíček z ODS, stav zdi neumožňuje další odklad prací. Už statické posouzení z roku 2019 označilo stav konstrukce za závažný s hrozícím zřícením některých částí. Z Jablonce nad Nisou Viktoria Židlíková, Český rozhlas.
2: Lidé v Turnově v červnu neprojdou po lávce přes řeku Libuňku. Radnice příští pondělí začne s její rekonstrukcí. Do té doby na ní můžou současně vstupovat pouze dvě osoby. Místo budou muset lidé obcházet přes Soboteckou ulici. Dřevěná lávka je v havarijním stavu. Podle mluvčí města Marcely Jandové zatéká do nosné konstrukce. Stavební firma celou zbourá a postaví novou ocelovou konstrukci. Práce potrvají do konce června. Platby za státní pojištěnce, tedy třeba za děti nebo důchodce, by se příští rok mohly dohromady navýšit o 24 miliard korun. Navrhne to ministerstvo zdravotnictví, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Stát teď posílá do systému zdravotního pojištění za státní pojištěnce 2188 korun měsíčně. Za letošní rok to stát vyjde na skoro 158 miliard korun.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až skoro jasno, nejnižší noční teploty 11 až 8, při celonočním vyjasnění až 7 a na horách 8 až 5 stupňů. Zítra ráno bude ještě většinou polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnost, později odpoledne a večer se na západě kraje přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Teploty 21 až 24, na horách naměříme 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Ulice Habartická v Krásné Storánce na Liberecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená. Objížďka vede ulicemi Dětřichovskou, Hejnickou a Studáneckou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
2: Nedávno jsme tu hezky česky mluvili o maďarštině, maďarských slovech, která pronikla do českého jazyka. Když se řekne maďarština, tak si vybavím ze školní výuky, že je to ugrofinský jazyk a že tedy je příbuzný s finštinou. Když už jsme tedy se oklikou dostali od maďarštiny k té finštině, pojďme u ní teď zůstat. Má vůbec čeština nějaké slovo z finštiny, které se používá?
3: Z finštiny máme slovo přímo přejaté, ale nejsme sami. To je spousta dalších jazyků, je to totiž slovo sauna. Ve chvíli, kdy se ve 20. století rozšířilo saunování, tak samozřejmě šlo i s tím slovem. A zajímavé je, že v té finštině tohle slovo původně nejspíš znamenalo zimní příbytek.
2: Dobře, to je snad nejznámější slovo, které se z finštiny probojovalo do celého světa. Jsou ještě nějaká další slova, která si jazyky po celém světě jako převzala?
3: Nejsem si jistá, jestli úplně tolik jazyků jako tu saunu, ale v češtině rozhodně najdeme ještě dva výrazy, které se uvádějí jako příklady typické. I když oba dva k nám přišli z ruštiny, nejdřív si je vzala ruština a až potom my. A to první je kambala, což je taková ta ryba, co plave na placato.
2: Tak to jsem rád, že to říkáte. Já jsem si říkal, že to je nějaký tanec nebo hudební nástroj. Dobře, kambala.
3: A ve finštině se jmenuje kampala a v ruštině kambala, proto my tam máme taky to b. Mně se líbí, ta ryba je strašně zajímavá jako ryba, ale rozšířila se tedy jako pokrm samozřejmě.
2: No a slovo tundra, step v arktickém pásmu, je původně taky z finštiny, nepletu se?
3: Přesně tak, zase přes ruštinu přišla tundra, finsky je to tunturi a znamená to vysoká hora, na které není žádný les, jako lysá hora v podstatě. A jenže jazykovědci upozorňují, že tohle slovo možná není z finštiny, ale ze sámštiny. Sámština to je jazyk, kterému se dříve říkalo laponština, a kde je také slovo podobné tundar a znamená hora. A k tomu bychom asi mohli dodat, že jak ta sámština, tak finština společně ještě třeba s estonštinou patří do těch ugrofinských jazyků i s tou maďarštinou a celá ta skupina zase patří do jazykové rodiny uralských jazyků.
2: No, mohli bychom to rozebírat, když Maďarsko vůbec nesousedí s Estonskem a Finskem, jak to, že je ve stejné rodině jazyků, ale to zase někdy příště.
3: Přesně tak.
1: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kromě kontaktních čoček vynalezl chemik Otto Wichterle také silon? Asistovali mu kolegové Novotný a Procházka a proto se mělo nově vyvinuté vlákno jmenovat původně Vinop. Z obchodního hlediska se ukázalo, že je vhodnější nalézt název připomínající již existující populární nylon a silon byl na světě. Silon je polyamidové vlákno typu 6 a jeho historie začíná ve zlínské laboratoři firmy Baťa, kde vynálezce Otto Wichterle v roce 1940 vypracoval výrobní postup k přípravě kaprolaktamu, výchozí suroviny pro syntetická vlákna. Aby se výsledky projektu udržely v tajnosti před Němci, prováděly se pokusy jen v malém rozsahu. Průmyslová výroba silonu v podniku stejného jména v Plané nad Lužnicí byla zahájena teprve v roce 1950. Silon byl původně luxusním materiálem, je levný, nemačkavý, pevný, dobře se barví a rychle suší. Vyrábělo se z něj kromě punčoch i spodní prádlo a oděvy. Nicméně se brzy ukázalo, že svou neprodyšností dokáže způsobit i řadu kožních problémů. I přesto byly silonové výrobky vysoce módní a žádané.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanci schválili přesun části pomoci lidem ohroženým bytovou krizí na úřady práce. V Poličce otevřeli nově zrekonstruované patro léčebny dlouhodobě nemocných. A počasí zítra převážně slunečno, hlavně v Čechách, přibývání oblačnosti od západu a maxima kolem 26 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Lidem v bytové nouzi by nově měly pomáhat i úřady práce. Umožnit by to měla vládní novela zákona o podpoře bydlení, kterou dnes schválili poslanci. Zákon počítá se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností, říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
2: Myslíme si, že je to tak správně, protože tento zákon je vlastně doplňkem k řešení problematice bydlení, kterou řeší standardně sociální odbory právě obecních úřadů s rozšířenou působností, takže to vnímáme jako logické vyústění. A ano, i poradenství bude pokračovat pro všechny osoby.
0: Převedení části agendy na úřady práce ale kritizuje část opozice. Například podle Pirátské strany jsou už teď úřady práce v Česku přetížené. Novelu zákona dostane k posouzení Senát. Léčebna dlouhodobě nemocných v Poličce dnes otevřela první zrekonstruované patro. Pacienti tam budou bydlet na pokojích v menším počtu a díky tomu budou mít více soukromí. Léčebna plánuje opravit ještě zbývající dvě patra. Celková rekonstrukce vyjde téměř na 100 milionů korun. Náklady platí dobrovolný svazek obcí AZAS, upřesní ředitel sdružení Jiří Toman.
3: Populace stárne, ten demografický vývoj je neúprosný a zkrátka je tam návaznost akutní lůžková péče, následná péče, případně sociální péče, to všechno jsou to do velké míry propojené systémy a tím, jak populace stárne, tak ti lidé starší zkrátka tu péči potřebují.
0: Česká armáda má první testovací polygon pro bezosádková pozemní vozidla. Postavili si ho sami vojáci na cvičišti Bečva u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Má celkem 13 překážek, simuluje terén ve válečných oblastech a testuje vlastnosti autonomních vozidel. Podle jednoho z autorů Štěpána Koneckého z Lipenské posádky jde o první takový podobný polygon v Česku.
4: Ten trend je jednoznačný, že vlastně bezosádkové, ať už vzdušné, ale dneska i ty pozemní prostředky jsou na vzestupu a už je jasné, že budou nedílnou součástí vojenských jednotek, tak je potřeba je právě testovat a zkoušet. A u nás v podstatě v Evropě nemáme žádný takový podobný polygon. Sport.
0: České volejbalistky na úvod nové sezony Ligy národů porazily v Nankingu domácí Čínu 3-0. Aktuálně šestý celek světového pořadí Češky porazily vůbec poprvé. Další utkání elitní skupiny národů čeká český výběr zítra proti Polkám.
1: Počasí.
0: V noci bude v Čechách ubývat oblačnost, na jasno až polojasno, ve východní polovině republiky zpočátku ještě velká oblačnost a na krajním východě doznívající déšť, nejnižší teploty mezi 12 a 7 stupni. Zítra většinou po ránu polojasno až jasno, v Čechách už dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer přibývání oblačnosti. A později odpoledne a večer v Čechách od západu přehánky nebo také bouřky. Maxima zítra mezi 23 a 27 stupni, na západě Čech kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď v centru Prahy. Ucpává se magistrála ve směru z Holešovic na Pankrác. Před Václavským náměstím je hlášený požár vozidla. Počítejte tam se zdržením. A nejen tam, buďte velmi opatrní. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už je tu repríza pořadu. Alex a host, přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
5: Nedávno uzavřela jednu životní kapitolu. A jak už to tak bývá, když se jedny dveře uzavřou, jiné se otevřou. A to se přesně stalo. Založila vlastní divadelní společnost, za sebou má první premiéru a o dalších plánech nám jistě poví. Herečka Nicole Kouklová je naším hostem. Vítám vás.
6: Děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Mám herečku Nicole Kouklovou, která založila nedávno vlastní divadelní společnost. I po rozchodu se svým manželem Karlem Heřmánkem mladším ji můžete vidět také v divadle Bez zábradlí. Navíc se věnuje marketingu. V tom, že budete herečkou, v tom jste měla jasno docela brzy.
1: Jo, je to tak. Vlastně jsem se rozhodla jako malá holka a nějak jsem si za tím nápadem tvrdošíně šla, nebo takhle, na té cestě mě to už nepřestalo bavit, takže to dělám do dneška, no.
0: Bylo něco na té cestě, kdy jste si říkala, že to možná není ta správná cesta, že jste třeba se chvílemi vydala jinou cestou?
1: Takhle, že by jsem někdy došla k tomu, že jsem se spletla, že mě to přestalo bavit nebo nenaplňuje, to ne, ale samozřejmě v různých jako peripetích života herce se stane, že práci třeba nemá vůbec nějakou dobu a někdy ji má zase až moc. To prostě takhle je.
0: A když ji nemá, tak je to ta doba, kdy začne pochybovat?
1: Je to ta doba, kdy o sobě i začne pochybovat, jestli je dostatečně dobrý a tak dále, ale to je na jinou diskuzi a další, ale vlastně mně se to samozřejmě stalo, jako asi každému, a proto jsem se právě začala věnovat PR.
0: Tak zůstaňme ještě u toho herectví. Jak se to v dětství projevovalo, že byste mohla být herečka? Byla jste ráda středem pozornosti? Předváděla jste se?
1: Je to tak. Já jsem strašně ráda vlastně ukazovala všem návštěvám, jak umím zpívat, tančit a něco jsem strhávala, jsem na sebe tu pozornost, nebo jsem o ní bojovala. A že jim něco, že během té návštěvy něco si se cvičím a pak to budu ukazovat. Vzala jsem si vždycky takovou fialovou puntíkatou sukni, to byl můj prostě kostým, a tancovala jsem na Dádu Patrasovou a recitovala jsem z Pejbla a Hurvínka, co jsem měla oposlouchaný z kazet a tak dále. Takže takhle to asi začalo v úplně tom raném věku. No a potom vlastně už na základní škole jsem začala navštěvovat různý kroužky jako dramatický a zpěv a tanec. Takže tam se to projevilo jakoby naplno a vlastně od té doby jako já to jako tak jako přeříkávám to, co mi bylo řečeno mýma rodičima nebo mámou, že od 8 let jsem přišla jednoho dne domů po dramaťáku a pronesla jsem, že prostě budu herečka. Tak úplně to nebylo braný vážně v tomhle věku, ale pak, když se mě to nepustilo a přišla jsem v 15, že se hlásím vlastně na Pražskou konzervatoř, tak už to mamka začala brát trošku jako vážněji a domluvili jsme se, že jsem chodila na 8letý gympl, takže si můžu vlastně tohleto zkoušet a dělat v uvozovkách, co chci, a jít tam, kam mě jako tahne srdce, ale že dodělám ten 8letý gympl. Za což jsem taky ráda, za tenhle ten krok, že vlastně mamka chtěla, aby jsem si dodělala takzvaně normální školu, takže jsem vlastně dostudovala to 8letý gymnázium společně s konzervatoří a pak jsem přišla na DAMU.
0: Abyste měla nějakou jistotu, kdyby náhodou to herectví neklaplo, kdyby pro vás nebyly role a práce, tak abyste...
1: No tak jistotu, spíš to vzdělání, nějaký ten všeobecný tak. Přehled a tak, abych se ještě mohla zapojit to vlastně jako třeba do studia nějakého jiného oboru, protože na pražské konzervatoři vlastně nejsou předměty jako na střední škole, tam jsou povinný úplně jiný předměty, spíš více zaměřený na tu uměleckou část, takže jsem ráda, že jsem to nějakým způsobem zvládla. Byl to takzvaně úlet občas, že prostě chodím na doučování fyziky, matiky, chemie, ačkoliv mi to jsem tomu a doteďka tomu vůbec nerozumím, ale nějak jsem to do té hlavy musela dát a aspoň projít s odřenýma ušima.
0: Takže gymnázium byla nutnost a konzervatoř byla radost.
1: Ano.
0: Měla jste to tak rozdělené.
1: Je to tak, ale já vlastně si vážím i, když takhle zpětně vzpomenu na paní Hanu Pokornou, která jako měla se mnou obrovskou trpělivost, paní ředitelka, a vlastně i díky tomu, že mě pozorovala od nějakých 11 let a chodila jsem za školu reprezentovat v nějakých recitačních soutěžích a tak dále, tak mě v tom podporovala. Myslím si, že kdyby nebylo tady ty její vstřícnosti, tak vlastně tu školu vlastně nemůžu studovat dálkově. To nebylo úplně obvyklý.
0: Říká Nicole Kouklová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijela herečka Nicole Kouklová. Je herectví dřina?
1: Je.
0: Nebo je dřina jenom v době, kdy třeba není ta nabídka? Nejsou ty role.
1: Ne, tak dřina je to především v době, kdy ta práce je, kdy člověk je nějak plně ponořen do procesu, ať jako asi natáčení a všeho, co s tím souvisí, nebo zkoušení. Je to obrovská časová i investice a tím, že to je herectví, je to obor, jaký je, tak tam musíte prostě být přítomný fyzicky, takže i jako různý proluky, čekání, trpělivost, to všecko ta profese vyžaduje, no.
0: Mm-hmm. Takže když jste potom na place, tak než se nastaví a všechno připraví, nastaví se kamery, nějaký záběr, tak obraz, tak vyděláte co? Jak si krátíte chvíli?
1: Tak já, když teda mám tu příležitost něco natáčet, tak se učím text. A nebo pracuju, že si beru prostě počítač a ten čas se snažím jakoby co nejefektivněji využít, ne prostě jenom sedět a koukat, no. Takže to prostě takhle k tomu patří a takhle to je potřeba brát. U divadla zase, když prostě člověk je nějakou součástí většího týmu a než na ně třeba přijde řada, zkouší se zase se opozdí něco, je nějaký proces zkoušení, takže se třeba čeká, když je nějaká zrovna tady ta kreativní chvíle, scéna hercu přede mnou nebo po mně, tak prostě to je potřeba s tím jako počítat, no. Vlastně teď si to uvědomu, že herec musí být hodně trpělivý, ale jako i s čekáním na role. Takže vlastně to opravdu je jedno z kritérií.
0: Takže herce. Trpělivost. Vy jste, nevím, jestli vám došla trpělivost, ale nebo jaký byl důvod nebo impuls k tomu, abyste založila vlastní divadelní společnost, tím pádem tak trochu šéfujete, nebo ne, tak trochu šéfujete si sama. Tak chyběla vám trpělivost?
1: Vlastně se to tak dá trochu říct, protože já jsem vlastně nějakým způsobem začala poohlížet po práci, že bych se ráda třeba vrátila i před kameru a tak, a nebo třeba hostovala a podívala se i do jiných divadel. No a vlastně mi bylo všude řečeno, je to hrozně hezký nebo milý, ale my máme třeba plán a máme obsazeno 2 roky dopředu. A já jsem prostě tak nějak jako to nevzdala vnitřně a říkala jsem si, tak asi, nevím, tak si začnu číst prostě hry, třeba mě nějaká trkne. A to se právě stalo u Prádelny v Brooklynu. Mně se do ruky dostal text a až teď, ve chvíli, kdy jsme se jemu i jako velice intenzivně věnovali v uplynulém měsíci, jsem si začala uvědomovat, už jsem věděla, co držím, že držím nějaký trošku takový jako klenot v ruce, ale ten měsíc, co jsem v něm naznačila teďka, že jsme se tomu věnovali, jsem vlastně tak jako hlouběji se dostávala do toho, kdo je John Patrick Shanley. Seznámila jsem se s ním vlastně být takhle na dálku a uvědomila si, že to je neskutečný štěstí, co mě potkalo, protože to je úžasný autor. On je vlastně scenárista i jako filmovej, sám si i režíruje, má třeba na svém kontě i spolupráce s Meryl Streep a opravdu jako hollywoodský režisér, je držitel i Oscara, Pulitzerovy ceny, takže vlastně už jenom tohle je nějaká záruka kvality a já jsem s ním strávila asi tak 2 večery, kdy jsem se jako ponořila do nějakých videí na YouTube a dokumentů a rozhovorů, do kterých jsem se začetla. Je to nesmírně zajímavý člověk, takže já vlastně jsem měla asi nějaký jako dobrý instinkt, když jsem tady ten text přečetla, vlastně jsem ho zhltla a říkám si, tak co, tak já vlastně viděla jsem prostě před sebou Romana Zacha, když jsem si to četla. Pak jsem opravdu i uvažovala, kdo jiný, kdo, jako to není možný, kdo jiný by mě napadl. Samozřejmě mě napadly nějaký jména, ale prostě toho Romana nějakým způsobem už nějakou dobu znám osobně, znám jeho styl práce a prostě se mi na to hodil. Takže jsem přesně hodila na něj ten text a čekala na nějakou jeho reakci, na kterou, který jsem se teda dočkala po pár měsících. Standardně, když jsem spolu hrála, tak jsem říkala, už ses na to koukl, je mě ten mail zapad, já jsem to asi vymazal. Mně se asi aktualizoval mobil, pošle mi to znova, takže vlastně na několik pokusů, ale ne, že by nechtěl, ale prostě to se občas mužům děje, tak jsem opravdu ho donutila si ten text přečíst a shodli jsme se na tom, že to má potenciál a vlastně zhruba koncem loňského léta jsme jako se shodli, plácli a začali jsme řešit tu samotnou realizaci. S čímž souvisí právě to založení divadla, protože provozovat si nějaký divadelní představení na fyzickou osobu nejde, takže s tím souvisí tady to zařizování a byrokracie a to vlastně mě trošku pošoupla, donutilo si založit tu divadelní společnost.
0: Tak a dotáhli jste to až tedy do premiéry a o té budeme mluvit za malou chvíli. Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s herečkou Nikol Kouklovou, která založila vlastní divadlo. Divadlo Uvidíme. To je zajímavý název. Uvidíme, jak jste na to přišla?
1: Sama u skleničky s červeným oblíbeným vínem uvažovala jsem nad tím vlastně, aby to mělo nějakou souvislost s divadlem a s nějakou jakou, jako hereckou hantýrkou, co často herec používá. A vlastně jsem došla k tomu, že velice často používáme, no uvidíme. Jo, tak co zkoušíte, jak to dopadne, uvidíme, jak to dopadlo, nebo jak to budou brát, no uvidíme, jak diváci na to budou reagovat, jo, takže furt tady to vlastně slovo je skloňovaný, jako ve všech možných situacích, takže mě napadlo prostě jednoduše to divadlo nazvat Uvidíme.
0: Tak divadlo je tady založené na to, co tomu všechno předcházelo, papírování a tak dále, obíhání úřadu, to, na to se vás ptát nebudu, ale umím si to trošku představit. Nicméně založila jste tedy divadlo Uvidíme, který mělo minulý týden svou vlastně první premiéru, mm-hmm. a to právě hry, kterou jste zmiňovala, Prádelna v Brooklynu. Vtipné, dojemné představení, dva lidé, kteří se potkají v situaci, kdy to není úplně zcela mm-hmm. běžné, a nechám mluvit vás, protože mm-hmm. vy v té hře sama hrajete.
1: Jo, ne, tak když jste to takhle říkala, tak mě hlavou běželo, že to je my třeba nemáme tak ty prádelny, jo, jakoby častý, ale je to jako kdybyste prostě šla vynést odpadky a potkala muže svého osudového, tak vlastně o tom trošku je to představení, že si jde Fran vyprat svůj pytlík špinavého prádla a v takových jako situaci, kdy si běžně vyřizuje jízdenku na vlak a poslouchá hlasovku od kamarádky a řeší práci a je prostě v takových těch rutinním zápřahu povinností, tak vlastně se jí stane to, že narazí na takového zajímavého týpka, kterýho stvárňuje Roman Zach. A vlastně ten příběh není jenom o nich dvou, ale je ještě tam vlastně taková jako kapitola Freněných sester, dvojčat, který hraje Kateřina Zapletalová. Takže to je taky velice překvapivá linka a vlastně já nechci jako prozrazovat, ale ta hra je opravdu hodně dynamická a překvapivá. Já jsem na první čtení, kde byla i fotografka a zbytek týmu, a který třeba tu hru samozřejmě četla, ale ta fotografka ji slyšela úplně poprvé, ten příběh, tak ona úplně valela oči za tím foťákem a říká, žiž, co vypadne z té další kapitoly, mě to úplně zajímá, to je úplně šílený, za takový extrémy a takovýhle příběh, takže opravdu je o čem hrát. A je to výborně napsané, jak už jsem zmiňovala v předchozím vstupu, vlastně ten autor John Patrick Shanley je výborný scenárista, takže opravdu vzít si do ruky a vlastně i do úst jeho text je radost. A vlastně s nějakou režií a úpravou Romana Zacha si myslím, že se to snad povedlo.
0: A prozraďte právě, jak jste se cítila před premiérou, když jste byla vlastně zároveň herečkou, ano, hrajete v té hře, ale zároveň šéfkou, vlastně zodpovídáte za to. Tak byla ta tréma jiná, byla větší?
1: Ne, já jsem paradoxně, samozřejmě člověk má nějakou trému a prostě je to adrenalin, ale já jsem se snažila uzemnit a být v klidu a vlastně si to užít. A vlastně jsme si to i říkali, hlavně si to užít, ta práce tam už prostě za náma snad nějaká vidět bude. Text, i kdyby jsme popletli, tak to se prostě stane, tak se jde dál. Ale chtěla jsem si to užít. Tam už mě bylo jasný v ten pátek minulý, když jsem stála za tou oponou, říkám, tak snad už všechno je zařízený, co není a co jsem zapomněla, tak prostě už nezměním. Teď už člověk musí koukat dopředu a vlastně jako byla to samozřejmě zodpovědnost. Vlastně jsem si úplně uvědomila, tak 3 minuty před posledním zvoním jsem říkala, panebože, to je vlastně první diváctvo, první potlesk a první premiéra vlastně tohohle divadla. Takže jako jo, ale že bych to nějak jako předtím extrémně, tam vlastně bylo takový očkrtávání povinností, všecko zařídit, všechno vykomunikovat.
0: Nebyl čas být nervózní.
1: Hlavně přesně tak, ve chvíli, kdy tohle řeším a k tomu ještě to PR a všechno, prostě produkci, organizaci, vůbec té premiéry, pak prostě samotný to hraní, já jsem se snažila už poslední dny koncentrovat především na to, že chci být i myslí na tom jevišti, aby bylo na co koukat, aby se neříkal uvidíme, ale viděli jsme. Takže vlastně tohle byl můj nějaký cíl a jsem prostě za to ráda, jak to vlastně dopadlo, jaká atmosféra byla a že jsme se takhle užili.
0: Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou Nicole Kouklovou. Mimo jiné o divadle Uvidíme, které sama založila, jenom dodáme, že to není kamenné divadlo, ale že máte, nebo využíváte ano. Divadlo Metro. Je to tak,
1: je to domácí scéna pražská. Tady to, pardon, jako tenhle ten krok vůbec založit divadelní společnost už tak je odvážný a vlastně na to, to bych si vůbec ještě zatím netroufala.
0: Ale vyrazíte do regionu, vyrazíte s Prádelnou.
1: Přesně tak, čeká nás teďka letní hraní, první vlastně i repríza po premiéře teďka v Lulči Panelka na Moravě u Vyškova a vlastně potom se ještě vypravíme 16. června do Vejprnic u Plzně a 14.8. nás čekají Vodě Rádky u Říčan, to je taková krásná letní scéna, kde se hraje pod hvězdama, nebo když prší, tak se zalejede střecha a i to je výhoda.
0: I mokrá varianta.
1: Přesně, i mokrá varianta, takže určitě srdečně zvu.
0: Tak a co nepošilháváte už po nějaké další hře? Neměla jste zase nějaký klenot v ruce? Nečetla jste?
1: Takhle, já bych ráda nejdřív dokončila tady tu, ještě se probrala trošku takzvaně z diskotéky, protože od té premiéry plnou opravdu pár dnů a ještě s tím souvisí další jako dodělávky a dotažení, ale samozřejmě nebráním se tomu, budu si číst další hry, mám i dokonce nabídky od vlastně autorů, který se mi ozval, že třeba píšou, tak mi poslali své hry, což mě ohromně jako těší. Ale říkám, zatím se nevrhám po hlavě do ničeho, čekám zase, až mi něco jako spíš samo spadne do cesty.
0: Vy jste stále, nehrajete jenom ve své produkci, ale hrajete stále třeba i v divadle Bez zábradlí. V čem vás tam můžeme vidět?
1: Tak divadlo Bez zábradlí je stále moje domovská scéna, kde vlastně působím už přes 10 let a aktuálně tam jsem v 5 inscenacích. Třeba Hra, která se zvrtla, Kabaret, Berlín, nebo Láska z mládí, teď nejnově vlastně Apartma v hotelu Plaza. Takže to je prostě moje domovská scéna, můj domov, kde vlastně jsem každý týden a pak jsem ještě nově začala letos vlastně v letošní sezóně hostovat ve Venuši ve Švehlovce pod společností Didi Art. Takže ještě takhle.
0: Teda, ale nemotá se vám někdy text, musíte se třeba koncentrovat před každým představením, abyste se naladila na tu hru a na
1: text. Víte co, tím, že vlastně i v Bezábradlí není ansábl a vlastně každý představení má jiný složení, jinou partu, tak se ta koncentrace vlastně vytvoří sama už jenom potkáním těch lidí, že se člověk zorientuje, kde je. Ale vlastně mě to baví a myslím si, že zase nemám na repertoáru tolik her, abych ještě si mohla dovolit plíst texty. Já si myslím, že jsou herečtí kolegové, kteří opravdu mají toho mnohem víc a tam už asi nastává v hlavě zmatek ve chvíli, kdy člověk má 15 a víc her na repertoáru, tak tam to si ještě jako nemůžu trufnout jako srovnat, protože jsem se do téhle situace nedostala. Ale tam chápu, že když člověk opravdu má větší plochy a opravdu denodenně hraje něco jiného, tak už ta příprava vyžaduje i jako delší čas, aby si třeba prošel scénář. A tak.
0: A když narazíte ale na Romana Zacha, svého partnera v jedné hře a hrajete v jiné, tak ta koncentrace je na místě? Srovnat se, kdo je kdo?
1: Musím říct, že vlastně teď se nám stala v sobotu jako docela vtipná příhoda, protože jsme měli v pátek premiéru a hráli jsme asi po měsíci spolu právě představení Láska z mládí v divadle Bez zábradlí. A Roman na mě v jednu chvíli tak vytřeštil v oči a řekl, Ježíš Kriste, já jsem ti už chtěl říct s tím jménem vlastně tý postavy. Já říkám, jako Romane, uvědom si, nebo jako, kde jsi, v jaký hře, jo. Ale vlastně ne, já si myslím, že to je zase něco, že člověk prostě hraje jiný příběh a je v jiných kulisách a tak, ale samozřejmě stát se tomu, že jsme jenom lidi.
0: Nicole Kouklová je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host je s námi herečka Nicole Kouklová, která 10 let byla manželkou Karla Heřmánka mladšího. Tím pádem vaším tchánem byl legendární herec Karel Heřmánek. Bylo něco, co jste se třeba od něj herecky mohla naučit? Nebo něco, co vám o herectví řekl on sám?
1: No tak my jsme o herectví jako velice často a rádi debatovali a jako naučit to nejde, talent nejde okoukat, ale jde se samozřejmě inspirovat, takže tou inspirací bylo obrovskou a vlastně teď se mi vybaví jedna věta krátká a to si myslím, že mluví za všechno, nebrat se vážně.
0: Řídíte se tou větou.
1: Jo. Vlastně jo, vlastně ne, že bych jako to měla jako prostě nějakou mantru a furt si to, ale myslím si, že je to důležitý, akor u toho herce, u toho povolání, dostane se do různých situací, komunikuje se strašnou spoustou lidí, neustále je jako vystavován třeba nějaký kritice nechtěný, takže si myslím, že člověk, když by se bral vážně, tak by to asi dělat nemohl.
0: Takže třeba když se objeví nějaký hejt, nějaká kritika, tak házíte jí za hlavu, nebo...
1: Tak člověka to samozřejmě mrzí, ale já bych si troufla říct, že jsem člověk, který po kterém se tak jako sveze a jde dál. A vlastně řeknu, je chudák, no ten člověk asi, já nevím, já nemám čas na to, jako být na internetu a psát negativně o někom, koho jsem v životě nevěděla, nepoznala, nebo neměla možnost, nebo myslím osobní zkušenost. A myslím si, že ve chvíli, kdy opravdu se mě třeba staly situace, že jsem byla velice naštvaná, že jsem třeba byla, nevím, v nějaký restauraci a nevím, čekala jsem dlouho, dostala jsem špatný, všechno bylo špatně, jo. Personál se třeba tak jako... Byly samozřejmě situace, kdy jsem si říkala, ty já snad něco napíšu, nebo jako řeknu, ale to byl takovýhle extrémní jakoby pocit sobě samotný a nedokážu si představit, že bych takovýhle pocit měla, abych psala někam online o někom cizím, takže to je prostě každýho věc, ale já ten svůj čas takhle nechci trávit.
0: Ono asi záleží, jaká kritika tam je, pokud je konstruktivní a může vás třeba někam posunout, tak si ji věnujte.
1: To beru, jasně, tak jako myslím si, že ne každému je člověk sympatický, ne s každým se prostě shodne, to je přirozený, jako jo, každý z nás je úplně jiný, tisíc lidí, tisíc názorů, ale jsem jakoby otevřená nějaký jako konstruktivní komunikaci, ne prostě jenom nějaký zbytečným hejtům.
0: Tak to, že nemáte čas se na to se věnovat zbytečným hejtům, jak říkáte, to ukazují vaše činnosti, které máte, protože vlastní divadelní společnost nebo divadlo, to není jediné, čemu se věnujete. Vy se také věnujete akci Basking pro slunce, už několikátým rokem, tuším, že devátý.
1: Letos je to devátý
0: ročník. Co to obnáší?
1: Tak koncem února si zasednu k počítači a začnu obepisovat svoje drahé kolegy a kamarády, herce, muzikálové herce, zpěváky, kapely a začínám dávat dohromady harmonogram nebo vlastně jako program toho nadcházejícího ročníku. Letos mi to vyšlo krásně, že tam třeba můžou návštěvníci potkat Rozály Havelkovou, Davida Krauseho Gypsy Band a potom třeba Šimona Bylinu, Milana Peroutku, Ježišmarja, Buky Bakers, je tam opravdu 25 bodů v programu. Jo, já jako...
0: Tak a kde se to odehraje a vlastně co je smyslem
1: jo,
0: té akce?
1: Ta akce bývá každým rokem na Jungmanově náměstí, je to jednodenní záležitost, vlastně takzvaně baskujeme, hrajeme na ulici, tak jak to bývá pouliční umění, tím vlastně to pouliční umění podporujeme, nějaký povědomí a nějakou takovou složitější byrokracii, která se tím taky stojí, takže ta myšlenka je taková, ale hlavně vlastně Basking pro slunce, protože to je pro nadační fond Slunce pro všechny, kterého jsem patronkou. A vlastně všichni účinkující vystupují bez nároku na honorář a to, co vlastně kolem jdoucí hodí do pomyslného klobouku, tak to jde za tou nadací Slunce.
0: Já jenom doplním, že se to koná na Jungmanově náměstí v Praze.
1: V Praze, ale to si to 15. června, takže určitě přijďte.
0: Nicole Kouklová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes je v Alex a host Nicole Kouklová, která nám představila divadelní hru ve své vlastní režii. Takzvaně na vlastní pěst se vydala. Ta hra se jmenuje Prádel na Brooklynu. Vy sama máte kladný vztah k New Yorku. Není liž pravda?
1: Ano, ano. Je to tak, no. Ta jsem vlastně brala i vlastně tím, že jsem se do té hry ponořila, četla, tak jsem se vlastně zase dostala do New Yorku a možná i to byl ten důvod, prostě, že mě to šlo po vůli, že vlastně se mi to tak líbilo i to prostředí a do New Yorku se pravidelně vracím, mám to tam strašně ráda, jezdím si tam pravidelně i pro inspiraci, chodím tam hrozně ráda do divadel a je neskutečný, že člověk má možnost na té broadwayské scéně vidět opravdu jako světový herce, takže to mám hrozně ráda. A pak takovou tu autenticitu jednotlivých částí. Jako procházím se po oblíbených místech a teď jsem právě naposledy na jaře, když jsem tam byla, tak jsem strávala hodně času chozením kilometrů a kilometrů, desítek kilometrů po Brooklynu právě. Že jsem nasávala tu atmosféru pro to studium téhle hry.
0: A vyplatilo se.
1: No snad jo.
0: Kam se chystáte v létě? Je to právě New York nebo do zámoří ne?
1: Ne, já tam vlastně jezdím pravidelně už jenom z důvodu, že vlastně mám tam i nějaké jakoby povinnosti, že jsem držitel zelené karty, takže já tam vlastně do Ameriky se vracím pravidelně a když můžu jet někam na dovolenou, tak určitě ne tam. Zas a znova, ale nic proti Americe, má spoustu jako národních parků, kam ještě se chci určitě dostat, ale já se strašně těším letos do Albánie, kam vlastně, kterou probádávám už třetím rokem a vlastně jsem tak přičichla k tomu Balkánu, který mě voní a který mě zajímá a má i takový jinak autentický. Je to něco jiného než Evropa nebo Amerika nebo Asie, takže to mě začalo bavit a těším se, že tam vlastně koncem měsíce, když skončí sezóna, ty pracovní povinnosti, takže tam pojedu s kamarádkou, se kterou jsme si slibovali hodně dlouho, že vlastně bychom spolu někam měli vyjet na dovolenou a protože má dítě a povinností taky spoustu, tak vlastně letos to vyšlo, tak na to se moc těším.
0: Na to se těšíte ještě něco, co plánujete během letních měsíců, než zase naplno přijde ten zápřah divadelní? Mm-hmm.
1: Tak kromě pár nějakých pracovních povinností, jako právě třeba hraní, který jsem zmínila, Prádelnu v Brooklynu, hrám 14.8. na scéně ve Vodě Rádkách a pak samozřejmě s divadlem Bez zábradlí mám taky pár představení v rámci letních scén, tak no, vlastně mám Noir Film Festival, kterýmu dělám PR, a Karlovarský festival. To je tak vlastně hezký, že začátek prázdnin je Karlovarský festival, kam jezdím pravidelně už asi 5-6 let. A potom na konci prázdnin jezdím na Noir Film Festival už asi čtvrtým rokem. Tak oběma vlastně zajišťuji nějakým způsobem PR. Ne teda pro Karlovarský festival, přímo pro Karlovarský festival, ale vlastně pro nejmenovaný vlasový salon, kterým vlastně spravuje jaký beauty lounge a je oficiálním partnerem. Takže tam vlastně působím pár dnů pravidelně ze začátku a na to se moc těším, i když je to náročný.
0: Jsou tam nějaký film třeba v Karlových Varech nebo vůbec?
1: Musím se přiznat, že vůbec. Já prostě od rána nebo dopoledne od 9:10 jsem až do večera v tom salonu. Vlastně mám tam, starám se i vlastně o různý kolegyně a vlastně herce, herečky, vlastně zajišťuju PR výstupy. A večer jsem ráda, že se takzvaně vyvenčím a můžu třeba jít pozdravit kamarády a vidět se s nima.
0: Tak ať vám všechny plány vyjdou, užijte si dovolenou, mějte se krásně a moc děkuji, že jste přišla. Nicole Kouklová.
1: Děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Ministerstvo financí navrhuje reformu penzijního spoření. Výluka vysílače Kojal omezí zítra vysílání stanic Českého rozhlasu na Moravě. A počasí v České republice zítra převážně slunečno, hlavně v Čechách později přibývání oblačnosti. Maxima většinou kolem 26 stupňů. Zprávy a Otane Hasil, dobrý večer. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo plánovanou reformu doplňkového penzijního spoření. Chce zvýšit státní podporu pro mladé lidi, zvýšit výnosy a také snížit poplatky, které si penzijní společnosti účtují.
3: Podle návrhu reformy by stát nově přispíval dětem už od vložené 100 korun měsíčně. A pro mladé lidi do 29 let se také zvýší státní podpora, řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Měsíčně uložené 100 koruně, tak děti dostanou od státu 40 korun, při vložené 1000 koruně ne 200, ale 400 korun.
3: Navrhovaný zákon by měl zastropovat maximální poplatky penzijních společností na 0,5%. Podle mluvčího asociace penzijních společností Jana Sedláčka je to ale málo.
5: Věříme, že bude možné vést nějakou racionální diskuzi, která bude založena na tvrdých datech.
3: Opozice nemá se základními parametry plánovaných změn problém. Člen rozpočtového výboru z ODS Jiří Havránek říká.
6: Neumím si představit, že bychom byli v nějaké razantní kritice a schazovali to, ale určitě budeme přicházet jako s vlastními nápady a vylepšeními.
3: Návrh by měla do konce června schválit vláda. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: Moravský vysílač Kojal nebude zítra přes den v provozu. Plánovaná odstávka kvůli údržbě antény přeruší televizní i rozhlasové vysílání už ve 4 hodiny ráno.
7: Lidé si na FM přijímačích nenaladí Český rozhlas Brno, Dvojku ani Radiožurnál. Nedostupné budou i další veřejnoprávní stanice vysílané prostřednictvím rádií s technologií DAB+. Omezené zůstanou i pozemní televizní vysílání DVB-T2. Plánovaná výluka má skončit kolem 16. hodiny odpoledne. Andrea Němcová, Český rozhlas.
2: Řidiči jedoucí z Teplic nebo z Chlumce směrem na Ústí nad Labem po silnici první třídy číslo 30 musí počítat se zdržením. Ředitelství silnic a dálnic totiž zahájilo poslední fázi budování kruhové křižovatky v křížení do Chabařovic a Chlumce. Dopravu tam řídí semafory nebo regulovčíci. Upřesní mluvčí silničářů Petra Drkulová.
8: Nová okružní křižovatka výrazně zvýší bezpečnost silničního provozu a také navýší plynulost dopravy. Díky novému řešení může i tudy projíždět nadrozměrný náklad, což výrazně uleví místní logistice a dopravě.
2: Objížďka pro kamiony vede do Ústí nad Labem po dálnici D8. Stavba okružní křižovatky bude stát více než 30 milionů korun. Hotová bude v říjnu.
1: Počasí.
2: V noci čekáme v Čechách jasno až polojasno, ve východní polovině republiky zpočátku ještě velká oblačnost, na východě doznívající déšť, nejnižší teploty nad ránem mezi 12 a 7 stupni. Zítra bude ráno polojasno až jasno, v Čechách už dopoledne na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer přibývání oblačnosti a později odpoledne a večer v Čechách od západu přehánky nebo bouřky. Maxima zítra mezi 23 a 27 stupni, na západě Čech bude chladněji, tam čekáme teploty kolem 21. Vítr mírný od jeho západu až jihu se bude k večeru v Čechách měnit na severozápadní a v bouřkách může přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 16 u Slaného havarovala dvě osobní vozidla. Nehoda je na trase Řevničov-Velvary na křížení se silnicí 7 do Chomutova. Objížďka je Kyvadlově. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Michal Cerman, Jindra Vobořil a Ivan Doležálek na úvod dnešního výletu do společnosti českých verzí zámořských jedniček. Necháme je sedět tam dole hospodě a vypravíme se za originálem, kterým v roce 1993 oslavil Alan Jackson a Apalačskou řeku Chattahoochee.

A tohle už byli v druhé polovině 70. let velice populární pardubičtí vodáci. Jejichž proslulý Můj vlak právě otevřel další setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně. Vodáci o sobě dali vědět v roce 1977, kdy se hned na první pokus dostali do finále Porty a z Olomouce si odvezli zelenou Portu. Mimo jiné i za strejdu solové Zuzany Grohové.

Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings a Kris Kristofferson. V polovině 80. let elitní sestava čtyř skutečných superhvězd světové country, slavná jako Highwayman, podle téměř stejnojmenné písničky Jimmyho Weba. Tři roky po světové premiéře ji proměnil Zdeněk Rytíř na Desperáta a naspíval společně s Michalem Tučným, Vaby Rivolou a Pavlem Bobem.

Jirka Franz, Jindra Jung, Mirek Obrecht, Bohumil Říha, Oskar Vaňátka, Mirek Bažant, Franta Mifek, solová Zuzana Grohová a její jednoznačně trampský Tonda z jediného singlu Vodáku, který vyšel v roce 1980. Za další trampskou legendou se teď vypravíme do Brna, a to přímo do klínu osady Vavasač.

Mojmír Bibin Buchterla, Olda Bendy Obreiter, Jan Taubal Holub, Eman Pavouk Pospíšil a Vláďa Laďa Rejne. Nejslavnější sestava brněnské party Vavasač, která sice vznikla už v roce 1944, ale teprve 60. léta ji přivedla do obecného tremského povědomí, což korunovala v roce 68 trofej Porta. Nejprve vám nabídla svoji kormidelní Venezuelanu Benny Hilla a pak rovněž jako prázdná sedla, která 3. července 1936 v Los Angeles naspívali synové pionýrů.

Každej můj chlap musí být na mě pyšný, i když nejsem hezká. To samozřejmě není tak úplně pravda, ale v country jednice z roku 1995 Any Man of Mine to tvrdila tehdy pohledná 30letá Kanaďanka Shania Twainová. O dva roky později se k nám dostala z Grošáky s Olgou Trojanovou a upozorněním tak si mě šímej.

0: Historicky nejslavnější vokální tandem světa country, Brooks and Dunn, a v roce 98 jeho v pořadí 14. jednička Husbands and Wives, kterou celých 22 let dříve dodal premiérově na desky její autor Roger Miller. A k nám přivedl Pavel Bobek.
1: Dvě srdce zní, jak vybydlný byt bez lidí, temnou ozvěnou.

Pavel Bobek se studiovou sestavou producenta Luboše Maliny a Husbands and Wives Rogera Millera v nahrávce z roku 2005 s textem Zdeňka Rytíře V očích mužů a žen. A teď už zbývá jen poděkovat všem, kteří jste i dnes jeli se mnou. Popřát vám příjemné sledování stáda se skupinou Vavasač a hebkou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Odbory na úřadu vlády vyhlásily kvůli přesudu agent stávkovou pohotovost. Kriminalisté obvinili 4 lidi za dovoz nelegálního odpadu z Německa. Basketbalisté Nymburka také ve druhém finále nejvyšší soutěže porazili Pardubice. A počasí zítra převážně slunečno, v Čechách přibývání oblačnosti, večer s deštěm, maxima kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Obávají se, že plánovaný převod agent v oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ohrozí funkčnost systému. Agendy mají přejít pod příslušná ministerstva od začátku července. Pokud by úřad vlády změny potvrdil, odbory jsou připravené vyhlásit stávku, říká jejich mluvčí Ondřej Medal.
2: Naším cílem je, aby se vedení úřadu vlády zastavilo, začalo jednat se svými zaměstnanci a přestalo od stolu připravovat kroky, které mohou mít nevratné dopady na fungování důležitých agent státu. Pokud ale vedení bude pokračovat bez skutečného dialogu, jsme připraveni bránit smysl naší práce.
1: Šéfka úřadu vlády Tinde Barta tvrdí, že není důvod k obavám. Agendy se podle ní na jednotlivých ministerstvech lépe ukotví. S odbory má jednat zítra. Brutálští kriminalisté obvinili v případě černých skládek s odpadem z Německa 4 muže. Obvinění podle policistů v roce 2024 dovezli zhruba 600 tun nelegálního odpadu z Německa. Ten poté skončil na různých místech na Moravě, například v Jiříkově na Bruntálsku nebo také v Heršpicích u Brna. Podle policejní mluvčí Soni Štětinské jsou muži obviněni z neoprávněného nakládání s odpady. Hrozí jim až 5 let vězení.
3: Obvinění měli jednat i jako členové organizované skupiny po předchozí dohodě a s jasně vymezenými rolemi. Jeden měl například objednávat přepravu a další zajišťovat místa k uložení. Kriminalisté ve vyšetřování i nadále pokračují.
1: Česká federace potravinových bank plánuje rozšíření sítě výdejen potravinové pomoci. Počty lidí v nouzi totiž podle jejich informací stále rostou. Federace teď má 261 mobilních výdejen celkem ve 230 městech.
4: Dobrý den, jedný čerstvý, druhý trvanlivý. Jo?
5: Počty lidí, kteří potřebují potravinovou pomoc, podle koordinátorky výdejen Jiřiny Mouchové každým rokem rostou.
6: V celorepublikově máme vlastně za celou dobu realizace, která je od 1.7.23 podpořeno kolem 47 tisíc osob. Už jsme vydali přes 1 milion balíčků.
5: Federace chce výdejny rozšířit ještě minimálně do dalších 20 míst, kdo nejčastěji pro pomoc chodí, přibližuje ředitelka potravinové banky pro Středočeský kraj Dana Růžičková.
7: Nejčastěji jsou to nízkopříjmové rodiny, matky, samoživitelky a seniori.
5: Potravinové banky plní sbírky, obchodní řetězce a taky zemědělci. Z Benešová, Věra Hájíková, Český rozhlas. Sport.
1: Basketbalisté Nymburka po dramatické koncovce porazili Pardubice 80-74 a ve finálové sérii Národní basketbalové ligy vedou už 2-0 na zápasy. Nejlepším střelcem utkání byl domácí Ondřej Sehnal, který dal celkem 26 bodů. Série o titul se k dalším dvěma utkáním teď přestěhuje do Pardubic. Počasí. V noci bude v Čechách jasno až polojasno, na východě republiky zpočátku ještě velká oblačnost a na krajním východě s doznívajícími přeháňkami. Nejnižší teploty mezi 12 a 7 stupni. Zítra bude po ránu polojasno až jasno v Čechách už dopoledne a na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer přibývání oblačnosti. Později odpoledne a večer v Čechách místy přeháňky nebo bouřky. Maxima mezi 23 a 27 stupni, na západě Čech pouze kolem 21. Vítr mírný od jihozápadu až jihu se bude večer v Čechách měnit na severozápadní a v bouřkách může přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 Brno Vyškov za sjezdem na Slavkov blokuje levý pruh údržba, je to před sjezdem na Rousínov na kilometru 216. Brzdí se na kilometru 212. Čekejte kolonu a docela silný provoz. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové, milé děti. Vítám vás tak docela záměrně. Nesnad, že by nás teď nějaké děti poslouchali, to asi ne, ale já si myslím, že v každém z nás zůstalo něco z dětství. Něco, o čem třeba ani nevíme, ale ono se to někdy tak jakoby samo přihlásí nebo probudí. Vidíte? Co třeba právě teď, díky pohádkám Františka Nepila. Pěkný poslech.

Karel Gott šel sice cestou Václava Čtvrtka rovnou do lesa Řáholce za Křemílkem a Vochomůrkou do jejich pařezové chaloupky, ale víte vy, jak se vůbec chodí do pohádky nebo jak se dělá pohádka a písnička? Něco málo o tom prozradí Václav Neckář.

0: O co, že nevíte, jak se dělá pohádka? A jak písnička? Jo, víte. Nevíte. To si jen myslíte, že to víte. Například písnička. To se musí rozemlít sušený saxofon na prášek, do toho se přidá jazyček ze stříbrného slavíka, pak se předsedí světlo z večernice do tyglíku. Kdybyste tak věděli, co je to tyglík, že ano. A z tyglíku se to musí propasírovat tichem z holčičího, klučičího a mamínčího ouška a pak se s tím dělá ještě tisíc věcí, zrovna tak jako s pohádkou. A těch tisíc věcí se nesmí zpřeházet a poplést. A úplně nakonec to všechno povaříte na sluníčku nebo při měsíčku podle toho, o co jde. To je prostě úplné čarování.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Tak to vidíte a už to víte. Václav Neckář dnes ještě dostane slovo, ostatně i tohle pohádkové čarování mu připsal František Nepil. Stejně jako Janu Pivcovi dvě následující pohádky o tom, proč má datel červenou čepičku a proč dělá jelen po lese zrcátka.
3: Dobrý večer, děti. Kdysi býval datel celý černý do modra, jako třeba vrána nebo kos, poletoval po lese a nic mu nescházelo. Ale jednou zabrousil až k nádraží, posadil se na zahradě pana přednosty a nestačil žasnout. Za plotem jezdily černé lokomotivy, dým se jim valil z komína a pana přednostu poslouchali na slovo. Zastavili i odjížděli podle toho, jak jim dal znamení a ještě mu uctivě zahoukali na pozdrav. A pan přednosta, jaký ten byl krasavec. Nikdo zdaleka široka se mu nepodobal. Vždyť měl na sobě uniformu modrou do černa a co hlavně, nosil červenou čepici. Tu bych taky chtěl mít, rozteskněl se datel. Já bych taky chtěl, aby mě vlaky poslouchali na slovo a houkali mi uctivě na pozdrav. To nejde jen tak, vysvětloval mu pan přednosta. To bys musel umět vyťukávat Morzeovu abecedu. Až bys to uměl, dostal bys červenou čepici. Vlakům bys vyklepal zprávu, že je u tebe volné nádraží, pak bys je šel v červené čepici přivítat a řekl bys jim, co mají dělat dál. Toho, kdo nemá červenou čepici, poslouchat ani nesmějí. Co pak ťukat? To nic není, myslel si datel. Ťukat bych se naučil snadno. Ale kde vzít červenou čepici? A svěsil zobák a lítostivě hleděl, jak pan přednosta vyklepává vlakům zprávy a ty přijíždějí a odjíždějí a uctivě mu houkají na pozdrav. Jednou se zase tak skormouceně díval a co neviděl? Panu přednostovi vyložili na nástupišti hromádku. On si svlékl kabát, pověsil ho na hřebík, sundal červenou čepici, pověsil ji také na hřebík a šel si pro trakař, aby hromádku odvezl. Datel hleděl okouzleně na opuštěnou červenou čepici a napadlo ho, já mu ji seberu. Já mu ji seberu z hřebíku, posadím si ji na hlavu a uletím do lesa. Proč bych to neudělal, když se nikdo nedívá? A opravdu to udělal. Sebral čepici z hřebíku, posadil si ji na hlavu a uletěl do lesa. Hodně hluboko do lesa, aby ho náhodou pan přednosta nezahlédl. Tam zapadl na starou jedli a hned začal klapat zobákem do kmene. Ťuk, ťuk, ťuk. Tady přednosta datel. Mám volné nádraží u staré jedle, pošlete sem vlak. Ťuk, ťuk, ťuk. Čekal chvíli, čekal ještě chvíli, ale vlak nikde. Ťuk, ťuk, ťuk, spustil znova. Tady přednosta datel. Tak co pak je s tím? Co pak je s tím vlakem? Ťuk, ťuk, ťuk. jenže vlak zase nepřijel. Datel tedy přeletěl na jinou jedli a spustil. Ťuk, ťuk, ťuk, tady přednosta datel. Mám červenou čepici a volné nádraží, čekám. Ťuk, ťuk, ťuk. Ale vlak nepřijel ani potom, ani odpoledne, ani večer, ani za týden, ani za měsíc. A datel do dneška poletuje se stromu na strom v červené čepičce. Ťuká, ťuk, ťuk, ťuk, tady přednosta datel a nemůže pochopit, proč za ním dosud nepřijel ani jediný vlak, aby mu uctivě zahoukal na pozdrav, když má tu správnou červenou čepičku, jak se na přednostu stanice sluší.

V hlubokých lesích stála hájovna, kde žila Vendulka Hajných, ta Vendulka, co měla vlasy zlaté jako len a dlouhé až do půli zad. Večer co večer chodíval k myslivně mladý lesník a tomu dovolila, aby se díval, jak si je rozčesává před zrcadlem a jak jí pod hřebenem jiskří jako zlatistý splav. Jednou ji tak spatřil jelen samotář a nemohl od oken lesovny ani očí odtrhnout. Ta Vendulka je ale krásná, žasnul. Ta je tak líbezná, že to až není k uvěření. A od té doby denně přicházel po soumraku k oknům hájenky, okouzleně hleděl, jak Vendulka se svými vlasy čaruje, jak je rozplétá a nechává stékat po zádech a ještě si k tomu hezky pobroukává. Potom chodil do bílého rána po lese a vzdychal, až se to nedalo poslouchat. Kdybych tak já směl u Vendulky večer co večer stát a dívat se, jak se svými vlasy čaruje, jenže ona si je češe pro lesníka, má ho plnou hlavu a se mnou nestratí ani slovíčko. Jednou už to nevydržel a když věšala na zahrádce prádlo, přistoupil k plotu a povídal: Dobrý den, Vendulko, to se nám dneska vyčasilo, viď? Mohla bys mi povědět, čím to, že se ti tak líbí mladý lesník? A proč to chceš vědět? Začervenala se Vendulka. Protože já bych také chtěl být vedle tebe večer co večer, přiznal se jelen samotář. Také bych se chtěl dívat, jak se svými vlasy čaruješ a jak si k tomu hezky pobroukáváš. Já bych chtěl být, Vendulko, s tebou pořád. A sklopil uši a sklopil oči. Vendulka viděla, že jelen je trochu hloupý, ale upřímný a hodný a že by měla velký hřích, kdyby ho ranila nějakým ošklivým slovem. Proto mu odpověděla: Líbí se mi, protože nosí myslivecký klobouček. Opravdu? Rozářil se jelen. Je-li tomu tak, nechám si místo parohů narůst myslivecký klobouček. Když narostl na hlavě lesníkovi, proč by nenarostl mně? Byl opravdu trošku hloupý. Nevěděl, že myslivci věšejí svůj klobouk přes noc na věšák. Domníval se, že jim na hlavě narůstá jako jelenům paroží. V lese vyhledal mladého lesníka a zeptal se ho: Dobrý den, pane lesník, to se nám dneska vyčasilo, viďte. Poraďte mi, jak to udělat, aby mi na hlavě narostl takový myslivecký klobouček jako vám. Schoď parohy a potom hledej po lese hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou najdeš, ukousni jí klobouk. Začas naroste na hlavě tobě. Lesník jelena balamutil, ale jelen samotář mu věřil všechno do písmene. Schodil tedy parohy a hledal hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou našel, snědl jí klobouk. Když přišlo léto, řekl si: Jestli pak mi už na hlavě roste zelený myslivecký klobouček, jestli pak už smím Vendulce na oči, musím se podívat do zrcátka. Jenže kde vzít v lese zrcátko? Budu si ho muset udělat. A oloupal kus kůry na kmeni starého smrku a udělal si právě takové zrcátko, jaké viselo v komůrce Vendulky Hajných. Díval se do něho zblízka i zblizoučka, ale co to? Na hlavě neviděl žádný myslivecký klobouček. Na hlavě měl nové parohy. Že to zrcátko špatně ukazuje, konejšil se. Že ono špatně funguje. Oloupal si na jiném smrku jiné zrcátko, ale tomu ukázalo to též. Pro pánička, čím to, že mi rostou zase parohy a ne klobouček? Snad to bude tím, že bylo zatím hříbků, bedel a holubinek málo. Nerostly vlastně celé jaro a začaly až v podletí.
Teď jich bude dost celý podzim a já to všechno doženu. Ukusoval tedy celý podzim houbám kloboučky a když les zapadal sněhem, oloupal si zase zrcátko na starém smrku. Pro pána Jána, vyděsil se, vždyť mám na hlavě pořád parohy, že to zrcátko zase špatně ukazuje, že zase špatně funguje. Ale oloupal si druhé, třetí a páté a všechno mu ukázala parohy a ne zelený myslivecký klobouček. Schodím je a začnu znovu, rozhodl se nakonec jelen. Takhle nemohu vendulce na oči. Třeba to letos dopadne líp, namlouval si. Ale nedopadlo to líp. Dopadlo to úplně stejně. A tak jelen samotář dělá každé léto a každou zimu po lese zrcátka a čeká, kdy mu na hlavě začne růst myslivecký klobouček. Vůbec netuší, že se trápí zbytečně, že by vendulku ve staré myslivně stejně nenašel, protože už dávno měla svatbu s mladým lesníkem v mysliveckém kloboučku. A svými zlatými vlasy čaruje v jiné lesovně.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Když si tak dnes v našem rozhlasovém divadle pouštíme nebo přehráváme některé z pohádek Františka Nepila, dlužno podotknout, že František jako pohádkář neměl jenom ten svůj vlastní originální svět plný fantazie, ale čas od času přijal pozvání třeba, aby pro pana Spejbla, Hurvinka a Máničku napsal rozvrné dialogy plné vtipné češtiny a jazykového vtipkování.
2: Tak, jste připraveni?
3: Já jo, tati.
4: Já jsem prosím také připravena, pane Spejble.
2: Kleště, kladívko, hřebíky a metr máte?
4: Máme, pane Spejble.
3: Máme, taťuldo.
2: No tak, já vezmu pilu a jdeme.
3: Vem, tati, taky pušku.
2: Žádnou pušku.
3: Vem, tati, patrony a bouchačky a já něco bouchnu.
2: Já ti dám, že něco bouchneš.
4: Přece by si neměl to srdce, abys něco zastřelil, Hurvínku.
3: Vem pušku, já takhle přimhouřím jedno oko a prásk. To bude petarda, až
2: ti poskočí hlava. Zamknul si pořádně?
3: Pořádně, tati.
2: Tak si dej klíč do kapsy. Nestrkej ho do kapsy jen tak.
3: A jak, tati?
2: Nejdřív se přesvědč, jestli ji nemáš děravou.
3: Nemám, tati.
2: Hernajs, aspoň si do té kapsy sáhni.
3: Hele, mám tam džuznu, tati.
2: No tak vidíš, máš v kapse díru a strčil bys tam klíč, tak ho strč do té druhé.
3: Jsi měl vzít aspoň 3 patrony.
2: Řekl jsem žádnou abasta. Já přece nejsem u myslivců jenom proto, abych zastřelil všechno, co mi vleze do cesty.
3: Jsi ještě nic netrefil, tati.
2: To by tak vypadalo, kdyby každý člen myslivecké jednoty jenom střílel.
4: Ano, a kdyby žádný nedělal krmítko, jako uděláme dneska my, vidíte, pane Spejble, aby v zimě lesní zvěř nezahynula smrtí, že ano?
2: Velice správně, Máničko, velice správně, ale, děvenko, my nebudeme dělat krmítko, nýbrž krmelec.
3: Kotrmelec.
2: Krmelec.
3: Aniž to krmítko je pro ptáčky a krmelec pro zvěř, víš?
2: No právě.
3: Proč by myslivci krmili ptáky, když střílejí akorát jeleny, kance a medvědy, víš, tatí?
2: No to ne, pro bažanty a pro koroptve se taky dělá krmítko, jenomže se mu neříká krmítko, ale zásyp.
3: Cože?
2: Zásyp.
4: Zásyp, pane Spejble.
2: Ano, zásyp, jako dětský pudr.
3: Protože se tam chodí bažanti pudrovat, viď, tatí?
2: Někam se nechodí pudrovat. Zásyp se tomu říká proto, že jelikož se tam sype zrní, proto je to zásyp.
4: A kam se tedy chodí bažanti pudrovat, pane Spejble?
2: Nikam se nechodí pudrovat, jsem říkal.
3: Jenom málo kdy, viď?
2: Hernajs, vůbec nikdy.
3: Nikdy?
2: No bodeď. Bažanti a koroptve se musí přikrmovat, že ano, tedy v zimě. Proto se jim na podzim postaví zásyp se střechou, tam se nasype zrní a plevy a ono jim to v zimě nezapadá sněhem.
4: A co kdyby přišel do toho zásypu jelen, pane Spejble?
2: Tak by zase odešel, protože by se tam nevešel. Zásyp je nízký, víš, to by se tam jelen musel plazit jako šťovka.
3: A bažan by ho klofnul, viď?
2: A nikoho by neklof.
3: Kdyby myslel, že je to šťovka.
2: Ale on by nic nemyslel.
4: Ale kdyby se plazil, ten jelen.
2: Ale on by se neplazil.
3: A co kdyby se přeci jen plazil, tati?
2: Ale nikam by se neplazil, protože jeleni se neplazí. Nač by se plazil k zásypu, když bude mít krmelec? Žáno, a v krmelci seno.
4: A co kdyby mu ke krmelci přišli bažantové a vyzobali mu všechno seno?
2: Co by dělali v krmelci bažanti, Máničko? Bažanti mají svůj zásyp a krmelec je pro jeleny, pro srnce, pro daňky, muflony, no prostě pro čtyřnohou zvěř.
3: A co kdyby přišel ke krmelci čtyřnohý bažant?
2: Cože?
3: Co kdyby tam přišel čtyřnohý bažant?
2: Jak to?
3: Tak to, čtyřnohý bažant.
4: Bažantové přece mají jenom 2 nohy, Hurvínku.
2: Žádní bažantové, ale bažanti, ti mají jenom 2 nohy.
3: A kdyby byl tenhle čtyřnohý?
2: No tak tvoje starosti bych chtěl mít. Máš plnou hlavu hloupostí. Hele, no prosím, teď jsme na místě a uvidíš, že si něco doma zapomněl, anebo ztratil.
3: Co bych ztratil? Hřebíky mám, kladívko a metr taky.
2: Kleště kde jsou?
4: Ty nesu já.
2: Tak to všechno tady položte, tady hele, na pařic to polož, na pařic, hurvajs. Hodíš to všechno do listí a všechno se pak postrácí.
4: Já dám kleště také na pařez, pane Spejble.
2: Pochopitelně. A přines hurvinku, tamhle ten sloupek, uřízneme ho, tak ať to frčí, ano?
4: A co budu dělat já, pane Spejble?
2: Ty nám ho budeš přidržovat, Máničko.
3: Majstr, ten je těžký.
2: Jaký pak těžký? Takovej velký kluk a sloupek je na něj těžký. Já, když jsem byl jako ty, tak jsem nosil třikrát těžký sloupky a žádný nebyl těžký.
4: Čím ho budete přeřezovat, pane Spejble?
2: Ernajs...
3: Kde je pila?
2: No jo.
3: Tu jsi měl na starosti ty, tatí.
2: Měl na starosti? Já mám na starosti všechno. Ze všeho mám hlavu jako nůši a pila se teď nechala doma.
3: Se nechala, ty jsi zapomněl.
2: Zapomněl, ale proč? Protože máš takových řečí porád. To je pořád, vem pušku, vem patrony a...
4: Já vám pro pilu doběhnu, pane Spejble.
2: Ale vždyť nevíš, kterou, Máničko.
3: Tak pro ní skáknu já, tatí.
2: Jo, a Bůh ví, jakou bys přines a kdyby ses zase toulal. Já si ji přinesu sám. Počkejte tu na mě, ano, já si ji přinesu sám.
3: A přines taky pušku, tatí.
2: Jo, pušku, rákosku.
4: Naschledanou, pane Spejble.
3: Ahoj, tatí.
2: Naschledanou a nedělejte tu žádný brikule.
4: To má pan Spejble smůlu.
3: Ale taťulna už se na ní zvyknul. On jí má každou chvíli.
4: Představ si, hurvínku, kdyby pan Spejble nebyl pan Spejble, ale Vlašťovka, tak by jen takhle zatřepal křidélkama a za chvilku by tu byl s pilou naspátek.
3: Jenomže kdyby byl Vlašťovka, tak by tu už vůbec nebyl. To už by dávno odletěl do teplých krajin.
4: Jak to?
3: Ty nevíš, že Vlaštovky odlétají do teplých krajin?
4: Nevím.
3: A špačci, a čápy, a kukačky.
4: A jeleni?
3: Jeleni neletějí nikam. Co pak jeleni lítají?
4: Ale to já vím, že chodí.
3: No tak? Kdyby každý jelen lítal, tak by z toho byl každý jelen.
4: A neodejdou do teplých krajin.
3: Se ví, že ne. Ani jelen, ani srnec, ani daněk, ani zajíc, ani králík.
4: Já jsem si myslela, že jim třeba v zimě zima a že jdou proto pro zahřátí do teplých krajin.
3: Jim naroste pro zahřátí teplejší srst. Rozumíš, když přijde podzim, že ano, když zežloutne listí a stromy opadají, tak jim vypadají letní chlupy, rozumíš, a narostou zimní chlupy. To nevíš?
4: Nevím.
3: Tak si to pamatuj.
4: Já myslela, že stromům nikdy nerostou chlupy.
3: Šmankote, ne stromům, zvířatům, aby jim v zimě nebyla taková zima.
4: A hlad mít taky nebudou, když je pan Spejble bude přikrmovat senem, viď?
3: No, a taky řípou a kaštanama. Oni jedí, člověče, kaštany.
4: To já, kdybych byla srna nebo jelenice, tak bych kaštany nejedla. Já bych jedla kremrole, řízky a koprovou omáčku, kdybych byla jelenice. Chtěl bys být jelen, hurvínku?
3: Já ne. Já bych chtěl být ježek, anebo medvěd, anebo jezevec.
4: A proč?
3: Protože ti celou zimu spí, v létě jsou venku a na podzim začnou tlout špačky.
4: A vždyť si říkal, že špačkové odletěly do teplých krajin.
3: Začnou tlout špačky, to se jen tak říká, jakože klimbát, podřimovat, víš? Si představ, že kdybych byl medvěd, tak bych od prosince do jara ve třídě spal. To by bylo žůžo, šlobrdo, já bych byl medvěd, paní učitelka by byla medvěd, kluci by byli medvědi, holky by byly medvědi.
4: Místo lavic byste měli postýlky, vy?
3: No, místo tabule pařez.
4: A na jaře by zasvítilo sluníčko, vy byste se probudili.
3: A šli bychom domů, jelikož by začínaly jarní prázdniny.
4: Podívej se, pan Spejble už jde. Tomu to ale trvalo dlouho.
3: A je, Máni. Ten má špatnou náladu.
4: Jak to?
3: Ten je našňupnutý. To já na něm poznám na dálku.
4: A proč by se šňupal, Urvínku? Vždyť ho snad nic špatného nepotkalo.
3: Je. Člobrdo, ten kroutí ošklivé oči má, ten má špatnou náladu.
4: Dobrý den, pane Spejble.
2: Dobrý.
4: My jsme si mysleli, že už dneska nepřijdete.
3: Nazdar, tati, ty jsi rozlobený, viď?
2: No, bolit bych nebyl. S tebou si tak do něčeho pouštět. To mi čert napískal.
3: Jak to, tati, vždyť?
2: No, pro co jsem šel?
3: Pro pilu.
2: No a mám pilu?
3: Nemáš, proč si nepřines, tati?
4: Vy jste ji nemohl najít, že ne, pane Spejble?
2: Nevíš, proč jsem ji nepřines?
3: Ne.
2: Tak hádej.
3: Chci nám podat.
2: Já mám taky chuť si tě podat. Vždyť jsem se vůbec nedostal do baráku.
4: Proč ne, pane Spejble?
2: Vždyť mi Hurvínek zapomněl dát klíč. Jak jsem se měl dostat dovnitř? Já přiletěl jako jelen a klíč nikde.
3: Kdyby jsi zbyl býval řek, tak bych ti ten klíč byl býval dál, tati.
2: To si musím o všechno říkat?
3: Mně to nenapadlo, že tě to nenapadne.
2: Všecko musím nosit v hlavě já?
3: Řekni, tati, nenosíš nic, tak...
2: Tak.
4: A co budeme dělat, pane Spejble, když nemáme pilu?
2: Nic nemůžeme dělat. Za chvilku se smrkne. Půjdeme domů a zítra, abychom sem šli znova.
4: Vždyť ta divá lesní zvěř krmelec ještě nepotřebuje, že ne?
2: Nepotřebuje, ale potřebuju já lítat sem a tam.
3: Kam sem?
2: No sem.
3: Kam tam?
2: No domů, pro pilu.
4: Však to zítra uděláme, pane Spejble, já vám pomůžu.
2: No jo, ale mohlo to být už dneska.
3: To neva, tati. Zítra nezapomeneme ani pilu, ani kleště, kladivo a hřebíky a metr. A pro jistotu si rozhodně vezmeme i bouchačku. To bude peta!

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Věřili byste, jak milou a příjemnou vypravěčkou pohádek dokáže být zpěvačka Maria Rotrová? Zrovna jako by ty příběhy Františka Nepila vyprávěla doma svým dětem do postýlky. A přitom je paní Maria natočila už kdysi na gramofonovou desku. Pro všechny posluchače bez rozdílu věku. Pro děti i dospělé, kteří nikdy nepřestali dětmi být.
2: Největší práci dá skřivánkovi žito. Oves je nejlepší. Ten má krátké stvoly. Ječmen také ujde. Ale pšenice, tu by vám skřivánek nepřál. A žito ani se neptejte. Na jaře to s každým obilím jde. Jenom zima je špatná a předjaří jak by smet. Jen to zkuste přepočítávat řádky obilí, když pomrzává, když tu a tam ještě polehává sníh. Jen to zkuste prohlédnout každé zrníčko, jestli vzešlo nebo nevzešlo. Které nevzešlo, to zastydlo. To musí skřivánek zahřát, to musí vysedět jako vajíčko. A představte si, jaký je to pro něho asi med, zahřívat semínko, když jemu samému leze zima do peříček. Pak přijde jaro a přeháňky a cachtanice, ale to musí skřivánek snést. To všechno patří ke skřivánčině. Ovšem léto, to je bič na skřivánky. To jde takovému skřivánkovi hlava kolem. Zvláště, když má na starosti žito. A přitom to na to nevypadá. Děti jedou na prázdniny a myslí si, ti se mají, ti skřivánci, létají si, kam je křídla donesou, zpívají si o 106. To by bylo něco být takovým skřivánkem a nestarat se o vysvědčení. Jenomže skřivánek si nelétá na nebesa pro vlastní potěšení. Skřivánek tam létá kvůli stéblování. Musí dožní celé pole vystéblovat. Až do prázdnin se může ovsu, ječmenu, pšenici i žitu nechat zelené stéblo. Do prázdnin zelená stébla stačí, ale pak se musí vyměnit za zlatá. A víte, co to znamená? To musí skřivánek vyletět co nejvýše ke sluníčku, uštípnout mu kousek paprsku a ten vyměnit za zelené stéblo. To se rozumí, že sluneční paprsky by se daly odštípnout taky hned nad zemí. Ale ty by nebyly k ničemu. Tyhle konečky jsou tenké, třepí se, ty se snadno lámou a takový klas by neunesly. Proto skřivánek létá co nejvýš. Proto je celý upocený a uřícený. Proto má celý zobáček popálený a proto ho bolí každé peříčko. Zvláště, když uštipuje paprsky na žitná stébla. Ty jsou dlouhé, ty jsou vysoké jako kluci z 9. třídy a těžké jsou jako cent. A víte, kolik je jich potřeba pro takový lán naštípat? K nespočítání. Takže, až uvidíte letět skřivánka pro paprsek, neříkejte, ten se má. Nebo si o vás pomyslí něco, co byste si za rámeček nedali.

0: Už na začátku jsem tu dnes sliboval pohádku s Václavem Neckářem. A sliby se mají plnit, tak tady je. Zůstala v původním záznamu trochu ztracená a jakoby stranou. Možná je to na té nahrávce z hlediska technické kvality slyšet, ale na druhou stranu, když ona se ta pohádka jmenuje Štědrovečerní. A Vánoce jsou vždycky na dohled a taky vždycky daleko. To podle toho, kolik nám je zrovna let. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví.
1: Byl jednou jeden vojáček. Díval se z okna budějovických kasáren, jak venku se sype sníh a říkal si: Vánoce jsou přede dveřmi a já hned, jak přijedu domů na svátky, prometu mamince pěšinky a vysypu je popelem. Stojí už chudinka sotva na nohou, jenže v tu chvíli vkročil do světnice kapitán s šavlí po boku a křiknul:
2: Co pak tu stojíme? Co pak tu koukáme? Co pak se nám to honí hlavu? Že my si myslíme, jaké budeme mít pěkné Vánoce? Jenomže nebudeme. Za prvé, nemáme zapnutý knoflík a voják musí mít zapnuté všechny knoflíky. Za druhé, nestojíme v pozoru dost rovně a voják musí stát v pozoru dost rovně. A za třetí, půjdeme na stráž, protože naše jasná císařovna nesmí mít o svátcích, co? No, co? Starosti!
3: Vždyť já byl na stráži o Vánocích už loni,
1: koktal vojáček.
3: A tenkrát se mi slíbilo, že letos na stráž nepůjdu.
1: Ale kapitán zavelel a vojáci pochodovali. Ale jakou dálku? Mašírovali přes Lišov, Štěpánovice, Třeboň, Starou Hlínu a Mláka na Jemčinu. A teprve tam, u potoka pod Kočičím vrchem a Jezevčím vrchem, se skočil kapitán z koně a řekl vojáčkovi:
2: Tohleto je lávka přes potok. Tu budeme hlídat, aby o ní neměla naše jasná císařovna starost. Každého, kdo na ní vkročí, zastřelíme. Bum! Rozumíme?
1: A nasedl zase na koně, dal vojákům čelem vzad a pochodovali naspátek na Mláka a Starou Hlínu, Třeboň, Štěpánovice a Lišov až do Budějovic.
3: To jsem dopad, jak hoplovic kotě,
1: litoval se vojáček v červeném kabátu. Loni jsem byl na stráži a letos musím zas. Ale já vím co. Já tu lávku budu hlídat ze všech sil a jak na ní někdo vkročí, hned ho zastřelím. Bum. Třeba se mi za to dá pochvala a hlavně dovolená. Ale jak sněhu bylo víc a víc a jak přituhovalo, začal přemýšlet jináč. Nač je vlastně zapotřebí tahle dřevěná lávka? Chodí tu jen babky naklést, hajný a dřevorubci. To oni si ji postavili pro sebe. Nikoho střílet nebudu, stejně se o svátcích nikdo střílet nemá. Pak si vzpomněl na maminku. Já vím, co zastřelím, napadlo ho. Zastřelím mamince zajíce. Jestli tudy půjde zajíc, bude mít maminka Vánoce, o jakých se jí ani nezdálo. Sníh padal a padal a v lese se za dva dny neobjevila živá duše. Až třetí den se stal malý zázrak a objevily se živé duše hned dvě. Jednu velice malou dušičku měl v sobě Kalousek z Pastoušky, který věděl něco, co by měl vědět vojáček v červeném kabátu. Druhou, o něco větší, měl v sobě zajíc na trh Ouško. Kalousek z Pastoušky měl malou dušičku, protože si uřízl vánoční stromek a bál se, že ho chytí hajný. Jestli uslyším ránu z ručnice, znamená to, že v lese hajný je. To pak nepůjdu přes lávku a raději celý les obejdu, říkal si Kalousek. Zajíc na trh Ouško myslel na to, že má ze všech zajíců na světě největší hlad a zahnat ho, že nemá čím. Tak dohopkal až k lávce, kterou vojáček hlídal. Ten se zaradoval. Zalícil, ale kohoutek nestiskl. Nestiskl, protože o Vánocích se nikdo střílet nemá. Rána nepadla a proto se na lávce objevil Kalousek. Co pak tu děláš? Začal se vojáčka vyptávat. Všichni vojáci odešli a jen ty tu stojíš ve sněhu. Jak to odešli? Vždyť mě musí někdo vystřídat. Já chci přece na Vánoce

rád, protože červený vojenský kabát nebyl zdaleka tak chatrný jako jeho hazuka. Vojáček přespal v pastoušce a ráno dostal na cestu dvě jablíčka, dva oříšky a dvě hrozinky. Víc mu dát nemohli, to by děti neměli nic. Fafejta přijel včas. Jeli spolu na pluhu v Žďár, na Jiřnou a Deštnou, jeli od vesnice k vesnici. A vůz se čím dál tím víc plnil. Ráno vůní vánoček a perníkového cukroví, v poledne vůní mandlí, anýzu a vanilky, na večer vůní rybí polévky, zajíců a kaprů na černo, a když se setmělo, naplnil se i vůní jalovce, františků, vosku a jehličí. A to už se zastavili před Vintířovem u chaloupky, u které byly neprometené a nevysypané pěšinky. Když vrzly veřeje, zdvihl se ze stoličky drobný stín. Můj synáčku, co pak, že jdeš tak pozdě, řekl ten stín. Už jsem se strachovala, že tě zase postaví do stráže jako loni. Pak vojáček postavil na stůl stromeček, který si uřízl v lese u lávky, a pověsil na něj dvě jablíčka a dva oříšky. Ten stín maminka přinesla hrách, čaj a vánočku a tu ozdobili těmi dvěma hrozinkami. Nemáme toho moc, řekla, ale když si přišel ty, tak mám tak bohatý štědrý večer, že se mi o tom ani nezdálo. Opravdu toho neměli moc, ale když vojáček vysypal z hazuky všechny vůně, co nazbíral cestou, nechybělo jim vůbec nic. Nic. Jenom promést a vysypat ty pěšinky. Ale do toho se dal vojáček až ráno. A jestli neumřel, prometá je dodnes.

0: Poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý pozdní večer, vážení přátelé. U mikrofonu Noční linky Borek Kapitánček a zdravím vás z brněnského rozhlasového studia. A znovu mám, stejně jako moje kolegyně i mý kolegové, několik otázek. Slyšeli jste někdy to, co jste slyšet neměli? A čím to bylo? Bylo to nedovřenými dveřmi? Bylo to tím, že telefonní hovor nebyl zcela ukončen? A nebo to byla příliš tenká zeď a váš příliš dobrý sluch? A najednou jste zaslechli něco, co se vás týkalo a co jste raději slyšet neměli? Zažili jste takovou situaci? A kdo byl tím, z jehož úst ta slova zněla? Někdo z rodiny? Byli to kolegyně, kolegové na pracovišti? Byla to vaše snacha, byl to váš zeď? S vašimi příběhy na téma slyšel jsem nebo slyšela jsem, co jsem slyšet neměl či neměla, se i dnes můžete vydat do rozhlasového éteru, a to za pomoci telefonního čísla 731 800 900. Ale můžete i psát příběhy o tom, jak k vašim uším doputovalo to, co byste třeba raději ani neslyšeli. Můžete psát na web rozhlas.cz/linka. Budu připraven přijmout vaše hovory, budu připraven citovat vaše psaní, budu připraven s vámi trávit čas až do zítřejší jedné hodiny. Tak ještě jednou příjemný večer a můžeme začít. Noční linka na téma Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl, slyšela jsem, co jsem slyšet neměla, právě začíná.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tomu, abyste povídali o tom, co jste slyšeli a slyšet jste raději snad ani neměli, vás vlastně vyzval i Petr Novák. Je to téma noční linky, která před malou chvilkou začala a první ano. Posluchač čeká na telefonu. Je to pan Vasil. Dobrý večer.
1: Ano, ano, dobrý večer.
0: Poslouchám vás. Kdy jste slyšel ano. něco, co jste slyšet neměl?
1: Já nevím, co teda. Nevím, co jsem slyšel, co jsem neměl. Nevím, no a můžeme něco povídat, nebo...
0: No pokud máte příběh na tohle téma, jak jsem vás jemně instruoval během písničky, tak můžete začít.
1: Tak, já jsem bývalý reprezentant v zápase Řecko-Rýmský a byl jsem na mistrovství světa na Novém Zélandu. Můžu povídat? Jako?
0: Už povídáte.
1: Tak, no, tak jsme se jako tam cestovali asi 42 hodin taky mezi přistání. No a tak jsme se tam jako konečně tam dostali. No, získali jsme na mistrovství světa nějakou to do druhé místo. Tak jsme dobře reprezentovali Českou republiku. No a tak jsme se jako chtěli tam jako podívat po městě, jako co, jak, jako kolem dokola, no, když jsme tam jako tam. No a tak jsme se jako tam podívali, říkám, no, že hotel, jak se říká, byl potom týden docela drahej. Tak jsme našli toho soukromníka, tak jsme už poprosili, a jestli nám, že jsme z Evropy, že jsme sportovci na mistrovství světa, jo, jestli mám, bylo nás tři, jo, jestli můžeme se nějak nevyzdět a tak, jo, samozřejmě, tak jsme ukázali medaile, samozřejmě. No, tak jsme se jako curali sem tam, podívali, no a tak říkám, že musíme podívat na nějakou tu cestovku. Jo. No a tam cestovky jsou takové označeny, že každá cestovka, co jako, jak se říká, co lidi mají zájem na horách, nebo někam prostě k moři a tak dále. A předtím stojí auta, jako ty osobní auta, prostě napsáno, jako kam ta cestovka, jako ta cestovka, jako co má lidi na dovolení, jako na hor, a tak dále, nebo říkám na toho. Na k moři a tak dále. No a tak jsme si jako chtěli jsem někam podívat, tam, že tam jsou mavrové, no a tak jsme si jako tam chtěli podívat kolem dokola nějaké zajímavé věci. No a tak jsme cestovali nějaké po městě, jezdili jsme po jedných cestovky, další cestovce, no a tak vlezeme tam do toho, jako jednu cestovku, no, to jako normálně guten tag, německy, po těch pár slov. No a nic, jenom anglicky. No taky zase nic. No, pak na druhý den jsme to zkoušeli. No a nakonec, tak jsme jako vlezli zase na nějakou tu cestovku na druhý konce, jak se říká, na to duchu čte. Na druhý konce tak toho města. No a tak jsme vlezli dovnitř, pozdravili všechno. No a tak jsme jako počkali, bylo tam asi pár lidí. No a tak když jsme pozdravili, říkám, no, zkusím se nějak ještě tak domluvit, jestli to půjde. No a tak taková starší paní, co tam jako to vyřizovala tu cestovku, asi mohla být těch 65, tak nějak. A tak když tady normálně nás anglicky a my jsme říkali, a že anglicky, že neumíme, že jsme Češi. Ježiš, vy jste Češi, no konečně, už po dlouhý leta byděm tady, jak můžeme mluvit česky. No, tak jsem se ptali, co jak, že, co, jak se tam toho. No a pane říká, já jsem byla jako malá holka, když můj táta by emigroval do světa, no a tak se pojď tak uženil, no a tak jsme jako toho už takové, že zůstali, se jako nevrát. Totiž už se má rodiče...
0: Pane Vasile, já se musím omluvit, že vás přerušuju, ale asi to je dáno jazykovou bariérou, že jsme si nerozuměli. Dnešní téma v Noční lince je téma Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. A já si nesmírně vážím toho, že jste reprezentoval Českou republiku. Nicméně váš příběh ani náhodou nesměřuje k tématu. Budeme muset ukončit náš hovor, ale i tak vám děkuji, že jste projevil důvěru tím, že jste zavolal.
1: Moment, ještě co pár slov. Stojí to za to, jo? Pár slov, prosím vás, bude to hodně. No, takže se jako tom mluvili česky, tak vám potom dali nám. Slyšíte mě, jo?
0: Ano, slyším.
1: Tak si říká, no, kluci, máte nějaký zájem, aby se sám někam podívali, no, samozřejmě, tak si tam to se domluvili, dala nám do toho, dala nějakou jaký směr, no, kam jezdí tam autobusy, jak se tam můžeme dostat, no, dala nám prostě se podívat na takový, jak si říká, prales, asi 20 kilometrů od toho města, no, a kde tam žijou Maurové, kde ještě prostě tam bydlejí v těch chatačata. No tak jsme tam jako šel se podívat, tak to všechno bylo dobrý. No a teďkom ještě další věc. Tak
0: promiňte, ještě, pane Vasile, opravdu to není příběh, který by splňoval všechna kritéria k tomu, že jste slyšel něco, co jste slyšet raději neměl. Znovu opakuju, vážím si vaší důvěry, ale dáme šanci dalším posluchačům. Ano?
1: Dvě slova, šefe.
0: Ano.
1: No, tak dala nám, jestli nechceme jít do toho, chceme jít kam prostě na nějakou tu...
0: To je víc než dvě slova. Pane Vasile, já se moc omlouvám, ale abychom dali šanci i dalším. Mějte se hezky a snad někdy, až budeme mluvit o cestování, vaše příběhy velice rádi zveřejníme.
1: Chci vás vidět, že potkáme ve světě, Češi jsme potkali ve světě, pane. A ještě poslední slovo vám řeknu. Tak dále nám, slyšíte mě, jo?
0: Ano, slyším vás a slyší vás všichni, kteří by třeba rádi řekli ten svůj příběh. Ano, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu. Dnes na téma Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Říkám to záměrně v tom ženském pohledu, protože na telefonu čeká paní Eva. Pěkný večer, paní Evo.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás. Tak, jak to bylo, kdy jste slyšela něco, co jste raději slyšet neměla?
1: Tak bylo to v dobách, kdy existoval pojem, který už si těžko někdo představit, takzvané protistátní řeči. A já jsem, když se nějaký takový vtip nebo něco doma řeklo, tak při nejbližší příležitosti jsem to zase někde sdělila jako zajímavost.
0: Aha, takže zvědavé dítě, které venku říkalo něco podobného, co slyšelo doma, ale nemělo říkat. Takhle je to.
1: No ano, samozřejmě. A nebo se kdysi povídalo o Slovácích. Jakože někteří Slováci prostě jsou nesnášenliví k Čechům a že říkají Čehůni a takové všechny ty výroky Čech a domechaných do Dunaja. A my jsme jednou jeli s maminkou vlakem se Slovenkou. A já jsem jí to všechno povídala. A ona říkala, no to jsem teda nepočula, že by se hovorilo Čechury. Ještě to Čehůni ani to nikdy neslyšela, protože řada Slováků jaksi nebyla, co by nás neměli rádi, nebo tak. Prostě takové nějaké excesy, že někde přišli v restauraci a nějak na ně byli protivní, což se v této zemi stává taky a asi všude na světě medicky jsou všichni ochotní. Tak jsem viděla přednášku o tom, jak Slováci neměli rádi Čechy. A ona zřejmě se s tím jaksi nesetkala v podstatě. Tak říkala, že člověk Čechůry, a se říkala, no Čehůry vypovedali, když tam naši lidi přišli.
0: Ono to zřejmě má kořeny v té době dávno minulé, v té době před více než 80 lety, kdy tato hesla, nebo to, co jste právě teď citovala, a já si vzpomínám ještě na jedno Češi peši, jakože Češi ze Slovenska domů zase pěšky, že nás tehdy...
1: Češi peši, no ano, jo, to jsou...
0: Že nás tehdy neměli asi někteří rádi, ale jak říkám, to je před tak dávnou dobou, že bychom v tomto smyslu mohli klidně jít ještě hlouběji a hlouběji do minulosti a kdo ví, čeho bychom se dobrali.
1: Evo. No to věru. No. A já jsem viděla tuhle tu přednášku a máma to potom doma taky vypravila tátovi a táta mě řekl, v jedné kuchyni u jedných příbuzných měli napsané takovou vyšívanou takzvanou kuchařku, prostě takový jako obrázek s výšivkou a s nějakou větou.
0: Hospodinka naše milá nám všem dobře uvařila, tam bývalo.
1: Ano, taky. A na tom jednom bylo. Jez koláč s jahodama, drž jazyk za zubama. A táta mi říkal, to jsou ty jahody, takové to jádro věci, nemůžeš všechno vykládat prostě. A tak táta, když se tak něco řeklo, nějaký právě ten vtípek takový nevhodný společenský, nebo ne ani prostý, ale prostě spíš takzvaně protistátní politický vtip, tak říkal, Evo, jahoda. Tak já už jsem věděla, že to
0: je
1: jahoda,
0: jeskola
1: s jahodam. Jeskola s jahoda, co jsme měli společně a že mě to teda skončilo jeho smrtí v 15 letech. No. Takže to bylo tak se snažil mě odnaučit, abych co nevrbentila, co kde se doma řeklo i třeba nějaké, já nevím, mohlo by to jedněch příbuzných u druhých a tak dále, to jako... Tak těch 15 už to nebylo, a to se nějak mezi 10-12. A jinak člověk letuzile, co zaslechl, co bys...
0: No právě na to jsem se chtěl zeptat, jestli třeba vy jste někdy nezaslechla o sobě něco, co jste raději ani nechtěla slyšet.
1: No možná taky, ale to nebylo to zase moc, to jako můžu říct, že jsem potkala i lidi, kteří dokázali udržet tajemství, takže to jako... No to pamatuju málo, ale stalo se třeba člověk někde jako přecházel z pokoje do pokoje a teď si tam něco povídali, ale to už je jiná pohádka, já jsem chtěla zůstat v dětství.
0: Rozumím vám, paní Evo, a moc krát děkuji za to, že jste se nám svěřila se svým příběhem. Mějte se hezky a přeji vám krásné léto, které už
1: všetci
0: je na cestě.
1: Všetci známe, zdravím, děkuju.
0: Naslyšenou. Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. Téma noční linky, kterou právě posloucháte. A psát do ní můžete na web rozhlas.cz/linka. Tak, jako napsal už i Michal. Stalo se mi to najednou. A ten poslední případ, no tak ten tedy stál za to. Příběh možná posluchačsky atraktivní, ale řeknu vám, ani se mi na něj vzpomínat nechce a ani si nepřeji, aby v éteru zazněl. I když dnes na tom už vlastně vůbec nezáleží. Co bylo zarážející, byl ten ostrý kontrast mezi tím, jak s vámi člověk jedná a tím, co si o vás ve skutečnosti myslí. Pro mě, co by tajného účastníka, to znamenalo tři věci. Vnitřně zpracovat obsah sděleného, upravit si obraz o dotyčném a vyřešit dilema, zda ho konfrontovat. U posledně jmenovaného jsem tehdy zvolil konfrontaci, ale ani ta druhá možnost, kterou bych volil dnes, není špatná. Vyžaduje ale obrovskou vnitřní sílu a ač nějakou v sobě mám, třeba bych to nakonec v sobě tutlat nevydržel. Konec Michalova krátkého příběhu, respektive zamýšlení nad tím, jaké to je, když o sobě slyšíte něco, co jste raději slyšet neměli. Telefon 731 800 900. Po písničce Aleše Brichty nás s vaším příběhem doufám spojí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jako vždy má i dnes tahle dvouhodinovka své téma. Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Něco takového chce říct Hanka. Soudě podle toho, co říkala před malou chvilkou na telefonu 731 800 900. Hanko, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jak to bylo? Kdo vám něco řekl, aniž by o tom věděl? A vy jste to zaslechla.
1: No, ono to spíš nebylo jakoby přímo mě, ale...
0: No právě.
1: Byla jsem taková hodně zvědavá holka a když mi bylo cirka 14, tak si můj o 7 let starší bratr přivedl domů nevěstu. A mojí mamince se moc nevěsta nezamlouvala a tak nějak já jsem to nějak moc neřešila a... Jednou se mi právě podařilo zaslechnout, jak moje maminka nějaký té své kamarádce říká, no, vždyť ona ho stejně utáhla jenom přes postel. Mm-hmm. A já jsem strašně dlouho přemýšlela o tom, co ta moje nastávající vlastně švagrová mohla udělat s tou postelí a jak jí teda táhla, aby ho teda na tu postel utáhla. A můžu vám říct, že jako pamatuju si to, je to už hodně a hodně dávno, ale tohle si pamatuju, protože možná v nějakých 18, 19 letech jsem pochopila, co ta moje maminka vlastně tenkrát říkala a jak to krásně zaobalila, jako tak, aby jako tam nebylo nic, jak bych řekla, neslušného.
0: Tak, ano, ano, řekla jste to lépe než já. Utáhla ho přes postel. No, je to ještě ano. Pořád vaše švagrova?
1: Bohužel, nebo bohudík, možná nevím, ale vydrželo jim to rok.
0: Dá se říct.
1: To manželství.
0: Ačkoliv tedy samozřejmě bych neměl tak dopodrobna zkoumat vaše rodinné poměry, dá se říct, že maminka měla pravdu?
1: Myslím si, že maminka měla pravdu, ale že to teda nebylo asi jenom tím utažením přes postel, že tam byly jako další a další věci a já teda teď švagrovou mám už vlastně kolik, 630 let švagrovou a myslím si, že ani tahle se mojí mamince vůbec nelíbila, takže bych to spíš tak nějak jako shrnula tak, že jako nebyl člověk, který by se mé mamince zavděčil.
0: No tak někdy jsou maminky náročné, ale někdy maminky poznají to, co nám dochází hodně dlouho. To je taky pravda.
1: No to ano. To zase ano, ale to jako tohle to byla taková větička, že kterou, když jsem si teď pustila rádio a slyšela jsem tohle vaše téma, tak jsem říkala ano, to je taková věc, která mi tam v té hlavě rašpluje ještě po 40 letech. A pořád mi to vždycky jako to říkám, a poslouchat se nemá. Pak se člověk dozvídá věci, kterým nerozumí, anebo který neví, co je.
0: To sice máte pravdu, ale někdy člověk ani neposlouchá a slyší.
1: No, tak to radši snad, jako hodně se tomu od té doby vyhejbám.
0: Takže máte jako... to štěstí, že se vám to zatím, že o vás by třeba někdo mluvil a nevěděl by, že vy to slyšíte, že se vám to ještě nestalo?
1: No, myslím si, že se mi to možná už i stalo, ale snažila jsem se vždycky tohle všechno jako dostat pryč, jako z hlavy, aby to tam nebylo. A spíš jsem mívala jako mladá holka takový, že když jsem někam přišla a teď se tam někdo bavil, a přišla jsem z mokly, tak jsem měla takový hned takový to podezření.
0: Že mluvili že o vás. Určitě...
1: Ano, jako jo. Takže takový to, oni mluvili o mně a teď jsem se celá prohlížela, jestli jsem správně oblečená nebo tohle. Jako jo, a, jako, a to si myslím, že možná bylo pro mě ještě horší, než kdybych něco o sobě vyloženě zaslechla, protože tam bych měla aspoň ten důkaz, že teda opravdu mluvili o mně, ale tady vlastně nikdy ten důkaz nebyl a je to jako, nebylo to taky moc příjemný.
0: Řekl bych ale, že v zásadě bylo velmi dobře, že jste se pokusila, pokud něco takového nastalo, tohle z hlavy spíš vytěsnit. Člověk se tím potom zbytečně trápí.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Hanko, děkuji vám za důvěru. Mějte se hezky a přeji vám krásný červen.
1: Vám též, mějte se, naslyšenou.
0: Naslyšenou. Slyšela jsem, co jsem slyšet neměl. Neměla. Téma noční linky, kterou právě posloucháte. Volat do ní můžete až do zítřejší jedné hodiny. Číslo za chvíli uslyšíte, ale i vaše psané příběhy, glosy, připomínky a postřehy jsou vítány. Pavel ze Židlochovic píše: mně se tedy nic takového nestalo, ale synovec vyprávěl, že byl se svojí holkou u něho doma a najednou mu došla SMSka. Tak se podivil, že mu došla právě od ní, tedy od té dívky, se kterou byl, tak chtěl jít za ní a zeptat se, proč mu posílá SMS, když jsou vlastně vedle sebe v pokojích. Ale načetl si ji a tam bylo napsané: počkej ještě chvíli, za chvíli jde ten debil do práce, tak já se ti pak ozvu. No a byl mezi nimi konec. Je to trošku smutný, ale taková je asi tak nějak ta dnešní doba, pokračuje Pavel. Bylo mě ho trochu líto, ale ještě, že to takhle rozkryl, než aby to mělo třeba nějakého delšího trvání. Takový nešťastný vztah. Holka se prostě překlikla a poslala SMSku jinému, než chtěla. I to je jedna z možností, jak jste se třeba o sobě někdy něco dozvěděli a raději byste to nevěděli. Slyšeli jste nebo četli jste někdy něco, co jste o sobě slyšet či číst nechtěli?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Klidný předpůlnoční čas vám přeju, vážení přátelé, a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, zejména vašich příběhů na téma Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Či slyšel jsem to, co jsem slyšet neměl. Paní Eva je tou další, která čeká na telefonu 731 800 900. Dobrý večer, paní Evo.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny. Myslím, že bych měla k tématu. Jako dítě, nevím právě, jestli mi bylo 10, 11 nebo 12, už je to hrozně dávno, vezla nás naše slovenská babička od Karlovarska až do Prešova vlakem na prázdniny. Vezla mě a sestru a uprostřed cesty, asi ve Skalici na Slovensku, jsme vystoupili a jeli jsme k jedné neznámé tetě, protože jsme byli hrozně z toho vlaku unavený, tak jsem ležela, usnula jsem. No a moje babička s tou tetou si povídali. Povídali, jenomže já jsem bohužel nespala a všechno jsem slyšela. Tenkrát jsem se dozvěděla, že můj otec není ten vlastní otec a moje babička vyprávěla té tetě, jak to vlastně bylo. No, byla jsem z toho potom trochu v šoku.
0: To si vůbec nedokážu představit, promiňte, že vám do toho vstupuju, ale to si vůbec nedokážu představit, co se muselo dít v hlavě tehdy zhruba desetiletého děvčete.
1: No, to si představte, že ano. Několik roků to trvalo, než jsem se s tím jako psychicky vyrovnala, protože moji rodiče vůbec mě nic neřekli. Ani nevěděli, že už to vím a prostě vůbec mě nenapadlo, já nevím, co je dobře, kdy je to třeba říkat těm dětem, prostě vůbec je to nenapadlo a já jsem brzy odešla už ve 14 letech studovat, tudíž jsem byla z domova pryč a na tu sobotu, neděli, kdy jsem přišla, už nikdy tohle na přetřes nebylo a moje rodiče vůbec se o to nezajímali, mě to říct, ale mě to v té hlavě opravdu velice, nejdřív jsem byla naštvaná a prostě teď jsem začala toho otce pozorovat a tohle a pak jsem si v duchu říkala, ty nejsi můj otec, jo. A přitom to byl perfektní táta, ano, byl perfektní a inteligentní, daleko víc než moje matka. No to už potom později jsem na takovéhle přišla věci, ale řeknu vám, že mě trvalo několik let, brzy jsem se pak vdávala, protože nebyl to můj otec. No a nikdy mě to rodiče neřekli, jak to bylo, nebýt téhle babičky. Už jsou oba pryč, musím se zeptat jednou sestry mladší, protože ta byla celá léta s rodiči, byla doma a byla taková zvídavější a víc si povídali, tak musím se jí zeptat, jestli ještě nějaké větší detaily zná, ale řeknu vám, že to byl pro mě, léta jsem se s tím vyrovnávala. Jinak mě takovéhle věci, že bych někdy slyšela o sobě nebo tak něco jiného, to ne, ale tohle byl pro mě šok a hned jsem si to včera, když jsem přečetla to téma, říkám, to musí ze mě vyjít ven. Takže takhle.
0: A já jsem moc rád, že tenhle terapeutický účinek, já to možná říkám hodně nadneseně, ale že tenhle terapeutický účinek jsem vám mohl nabídnout. Já jsem rád, že jste to řekla, paní Evo. A taky si dokážu představit, jak moc vás to asi trápilo celoživotně. Je to ve vás vlastně pořád, i když možná už ta bolest není tak velká. A samozřejmě, že mnozí nebiologičtí otcové nebo snad třeba i nebiologické matky mnohdy můžou být mnohem lepšími otci či matkami než ti skuteční, ale přesto to v malém dítěti muselo zanechat obrovskou jizvu.
1: Ano, já nevím, jak je to dobře, v které době je to dobře říkat dětem, ale když se teď díváme na ty filmy a tak, tak to všude hned od mládí řeší. Tak já nevím, co by řekl odborník na to.
0: Nemám ho bohužel po ruce, jsem jenom moderátor, který dává šanci vašim příběhům a můžu s nimi maximálně cítit, soucítit, ale odbornou radu, tu ode mě bohužel nemůžete čekat.
1: Ano. Takže přeji vám všechno dobré a zdravím všechny posluchače. A ať se jim tohle neděje, protože opravdu leta to trvalo. A nevím, proč jsem byla tak hloupá a nešla za těmi rodiči, abych se zeptala. Vůbec ne.
0: Možná jste měla výchovu trošku přísnější a třeba jste se bála.
1: Ne, nebála jsem se, ale nebylo tenkrát, nebylo takové soukromí a s těmi rodiči, rodiče měli velký spěch a hodně práce a nepohodlné žití, nepohodlné byty a všechno, tak asi na to nebyl čas.
0: Paní Evo, i tak vám děkuju a přeju vám krásný červen. Mějte se hezky.
1: Děkuji vám.
0: Naslyšenou.
1: Mějte se pěkně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je to noční linka Českého rozhlasu a dnes má téma Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. Mám tady dva příspěvky, které spojuje ta cesta, kterou se k dotyčnému dostala informace, kterou raději slyšet neměl. Ten první, to je kraťoučký příběh, jak je jeho zvykem, od Bedřicha. Dobrý večer, mně se stalo, že jsem byl na autobusovém nádraží, jedna paní měla hovor, ta paní zapomněla položit mobil, ta druhá paní začala pomlouvat, to je docela nepříjemné. Děkuju, Bedřichu. A napsal i Jenda. A opět je v hlavní roli mobil. Cituju. Krátce předtím, než jsem se rozváděl, tak moje bývalá žena se jednou zavřela do pokoje a snad 3 hodiny telefonovala se svojí mámou. Nevím, jestli si neuvědomila, že něco může být slyšet, anebo zda v zápalu těch pomluv na to zapomněla. Ale to jsem se dozvěděl o sobě tolik věcí, až jsem se divil, kolik opravdu velice zajímavých vlastností člověk vůbec může mít. Jen mě to ujistilo v tom, co jsem si už delší dobu o té ženě myslel, a v tom, že ten rozvod je ta nejsprávnější věc, kterou jsem v životě udělal. Potud Jenda, který napsal na rozhlas.cz/linka. Ovšem teď je čas na další telefonát. Číslo je 731 800 900. A pokud jste i vy někdy o sobě slyšeli něco, co jste raději slyšet neměli, jste těmi pravými, které vlastně v tuhle chvíli noční linka oslovuje mými ústy. U mikrofonu je Borek Kapitánček a na telefonu by měl být další posluchač. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Podle hlasu poznáváte Roberta. Pěkný večer do Olomouce.
1: No a k tématu řeknu asi tolik. Už je to 5 let zpátky. Chodil jsem na plavecký stadion do Olomouce. Jelikož jsou handicapované, to je dneska kde kdo. Při porodu jsem utrpěl těžký úraz hlavy, to je jedna věc. Druhá věc je, mám se na hrymu, takže mám v háji plice. No a prostě v tým kolektivu mě to řekl jeden pán, který byl s tím nadřízeným už v důchodě, a tak mě tam zkrátka pomlouvali. No a já jsem se teda rozhodl, že nejlepší je prostě z toho kolektivu odejít, tak to jsem udělal. Šel jsem do jiného kolektivu, chodím plavat do jiného města a mám od toho pokoj, jo? Protože s pomluvama je to asi jako, když máte peřinu, vylezete na vysokou budovu, počkáte, až bude větr, tu peřinu roztrhnete a zkuste to pozbírat. To lad vám nebude stačit. Jako. Takže pokud vás někdo v nějakém kolektivu pomluvá, tak moje rada je odejít pryč z toho kolektivu a vůbec se tím nezabývat, protože to stejně nikam nevede, stejně to nijak nepomůže. A teďka ten kolektiv, kam chodím, jsou spokojené, oni jsou spokojeni, prostě jsou absolutně spokojené, protože dobré, kolektiv, nikdo vás nepomlouvá, jo? A že jste postižené, tak prostě to berou jako a nepomlouvají vás. Oni neříkají prostě nějaké pomluvy, které jako samozřejmě jsou soukromy, takže to nechci dozvědět dopodrobno. Jo? Ale jenom říkám, že je nejlepší odejít z toho kolektivu v tomhle případě. Jo? Protože to pozbírat to peři, to nejde, to je pitomost.
0: Jinými slovy říkáte, moudřejší ustoupí. Roberte, já se už dopředu omlouvám, pokud se vás to nějak dotkne, ale zeptám se ještě na jednu věc. Ta souvisí spíše s tou technickou stránkou toho, jak se k vám ta informace, ta pomluva, jak říkáte, dostala. Vy říkáte, že jste chodil plavat a vy jste byl, řekněme, v nějakém chumlu, ve kterém jste neměl být, nebo jak se k vám technicky, jak se to k vám dostalo?
1: No protože ten prostě nadřízený, ono to mluvil potom s chlapama na dílně, takže jsem vypadal jako pitomec, no. Ale já jsem se na něho nezlobil, protože...
0: A vy jste to slyšel přímo na vlastní uši, ano? Jako byl jste někde třeba, tak. Já nevím, za rohem. Jde mi čistě o tu technickou stránku v úvozovkách.
1: No, jasný. Jo? Takže on prostě... Tam prostě vykládá různý ty pomluvy, které já nebudu říkat.
0: To nemusíte, jak říkám, šlo jenom o tu cestu, kterou se to k vám dostalo, jestli to byl třeba špatně udržený mobil, jestli to byla tenká zeď, jestli to byl za rohem.
1: Tak se o tím bavil, jo. A pak, když teda jako přišlo na lámání chleba, jak se říká, jo, protože já jsem měl v háji plice, tak jsem potřeboval pomoc prostě s nafouknutím pomůcek. A on prostě přišel a říkal, chlapi, potřebuju nafouknout lehátko, mě se točí hlava. Ale já jsem byl za pitomce, takže já jsem si o tím udělal svůj obrázek, jo. A tím pádem jsem do toho kolektivu nechodil a jak říkám, chodím do jiného kolektivu, je tam rozumné kolektiv, mám tam paní učitelku na plavání, já si to zaplatím, s něho si rozumím, rozumím si s jejím mužem, oni jsou oba moc prima, ze vším mě pomůže, jo. Nikdo se mě nesměje, že jsou postižené, jo, a že prostě jsou věci, na které nestačím a tady, jo.
0: Roberte, děkuji za váš příběh. Mějte se hezky a přeji vám krásný červen.
1: Pozdravujte Vlastičku z Krnova, pak paní Ludmilu Sympatěčku z Brna.
0: To musíte vy sám, ne já, ale děkuji.
1: Já jim to jenom říkám, že pozdravujte, jakože jestli poslouchají, tak je pozdravuju všechny. Tak a moc a děkuji vám, že jste mě vzal. Naschledanou.
0: Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ze 70. let jsme tady měli návštěvu v podobě Věry Špinarové, tedy jejího podání písničky Fernando. Ale v Noční lince je tím podstatným téma. Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Takhle nějak to možná bylo i u paní Zdeny. Zdravím vás, paní Zdeno, pěkný večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, a všem posluchačům. Já, když už manžel odešel, zemřel, tak jsem začala chodit do klubu seniorů. Tam jsem se seznámila paní, která mi byla sympatická, jezdili jsme spolu i po nějakých výletech. No a takhle jsme si i telefonovali. No a ty naše telefonáty někdy byly opravdu třeba hodinový. No a takhle jsme se bavili vlastně. Jenomže jednou jsme se bavili a volal jí syn na mobil a nemohl se jí dovolat, tak zavolal na pevnou linku a tam jí teda vypucoval, že jí už hodinu volá a nemůže se dovolat. A ona zapomněla ten mobil, s kterým mě telefonovala, tak zapomněla vypnout a já jsem si vyslechla. Ale prosím tě, mluvím s paní Zdenou a ona pořád jenom žvaní a já se jí nemůžu zbavit. No, tak jsem si říkala, no teda, to je něco. Víc povídá ona než já. No a nakonec s žvaním já. Tak jsem to vypla a napsala jsem jí SMS, že se omlouvám, že jsem teda tak dlouho žvanila a že už žvanit nebudu. A tím to skončilo.
0: Chápu, že vás to muselo přímo tnout, ale víte, co mě zajímá? Jak se k tomu postavila ta dáma? Kontaktovala vás potom ještě?
1: Ne, vůbec. Vůbec. A tak jsem si říkala, že to nebyla žádná kamarádka, jo. A no prostě já nevím, takovýhle chování.
0: Člověk ztratí důvěru a nechci říct, že si už potom vybírá pečlivý přátel. Mnohdy se už vlastně brání novým přátelům, nebo ne?
1: Máte pravdu a já mám trochu takovou povahu, přestože já jsem byla celý život mezi lidma jako v obchodě. Já jsem prodávala a vycházela jsem s každým jako dobře. Všechno bylo pěkný prostě, jo. A věřila jsem lidem. A tohle to mě teda opravdu úplně stělo. A říkala jsem si, proč? Teď mohla říct něco jiného, nebo ten telefon. No hold, prostě to je právě to večerní téma dnešní, že jo.
0: Trefila jste to naprosto přesně a vlastně mě mrzí, že jsem vám připomněl tuhle starou jizvu. Ale víte co, já vám povím ještě jednu věc. Vy totiž podle toho, jak mluvíte, byť nejsem takový odborník, vy na mě působíte dojmem dobráka. No a právě s těmi dobráky lidé

0: často zametají.
1: Pane Borku, ani nevíte, jakou máte pravdu. Já si říkám, že jsem mucholapka na zlý lidi, jo. A tak nakonec už mám nějaký roky, který už a hlavně nemůžu chodit. A opustila jsem prostě kluby, všechno tohle a řeknu vám, že mám svatý klid. Telefonuju si akorát s rodinou a s jednou teda kamarádkou, ale takovým způsobem, že do soukromí nelezu nikomu, ani já si ho ne to a mám pokoj. A doporučuji to každému, kdo se takhle zklame, prostě už moc nevěřit.
0: Rozumím tomu, co říkáte. I když se s tím zcela ztotožnit nemůžu. Ale jak říkám, rozumím vám, naprosto vám rozumím. A přesto bych vám chtěl ještě něco říct. Není to tak, že vždycky ke každému tématu, pokud nejsme František ze Židlochovic, máme cokoliv co říct. Ale vždycky, když budete mít zapnutou noční linku a budu u mikrofonu, vězte, že ačkoliv to nevyslovím, tak budu myslet i na vás. Mějte se hezky a přeju vám krásné léto.
1: Moc vám děkuju, pane Borku, a přeju vám to samý i dalším posluchačům. Děkuju a dobrou noc.
0: Dobrou noc. Noční linka. Při rozhovoru s paní Zdenou jsme, a vlastně ani nevím jak, překročili hranici mezi starým a novým dnem. A už minutu a půl platí nové datum. Je 4. června 2026. Posloucháte Noční linku se stále stejným tématem. Slyšela jsem, co jsem slyšet neměl. Neměla. Telefonujete na číslo 731 800 900, píšete na web rozhlas.cz/linka. A budu rád, když i v téhle hodině zazní vaše příběhy. Proto jsem tyhle dvě cesty musel zmínit, i když jsou pro mnohé z vás, hlavně ty pravidelné posluchače a posluchačky, něčím, co ze sebe vyklopíte, kdyby vás takzvaně o půlnoci probudili. Tak abyste věděli, budu s vámi do jedné hodiny a znovu se vás budu ptát na vaše příběhy, na téma, které jsem právě zmínil. U mikrofonu je Borek a předávám slovo aspoň na pár chvil Janě Kratochvílové. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu. A jako vždy má ve svém nejen záhlaví, ale vlastně během celých svých dvou hodin na zřeteli jisté téma. Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. A v tomhle případě nemůžu pozdravit jenom jednou, ale vlastně hned dvakrát. Jsou to totiž dva pánové, kteří jsou u telefonu. Tím jedním je Adam a tím druhým Honza. Pánové, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Dokonce dvojhlasem. Jak to bylo s vámi? Kdy jste a co jste slyšeli to, co jste slyšet neměli? A jak to bylo?
1: Máme kamaráda Vaška, jo? A jeli jsme na hrad Valdek, jestli víte, co to je.
0: Na hrad Valdek?
1: Jo, zabýváme se jakoby urbexem a jakoby entitama, duchama. A jednoho dne nám řekl kamarád, co když tam bude taková jakoby vlčice, jakože byl jakoby zoofil. A pak jako to jsme fakt jako si se zrovna nechtěli.
2: Řekni o té sestřice.
0: Jo, vy toho máte víc, chlapci, povídejte.
2: Máme toho bohužel víc a nevíme si rady.
0: Poslouchám nejen já.
1: No, víme, no. No
0: tak vy nalákáte a potom cuknete, no.
1: No, protože jako ještě občas chodíme tady do sanatoria, jestli víte, kde je kostel Svatčiny mi lesy, sanatorium plicní.
0: Nebyl jsem tam zatím.
2: Je to za Prahou, Prahovýchod.
1: Mm-hmm. Prahovýchod. Jo, bylo tady plicní sanatorium, tady se jakoby událo jakoby spoustu věcí, jsou tady nějaký entity, zabýváme se tím. A jako vaše, když nám řekl jako jednou, že si tady postavte stán a třeba za váma přijde jako mrtvá sestřička, no tak jako nevíme, no. Jestli jako nevíme v pořádku, nebo...
2: My se o něj strašně bojíme, protože tohle to je docela častý a máme z toho na jednu stranu jako strach a obavu. A nevíme si rady, co s ním.
0: No jo, vojna by možná pomohla, chlapci.
2: Asi jo.
0: To byla samozřejmě nadsázka. Doufám, že jste se neurazili. Pánové, děkuji vám moc krát za váš telefonát, za vaši důvěru. Sice bych trošku víc vyklenul ten váš příběh, ale i tak vám patří díky. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Taky naslyšenou.
0: Jana napsala na rozhlas.cz/linka k tématu. Šla jsem ke kamarádce a prožila jsem si doma, pardon, tady je napsáno prožila a já jsem si říkal, musíš tam vyměnit slovo. Tak ještě jednou. Šla jsem ke kamarádce a položila jsem si doma peněženku na toaletní stolek. V okamžiku jsem na to zapomněla a peněženku hledala. Za chvilku jsem si vzpomněla a tak jsem to vykládala té kamarádce a obě jsme se smáli. Já už byla doma a ona mi něco zatelefonovala a zapomněla zaklapnout mobil. A já slyším, jak říká manželovi, představ si, ta kráva nemohla najít peněženku a ten její debil jí ani nepomohl hledat a ještě další věci. Poslouchala jsem ještě tak dobrých 5 minut, položila jsem a vytočila ji a říkám, volá ti ta kráva, co nemohla najít peněženku. Delší dobu klid, pak řekla jen, aha, a už jsme se spolu nebavili.
3: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes jsou to příběhy ne zcela veselé. Jsou to příběhy na téma slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Iveta je tou další, kdo čeká na telefonu 731 800 900. Takže dobrý večer, Iveto.
1: Dobrý večer, krásnou noc. A to téma teda, to je fakt smutný.
0: No,
1: a chci říct, já jsem četla, co jsem neměla číst, jo?
0: Mm-hmm.
1: Jak jste říkal.
0: Takže SMSka.
1: Nebo četl, takže já to povím tak, je už to skoro 50 let, půl století.
0: Mm-hmm.
1: Mě bylo 20, já jsem porodila dětičky, dvojčátka, a my jsme s manželem žili u jeho rodičů dočasně, jsme čekali na byt. Já jsem od družstva požádala o byt, to ještě bylo za komunismu, tak jsme čekali na byt. Tak jsme chvíličku bydleli u těch rodičů, u tchánu. A teďka já jsem těm lidem tak věřila, já jsem jim měla strašně ráda. A ti lidi, na úvod chci říct, oni mě nechtěli jako. Oni nechtěli, aby si ten jejich synáček, jedináček mě vzal. Oni byli proti tomu, oni mě prostě nechtěli. A teďka my jsme tam chvilku bydleli, tam ty tchání. Já jsem jim říkala mami, tati potom, jo.
0: Mm-hmm.
1: Oni nás tam teda nechali bydlet, že jsme čekali na byt. A teďka jednoho dne ta maminka, moje mami tchyně, jela do lázní, jo.
0: Mm-hmm.
1: A teďka tata jako tchán nechal otevřený dopis na stole v kuchyni, jo, co psala z těch lázní. A já jsem si ho chtěla přečíst, jako jak se má, jo, jak se má, já jsem byla čestná holka. Já jsem si ho chtěla přečíst jenom z toho důvodu, jak se ta maminka v těch lázních má. A teď představte si, tam bylo. Zamkni všechny skříně, aby ta Iveta nám nic neukradla. Já jsem z toho byla vyřízena. Já jsem z toho byla úplně zdrcená. To bylo pro mě strašný, protože můj tata byl čestný, charakterní chlap a tak mě vychovávali, jo. A teďka já tam čtu, aby jí nic neukradla. Já bych si to nedovolila v životě. A teďka tím tématem jste to ve mně jako probudili, že vidíte, že brečím z toho. Já jsem to byla vyřízená, ale teď vám něco povím. Já jsem to přečetla, byla jsem z toho zdrcena, mě bylo 20. Měla jsem dvě malé holčičky, jo. Živila jsem rodinu, syn studoval jejich, jako můj muž. Není studiem, čili já jsem byla sama. A teď chci říct dál. Já jsem dělala, já jsem prostě to v té své hlavě úplně jakoby vymazala. A žila jsem dál, potom jsme se přestěhovali do svého bytu a každou neděli jsme k ním chodili na oběd. A já jsem tu jakoby úplně setla z toho mého života, z té hlavy, jakoby vymazala, dala pryč. Já jsem si dělala různý kurzy, reiki a tak.
0: Mm.
1: Já jsem na to nemyslela. A teď vám něco povím. Ona měla ráda květiny, ta maminka.
0: Mm.
1: Tak já jsem jí pořád kupovala květiny, té tchyni. A potom tenkrát byl komunismus. Jo. Já jsem nebyly bony, jo. Lidi zháněli bony. Já jsem k bonům přišla tak, že moje maminka se po druhé vdala. Měla za muže doktora a on k těm bonům měl přístup. Takže moje maminka mi dávala bony a teď vám něco chci povědět. Já jsem v tom Tuzexu, jo, kupovala, ne pro sebe, já jsem kupovala té mamě tchýni za ty bony různé dárky a jednou jsem mi koupila takový nádherný skleničky růžový na víno. Nádherný, asi jich bylo 6, takový dárkový balení. A měli na té nožičce růžové takový 3 takový zlatý jako punčíky, nádherný. Takže já jsem v tom Tuzexu kupovala té mamince tchýni, co tak o mě škaredě mluvila. A já jsem prostě na to v tom životě nemyslela, jo. Nemyslela, prostě já jsem šla dál. Oni mě nechtěli v úvodě, aby si mě vzal. A nakonec, to chci uzavřít ten příběh, nakonec ti lidi mě milovali, protože já jsem svojí láskou v srdci, svou dobrotou, tím vychováním. Já jsem jim měla ráda, ty lidi prostě. A oni nakonec si mě oblíbili a jeden známý mě potom řekl, že s ním chodil plavat s tím dědou tchánem, tatínkem. Že o mě říkal, to je naše Ivuška. Tak tím to chci uzavřít.
0: Paní Iveto, já vám zcela rozumím. Moc se mu omlouvám, jestli jsem ve vás vyvolal právě novými, že jsem ve vás vyvolal tuhle velice smutnou vzpomínku. Na
1: já
0: druhou
1: jsem
0: stranu...
1: na to celý roky, pane Marku, nemyslela. Já jsem fakt to úplně utla z mozku. Hmm. Jo, a já jsem se k ním tak hezky chovala celý život. Přitom jsem si toto přečetla, prý zamkni všechny skříně doma, aby nám tam nic neukradla. Já bych si to nedovolila v životě. Jo, že mě tak nevěřila a nakonec mě ty lidi milovali. Protože já jsem svoji lásku a dobrotou vlastně, teď o tom přemýšlím, jsem ty lidi úplně obrátila. Jo, oni mě nechtěli, oni mě zavrhovali. Myslela si, že jim tam něco ukradnu v tom bytě, aby si to nedovolila v životě. Ale tenkrát, jak jsem to četla, mě bylo 20. Hmm. Já jsem byla z drce na srdci.
0: To vám naprosto rozumím. Z jakého důvodu vás neměli rádi, to se raději ani nebudu domýšlet, protože...
1: Nechtěli, prostě nechtěli, že je mladý. Na bylo 19 jsme se brali, my jsme se milovali, jo, my jsme byli mladí lidi. V 19 jsme se brali, ve 20 jsem porodila dvojčátka a ti lidi mě nenáviděli a nakonec to vám chci říct, začnu různý ty ezoterické knihy a... Fakt, já jsem byla čestný děvče. Já svou láskou a dobrotou jsem ty lidi úplně zlomila. Oni mě pak milovali nakonec.
0: Já vám rozumím, Iveto. Ale...
1: Ještě vám něco povím, když maminka umřela. Já jsem šla do toho bytu. Tatínek umřel dřív, to je jako tchán, a potom maminka. Já jsem šla do toho bytu po její smrti se podívat. A tam měla ty moje skleničky z toho tu sexu. Já jsem byla vyřízená. Jo, takže tak to je prostě.
0: Paní Iveto, na druhou stranu, abych tedy dořekl to, co jsem před chvilkou začal, na druhou stranu, vy jste vlastně nad nimi morálně zvítězila ještě za jejich života. A k tomu, byť to není asi příliš vkusné, k tomu vám vlastně můžu dnes jenom pogratulovat. Takže...
1: Protože já jsem byla čestný děvče, vždycky.
0: O tom nepochybuju, paní Iveto. Děkuju za váš telefonát a za to, že jste vlastně tím telefonátem vyjádřila důvěru k noční lince. Díky.
1: Že oni mě milovali nakonec.
0: Je mě líto, že jsem vás takhle citově zdeptal, ale musí... A teď v tuhle chvíli už tam není ani s kým mluvit. Takže vážení přátelé, děkuju za to, že svěřujete noční lince svoje příběhy, tak jako paní Iveta. Někdy to není lehké, ale znovu říkám, ona byla morálním vítězem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ani nemůžu říct, že váhám, zda se všechny vaše příběhy na téma slyšel jsem, co jsem slyšet neměl, vejdou do noční linky. Tu nemusím váhat, to vím, nevejdou. Mnoho z vás teď ještě zkouší svoje štěstí na 731 800 900, ale ani zdaleka se všechny vaše příběhy prostě nemůžou vejít do těch dvou hodin. Takže rychle k tomu dalšímu, který má přichystán pan Zdeněk. Pěkný večer vám přeju, tady Borek.
1: Dobrý večer, Borku. Já bych si s dovolením jako odlehčil trošičku to téma, jako i když je to doslova, jako slyšel jsem to, co jsem slyšet neměl. Bylo to před mnoha lety, kdy co by medic na praktických cvičeních gynekologie, si vzpomínám, že jsem byl docela zahleněný, jako spousta, teda zalehlé uši, zalehlej nos, a tak si říkám, jako postavím se kousek stranou, jo, ať to nějak jako odstojím. A byli jsme teda na vyšetřovacím pokoji, paní byla pacientka na vyšetřovací koze a teď jsme tam postávali skupina mediků a najednou jako taková děsně protivná jízlivá asistentka jako se na mě jako nějak jako vyhrkla: vytřete chodbu. Tak jsem říkal, jako no, dobře, no, tak kde máte kýbl a hádor, tak já je v pohodě vytřu, bo jsem si říkal, nejsou uklízečky, tak proč by nějaký medic nemohl vytřít chodbu.
0: No je to a netradiční ta, pro žádost teda, ale budiš, no.
1: A ta asistentka na mě jako zakolila očima, jako na co chcete kýbl a hádor, teď jsem vám řekla, jasně, vytřete pochvu. Tak jsem si vzal pelán jako tam namočený tampon, vytřel jsem pochvu, paní se smála, smáli se jako kolegové, studenti, jako, ale paní asistentka se teda nesmála, pak mi to dala jako s prominutím vyžrat na státnicích, ale troja byla a já si jako po dlouhých letech jako vzpomenu na to, že prostě slyšel jsem to, co jsem slyšet neměl.
0: Takže zalehlo v uších, za to mohlo, jo? Rozumím.
1: A postupně jako nějak, jako když se náhodou stalo, že se třeba o mě lidi bavili nějak nepříjemně a kolega mi řekl, víš co, ty odejdeš z práce a už se o tobě vykládá to a to. Já jsem říkal, mně je to úplně fuk, jako mně je to jedno. Jako já vím, že když jako člověk odejde, tak jako lidi si ho vezmou hned jako do hubinky, ale jako naprosto jsem to nikdy neřešil. A tady jenom tahle ta vzpomínka na odlehčení toho tématu, že on je to téma docela smutné a lidi jako, no, jako nemají moc pěkné.
0: Ano, příběhy, které jsme slyšeli, rozhodně nebyly k zasmání.
1: Já vás už nebudu zdržovat, že máte tam spoustu to. Mějte se moc hezky, ať se vám daří, ať máte pěknou dobrou noc a rychle hubky dubky do pelíšku. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Děkuji vám mockrát. Možná ještě poprosím o spolupráci v závěru. Tak jako jsem mluvil o jazykové bariéře při rozhovoru s paní Marií, tak vás, co by lékaře, požádám, abyste vysvětlil těm neznalým, co to je peán. Já to vím, ale vysvětlete prosím ten peán, kterým jste vytřel ne chodbu, ale něco úplně jiného. Jo, aby nebylo nějakých pochybností. Jo, peán je vlastně, jsou ty nůžky, které vypadají jako nůžky, ale je to vlastně taková pinzeta, no, jako by nůžky.
1: Je to taková pinzeta, jako dlouhá pinzeta, tak. Možná dlouhá, takových 20 centiáků. Tak. Tam jako nějak jako jsou takové úchopové.
0: Jako u nůžek, ano, ano, jako u nůžek, ale jako vezmete tím ten tampon.
1: A v tom tampon, jako byl no. Tampon namočený v dezinfekci, no a ale jako asistentka mi to nepodala. Já jsem se snažil teda vytřít tu chodbu, no a dopadlo to tak, jak to dopadlo.
0: Aby náhodou nedošlo k nějakým nedorozuměním i v tomto ohledu. Mějte se hezky, Zdeňku, naslyšenou.
1: Buďte zdrav, jako hezkou dobrou noc, nashledanou.
0: Nashledanou. Ale vypadá to, že ještě minimálně jeden telefonát uslyšíme. Na téma slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. Taky se může někdy říct, uvážíme-li možnost SMSek, četl jsem, co jsem číst neměl.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji vám nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu i v jejich posledních 15 minutách. První slova naší posluchačky Jany na čísle 731 800 900 zněla: to mám štěstí, že jsem se dovolala. Tak já doufám, že mám štěstí, že uslyším další příběh na téma slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Paní Jano, dobrý večer.
1: Dobrý večer vám všem přeju. Já mám takovej docela naivní příběh. Byla jsem zaměstnání prvním a stalo se toto. Byla jsem v kanceláři a tam jsme měli takový závěsy, které nebyly až ke stropu, aby tam bylo světlo, a za tím závěsem byl takový převlíkací koutek. Mm-hmm. Tak jsem odcházela ze zaměstnání, byla jsem poslední z té kanceláře, převlíkala jsem se, no a v tom tam přišel vedoucí zásobování a vedoucí skladů. Oni mě samozřejmě neviděli, já je taky ne. Já jsem udělala velkou chybu. Měla jsem okamžitě říct, já jsem tady. Nemohla jsem být, protože jsem byla neoblečená, ale měla jsem to zvolat. Já to neudělala. Ale pak mi to tedy časem strašně mrzelo. Sedli si a probírali tam zaměstnance a hledali někoho na nové místo a vzali Sobína, no on už ještě je stejně už asi. A teď na něm říkali to. A teď si představte, já za tou plentou, já jsem se snažila nedýchat. To prostě bylo něco šíleného. To bylo...
0: Jak dlouho to trvalo?
1: Trvalo to strašně dlouho. Prostě měli poradu a já to všechno vyslech. Ale já jsem se tak bála, že mě objedají. Ale to doopravdy ten člověk, když tohle se mně stane, to bylo na mrtvici. No naštěstí tedy oni pak odešli, jo, ale oni zamkli místnost a já tam zůstala zamčená. Tak jsem pak musela volat na vrátnici, aby mě vrátník přišel odemknout. A ten se tedy divil, protože jako jsem zamčená, no tak jsem to svedla na nějakou spolupracovnici, která odcházela. A samozřejmě ne na ně. No tak tohle je případ, ale ono to je docela naivní.
0: No, naivní. Ono je to velmi pravděpodobné, to se může stát. Já si vzpomínám, že ve Zbrojovce to bylo vlastně podobně, že jsme tam taky měli takový koutek na převlékání a technicky je to možné velice snadno. Mimochodem, o sobě jste se taky něco dozvěděla o těch dvou, kteří nevěděli o vaší přítomnosti?
1: Ne, o mě nic neříkali. Oni právě propírali toho jednoho, kterému chtěli dát určitou funkci.
0: Rozumím. A jestli třeba jste taky nebyla kandidátkou, jo? Tak jsem se chtěla zeptat, jestli...
1: Ne, nebyla. To bylo místo tak pro mužský, jo. To byly vedoucí zásobování a vedoucí skladů. Tam určitý... Nebyla jsem technický. Neměla jsem technické vzdělání, měla jsem ekonomické.
0: Ano, rozumím. Rozumím. Já jsem jenom chtěla vědět, jestli se to týkalo i vás. Takže jeden konkrétní zaměstnanec.
1: Ne, mě nepropírali naštěstí. No tak tohle je, ale zažila jsem já horší. To jsem byla úplně malinká holčička, to řeknu rychle. Malá holčička, chodila jsem k dědovi a k babičce a tam jsem prostě je měla ráda. Tak jsem nějak usnula u nich a oni mysleli, že spím, já už jsem pak nespala. A vyslechla jsem dědu, jak babička říká, o nějaký, no ona to byla paní učitelka, no. A děda byl u národních socialistů a že ona mu dávala nějaký lejstro a dávala si to za blůzu a říkala, aby si to tam vzal, jo. A děda říkal, no, on to řekl prostě. Řekl, že ani posraný dřívkem prostě by jich tam nešak. No nic. Ale tohle, no, to jsem asi říkat neměla. Že?
0: Ale podívejte, Je to, má to své místo, někdy prostě i vulgarity dokreslí tu situaci, no, ve které jste se vy ocitla zcela nevinně. Děkuji vám, paní Jano, tak, a mějte se hezky.
1: Vy se taky mějte hezky, dobrou noc.
0: Naslyšenou. Mimochodem, spánek, ten také dosti často souvisel třeba i ve vašich vzkazech s dnešním tématem a o tom způsobu, jak jste se dozvěděli něco, co jste se dozvědět ani neměli. Napsala totiž Jana. Právě proto to říkám. To jsem takhle jednou seděla vzadu v autě a jela s bývalým přítelem a jeho otcem z výletu a podřimovala. To jsem se, panečku, dozvěděla na sebe a rodiče škaredých věcí. A nejhorší na tom bylo, že když jsem jim to vpálila, tak oni potom jenom řekli, prosím tě, kdo ví, co slyšela. Vždyť jsi spala, jenom se ti to zdálo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalo by se říct, že to byla vlastně taková úvodní skladba té cílové rovinky dnešní noční linky. Říkám to proto, protože jedna hodina už je na dohled, takže ještě jeden příběh na telefonu s číslem 731 800 900 a budeme se muset rozloučit. Paní Marto, jste to vy, kdo uzavře noční linku. Pěkný večer,
1: ano,
0: dobré ráno.
1: Dobrý večer, zdravím vás a všechny posluchače. Vzpomněla jsem si taky na svou první práci. Bylo to v roce 51, pamatujte, a šli jsme do práce, kdy byla vyhlášená ta akce administrativa do výroby. Takže já, když jsem zase byla do práce, tak tam opravdu ohromně šikovný vzdář byl jako v rámci té akce vybrán a taky do výroby. Takže když jsem nastupovala, tak ten vykřikoval takový mladý hajzlové se mnou. Takže to nebylo postraně, ale bylo to takhle. A seděl tam s jedním pokladníkem, který byl takovej bývalý opravdu vychytrálek, hokynář a hrál si na velkého komunistu. A když jsem tam jednou byla dřív a měla jsem kancelář vedle s dalšími a měla jsem zavřený dveře a on asi o mě věděl nebo nevěděl, nevím, a přišel tam příslušník Sboru národní bezpečnosti za ním a on celou tu dobu jenom udával. Tak si umíte představit tu hrůzu, kterou jsem prožila, když potom jsem zjistila při účtování, že vybral 10 000 z banky, ze spořitelny a nezanes to do pokladny a nechal si je. Takže když jsem to nahlásila pak hlavním účetnímu, ten řediteli, tak jenom jsem čekala, vzhledem k tomu, co jsem předtím vyslechla, těch udavačských manírů, tak jsem jenom čekala, co se mi stane a jestli si něco nevyspomene a já nepřijdu o práci.
0: Stalo
1: Takže
0: se?
1: Takže to byl zážitek z mé první práce.
0: A stalo se vám něco?
1: Naštěstí to neudělal a byla jsem tam dál, dokud jsem se pak nevdávala a nešla jsem za manželem do Prahy.
0: On tam taky zůstal, ano?
1: On tam zůstal.

0: možnost zatelefonovat na číslo 731 800 900. Svůj příběh ovšem budete moci opět psát i na web Noční linky. rozhlas.cz/linka. A to je vlastně také ta poslední šance, kdy můžu ještě ocitovat to, co jste poslali právě na tuhle adresu. Zdravím všechny přispívající k tématu, podepsána je Dana, a přiznávám, že jste mě zaujali velice v této noční lince. Mám zkušenosti a je jich dost. Ze zkušenosti souhlasím s Robertem a paní Zdeňkou. Mně stačí, když vycítím, že mě kdo si pomlouvá, a stichne, když dojdu. Poznám to na očích. A netěším, tady zřejmě má být neřeším faleš, a přátelé si vybírám pečlivě. Pro dobrotu se tvoří závist a pomluvy. Dobrou noc všem, přeje paní Dana. Já vám ji samozřejmě, tedy dobrou noc, přeju taky. A budu se s vámi opět těšit naslyšenou v další noční lince. A nebude to trvat ani tak moc dlouho, co se za vámi vrátím. Už tuto sobotu se vás budu ptát na to, jakou roli ve vašem životě hrají čísla. Protože bude 6.6., říkal jsem si, že možná se zabývá někdo z vás i numerologií, anebo svůj život podřizuje cifrám. Budu zvědavý a budu se těšit. Tak ještě jednou, dobrou noc a hezké sny.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, co mám na začátku každého divadla vlastně nejradši?

Když se to povede tak, že se hosté představí hned na úvod, k čemu taky dlouhé fanfáry, když třeba jedna písnička vydá za pár minut textu ve scénáři. A tak, než bych vám teď dlouze vyprávěl, co mám na světě rád, nechám to raději na tom, kdo o tom zpíval už v dobách Osvobozeného divadla. Pěkný poslech.

0: Tak to byl pan František Filipovský, samozřejmě s novým orchestrem Jaroslava Ježka v nahrávce té nestárnoucí písničky s optimistickým textem pánů Voskovce a Wericha. A pokud vám snad na úvod chybělo to ráno tělo do pohybu dáme, aby se nám rozproudila krev, nebojte se, nebudu zpívat dál. I tenhle kousek z Osvobozeného přijde na řadu a navíc k Františku Filipovskému se ještě přidává Demar Matuška. Ale to až za malou chvíli, až nám Filísek, jak mu doma říkali jeho nejbližší, představí svůj recept na to, jak se v životě tak dlouho udržet fit, při síle a plný energie. Nakonec možná na tom ranním cvičení něco taky bude.
1: Já jsem uzazenej v Poříčí nad Sázavou, kde mám už 32 let nebo 33 let snad postavenou chatu, víte, kde prázdniny trávívám. A já jsem strašlivý vyznavač slunce, víte, téměř jak egyptský faraon. A já holduju slunci až tak, že mě lidský varuje, říká, ne, buď pořád na tom slunci, něco se ti stane, zatím se mě nestalo nic. A já vám mám takový systém opalovací, já si nikdy na slunce neléhám, víte, jak to dělávají lidi, roztáhnou ruce, nohy a teďka ten pupenec do nich pálí, to já nikdy nedělám. Já mám takzvaný sluneční procházky a to v Poříčí mám takový, víte, a furt jdu po slunci. A když přijdu do stínu, pač chodím do toho měsíčního údolí, tak klušu. Rozumíte to? Honem chci být na slunci, takže spojuju takovou tu fyzičku s tím příjemným a s tím milovnictvím slunce.
2: No ale pozor, teď vlastně prozrazujete tajemství své dobré kondice a zdraví.
1: No ne, tak já vám řeknu, někdy se mě ptají na recept, jak to, že jsem ve svých letech dost svěží člověk, já to všem popírám, víte, protože to se žádnýmu nevyhne. To jsou jen taková zbožná přání kolegů, kteří říkají, já nevím, takhle vypadá jako ty a tak dále, až mě bude tolik. Ale já myslím, že to je jenom tím, že je člověk neustále v činnosti, víte, a že nemá čas prostě myslet na neduhy. A já myslím vůbec, víte, ona to není jenom ta tělesná činnost, kterou člověk dělá nechtě a to si nemůže poručit, protože jednou to zhasne, to je pochopitelný. U každýho, že jo? A nebo to zhasíná, ty síly odcházejí a tak dále. No já si na to fyzicky zatím stěžovat nemůžu, ale já myslím to, co dělá svěžest v člověku, že je zřejmě víc ta duševní činnost, kterou se zabíráte, víte? A že dovedete, aspoň já to celý život dovedu, ale to taky na to není recept, to musí být dáno, že jsem se nikdy s ničím moc nermoutil, protože mám takovou devizu, že tím věšením hlavy a tím naříkáním se absolutně nic nespraví. Nikdy to nebude méně krutý, než to bylo, když nad tím budete plakat. A já takovýhle z ty věci házím strašně rychle za hlavu. Já to prostě nějak mám v povaze.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Jo, to je klavír.
5: To je klavír, ano. Protože vím, že jsi z muzikantské rodiny, tak bych tě poprosil, bys něco zahrál. Tak.
4: Já z to je pravda, jsem z muzikantské rodiny. Učil jsem se na několik nástrojů, mezi jinými taky. A na klavír, na pikolu, na flautu, na housle samozřejmě. Jsem taky vrzal maláta. Ale hrát neumím, Valdo. Já jsem jediný utečenec od muziky. Celá moje rodina je profi muzikanti. No, až na mě, víš?
5: Prosím tebe, když je tolik muzikantů v rodině, tak může být taky jeden dobrý herec, ne?
4: No, táta dokonce skládal, víš? Tak flautisti většinou znají jeho pikolovou polku, že jo, která byla svýho času velmi populární. Ale táta složil taky polku pro fagot. Víš, já to mám takový vzpomínky z dětství, jak to zkoušeli s tím panem Mozerem, s tím fagotistou doma, tak já jsem to jako dítě odposlouchal, jako kluk jsem se naučil ten fagot napodobovat, imitovat. A to víš, to bylo taková raritka rodina, tak vždycky, když přišel nějaký muzikant na návštěvu, třeba Emil Burian u nás byla, mermomoci chtěli, abych to předvedl, že jo. Já jsem se strašlivě styděl, až přinutil mě jenom tak, že jsem bles pod klavír a tam jsem ten fagot vždycky dělal.
5: Tak udělej ten fagot, ale ne bez pod klavír.
4: No to ani nemůžu, když se chci sám doprovodit.

0: neho, já nic nefoukám, já bych se měl naučit na nějaký foukací nástroj. Bych mohl mít dobrý nátisk,
1: určitě,
0: že jo?
1: Určitě, to určitě.
0: Já myslím, že u takového trombonu tohle je jedno to... Že jo, ten základ.
1: Jste přijat.
0: Vlastně.
2: A teď by si mohl něco zaspívat, protože vím...
0: Já zaspívat?
2: No určitě.
0: No Valdo, totiž zaspívat. Já jsem se u divadla moc a moc naspíval, a víš proč? Vždycky, když přijde nějaká role, kde se má zpívat, tak obyčejně ji dostanu. Někdy to bývá výhoda, někdy to bývá nevýhoda. Ale já jsem totiž začínal vlastně u operety. Já jsem prodělal několik operetních divadel, kde jsem hrál a režíroval. A to mě pak bylo strašlivě dobrý v Osvobozeném divadle, protože jak přišla nějaká role, kde se mělo zpívat, Jarda Ježek Set napsal pro mě písničku, jako třeba tuhle.

0: tak dále a tak dále. Už jsem již také se musí dělat.
1: Je to výborný, je to výborný.
0: No jo, no poptává, no já necvičím, totiž já necvičím.
1: No vidíš, jak taková opereta, jak je člověku dobrá.
0: Je,
1: syntetický divadlo.
0: Ano, správně, já ti řeknu, to je velmi těžká herecká disciplína, protože nestačí jen dobře hrát divadlo, musíš ještě trochu zpívat. Proč no, trochu?
1: Zpívat.
0: Musíš a musíš tančit. A to je jedna z takových důležitých složek v operetě i v muziku samozřejmě.
1: No, to je vlastně taková moderní forma muzika, je vlastně opereta.
0: Přesně tak, víš.
1: Ale grunt zůstává stejný.
0: To víš, ale první předpoklad je mít k těmto třem disciplinám jaksi schopnost, talent.
1: Talent, no ale ten talent není k ničemu platný, když třeba nemáš píli ještě k tomu.
0: Kázeň, no. Že?

0: Když se řekne jméno Františka Filipovského, co se vám vybaví hned nebo téměř okamžitě? Aha, no, já myslím, že některá z těch dobráckých postav a postaviček, kterými tolikrát zaplnil jeviště i filmové plátno. Zkrátka radost, veselí a dobrá nálada. Co třeba jeden z těch dvou popletených čertů z Drdovy pohádky Hrátky s čertem. Svého čerta Karborunda si totiž František Filipovský zahrál jak na Národním divadle, tak před filmovou kamerou a společně se Stanislavem Neumannem i v rozhlase.
1: Holoto, plesnivá, čertovská, vstávejte, když vám přijde návštěva. Chrníte si tu v podkroví a nevíte vůbec o světě. O mají durman, pajce fáro. Ty tu chlapi znějete zaživa.
2: Co ty jsi zač? Ty jsi nějaká revize?
1: Co?
2: Vždyť je ještě brzo. U nás tady v tomhle mléně se ještě nestraší. Až odjede náctý.
1: Já nejsem žádná revize, ty hňupe smradlavá. Já jsem pan Lucius, čer první kategorie. Loni jsem absolvoval pekelnou akademii s vyznamenáním. A teď jsem export, import, jemná a elegantní prácička.
3: Jo, podívej se, omný more, to jsou teď v pekle vymoženosti. Za našich mladých let nebejvala v pekle žádná akademie. Nás jednoduše strčili do světa a řekli, pokoušej lidi a hotovo. Ale když holci z první kategorie panáčku, tak to teda klobouk dolů. My jsme jen hloupí venkovčký čerti.
1: Však já bych se s vámi nešpinil, vy křupaní opelichaní, kdybych tu neměl svou prácičku.
3: Co?
1: Na dnešní noc čekám tři čísla.
2: Tak to zase... Tady je náš revír.
3: Poče vy?
1: Už, pitomče. Objednal jsem si dvě krasotínky. Ta jedna je křehoučká, jako kytička. Druhá je trochu jadrnější, ale obě chtějí jemnou prácičku.
3: Tady se ženský nesvádějí, to my nemáme v pácu. Tady se od jak živa strašilo.
2: Ale to hrál pekelnej Maria.
3: Poče vy, ženský nám sem nezavlíkej.
1: No to jsem zvědav, kolik jste tu s tím Mariášem vyhráli dušiček. Vy koče bráci. No tak? Karborunde, chlupse, jaký máte obrat, co?
3: Jen se nesměj, panáčku. Pamatuješ omný more, jak jsme tu dostali tenkrát toho krajánka? To jsme se na něj otočili, co?
2: Otočili, protože flek a Jářku hned na to zase...
1: A kdypak to bylo, že jsem tak smělý, co?
2: Nedávinko, víš?
3: No kdypak to mohlo být? Nedávinko, někdy ke konci ty 30leté vojny.
1: No, tohle musím povědět doktoru Solfernovi, jaké tu má pašáky na téhle filiálce. Ale abyste věděli, Karbaňka jsem vám přivedl taky.
3: Jo.
1: Toho vám nechám, abyste neřekli, že jsem lakomec nepřejíc.
2: Jaký hraje, vole.
1: Co? Nech ho dopovědi.
2: Vole, ne, já neboli licitovaný.
1: To já nevím, ty blabuňko. My jsme se v akademii učili důležitější věci, než je Mariáš. Počkejte.
2: Pívá.
1: To už je asi on, Martin.
4: Jde. A voda dunajská, to je strava má.
2: Tam se mama Maria řečiše.
4: Jo, pečeně koňská, bejvávalo.
1: Máte tu nějakou špehírku dolů do světnice?
3: Tule.
2: Máme.
4: Po čertech ani smradu. Ha, jak si jdu klidně u stelu a pěkně si lehnu.
1: Je to on. Tak toho vám dám. Podívejte se na něho.
3: Pusť mě tam, pusť mě.
2: Tak to je on.
1: Ale jak mi ho, chlapi, nedostanete do pekla, tak si nepřejte ten rambaž, co vám udělám na direkci.
2: Bez starosti, já mám inknutý karty.
3: Olenku, my máme na každý kartě znamínko, nám nemůže utíct.
1: Tak dobře, ale ty slečny si vezmu na starost sám.
3: Bez rozumíte?
1: Kolik je hodin?
3: 10, porád.
1: Tak to máme ještě hodinku času.
2: Já si taky ještě drobátko zdřímnu.
1: Táhneš, prašivko? Tady si lehne pan Lucius. Stůl se někam pod lavici. Ty bzdínko.
3: Jdeš pod lavici.
1: Ale nezaspíme?
3: Bez starostí. Budík je natažený.
2: Taky,
1: a
2: taky
1: Martin nadal. Si taky může chvíli pospat.
4: A je. Heps! Tak se mi zdá, že na mě leze rýma. Takhle si tu asi moc nepospím. Mělo by tu jej přece jenom drobátko těch plamenů pekelnej, aby člověka ne... nezábli nohy. Martine? Šertino! Vem Břinkovici do hrsti a uvidíme, kdo z koho. Mordiánskej život. Tohle je mi návštěva. Jen dál, slečinko, jen dál, nic se neoslejchaj, křepeličko.
2: Líbí jej odpustit. Já jsem jdu skrze tu žádost o toho ženicha.
4: Ale popadla tě žádost na ženicha. No, to se nedivím. Takový kvítečko rozkvetlý si zrovna žebroň, aby je nějakej pořádnej muskej utrh.
2: Líběj rozumět, já chci podat tu písemnou žádost, jestli by po nějakém neráčili vedět.
4: No a co třeba takhle já? Jak se ti líbím, pěnkavičko?
2: Čorta starýho.
4: Co?
2: Radšej prominout, já to tak nemyslela. Vidí, já potkala toho Frňouska, toho Luciusa, a on mě poňouknul, abych si sem tu žádost dala. Luciusovi já nevěřím, to je takový hříbě nevycválaný, ale oni jsou přece pořádnej starý plesnivý čert. No. Oni už člověk může mít důvěru.
4: Ty sojko, jedna plesnivý starý čert, jaký jsem takovej jsem, co se dá dělat?
2: Jo.
4: A kde máš tu písemnost?
2: Tuhlec. Radšej si to prohlídnout, jestli v tom nejsou chyby.
4: To jsi psala červeným ingoustem?
2: Jo, kde pak? Vlastní krví je to psaný. Však jsem si celý loket propíchala. Jo, abych nezapomněla, tuhlec mám ještě jednu od naší princezničky. Ona se sem bojí.
4: A heleme se. Tak princezna Dišperanda taky.
2: Taky.
4: No, tak žežuličko. Já si to pěkně schovám do kapsy a už je to zařízený. Že nichy budete mít jedna radost. A teď jdi hezky domů a že posílám princezně paca pusu.
2: Pondělí ručičku líbám, pane čert.
4: Housata hloupí. Máte štěstí, že jste padli zrovna na Martina Kabáta. Tyhle vaše oupisy čert nedostane. Takovou věc já si na svědomí nevemu.
3: Chudlej mudlej! Chemskej červe uhodila tvoje poslední hodina!
2: Počkej, radši se zeptej, jestli umí hrát Mariášek.
3: Nejsem duši, chlape bídna!
4: Ale kolik mi šost, ty mezuláne chlupata! S tebou já nemám na duši žádný kontrakt. A jak ty mi na ní šáhneš, tak tě vemu tou Břinkovicí přes palici, že konečně jednou ve svým prašivým životě uslyšíš anděličky zpívat.
2: Přestaň porad, ty ho moc vylekáš.
3: Zdomluv.
2: Nic bezlým, pane pocestnej, my bychom si jen rádi zahráli Mariášek.
4: No, co se Mariáše tejče, nejsem nic proti.
2: Malá dáva.
3: Tak já dávám.
2: Ty dáváš.
3: Jo, ale o co budeme hrát? Co pak může tuhle pan počestnej vsadit do hry?
4: Nic víc než svou čest, hacafíry. A ty není zrovna málo. Jen se zeptej na Martina Kabáta světa kraj. Všude ti řeknou, jaký to byl Jonák.
3: Čest je málo. Na to ti nesedne ani ten nejhloupější čert.
2: Povídal jsem malá dáva.
3: Počkej porad.
1: Co kdybychom si zahráli takhle?
3: O dušičku, co?
4: Řek ty špindíro, abys mi na duši nešahal.
3: No jo, to je pak těžký. O něco se hrát muši.
4: Tak mi půjčte pár šestáků do hry.
3: Vy jste se zbláznil, člověče.
2: Malá dáva.
4: Ne, nic, hrát se nebude. Já nemám peníze, vy mi půjčit nechcete. Tak si seberte svý saky, paky a táhněte dál. Já půjdu spát.
2: Koukej, Karborunde.
3: Co je?
2: Tak mu nějakej ten šesták půjčíme.
3: No, půjčíme. A ten hejhula z první kategorie to na nás píchne v pekle a budeme mít polízanici kůdle.
2: Tak já mu půjčím ze svýho, když já už tam dlouho nehrál Mariáše. Tu máte, pane Kabát, ať nezdržujeme hru.
4: Ukažte karty.
3: Tady jsou.
4: No, vy švindlíři zatracený, co pak je tohle?
3: To mají nějakou bodřený hřbety, to je...
4: No, dělám bodřený, poznamenaný jsou.
2: Nejsou.
4: S takovýma nehraju. S mýma se bude hrát. Ty jsou poctivý, můžete se podívat, jestli jim něco chybí.
3: A s těma zase já nehraju.
2: Kamarádičku, aspoň třikrát do kola.
3: Tak malá dává.
2: Tak ty,
3: já dávám.
4: Ty dáváš,
2: dělej.
4: Tak dělej, ať něco uhraje.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5.
2: To bude to taky trvá, než to rozdáš.
3: 1, 2, 3, 4, 5, než to dořekneš, tak to mám rozdaný.
2: Kdybys nepovídal.
4: Barva.
2: Dobrá.
4: 7 červených.
3: Hled jako Brno.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pokud jste snad náhodou Drdovy hrátky s čertem v rozhlasové podobě neznali, tak tu následující rozhlasovou četbu jste určitě už někdy, aspoň letmo, slyšeli. Rozhlasová klasika. Ono, i když Poláčkovo Bylo nás pět už má dnes i jiné herecké interprety, v podání Františka Filipovského z roku 1953 a v režii Jiřího Vasmuta prostě nestárne.
2: Do školy chodím každý den kolem jednopatrového domu, na kterém je štít s nápisem Martin Bejval. A pod tím jest tiskacím písmem napsáno Povoznictví a obchod uhlím. A školu máme pěknou, novou, a my máme taktéž pana učitele Veselíka, on nosí zlaté brejle a o přestávce jí housku a čte si v knížce, a když vidí nezdobu, tak uloží trest, jemu je to fuk. O přestávce býváme na dvoře a někteří žáci děsně řvou a já taktéž. Na tom dvoře nás jednou vyfotografoval pan Potůček. Fotografoval ty, co se dobře učí a dávají pozor. Ti také seděli v první řadě, pan učitel seděl uprostřed a přespolní zajíci stáli a koukali se. Já mám tu podobenku zarámovanou a visí nad pohovkou, co si na ní nesmí nikdo sednout, jenom teta Anděla, co po ní budeme dědit, a ona to ví, pročež má na nás děsného vsteka. Pročež se posadí a kouká se velice přísně. Vedle mě sedí Éda Kemlink, co s ním chodím, nalevo pak páta Karel, co s ním vůbec nechci chodit, on je žalobníček, žaluje, nic si nevyžaluje. A nikomu nic nedá, protože je lakomec, ale sám loudit umí, ale přijď si. Když naše maminka ten obrázek uviděla, tak se smála, že mám na hlavě šešulku jako papoušek a říkala, že jednou budu mít pěknou památku. Tatínek bručel, že se za hlouposti vyhazují peníze a že to nebude trpět. Jeden, povídal, neví kam dřív a vy se tu necháte vypodobnit. Učitelé si myslí, že jsem milionář, jim je hej, mají své jisté, ale mě lidi neplatí. Tak už nebruč, pravila maminka, bručáku, bručácká, a nekaz dítěti radost. Uvidím, jak se mě odslouží, pravil tatínek a šel si lehnout. On vždycky po obědě spí a to si přikryje obličej národní politikou, aby naň nešly mouchy. Naši říkají, že půjdu na studie, abych byl pánem a nemusil pakovat bedny jako tatínek. Náš Ladislav, ten nejstarší, taky měl jít na studie, ale nešlo mu měřictví a kouřil redka. Tak mu vzali studenta do domu, aby s ním opakoval, ale Láďa stejně nic neuměl, kradl v krámě bonbony a rozdával je děvčatům, aby s ním chodili. Tak ho vyzdvihli ze studií a dali ho na kupectví do Mostu, aby se naučil německy. Zpočátku se mu to nelíbilo a psal, aby ho zase vzali domů, že už bude dělat dobrotu a aby mu poslali učebnice, že se bude soukromně připravovat do vyšší třídy. Tatínek mu odpověděl, milý Ladislave, to by tak hrálo, měl jsem s tebou uznání dost, na mě peří neroste, teď je s učením utrum a uslyším-li na tebe stížnost, vezmu hůl, až se vyučíš, dá-li pánbu, převezmeš po mně kvelb. Já jsem to psaní nesl na poštu, úředníci tam razítkovali, až to bouchalo, a to se mně velmi líbilo. Tak se náš Láďa spokojil, poslal domů prádlo, k němuž bylo přiloženo psaní, že se mu kondice zamlouvá, taktéž pan šéf je s ním spokojen, moji drazí, pošlete mě příležitostně něco napřilepšenou, všechny vás vroucně líbám, taky mančinku, zda táž už umí chodit. Můj nejmilejší přítel se nazývá Bejval Antonín, protože jsme s Tondou jedna ruka. Taktéž si půjčujeme knížky. On má plničký kufr indiánek, jako jest Morová rána v Praze, Vpád Pasovských a Bílá paní Rožmberská. Na jedné jest obrázek s nápisem Dvacaterák se obořil na knížete. Veliký jelen se již chystá parohy probodnout knížete pána, v tom však jeho věrný myslivec vystřelí smrtící ránu, čímž si zavázal knížete k vděčnosti. Taky má Tonda šarkovky a kliftonek habaděj, Všecko má, protože pan Bejval říká, že si potrpí na vzdělání a nelituje groše. Tonda má převzíti povoznictví po svém otci a slíbil mě, že by si mne pak vzal za pacholka. To by bylo pěkné. Potom se musí schovat i Jirzák Čeněk, co chodí se mnou do školy, a Jirzákovi, co dělají čepice a papuče. Jirzák Čeněk dovede si obrátit klapky u očí a vypadá hrozně, oči má červené jako čert. Jednou ho tak uviděla Kozí Kunzka, co na náměstí prodává ovoce, cukrdlata, kokosky, jakož i pomeranče. A odplivla si. Fuj, parchante, to jsem se lekla. Na tebe z kotáku patří pořádná metla. A na vás dvě, odvětil Jirzák Čeněk a poskakoval a mečel. Kozí Kunzka, Kozí Kunzka, Kozí Kunzka. To je teď mládež, hrozila se ovocnářka. Nemá to kázeň, ani boží bázeň. A hrozila. Počkej ty, kluku, nezdárná, já tě dám policajtovi. My jsme se smáli a Jirzák Čeněk si hned zapsal do notesu. Posmíval jsem se starým lidem, jelikož si zapisuje hříchy do zásoby, aby měl ke svaté zpovědi nejvíce hříchů ze všech hochů. Jirzák Čeněk se vsadil, že když chce, dokáže hřešit proti všem božím přikázáním. A aby se mohl vyspovídat, že zhřešil také proti přikázání nesesmilníš, napsal na zeď Heřmanovi továrny neslušný nápis. Ráno mne nemohou dostat z postele, po ránu je tma a u nás se svítí petrolkou. V dřímotě slyším, jak se Kristýna štrachá po kuchyni, jak zívá, ach bože, bože, mele kávu a něco bublá. Na kamnech voda v hrnku bublá a mně to tak připadá, že Kristýna je v hrnku pod pokličkou a hněvivě se vaří. V peřinách je teploučko a já si myslím, že jsem zvíře v doupěti, krtek, jezevec nebo co. Mám pod zemí klikaté chodby a když přijde myslivec, tak uprchnu druhým východem, tak jsme se to učili v hodině živočichopisu. Ten myslivec, to je Kristýna, tam netahá z postele, vstávej lenochu, je čas do školy. Já s ní zápasím a křičím, nech mě ty rampušando, neboť ona pochází ze vsi Rampuše, která jest položena vysoko v horách. V zimě se miju nerad, voda je studená a štípe do tváří, kávu pak honem si vypiju v stoje, ještě dobře, že si knihy do brašny složím už večer, takže jsem hned venku. Kristýna pokaždé za mnou vyběhne na ulici a křičí. Ty kluku nevzdělaná, ani si tatínkovi a mamince neřekl s pánem bohem, no počkej. To je pravda, pročež na rampušandu vypláznu jazyk. Ona mě hrozí pěstí, já se nebojím. I pravím jí. Tak, abys věděla, ode dneška se jmenuješ Rampepurda. Ona se směje jako blázen, ona má šamstra a bude se vdávat. Na cestě se stavím pro Bejvala Antonína a tomu okamžitě oznámím, že Kristýna jest vlastně Rampepurda a jemu se to líbí a tak se smějeme. Vždycky se snažím, abych se vyhnul domu, kde bydlí pan Feist. On je úředník na odpočinku, nemá co dělat a proto se do všeho plete. Nejvíce si všímá školní mládeže, které vytýká různé nezdoby. Hlavně na mě má spadeno a já mu přece nic nedělám. Najednou se od někud vyřítí, popadne mne za límec a baterkou mě svítí do uší, jestli je mám čisté. Nejsou-li uši řádně vymyty, pak vzkřikne. Ha! A vede mne zpátky k nám do kvelbu. Jemu je to jedno, jsou-li v krámě lidi nebo ne, a křičí. Podívejte se, pane velkoobchodníku, jaké zahnojené uši má váš synátor. Hamba, hamba! Tatínek na to vece. To víte, pane Feist, dětí se člověk neuhlídá. Načež mě vynadá a panu Feistovi se poděkuje, ale já vidím, že mu to není vhod, jenomže my jsme obchodníci a pročež musíme být zdvořilí na všechny strany, kdyby se pan Feist urazil, tak by nám nedal utržit.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou na závěr dnes František Filipovský, tentokrát ve společnosti Klubu Dobráků, společně s dalšími kolegy v Národním divadle. O Klubu Dobráků jste už určitě slyšeli. Často si ani diváci nevšimli, nebo naopak si nemohli nevšimnout, co se na jevišti Národního divadla chystá právě díky členům toho originálního hereckého sdružení. A co teprve v zákulisí. No a těch historek kolem, jen si to poslechněte. František Filipovský drží mezi ostatními vypravěči samozřejmě trumf. A zase někdy naslyšenou se s vámi v režii těší Tomáš Rypan a ze studia autor pořadu Robert Tamchina.
2: V Národním divadle je založen už léta letoucí takzvaný Klub Dobráků. Co to je? Je to klub těch, jak říká...
3: To si řekl hezky.
2: Jak říká mistr Kohout, těch šakalů. Jo. A vím, že čestným předsedou byl Neboštík Řepa.
4: A po něm Pepíček Grus.
2: A no tak já myslím na vysvětlenou, co to je Klub Dobráků. To je třeba, když tady mezi námi vidím tady kolegu Vrabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
5: Ano, to byla moje velká role.
2: Tak. Ano, kde Brabec hrál toho milovníka strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje. Který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespearovských rolí, který
5: jsou... Na někoho, koho neměl rád.
2: Až tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
5: No, já začal být šťastný.
2: A ten začal být šťastný. Říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
3: No, jeden z nejkrásnějších rusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
2: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, no jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, teď vy to děláte docela slušně. K novému kolegovi takový pomůcek.
6: No, to býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
2: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi Klub Dobráků, tak by...
5: No, v nebo tak, jak jsi řekl, lidi se strašně baví mezi sebou.
2: Jak vylezeš.
3: Takový kolektivní čin dobrácký, to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo řekl klubovně tak jako nemě říkal, vidíš Tomáš to, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě v neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem vzal vážně a udělal šílenej výstup.
2: No strašně jsem se rozlobil.
3: Zjezdil.
2: No a teď, jsou závistivý, asi.
3: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
2: A můžu tě přerušit, no? To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali, opory,
3: ne, jsme nehráli.
5: Plody o světy.
2: A já jsem měl scénu se čtyřmi mužíky, se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo, a ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se Františku. A vždycky jenom načal,
3: nezlob si, fuuu.
2: A teď chtěl říkat text, už to za něj řekl Standa Neumann, to už za něj řekl. A on zase načal, ale pamatuju, zase to řekl za něj. No prostě nepromluvil ani slovo, jenom protože mě chtěl zezlob se, Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuj.
3: No a tak na zrcadle bylo nezlob se, Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se, Františku, v kapsách,
2: kabátu. Ve všech kapsách, no. Prostě, v peněžence, v cigártašce.
3: No jo, ale ještě cigaretu,
5: jak se ještě zlobím.
2: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule nezlob se, Františku. Já jsem si říkal, který uliční,
3: ten večer
2: ještě. Já jsem si říkal, který uliční, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnul deku a tam byla cedule nezlob se, Františku.
3: Víš, jak to bylo?
2: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo nezlob se, Františku.
3: Víš, jak
2: ráno
3: bylo,
2: jsem se holil, bylo v tom, no.
3: To Pepíkru svolal k vám.
2: Hildě.
3: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řekl, aby to ona, která jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvalitě.
2: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
3: To je klub dobráků, tohleto. Jo, a když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip. Právě v těchto těch pohledech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho...
5: Ano, a svoji roli, no.
6: Co jiné.
3: Ano, děkuji ti, Jedoušku. A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál, a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
7: Vzpomínáte v plodech osvěty Zdeňku Bardovou?
3: No to byly brepty nádherný.
2: Slavný brepty.
7: No slavianofilové, že jo, to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo. Slavianofilové.
2: Oni jsou slavianofilové.
7: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý k její cti budíš řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, slávofialové.
3: Slánofínové.
7: Slánofínové. To jsme všichni čekali na to, to dopadne.
3: No to roubal přeci inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty, co
2: všecky
3: kdo
2: brepty, co řek. Řek.
3: A jednou to také mezi byly dvě představení a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Valdová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zděničko, na tebe mám zvláštní knihu.
2: No máš to skutečně, to byly ale rozkošný brepty.
3: A pak víte co?
2: Třeba v morálce paní Dulce.
3: Ano.
2: Já jsem vždycky čekal na výstup a ona tam měla scénu s Hegrem a říká mu, oba jste stejní, ty, tvůj táto, celé noci po kovárnách.
3: Nebo Hanko, jdi zatopit do salámu.
2: No to má říkat. Má říkat Hešo, Melo, Feliciáne a každý představení se ozvalo. Mešo, ne, Hešo, Melo, Feciliáne. Takhle začala vždycky morálka paní Dulský.
7: Pozdní lásce taky tam přece má říkat i ten tulák, kocour Vaska se už vrátil, ale můj synáček Nikoluška nikde. Jo, já dám Nikolu a těla mě do očí, říká, i ten tulák. Kocour Macoun se už vrátil. Já začal až vám říkat, čemu jste se smál, pane kolego? Já řekla přesně text.
2: Ano, já pokládám za její nejslavnější brep, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje, a ona tady přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, šáča. To pokládám za nejslavnější brept.
6: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New Yorku rodiny. Já jsem byl synáček v té rodině. A ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený, jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový tam měla, květinu, která se jí neustále na té hlavě, a za ruku vedla psíčka, takový ten hrasa přes ulici, jo? Něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střednici. A já, jak jsem to viděl, pak jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho, a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji. No, načiž jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne, aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ano, tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat. Ježvalič.
3: Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě ten fatální brept. To jsme, já ne, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým nastudování. Tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který, jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím pomocným. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože, ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože, ty mě pomocnýmu budeš vyhrožovat. A celá ta bína, že jo, všichni ty statisti to otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu, a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně. A starý pan Roman povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.